0: Někdo byl jako, jo, Nymburk to bude mít zadarmo nebo vyhraje. Pasy nikdo nepopírá, že jsou favorit, ale my si na ně věříme. Je to takový pocit, jako, že myslím, že dlouho nebyl, já nevím, samozřejmě teďka jsem já ve finále nebyl, ale spousta týmů třeba do toho šla trošku odevzdaněji a doufám, že nebo cítím to takhle z kluků, že všichni si to jdou s Nymburkem prostě rozdat.
1: Úvodní duel mezi Nymburkem a Pardubicemi ve finále basketbalové ligy začne v 18 hodin a Radiožurnál Sport ho nabídne živě. V boji o třetí místo vede 1-0 na zápasy Brno. Stříbrný tým minulé sezóny porazil v úvodním zápase na domácím hřišti Opavu v těsné koncovce 99-97.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D5 za Benešovicemi i silnice 50 za Buchlovicemi. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená u Benešovic. Vyprošťují tam havarované nákladní auto a policie odklání provoz na exitu 119. Objíždí se po souběžné silnici přes Holostřevy a Malovice k nájezdu na kilometru 122 u průmyslové zóny. Na dálnici D46 pozor na překážku před Vyškovem ve směru z Olomouce. Za odbočkou nad Rysice na kilometru 4,5 stojí porouchané nákladní auto. Silnice 50 na Uhersko-Hradišťsku je uzavřená v Buchlovských horách kvůli požáru nákladního auta. Mezi Buchlovicemi a Stupavou zasahují teď záchranáři. A v Praze už skončila uzavírka tunelu Mrázovka. Údržba je hotová a dá se tak projet už i ve směru k Barrandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A dál pokračuje noční Radiožurnál a Adam Carda.
4: Necelých 6 minut po druhé hodině ladíte noční Radiožurnál a budeme soutěžit, a to o lístky na Jelenfest 2026. Jedná se o putovní rodinný festival plný nejen hudby, ale i zábavy a her nejen pro ty nejmenší, kde kromě poslechu budete mít možnost se i přímo setkat s kapelou Jelen a jejími členy. Nejen s nimi vlastně, protože letos si pozvali na jednotlivé zastávky i vzácné hosty jako Kateřinu Marii Tichou, Terezu Balonovou, skupinu Poetika nebo třeba Honzu Nedvěda mladšího. A pokud máte zájem se na některou zastávku vypravit, tak lístky nemusíte složitě schánět, ale můžete si je vyhrát u nás v nočním Radiožurnálu na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
2: Noční Radiožurnál
5: a Adam Carda.
6: Oh, Father, tell me.

0: Kaleo v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Vydejte se díky radiožurnálu na putovní festival Jelenfest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marii Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelenfest dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A vzhledem k tomu, že o lístky je samozřejmě velký zájem, tak pojďme zjistit, kdo z vás měl to štěstí a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Tady Pavel z Valašského Meziříčí.
0: Pavle, zdravím do Valašského Meziříčí a pustíme se do soutěžení. Nejprve vysvětlím pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dnešní otázka se samozřejmě bude týkat kapely Jelen a ptáme se, ve kterém roce poprvé kapela vystoupala na pódium a začala svoji hudební a koncertní kariéru. Napovím, že v tomto roce se konaly první přímé prezidentské volby u nás, mistrovství světa v hokeji se konalo ve Stockholmu a Helsinkách a v únoru tohoto roku dopadl čeliabinský meteorit. Za A to může být rok 2013, za B 2014 nebo za C 2015.
2: 2014.
0: Zkoušíte Bčko, 2014. Tak to vás bohužel nepotěším. Dneska to nevyšlo, ale určitě to zkoušejte dál během týdne, klidně hned zítra. Díky moc.
2: Děkuji.
0: Naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
2: Určitě, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Tondo, zdravím vás. Vám tam zbyly dvě možnosti, rok 2013 a 2015. Tak co myslíte, ve kterém roce poprvé kapela vystoupala na pódium a začala svou hudební kariéru?
2: No, sázka do loterie, budu typovat, dám 2013.
0: Dáváte 2013. Tak já vám prozradím, že v roce 2012 se členové kapely poprvé sešly, no a už za necelý rok vystoupili na pódium. 2013 je správná odpověď, bylo to v Praze na Starém městě, tam byl první koncert kapely Jelen. Takže gratuluji k lístkům.
2: Děkuju.
0: Jenom vás tady poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Určitě, díky.
0: Není vůbec zač. Děkujeme. A vy ostatní samozřejmě, jak už jsem říkal, budete mít příležitost celý tento týden až do neděle, takže nejbližší šance hned zítra po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: rudé rty, blond vlasy a obraz hollywoodské dokonalosti. Marilyn Monroe vlastním jménem Norma Jean Baker dodnes zůstává jednou z nejslavnějších žen filmové historie. Včera jsme si připomněli 100 let od jejího narození.
1: Tell me, who runs up that flag?
2: Your wife?
3: No, my flag's to it.
2: Who mixes the cocktails? Your wife?
4: Objevila se ve filmech Vše o Evě, Páni mají radši blondýnky nebo Slaměný vdovec. Největší úspěch ale přišel s komedií Někdo to rád horké z roku 1959. Za roli Sugar získala Zlatý glóbus a definitivně se zařadila mezi hollywoodské hvězdy. Don't let the flame go out, some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
5: Hey, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
2: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
4: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl.
6: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
4: Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. I proto, že krásná tvář už v té době skrývala ženu závislou na lécích, alkoholu a pozornosti okolí. Trpěla úzkostmi, nespavostí a stále častěji selhávala při natáčení.
7: Chci se na něco zeptat. Jak se má psát životní příběh?
4: Marilyn Monroe zemřela v pouhých 36 letech. Oficiálně šlo o pravděpodobnou sebevraždu po předávkování barbituráty. Okolnosti její smrti ale dodnes živí desítky konspiračních teorií a inspirovaly řadu knih, dokumentů i filmů. Mezi nejnovější patří dokument Netflixu Tajemství Marilyn Monroe, ztracené nahrávky, který znovu otevřel otázky kolem její smrti i vztahu s bratry Kennedyovými. Ve stejném roce vznikl také životopisný film Blondýnka s Anou Armas v hlavní roli, za kterou byla nominovaná na Oscara.
8: To mě máte někam odnést? Vy jste pokojová služba.
4: Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se po smrti změnila v něco většího než jen herečku. Andy Warhol z ní udělal popartovou ikonu. Její fotografie, šaty i osobní věci se prodávají za miliony dolarů. A její tvář zůstává nejen symbolem Hollywoodu, ale také připomínkou toho, jak osamělý může být člověk, kterého obdivuje celý svět. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: 2:30. Stručné zprávy doplní Pavel Prouza.
1: Kyjev čelí dnes v noci vzdušnému útoku, proti kterému nad městem zasahuje protivzdušná obrana. Píše to agentura Reuters s odkazem na lidi na místě. Podle agentury je útok masivní. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička na několika místech hoří a část města je bez proudu. Skupina ČES může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČESu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok chystanému zestátnění skupiny. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovali 25 internetových obchodů. V Hradci Králové pod křižovatkou Mileta otevřeli nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní především cestu k fakultní nemocnici. Současně začala fungovat zastávka městské hromadné dopravy u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici. Sport. Američanka Serena Williamsová se po 4 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Vítězka 4 zlatých olympijských medailí a 23 Grand Slamů odehraje příští týden 4 hru na trávě v londýnském Queen's Clubu, který je jednou z generálek před Wimbledonem. 44-letá Williamsová nastoupila naposledy na US Open v roce 2022. Rok na to porodila druhou dceru. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, který je podmínkou pro účast na turnajích. Svůj návrat nicméně dlouho opakovaně odmítala.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D5 za Benešovicemi i silnice 50 v Buchlovských horách. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená mezi Benešovicemi a Novou Hospodou. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto z příkopu. Bude to náročné a potrvá to dlouho. Sjíždí se na exitu 119, objížďka vede silnicemi 605 a 199, případně přes Bor. Najet se dá zpátky u CT parku na kilometru 128. Uzavřená je také silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna. Mezi Buchlovicemi a Stupavou provoz blokují záchranné práce u požáru kamionu. Objíždět se dá přes Boršice, Osvětinamany, Koryčany, případně na Kyjov. A opatrně i na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. Za odbočkou nad Rysice na kilometru 4,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Je označený světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, místy se tvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Je to tak, posloucháte radiožurnál a mám tu jedno upozornění. Posluchači v dosahu vysílače Chomutov Jedlová hora na frekvenci 98,9 MHz musí dnes mezi 10. a 15. hodinou počítat s tím, že vysílač bude z důvodu údržby mimo provoz. Pokud byste se chtěli podívat, jestli se to týká i vás, tak na webu rozhlas.cz/vysílače najdete mapku a veškeré informace. Tak děkujeme za pochopení a teď už Helena Zeťová a píseň Impossible.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Až třetina žen má podle gynekologů špatně srostlé jizvy na děloze po císařském řezu. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale mohou způsobit i neplodnost. V pražské nemocnici Na Homolce lékaři začali odstraňovat roboticky a my vás v nočním radiožurnálu za chvíli vezmeme přímo na operační sál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Michael Jackson zazněl v nočním radiožurnálu. A gynekologové z pražské nemocnice Na Homolce začali ženám roboticky operovat špatně srostlé jizvy na děloze po císařském řezu. Zákrok je vhodný pro pacientky, které mají problém po porodu znovu otěhotnět. Defekt na jizvě po císaři totiž může početí bránit, připomínají lékaři u příležitosti měsíce června, měsíce reprodukčního zdraví.
1: Mám jizvu po císaři a měla jsem nějaké problémy gynekologické a plánovala jsem otěhotnět.
2: Vypráví 38letá Nikola. První dítě přivedla na svět před 6 lety. O další usiluje bez úspěchu déle než rok.
1: V rámci toho se zjistilo, že ta jizva se nějakým způsobem poškodila. Pan doktor mi dělal hysteroskopy, řekl, že je potřeba to přešít.
3: Je tam to špinění, krvácení nepravidelné.
2: Popisuje gynekolog a chirurg Vladimír Baláš, proč se lékaři pro zákrok rozhodli.
3: Ta krev obsahuje vlastně hodně železa, tím pádem je tam hodně oxidativního stresu, zánět a dochází tam z největší pravděpodobnosti jak přímo v zánětu v té jizvě, tak likvidaci spermií při přechodu k oplodnění.
2: Pacientka je už v plné anestezii, operace začne za pár chvil.
3: Zkusíme ten defekt vytnout a znovu sešít a uvidíme, jaký to bude mít nakonec efekt.
2: Když zdravotníci přisunou robota k pacientce, vloží do jeho ramen nástroje. Chirurg sedí za konzolí v rohu operačního sálu. Trojrozměrný, mnohonásobně zvětšený obraz zajišťují dvě miniaturní kamery na konci endoskopu.
3: Poprosím zatlačit tu dělohu co nejvíc dovnitř.
2: Obrací se operatér na instrumentářku, která během zákroku manipuluje pomocí speciálního nástroje s dělohou.
3: Pomalinku se snažíme dostat k jizvě. Musíme být opatrný, protože tohle je ne pěkně zhojená jizva po císařském řezu.
2: Ukazuje se, že močový měchýř pacientky je k jizvě na děloze přirostlý.
3: A tady je opravdu extrémně přirostlý. Na to, že měla paní jenom jeden císařský řez, tam zřejmě byla nějaká porucha hojení, zánět. Jirčo, asi tam dáme ten fízák, já to chci vidět.
2: Žádá lékař instrumentářku, aby připravila fyziologický roztok a naplnila jim močový měchýř. Díky tomu ho lépe uvidí a vyhne se tak jeho poranění.
4: Takže plníme.
3: Super.
2: Za chvíli se už chirurg dostává ke zdravé tkáni.
3: To je zdravá tkáň. Dobrý, nehejba teď. Tak, to je ono.
2: Defekty jizev na děloze po císařském řezu vidí gynekologové na ultrazvuku až u třetiny žen. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale můžou způsobit až neplodnost, vysvětluje gynekoložka Viktoria Čepeláková, která během zákroku obsluhuje robotická ramena.
5: Závisí, zda se ten císařský řez primárně dělal jako plánovaně, nebo to byl akutní císařský řez. Samozřejmě u těch akutních císařských řezů jsou ty defekty mnohem častější a pak závisí od techniky šití. Někdy se šilo v jedné vrstvě, teď je doporučení, že se šije ve dvou, tak uvidíme, jaké to bude mít efekty na vznik těch defektů.
3: Tohle, vidíte, tohle tam nemělo co dělat. A tady byla ještě taková vychlípenina, jakoby, která tam nepatří.
2: Ukazujeme na obrazovce lékař Vladimír Baláš špatně zhojenou jizvu, kterou právě odstranil.
3: Tohle má být tenká čára. Vidíte, jaká to je kupole, asi velikosti 5 koruny.
2: Na znovu sešití děložní stěny využije lékař stech se zpětnými zoubky. Výhodou je, že je dlouhodobě vstřebatelný. I díky tomu by se měla jizva lépe zhojit.
3: Teď to sešijeme zase zpátky k sobě a budeme doufat, že se to zahojí líp, než se to zahojilo předtím.
5: To je extrémně zásadní, aby se to dobře zhojilo, protože každý zánět v té děloze pak znemožňuje to otěhotnění. Kde je zánět, tak se uvolňují látky, které jsou pak embryotoxické a kardiotoxické pro ten plůdek.
2: Vysvětluje lékařka Viktoria Čepeláková. Po operaci bude mít pacientka znovu pravidelnou menstruaci. Odstranění defektu na jizvě po císařském řezu také výrazně zvýší její šance na přirozené početí. Z Homolky Andrea Skalická, Radiožurnál.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

jak malá piha, skrytá pohledu.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Pavel Prouza.
1: Koalice se dohodla na postupu proti blokování sněmovny. Vláda v Budapešti podle premiéra Maďara zahájí právní kroky potřebné k odvolání prezidenta. Atletka Ogrodníková vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jihozápadě zataženo, výjimečně s deštěm. Teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice připravuje kroky proti obstrukcím ve sněmovně. Po jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. O konkrétních opatřeních mluvit nechtěl. Koalice podle něj ale využije možnosti stávajícího jednacího řádu.
3: Tak samozřejmě tyhle ty zákoutí jednacího řádu stávajícího známe prostě všichni, jo, takže je to všechno otázka nějaký dohody a prostě nějaké diskuze, takže tady není nic nového, není nic, o čem by nehovořila bývalá vládní koalice už minulé volební období, není nic, co by už částečně tyto zákoutí jednacího řádu nevyužívali minulé volební období, takže nehledejme v tom nějaký zásadní titulky.
1: Novelu jednacích pravidel projednanou ve druhém čtení už koalice rozšiřovat nechce. Maďarský premiér Peter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Oznámil to po jejich schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel v neděli. Šujok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá.
4: Současná ústava podle premiéra Maďára nabízí k výměně prezidenta několik možností, včetně ústavní žaloby. Tu ale využít nechce.
5: V zájmu zachování autority prezidentského úřadu tuto cestu nezvolíme.
4: Maďar místo toho oznámil, že chce změnit ústavu. Jak konkrétně by měla vést k výměně hlavy státu, zatím nevysvětlil. Prezident Šujok rezignaci odmítá s tím, že důvody vlády považuje za politické. O pomoc při řešení sporu už požádal i právní experty Rady Evropy. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Přemnožení mufloni škodí na polích a v lesích u Třebohostice na Strakonicku. Úředníci sice nařídili jejich intenzivnější odlov. Podle hospodářů a majitelů pozemků, ale redukce muflonů není dostatečná.
6: Na polí se někdy vyskytuje až 300 muflonů, říká předseda zemědělského družstva Třebohostice Miloslav Kořán.
7: Působí škody pošlapáním i sežráním. Roční škody 200 až 300 tisíc korun.
6: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný se odmítl vyjádřit. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivci musí do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty to ale problém neřeší.
8: Jestliže se tam opravdu pohybuje 200 až 300 kusů zvěře, tak 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře.
6: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková se vrátila po mateřské pauze a vyhrála soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila. Česká atletka si vítězství zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů, ale s výkonem spokojená úplně nebyla.
9: Jako jo, ale já bych asi chtěla jako házet ještě dál, mě tady to jako ještě nestačí úplně. Ale samozřejmě musím to brát kruček po kručku, sezona teprve začala, ještě máme jako hodně před sebou, tak doufám, že se to bude postupně zlepšovat.
1: Soutěž dálkařů vyhrál Radek Juška výkonem 787 cm.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D5 u Benešovic a omezení po požáru na silnici 50 v Buchlovských horách. Na dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je za Benešovicemi uzavřená kvůli vyprošťování nákladního auta z příkopu. Jezdí se po náhradní trase z exitu 119 po silnici 605 a pak po silnici 199 k nájezdu na dálnici u průmyslové zóny. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Pravým pruhem projedete plynule. A silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna už je v Buchlovských horách průjezdná. Mezi Buchlovicemi a Stupavou hořelo nákladní auto. Ještě se tam uklízí, projíždí se proto Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, místy se tvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolí 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
11: Přeji poklidnou noc, 5 minut po 3. hodině, posloucháte noční radiožurnál a odborníci na závislosti a sociální začleňování protestovali včera proti změnám, které chystá vláda. Vadí jim přesuny některých agent z úřadu vlády pod ministerstva i reorganizace uvnitř státní správy. Probereme to za chvíli podrobněji.
2: Noční radiožurnál
12: a Adam Carda.

0: Odborníci na závislosti a sociální začleňování stávkovali včera kvůli přesunům agend z úřadu vlády. Některé poradny, ambulantní služby nebo terénní programy přerušily své služby od 12 do 2 hodin odpoledne. A proti rozkladu státní správy stávkovali i odbory agentury pro sociální začleňování. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zopakoval, že je přesun agend definitivní a ve stávce jde podle něj o peníze.
1: Kvůli přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví protestovali například v pražském centru neziskové organizace Sananim, která pomáhá lidem se závislostí na drogách. V poledne vyšli pracovníci před budovu s transparenty. Měli tam třeba slogany O nás bez nás nebo Komu tím prospějete. Podle vedoucího centra Josefa Šedivého je alarmující už to, že tak zásadní změně nepředcházela odborná diskuze.
2: Když takováhle obrovská a zásadní změna, která se dotkne všech služeb, proběhne tak, že bez jakékoliv diskuze, bez jakékoliv přípravy přijde materiál na vládu a během chvilinky se strašně rychle schválí. Nevíme, proč to takhle udělali.
1: Podle pracovníků i odborných organizací je klíčová nadrezortnost, jinak může být ohrožená dostupnost i kvalita péče. Sananim jako zdravotnické zařízení nepřerušilo provoz, ale zaměstnanci klientům vysvětlovali důvody protestu i možná rizika změn. Odborné diskuze chybí i odborům agentury pro sociální začleňování, která spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Ta byla podle nich v dosavadní podobě de facto zrušená. Na jaře byla sloučená s odborem bydlení, bylo odvoláno její vedení a to vedlo k oslabení odborných kapacit. Vše bez předchozí debaty a tak taky stávkovali, pokračuje předseda odboru Václav Nikl.
3: Státní služba musí být chráněna před zásahy politiků, kteří ji chtějí zneužít a kteří chtějí bez udání důvodu odstraňovat nepohodlné úředníky, kteří kladou kritické otázky nebo upozorňují na veřejný zájem či rizika spojená s realizací jednotlivých politik. To je v právním státě, v demokratické zemi, nepřijatelné.
1: Podporu jim vyjádřili odborové organizace z úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea nebo veřejnoprávních médií a společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru. Chtějí hájit odbornou a politicky nezávislou státní správu a premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO chtějí poslat společný dopis. Upozorní na možná rizika chystaných změn a vyzvou vládu, aby respektovala odbornost a nezávislost veřejné správy. Premiér zopakoval, že je přesun agend definitivní.
4: Žádná z těch agend není ohrožená. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
1: Ve stávce agentury jde podle Babiše o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
5: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
1: Předseda odborů Václav Nikl souhlasí, že opravdu jde o peníze, ale všech občanů. Nezávislá státní správa je podle něj potřebná a proto odbory stávkují. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Je to takové auto na zavolání. Školáci z Rychnova u Jablonce nad Nisou mohou nově pro cestu do školy využít takzvanou poptávkovou dopravu. Člověk sám pomocí aplikace nebo telefonem kontaktuje řidiče a ten pro něj přijede na zvolenou autobusovou zastávku. A tento způsob cestování zkouší i jinde, třeba v okolí Osoblahy na Bruntálsku. Kraj se tak snaží vykrýt slepá místa v klasických spojích.
1: Učím dceru jezdit do Osoblahy, jelikož tam má kroužek, jezdí tam na koně. Autobus ve spoje jsme nestíhali.
2: Iveta Michnová pracuje v Liptáni, ale bydlí se svou dcerou ve městě Albrechticích.
1: Mi to ulehčilo v tom, že už ji nemusím vozit, protože jsem v práci, někdy potřebuju zůstat déle.
3: No je zájem velký, jezdím od rána do večera. Myslím si, že by se to klidně mohlo zkrátit do 2 hodiny.
2: Auto poptávkové dopravy jsem zastihl na zastávce v Třemešné. Pavel Muroň je řidič a zrovna pomohl naložit věci jedné cestující. Lidé si údajně na službu velice rychle zvykli a najdou se i tací, kteří by ji využívat nemuseli.
3: Několika těch zastávek už se mi stalo, když jsem odjížděl ve stejnou dobu přímo úplně společně s autobusem tam, kde oni chcou jet.
2: Petra Řezničková-Kunovská je manažerka mikroregionu Osoblažsko a připomíná, komu je poptávková doprava určena.
4: Jako příklad mě napadá odborné vyšetření ve spáru ve městě. Vyšetření vám skončí čas, kdy vám zpět nic nejede, nemáte rodinu, která by vám pomohla, nespadáte do kategorie, že by vám dali sanitní vůz. Z Krnova už se do Albrechtic nějakým způsobem dostat dá. Do Albrechtic zajíždí poptávková doprava, doveze vás domů.
2: Služba nemá nahradit taxislužbu. Řidič může zájemce vyzvednout jenom na zastávkách hromadné dopravy. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslavy Chlebounové teď hejtmanství bude sbírat data.
5: Sleduje se chování cestujících i praktické fungování v terénu.
2: Poptávková doprava ale nemá nahradit klasické spoje. V regionu bude jezdit do 11. října z Osoblažska Adam Tomáš, Radiožurnál.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Pavel Prouza.
3: Izraelská armáda v noci na dnešek zachytila 2 střely z Libanonu. Jeden dron pak dopadl v blízkosti vojenského stanoviště na izraelském území poblíž hranice s Libanonem. Podle armády byl kvůli útokům v některých částech severu Izraele vyhlášen poplach. Vláda připraví nový adiktologický zákon, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Má ho společně předložit ministerstvo zdravotnictví a financí. Jednou ze změn by mělo být zvýšení věkové hranice pro nákup kratomu v licencovaných obchodech z 18 na 21 let. Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že se chce s Lastoveckou co nejdřív setkat a případně jednat s vedoucími státními zástupci. Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dřív omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinerie.
0: Sport.
3: Fotbalisty Bohemians posílí do nové sezóny útočník Ladislav Almáši. 27-letý Slovák přestoupil do pražského klubu půl roku před koncem smlouvy v Baníku Ostrava. Almáši z Bohemians podepsal smlouvu do roku 2029. Za ostravský tým nastoupil v Šancelize do 80 zápasů, ve kterých si připsal 26 gólů. V uplynulém ročníku ho trápily zdravotní problémy. V nejvyšší soutěži naposledy nastoupil na začátku listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D5 za Benešovicemi a překážka na D3 u Veselí nad Lužnicí. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená za Benešovicemi. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto z příkopu. A policie odklání provoz na exitu 119. Objíždí se pak po souběžné silnici přes Holostřevy a Malovice k nájezdu na kilometru 128 u průmyslové zóny. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora najíždějte opatrně od Veselí nad Lužnicí. Na exitu sever na kilometru 104 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna likvidují požár kamionu v Buchlovských horách. Úsek mezi Buchlovicemi a Stupavou už je průjezdný. V místě zásahu záchranářů se projíždí kyvadlově a tvoří se tam kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná až polojasná, místy se tvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Rumunský bytový dům v pátek zasáhl dron z Ruska, potvrdila to rumunská analýza.
7: Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula.
8: Na to je po dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území.
9: Řekl to šéf aliance Mark Rutte.
10: Východní křídlo Severoatlantické aliance stále častěji ohrožují bezpečnostní incidenty.
11: Stíhačka NATO například se střelila nad Estonskem dron.
12: Ruské drony nad územím NATO. Náhoda nebo útok? Nechá si Severoatlantická aliance provokace Moskvy líbit? Nebo ještě posílí protidronovou obranu východního křídla? A kdo má ve válce dronů navrch? Ptám se analytika Lukáše Dyčky z Vojenské akademie ve Vyškově. Dnes je úterý, 2. června. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
13: Také přeju dobrý den.
12: O víkendu se do panelového domu v rumunském městě Galac začali vracet obyvatelé do toho domu, který byl zasažen ruským dronem. Nikdo se teď ale necítí v bezpečí, natáčela tam britská BBC.
14: Yes, now I am afraid.
12: Nás shromáždila reakce lidí, kteří se bojí, spoléhali na obranu NATO, přesto ruský dron ten dům, střechu toho domu zasáhl. Jak se to mohlo stát? Proč ten dron nezlikvidovala protivzdušná obrana?
13: Jednak ta oblast neleží zase až tak daleko od ukrajinských hranic, v uvozovkách samozřejmě. Při rychlosti těch dronů je to několik minut pohybu ve vzdušném prostoru Rumunska. No a zároveň je pravděpodobné, že ve chvíli, kdy nečekáte takový útok, tak dostat do vzduchu ten typ prostředku, který potřebujete se střelou dronu, není úplně jednoduché. No a zároveň nebylo jasné, jaký cíl ten dron vlastně má. On se choval relativně nepředvídatelně. To znamená, to rozhodnutí rumunské protizdušné obrany bylo v zásadě logické.
12: To znamená, přestože jsou informace o tom, že vystartovali rumunské stíhačky, dvě F-16, dokonce snad i vrtulník, a byly informace i o tom, že už předtím ten dron vychýlila z trajektorie ukrajinská protivzdušná obrana, tak se Rumuni rozhodli nezasáhnout z těch důvodů, o kterých vy jste mluvil, a prostě riskovat, že holt to dopadne, kam to dopadne.
13: Ano, protože ten zásah by mohl způsobit větší škody. Vystřelená raketa také někam může dopadnout, trosky dopadnou potom nepředvídatelně do prostoru a můžou zranit větší množství lidí nebo zasáhnout větší plochu. Což Ukrajinci neřeší, protože u nich ty drony, které Rusové posílají, samozřejmě mají za cíl zničit infrastrukturu, to znamená, Ukrajinci je musí likvidovat za každou cenu. Ale ve chvíli, kdy víme, že k nám vstoupil dron nějakým způsobem omylem, tak někdy je zkrátka lepší ten zásah neriskovat.
12: K nám tedy do oblasti Severoatlantické aliance. Podle rumunského prezidenta mělo jít o Geraň 2 ruského původu. Vyplývá to z oficiálních analýz, které byly zveřejněny tento víkend. Co to je za dron?
13: Je to hodně zhruba kopie iránských dronů. A liší se buď tím, jestli má hlavici nebo nemá hlavici. To znamená, buď je to dron, který funguje jako jakási návnada, která má zahltit protivzdušnou obranu, no, nebo je to dron, který hlavici má za cíl samozřejmě likvidovat ty cíle, na které je vypálen. A představme si to jako malé letadlo poháněné motorem, který je o něco lepší než motor sekačky, ale zase v zásadě ne o moc výkonnější, s rychlostí řádově třeba 200, možná 300 km za hodinu.
12: Počkejte, a malé letadlo, takže opravdu třeba 5-6 metrů na délku to má?
13: No, je menší, ale představme si jako velmi lehké, ultralehké letadlo.
12: No, není to první případ, kdy Rumuni řešili vnik cizího dronu, ruského dronu do svého vzdušného prostoru. Rumunsko teď slibuje přehodnotit vztahy s Ruskem. Vyhodili taky jednoho z ruských konzulů, předvolali si velvyslance. Přijde vám ta reakce dostatečná? Připomenu teda, že při tom útoku nedošlo k žádnému zabití, byli dva lidé zraněni a desítky teda lidí museli být evakuováni z toho paneláku.
13: Ta reakce je poměrně, řekněme, logická, když si dáme do kontextu chování Ruska směrem k Rumunsku za posledních několik let. Jednak samozřejmě Rusové zasahovali poměrně výrazně do předvolebního klání v Rumunsku, nejenom Rusové, ale některé jiné země, především Rusové. No a zároveň právě, jak jste zmínil, do Rumunska dopadlo více dronů, více součástí ruské bojové techniky. A samozřejmě Rusko je také na východní hranici aliance, to znamená, ty vztahy s Ruskem jsou napjaté také třeba kvůli Moldávii a Podněstří. Takže těch důvodů, proč Rusko s Rumunskem mají vztahy napjaté, jsou jejich několik. No a toto je, řekněme, další z těch hřebíčků do rakve jejich dobrých vztahů, které kdysi ještě v nedávné době fungovaly poměrně intenzivně.
12: A když se znovu zeptám na tu dostatečnost té reakce.
15: Bezprecedentní povaha této události si žádá rozhodnou, koordinovanou a přiměřenou reakci na národní, spojenecké i mezinárodní úrovni.
12: Když rumunský prezident vyzývá ke koordinované mezinárodní akci, k čemuž se třeba připojuje výzvami i český prezident Petr Pavel, který říká, že by nemělo zůstat jen u společného odsouzení, co si pod tím mám představit?
16: Jednoznačně podporuji apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
12: Bude to jenom ten v uvozovkách jenom další sankční balík, který teď chystá Evropská unie, anebo to má být něco víc?
13: Zase vžijeme se do role představitele státu, na jehož území dopadne dron a zraní lidi. On samozřejmě musí pronést prohlášení, které nějakým způsobem zní tvrdě. Nicméně v praxi já si neumím moc představit, co dál vůči Rusku ještě můžeme dělat. Stejně tak další balíček sankcí. Já už vlastně mě selhává fantazie v tom, jaké další věci z Ruska ještě nebudou sankcionovány.
12: 21. balíček už to je, nebo má být?
13: Ano, přesně tak. A nezdá se, že by to Rusko nějakým způsobem odradilo od toho, aby válku vedlo, byť to samozřejmě zpomaluje. To znamená, z politického hlediska k uklidnění domácí populace je potřeba pronést silné prohlášení, ale v reálu se vlastně nic nestane. Vzpomněme si na to, jak Polsko reagovalo poměrně intenzivně na útoky ruskými drony, které byly zřejmě záměrné. A zdá se, že i po nějakém roce vlastně žádná výrazná silná reakce stejně nepřišla.
12: Teď v tomhletom případě, když mluvíte o té záměrnosti, to ale neberete jako ruský útok na Rumunsko, šlo o ruský útok na Ukrajinu a ten dron byl tedy vychýlen tou ukrajinskou protivzdušnou obranou, jak jsem zmínil, nebo je zatím něco jiného, o čem nevím?
13: Já patrně ty informace nemám z první ruky, ale to, co se dá odvodit z těch analytických vývodů, ukazuje právě na tu druhou verzi, to znamená vychýlení toho dronu. Byť samozřejmě Rusko to může použít k eskalaci třeba v Moldávii, může tu situaci se snažit nějakým způsobem zamlžit a potom ve chvíli, kdy provede reálné skutečné údery třeba na Moldávii v souvislosti s Podněstřím, tak může znova argumentovat tím, že ukrajinská protivzdušná obrana jenom vychýlila drony a může se snažit vlastně tu situaci nějakým způsobem rozmělňovat.
12: No navíc Rusko ani nepřiznává, že by ten dron měl být právě Moskvy.
17: Nikto ne může říct, jakého происхождения тот или другой летательный аппарат до тех.
12: Тверді, що то вишетрування і цілу ту ситуацію вирішить само.
17: Ми проведемо об'єктивне розслідування і так.
12: А я сам тут змінив президента Петра Павла, який був в минулих днях на навчтіві Естонська, де си проглядав мимо іне будування опевнені в таких малебних лесицях на русько-естонське границі. А так се запитам, якщо би треба tou odpovědí nemělo být to, co dělají v Estonsku, totiž budují bunkry, budují protitankové příkopy s dračími zuby, s žiletkovým plotem. To je významnější a důležitější odpověď na to, čím Rusové hrozí?
13: Jednak bych rozporoval ty malebné lesíky. Já jsem v Estonsku žil 6 let zrovna v té oblasti a ty lesíky připomínají spíše, řekněme, lesy z pohádky s Babou Jagou.
12: Já jsem viděl videa, která zveřejnila prezidentská kancelář. Tam vypadá to trošku jako pískoviště pod těmi stromy, ale vypadalo to poměrně hezky.
13: Což samozřejmě ale má dopady na to, jakým způsobem v tom terénu můžete potom bojovat, protože to je samozřejmě terén porostlý stromy a občas i s bažinami a s pískem, který jednak zneprůchodní těžkou techniku, to je velice důležité. A jednak i ty stromy a samotný ten pokryv té vegetace znesnadňuje pohyb dronů. To znamená jednak pozorování z dronů a jednak samozřejmě ten pohyb těch dronů, které potom loví ty vojáky. To znamená, řekněme, z čistě taktického hlediska dává smysl tam opevnění budovat. Jestli to dává pohled, no, smysl z pohledu strategického, je těžko říct. A mě napadá analogie z první republiky z Československa, kdy opevnění na hranicích bylo jednak samozřejmě stavěno proto, aby na důležitých směrech přehradilo úder Němců, ale zároveň také proto, aby obyvatelstvu dalo najevo viditelným způsobem, že se budeme bránit. No a ty východní oblasti Estonska, kde opevnění jsou stavěna, jsou právě obývána především ruskou menšinou. To znamená dát vlastně ruské menšině najevo, že se chceme bránit, je možno tím, že jim ukážeme, že fyzicky opravdu něco děláme. Takže tento pohled bych vlastně asi nezatracoval, ale je poměrně důležitý.
12: Na druhou stranu to teda k ničemu nemusí nakonec být, protože ten dron asi úplně bunkr nezastaví.
13: To ano, ale dron také úplně neobsadí území. To znamená, k obsazení území potřebujete pořád ještě, řekněme, s některými výjimkami živého vojáka a toho naopak zastaví ten zákop a žiletkový drát.
12: Právě v Pobaltí se řada těch incidentů s drony v posledních letech odehrála, ale mimochodem mnohdy to jsou i zatoulané nebo havarované ukrajinské drony. Proč? Z jakého důvodu se tohle děje?
13: Máme asi jedno, ze které země ty drony jsou. Pořád se to děje v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině, ale máte pravdu, většinou jsou to, řekněme, ukrajinské drony. Dává to smysl, protože Ukrajina využívá koridor podél hranic s Běloruskem k útokům na některou ruskou infrastrukturu v Baltském moři a ještě dále. A samozřejmě působením jak už prostředků protivzdušného boje nebo možná normální navigační chybou ty prostředky, myslím tím drony, občas vlétnou do prostoru pobaltských zemí, což je něco, co se samozřejmě stává.
12: Zároveň teda já jsem mluvil o tom, že se to děje v posledních letech, ale v posledním měsíci. To je poměrně časté.
13: Je, a také to souvisí s tím ze strany Ukrajiny, že se zlepšují jejich schopnosti zasahovat cíle v hloubi Ruska. a ty schopnosti se vyvíjejí, řekněme, dramaticky poslední rok. A předtím Ukrajinci podobným způsobem neútočili. No a zároveň to souvisí také, řekněme, s ruskými schopnostmi a potřebou se bránit, to znamená ze stahováním některých prostředků protitušné obrany právě směrem k těm cílům v Baltském moři a okolí.
12: Vy jste si vzpomněl na to Polsko. Loni v září tam pronikla skupina dronů, dostala se i hluboko do vnitrozemí ruských dronů. V čem se ta nynější situace, vrátím-li se k Rumunsku, od této liší? Protože ty dronové války ve vzduchu vypadají tu a tam trošku jinak.
13: Ano, inovace v téhle oblasti je extrémně rychlá. Liší se jednak samozřejmě množstvím. Těch dronů v Polsku bylo, řekněme, větší množství, pokud si pamatuju správně, třeba kolem 20. Jednak se zdálo také, že jde o koordinovaný úder, byť to byly většinou drony, které nenesly výbušnou hlavici. Zatímco ten dron v Rumunsku je patrně opravdu zatoulaný nebo z cesty svedený dron, byť to zatím ještě nemůžeme potvrdit. Takže jednak kvantitou a jednak ten inovační cyklus na Ukrajině v používání dronů trvá zhruba 6 týdnů. To znamená, to, co před 6 týdny je žhavá novinka, tak za 6 týdnů je zastaralé a nějakým způsobem překonané, nebo na to existuje reakce. A obě dvě ty strany inovují v zásadě stejně rychle. Takže samozřejmě to období od polských útoků do toho úderu teď v Rumunsku je poměrně dlouhé, tak si spočítejme, kolik těch inovačních cyklů mezi tím stihlo proběhnout.
12: Ono to může mít poměrně silné dopady mimochodem i na politickou situaci v těch daných zemích, například právě v Pobaltí, protože tam dokonce lotyšská premiérka podávala demisi kvůli tomu, že předtím ještě odvolala jednoho z ministrů, který podle ní nedostatečně reagoval na průniky cizích dronů do lotyšského vzdušného prostoru, pak se jí sesypala podpora ve vládě. Mimochodem Moskva tvrdí, že Ukrajina záměrně využívá prostor těch pobaltských zemí právě ke koordinování svých dronových útoků. Před několika dny také mělo Bělorusko protestovat proti průletu dronů z Litvy do Běloruska. Skutečně už se ta dronová válka přesouvá z ukrajinsko-ruské hranice na severoatlantickou hranici?
13: Spíš se rozšiřuje. Já bych neřekl přesouvá konkrétně tímto směrem, ale tím, jak ty prostředky jsou častější, jak se zlepšují možnosti obrany, tak se také rozšiřuje pole, kde ty drony působí a kam někdy zalétnou. Takže já bych to spíše považoval za normální průvodní jev. Zároveň je to jev relativně pozitivní, protože ukazuje zvyšující se schopnosti ukrajinské strany provádět vlastní ofenzivní operace, což je něco, což třeba před 4 lety bylo považováno za velkou výjimku. Ve chvíli, kdy Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, a to ještě blíže hranicím, tak to bylo bráno jako něco překvapivého. Dnes se to děje v zásadě každodenně. Takže já bych to nebral jako negativní věc a bral bych to jako normální jev, jak válka vypadá.
12: A když mluví řada evropských představitelů o ruských provokacích, tak je to eufemismus? Co brát už jako závažné ohrožení Severoatlantické aliance? Co jako útok? Jak se rozhodovat, proti čemu zasáhnout víc, proti čemu míň?
13: No, ta linka dělící je samozřejmě poměrně složitě nalezitelná a je to něco, s čím se NATO potýká už od dob studené války, co už je a co ještě není útok. A já to samozřejmě nevím a vždycky je to politické posouzení. To znamená, žádné vojenské jasné rozhodnutí hledisko neexistuje. Ruské provokace můžou znamenat třeba zasahování do voleb nebo ovlivňování mediálního prostoru nebo třeba útoky na infrastrukturu energetického rázu. To znamená, ta škála může být extrémně široká. Ano, vždycky je to na posouzení politiků a politické reprezentace, co už bude bráno jako vojenský útok a co jako útok nebude. Mě spíše zajímá, proč to Rusové dělají, proč, když mají v vozovkách plné ruce práce na Ukrajině, proč mají potřebu provokovat ještě další země, a to natolik silné země, jako jsou ty země alianční. A napadá mě v podstatě jediná logika. A ta logika je, a Rusové to občas říkají, že oni chápou alianční země jako jakési zápolí Ukrajiny, to znamená jako jakýsi prostor, který Ukrajinu živí a pomáhá jí bojovat. No a poslední, co z pohledu Ruska chcete, je, aby výzbroj a peníze z těchto zemí odešly na frontu na Ukrajinu. To znamená, vyhrožování aliančním zemím slouží v zásadě jako způsob, jak vázat ty prostředky těchto států na jejich vlastním území. Jinými slovy, vyhrožování aliančním zemím bude znamenat, že tyto země se budou cítit ohroženy a zbraně, které vyrobí, protitušnou obranu, kterou vyprodukují, tak si ponechají doma a neposkytnou Ukrajině. To znamená, neposkytnou tam, kde je z pohledu Ruska největší hrozbou.
12: Mm-hmm. No a ten záhumenek ukrajinský teda má se důvod obávat, protože třeba podle Wall Street Journal se evropské země bojí možného útoku na buď za prvé jednu z pobaltských zemí, za druhé jeden z dánských nebo švédských ostrovů, nebo za třetí na alianční území v Arktidě. Je to reálné? Třeba právě drony.
13: Reálné, ano, ale záleží na tom, jak moc. otázka je, proč by to Rusko dělo. My třeba víme, že náš náčelník generálního štábu je frustrovaný z toho, že u nás není ten pocit urgence dostatečně silný. To znamená, zpravodajské informace mu asi naznačují něco, co není úplně otevřené nebo veřejně zmiňováno. Na druhou stranu, my nevíme, jestli Rusko toto chce provést v nějakém krátkodobém horizontu, jestli naopak nehraje nějakou vlastní hru, která má nás přesvědčit, že ta hrozba existuje. A to se velice těžko posuzuje. Každopádně i tak to má pozitivní efekty v tom, že to zvyšuje povědomí ve společnosti, nutnosti obrany, zvyšuje to třeba nábory, zvyšuje to také ochotu financovat obranu, což univerzálně je věc, která dlouhodobě se nám určitě vyplatí.
12: No problém by byl, kdyby to skutečně měl být nějaký test soudržnosti NATO, test důvěry Severoatlantické aliance, a kdyby něco takového prošlo bez povšimnutí, tak by to mohl být precedens pro něco dalšího, pro další kroky v budoucnu, ne?
13: Ano, samozřejmě, tak to testování probíhá kontinuálně dlouhodobě, to není zase nic nového. A aliance přes některé klopítnutí samozřejmě většinou se staví k těmto hrozbám poměrně jednoznačně. To znamená, já si myslím, že vysíláme ten správný signál směrem k Rusku.
12: To znamená, ten signál je, přiletí-li něco k nám a my uznáme, že to byl cílený útok, a chápu, že to není jednoduché, tak nejenom, že to sestřelíme, ale ještě budeme konat nějak dál?
13: To je možná moc taktická úroveň, ta správná reakce je spíše, že víme, kdo je náš nepřítel a víme naopak, kdo jsou naši spojenci a že jsme ochotní za těmi svými spojenci stát. A potom sestřelování konkrétního dronu, to už je jako relativně taktická úroveň, kterou si myslím, že není potřeba úplně přeceňovat.
12: Ne, tomu rozumím, ale jestli stále se nedržíme spíš v nějaké abstraktní slovní rovině, jestli už ty kroky Moskvy nezasluhují skutečně nějakou ráznou reakci nebo něco, co je hmatatelné, jak třeba bránit se podobným incidentům, jako byl ten v Rumunsku, aby k ním prostě nedocházelo.
13: To je složité, protože logika eskalace říká, že vždycky eskalují obě dvě strany, ale zároveň, že eskalace jakékoliv situace je nejenom pragmatická, ale i emocionální. To znamená, ve chvíli, kdybychom prudce reagovali na zatoulaný ruský dron v Rumunsku, tak my nevíme, jestli to náhodou není přesně to, co Rusové potřebují, aby posílili podporu domácího obyvatelstva současnému režimu, aby jim to třeba umožnilo spustit další vlnu mobilizace. To znamená, naše přehnaná reakce na v zásadě banální incident by mohla spustit dalekosáhlou reakci, eskalační reakci v Rusku, protože ten proces funguje oboustranně a my nevíme, jestli jim vlastně nehrajeme do karet. To znamená zůstat racionálně, mírně stlumit ty naše emoce je možná to nejlepší, co můžeme dělat.
12: Přesto neměli bychom alespoň přemýšlet nad tím, že pokud by bylo nutné ty drony sestřelovat třeba ve větším množství, takže bychom měli vymyslet způsoby, jak to dělat levněji než doposavať.
13: Ano, a Ukrajinci na tom pracují a z poměrně logických důvodů. A to, co můžeme dělat my, je učit se od nich a pomáhat jim třeba s tím vývojem, což se samozřejmě děje. A zároveň znovu ta logika inovace říká, že ve chvíli, kdy obě dvě strany v tom konfliktu inovují extrémně rychle, zhruba těch 6 týdnů, ale také za extrémně velkých nákladů, a teď nemyslím jenom finanční, ale především z pohledu lidských ztrát, tak my, protože samozřejmě žádné lidské ztráty generovat nechceme a nebudeme, tak nikdy nejsme schopni tu eskalační rovinu nějakým způsobem, tu inovační linku dorovnat. To znamená, že někdy je možná lepší počkat, než uspěchat tu reakci a než rychle skočit na nějaké řešení, které teď se zdá, že funguje, protože nikdy nevyložíme tolik zdrojů jako Ukrajinci a Rusové a proto bychom v podstatě platili drahé řešení, které za 6 týdnů může být nefunkční.
12: Tomu já rozumím, ale zároveň se ptám, jestli nemůže Evropa zaspat, nebo jestli už nezaspala, protože když jsme zmiňovali útok v Polsku, ten dronový, ruský, vlastně ten nálet té skupiny dronů do Polska, tak sestřelování těch dronů stíhačkami bylo 10x dražší než vypálení těch dronů směrem do Polska. A mluví se tu o evropské protidronové zdi, ta stále, teda nevím, jestli v uvozovkách stojí nebo nestojí, protože jsem od té doby, co jsme o tom naposled mluvili před pár měsíci ve Vinohradské 12, jsem nezaznamenal, jestli to mají být nějaké nové technologie, nové radary, senzory, nové drony, které budou jiné drony ničit.
13: Ano, může to být celá řada těchto opatření, které jste zmínil, plus samozřejmě výcvik a nějaký způsobem integrace těch nových schopností do stávajících schopností. A zároveň ale není dobré úplně poměřovat cenu toho vypáleného projektilu, třeba rakety, která sestřelí ten nepřátelský dron, protože ten dron má za cíl zničit nějaký cíl. To znamená, je lepší porovnávat cenu vystřelené rakety k sestřelu dronu s cenou toho cíle, který ten dron měl zničit, a nejenom cenu toho dronu samotného. A my nevíme, jaké ty cíle vlastně chtějí drony zničit. My jenom víme, že Ukrajinci to teď umí dělat u vozovkách levněji, levněji na kus, ale rozhodně musíme započítat ty náklady, které je vlastně tato zkušenost stála. To jsou lidské životy, které neumíme finančně vyčíslit a jsou obrovské, jejich ztráty. No a potom samozřejmě finance, které do značné míry pochází právě ze západu. To znamená, nejde říct, že neděláme nic, my děláme strašně moc, jenom se to realizuje v praxi na ukrajinském bojišti a ne u nás.
12: A ta evropská protidronová zeď teda se taky realizuje na ukrajinském bojišti nebo i u nás?
13: No, ty zkušenosti, které Ukrajinci sbírají, se dají sbírat jenom tam a pouze tam a nikde jinde. To znamená, znova platí to, co říkám, někdy je lepší počkat a nespěchat a studovat ty zkušenosti důkladněji, protože nám to umožní ušetřit si spoustu chyb, kterými si ti Ukrajinci také musí procházet a které my bychom nebyli schopni odhalit tak rychle jako oni, protože oni v reálném boji jsou a my ne.
12: A když ministr obrany avizuje, že během příštích dvou let armáda, česká armáda plánuje pořídit tisícovky dronů, tak to už je ale reálný krok, ne?
18: Téměř 3000 dronů, které se v této fázi pořizují do roku 2028.
12: To už skutečně něco asi děláme pro to, abychom neztratili tempo.
18: Budou následovat další fáze modernizace armády.
13: Jistě, to jsou drony, které se nakoupí centrálně, ale potom samozřejmě celá řada útvarů má možnost nakupovat decentrálně a toto dělá třeba na 3D tiskárnách. Takže ten fyzický počet dronů a ten objem bude vyšší a důležité je, aby vojáci s nimi mohli cvičit. To znamená, aby ti vojáci věděli, jak vypadá dron ve vzduchu, jakým způsobem se proti němu krýt, jakou má si rychlost a nějakým způsobem si fyzicky zvykli na to, co ten dron může dělat. A to právě tyto nákupy mají pokrýt a myslím si, že to je správná cesta.
12: Rumunsko, území Severoatlantické aliance, Polsko, loni, území Severoatlantické aliance a dokonce tenkrát ty drony byly jenom pár set kilometrů od Ostravy. Vy nemáte strach, že by k něčemu takovému mohlo dojít i v Česku?
13: Tak jednak sedím v Brně a to je ještě nějaká vzdálenost od Ostravy. Jednak samozřejmě otázka je, proč by se to mělo dít a proč zrovna u nás. To znamená, ano, může se stát zatoulaný dron, tak jako v Rumunsku, který proletí přes Polsko, možná třeba přes Slovensko k nám. A určitě to spustí velké povzdvižení, což by možná svým způsobem bylo dobře, abychom se probudili. Ale jinak si neumím představit, proč zrovna my a konkrétně proč zrovna teď by Rusko mělo něco takového podnikat, protože z mého pohledu opravdu starosti má v současné době někde jinde.
12: Možná dobré se na to ptát teď, než potom přemýšlet.
13: Přesně, přesně tak.
12: Dobrá, tak moc díky, že jste si na nás udělal chvíli a díky za všechny vaše odpovědi.
13: Také děkuji a přeji pěkný den.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dneska mluvil s Lukášem Dičkou z Vojenské akademie ve Vyškově a ptal jsem se ho na drony a na obranu východního křídla NATO. Druhý den nového týdne, nového měsíce, čekají nás nové události, ale taky staré známé pořádky, totiž i v sobotu opět vydáme Katy, naši speciální sérii o diktátorech. Současně už chystáme i letní program, opět totiž platí, že Vinohradská 12 bude vycházet bez přestávky celé léto, abyste měli co poslouchat. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Pavel Prouza.
4: Ministerstvo zahraničí podalo trestní oznámení kvůli financování pavilonu na světové výstavě Expo. V části Jižní Moravy začalo platit omezení odběru pitné vody kvůli suchu. Serena Williamsová se vrací na profesionální tenisový okruh. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jihozápadě zataženo, výjimečně s deštěm. Teploty do 26 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dvě trestní oznámení na neznámé pachatele podalo ministerstvo zahraničí kvůli projektu českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Nedostatečné financování projektu může podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů ohrozit budoucnost českých center, která jsou s tím organizačně propojena. Podle Macinky je to výsledek série špatných rozhodnutí předchozího ministra Jana Lipavského. Současný poslanec za ODS kritiku odmítá.
6: On si nechal škrtnout 3/4 miliardy pro letošní rok na rozpočtu a teďka mu chybí peníze, takže hledá libovolnou záminku pro to, aby se nějakým způsobem omezila činnost českých center.
4: Lipavský dodal, že si stojí za tím, že jednal v souladu se zákonem a vše je řádně zdokumentované. V části Břeclavska platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Týká se například Lednice, Valtic a okolních obcí. Důvodem je dlouhodobé sucho a vysoká spotřeba vody po prvních teplých dnech a přetížené vodní zdroje. V půlce června se omezení rozšíří také na Mikulovsko, upřesňuje mluvčí společnosti vodovody a kanalizace Břeclav Eliška Vindová.
7: 23 obcí na Břeclavsku a Mikulovsku se týká omezení užívání pitné vody na zalévání zahrad, na pouštění bazénu a umývání motorových vozidel.
4: Běžné používání vody v domácnostech zůstává bez omezení. Zákaz neplatí ani pro hřbitovy, veřejná pítka nebo mlžítka. Norští archeologové v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století nalezli čínský porcelán a zboží evropské výroby. Oznámilo to norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například zachovalé bílé a modré porcelánové mísy, poháry, textilie nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů. Norský ministr životního prostředí Andreas Bjelland Eriksen uvedl, že tento nález má zásadní vědeckou hodnotu. Zároveň podle něj demonstruje důležitý technologický pokrok v podvodní archeologii. Aby se výzkumníci k vraku dostali, musí do tmy spustit dálkově ovládaný podvodní dron s kamerou připevněný ke kilometr dlouhému kabelu. Nálezy archeologové vyzvedávají pomocí silných přísavek. Původ plavidla i jeho cíl zatím nejsou známé. Námořní muzeum ale na získání dalších informací pracuje.
5: Sport.
4: Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se v deblu na turnaji v Queen's Clubu, který je generálkou na Wimbledon.
8: Serena's last dance.
3: Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siniakovou. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Uzavřená D5 za Benešovicemi a omezení na D11 u Libic nad Cidlinou. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená mezi Benešovicemi a Novou Hospodou. Na kilometru 122 vyprošťují havarované nákladní auto. Potrvá to zřejmě ještě několik hodin. Sjíždí se na exitu 119, objížďka vede silnicemi 605 a 199 a případně přes Bor. Na jezdce dá zpátky u CT parku na kilometru 128. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v levém pruhu. A pravým pruhem teď projedete plynule. A s omezením počítejte na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna. Mezi Buchlovicemi a Stupavou hořel kamion. Už se projíždí Kyvadlově jedním pruhem. Jsou tam kratší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: S vámi je noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 16:15 a přeji dobré brzké ráno. Dnes je úterý 2. června. A říkají vám něco jména Jan Bula a Václav Drbola? Oba byli obětí komunistických represí proti katolické církvi v polovině minulého století. Tento týden v sobotu je čeká blahořečení. My jsme proto připravili seriál, který se jim věnuje. Reprízu prvního dílu nabídneme v nočním radiožurnálu za pár minut.
5: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Jan Bula a Václav Drbola. Dva kněží, které v polovině minulého století potkal podobný osud, byli odsouzeni ve vykonstruovaném procesu a zavražděni komunisty. Tento týden mučedníky katolická církev blahořečí na slavnosti v Brně. Tamní diecéze k tomu připravila podrobné materiály. S těmi teď lektoři jezdí do škol přednášet dětem a právě tomu se věnoval první díl našeho seriálu, který v premiéře můžete poslouchat vždy po 10:30 dopoledne.
1: Farář v Babicích vedl katecheze pro děti. Takže to je Václav Drbola.
2: Jakým mám za semka, ne?
3: Povolání.
4: Anna a Izabela z 5. třídy základní školy v Přibyslavicích nedaleko Třebíče na Vysočině dostali do rukou dva protokoly. Jeden se jménem Jan Bula, druhý se jménem Václav Drbola. Právě teď hledají malé papírky, které jim informace odhalí.
1: Takže cvičil v Orlu, hrál ochotnické divadlo, rád maloval. Takže to byl Jan Bula. Kněz farář v Rokytnici nad Rokytnou. Takže proč se o Janu Bulovi mluví jako o mučedníkovi? Protože v dopise na rozloučenou napsal, můj život nebyl nadarmo. Já.
4: Nápovědy ukryla lektorka na chodbě nebo taky ve třídě. Aně a Izabele postupně dávají dohromady střípky z života obou mučedníků.
5: Datum narození, kdy zemřeli, kde pracovali.
1: A třeba co dělal ještě za práci a co se stalo a tak.
6: Co vás na těch příbězích zaujalo, co jste třeba zjistili?
5: Že byli hodně mučeni a byli tak dlouho ve vězení.
4: Materiály dětem přinesla katechetka Renata Lojdová. Výuka trvá asi 2 hodiny.
7: Máte být nějaké svaté? Třeba svatý nás? Nějaká žena třeba byla taky svatá v historii? Svatá Anežka Česká.
8: Tento program se jmenuje Vykonstruované procesy 50. let, takže to zahrnuje celé to období od nástupu komunismu po druhé světové válce, co ty procesy znamenaly, co to obnášelo, kdo všechno tím byl postižený a pak se právě dostáváme v tom programu k těm dvou kněžím, k Janu Bulovi, Václavu Drbolovi.
4: Podle Renaty Lojdové je potřeba látku přizpůsobit tak, aby ji děti pochopili a snadno vstřebali, třeba právě pomocí příběhu.
8: Jan Bula byl takový spíš extrovert, byl takový povahou jako otevřený společenský. Je jim tady, řekla bych, i blížší těm dětem, protože byl rodák tady nedaleko právě z Lukova u Moravských Budějovic, působil v Rokytnici nad Rokytnou. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou, byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
4: Oba kněží byli odsouzeni v takzvaných babických procesech.
8: V roce 1950, kdy biskupové rozeslali do všech farností ten oběžník, aby podpořili věřící lidi v té vytrvalosti ve víře, tak oba dva neodmítli a přečetli ho před svými věřícími ve svých farnostech. No a to, co jim bylo také společné, bylo, že byli osloveni tím Ladislavem Malým, který je chtěl tak trošku vyprovokovat. Oslovili je s tím, aby vyspovídali arcibiskupa Berana, ale potom zjistili, že je to jenom taková provokace a velká lež a doplatili na to.
4: Přípravy k procesu blahořečení Jana Buly začaly v roce 2006. V roce 2011 se k němu přidal i Václav Drbola. Hana Novotná.

0: Hozier zazněl v nočním radiožurnálu. A v další reportáži se vydáme do Ostravy. Zájem o byty tam rozhýbává i projekty, které už místní měli za odepsané. Pár stovek metrů od radnice Moravskoslezské metropole je schátralá těžní věž černouhelného dolu Jindřich, nepovedený mrakodrap z dob normalizace a starý hotelový dům. To se má ale brzy změnit, stavby projdou totiž rekonstrukcí.
1: No tak bydlelo se nám tu dobře, tak jsme tam chodili tančit do Jindřicha, do hotelu a všecko v pohodě. Ale řeknu vám, za poslední rok já jsem zestarla o 10 roku.
2: 85-letá Jiřina bydlí hned vedle chátrajícího hotelového domu Jindřich. Ten už 19 let navštěvují maximálně nezvaní hosté.
1: Zamykáme už i přes den, protože se bojíme už tak nějak.
2: Přísliby, že se místo promění k lepšímu, už zazněly mnoho. Podle majitele budov Tomáše Novotného z Jindřich Placa Development už se to tentokrát opravdu stane.
3: Čekáme na vydání stavebního povolení. Jakmile bude vydáno a bude pravomocné, tak bychom začali s nějakýma drobnýma demoličníma pracema. Nosné části objektu zůstanou.
2: Developer Tomáš Novotný slibuje, že za pár týdnů zmizí odpadky a divoká zeleň. Skelet hotelového domu chce přestavit na byty a do původní podoby chce opravit i ikonickou těžní věž dolu Jindřich.
3: My čekáme ještě na jedno povolení od památkářů, abychom mohli opravit část střechy, kterou odcizili ostravští bezdomovci. A ve věži může vzniknout třeba nějaké kulturní centrum, kavárna.
2: Teď na radnici doufají, že vlastník své plány naplní. Vyhlížejí taky přestavbu normalizačního mrakodrapu o pár set metrů dál. Podle Bibiany Beňové z realitní společnosti Svoboda & Williams začne proměna domů hrůzy na luxusní bydlení podle projektu architektky Evy Jiřičné už v létě. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 16:30. Pavel Prouza připravil krátké zprávy.
3: Věková hranice prvovoličů se zatím měnit nebude. Vláda nepodpořila návrh opozičního hnutí TOP 09, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Podle něj chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev. V poradním orgánu dětského ombudsmana chce být více než 700 dětí. Výsledný tým bude mít kolem 30 poradců. Pracovníci kanceláře je vylosují tento týden. S týmem pak bude dětský ombudsman konzultovat záležitosti ovlivňující život mladých lidí v Česku. Sami také mají přinášet témata, která je zajímají. Zájemci se přihlásili během 2 týdnů na základě veřejné výzvy. Pokud bude Izrael dál útočit na Libanon, příměří mezi Íránem a Spojenými státy podle iránské státní televize pravděpodobně skončí. Tamní tisková agentura TASNIM předtím informovala o přerušení nepřímého dialogu mezi Teheránem a Washingtonem. Důvodem jsou pokračující útoky izraelské armády na Libanon, které cílí především na militantní hnutí Hizballáh. Nemocnice ve Slaném na Kladensku slavnostně otevřela nové ortopedické operační sály. Prostory umožní tamním lékařům ošetřit 2x více pacientů. Například u tzv. Endoprotéz půjde o zhruba 700 operací ročně. Pracovníci nemocnice museli kvůli chybějícímu zázemí doteď využívat jeden z gynekologických sálů.
4: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi, v níž zabojují o 3. triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Dnešní zápas začne v 18 hodin a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport o něm slyšíte. Nymburk poté bude hostit zítra i 2. zápas. Série hraná na 4 vítězství bude pokračovat v Pardubicích v neděli a pondělí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D5 u Benešovic a omezení po požáru na silnici 50 u Uherského Hradiště. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je za Benešovicemi uzavřená kvůli vyprošťování nákladního auta. Jezdí se po náhradní trase z exitu 119 na silnici 605 a pak po silnici 199 k nájezdu na dálnici u průmyslové zóny. A kolona na dálnici před odklonem se zatím netvoří. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Pravým pruhem projedete plynule. A silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna je v Buchlovských horách průjezdná kyvadlově. Mezi Buchlovicemi a Stupavou odstraňují následky požáru nákladního auta. Místem se projíždí kyvadlově v jedním pruhem už bez výrazného zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Desítky tisíc Čechů začaly sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Od loňského přijetí posledního ze série zákonů o komunitní energetice rychle přibývá jednotlivců, firm i obcí, které toho využívají. Jak na to, kde by mohl nastat problém a jaké jsou zkušenosti v zahraničí, tak to si můžete poslechnout tento týden v sérii reportáží. V jedné z nich se za chvíli vydáme ke Kolínu.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Češi se učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už déle než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Reportáže na toto téma najdete na Radiožurnálu i Českém rozhlase Plus celý tento týden. A Plus tomu zítra věnuje i pořad Zaostřeno. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nasdíleli už přibližně 80 gigawatt hodin elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 tisíc domácností. Postupně vám představím lidi, města a skupiny, kteří se do komunitní energetiky vrhli. Nejčastější model se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu.
1: S Michalem Benešem stojíme před jeho domem v Křečhoři, což je obec na kopci u Kolína. Michal Beneš je nezávislým starostou v Křečhoři a zároveň jedním z prvních, kdo začal využívat sdílení elektřiny poté, co to česká legislativa umožnila.
2: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
1: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
2: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být, a jsou tady také dva sloupce baterií. Dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
3: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 tisíc výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
2: Je to 16 panelů fotovoltaiky, jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
1: Když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, co to znamenalo v tu chvíli?
2: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny. Dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet. Je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu. Jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějak jakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zprava vždycky jsou.
3: Teď už Michal Beneš sdílí elektřinu nejenom s vlastní rodinou v režimu aktivního zákazníka, což je suverénně nejčastější model. Letos vstoupil o úroveň výš do místního energetického společenství Podlipansko. V jeho rámci si může elektřinu navzájem poskytovat až 1000 jednotlivců, podniků nebo obecních budov. Takovýchto společenství je v Česku přibližně 150. Jak se dají vybudovat, i o tom v naší sérii o komunitní energetice uslyšíte. Z Křečhoře u Kolína, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Hodiny ukazují 10 minut před pátou a přesně v celou začne ranní radiožurnál s Petrem Králem. Tak s námi zůstaňte nejen u následující reportáže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v posledních měsících projel Blízký východ. Válka v regionu odvádí pozornost od konfliktu na Ukrajině. Kyjev ale má i další zájmy. V našem podcastu Bruselské chlebíčky se právě Ukrajině a Blízkému východu věnuje unijní velvyslankyně v Kyjevě Katarína Madernová.
1: On nechodil len zbudzovať povedomie Ukrajine, ale aj dohodovať konkrétne, či už kontrakty alebo zmluvy na to, aby si zabezpečovali ukrajinské dronové interceptory, aby nepoužívali túto techniku, ktorú oni potrebujú voči balistickým raketám. A myslím, že je to úspešné v tom, že sa začína svet a Európa zobúdzať do reality, že Ukrajina nielen berie, ale dáva bezpečnosť. Hej? Ukrajina je security provider, ako sa povie po anglicky, teda poskytuje, má technológiu, ktorú nikto momentálne nemá.
2: Jak moc sa Ukrajine ulevilo, když nová česká vláda, ktorá nastúpila, sa nakonec rozhodla pokračovať s tou muniční iniciatívou v Česku?
1: No myslím, že boli radi. Jediné, čo môžem povedať je, že som hlboko presvedčená, že tak ako Ukrajina potrebuje Európsku úniu, tak Európska únia potrebuje Ukrajinu kvôli bezpečnosti, kvôli sile na medzinárodnom poli a kvôli tomu, aby sme boli prosperujúci blok, ktorý prekoná konečne svoj inovačný deficit.
3: To byla Katarína Meternová, velvyslankyně Evropské unie v Kyjevě. Celý díl Bruselských chlebíčků najdete už teď na webu a poslechnout si ho můžete taky v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno v 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Valná hromada ČEZu schválila rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat i 2 roky. Rusko spustilo masivní útok na Kyjev. Vzdušné údery hlásí taky Dnipro. Anketu biatlonista roku vyhrála olympijská medailistka Tereza Voborníková. A bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Valná hromada skupiny ČEZ schválila vyplacení dividendy akcionářům na každou akcii 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČEZ vyčlení vybrané zákaznické firmy.
4: Valná hromada ČEZ schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
5: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
4: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČEZ Michal Šnobr.
6: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
4: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČEZ Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
3: Po masivním ruském útoku na Kyjev je nejméně 14 zraněných, uvedl to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Informoval taky o zásahu výškového bytového domu, na který pravděpodobně dopadla ruská raketa. V troskách domu můžou být podle Klička uvěznění lidé. Kyjevské úřady informují taky o požáru 9podlažního bytového domu. Tisíce lidí se po spuštění leteckého poplachu schovávají v kyjevském metru. Útoky hlásí taky úřady v Dněpru. Vzdušné údery tam nepřežili 4 lidé, dalších 16 je zraněných. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu, uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími 3 levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už 3. funkční období za sebou. Dánové o složení vlády a parlamentu rozhodovali v březnu. Turisté si v Šumperku můžou nově prohlédnout 10 let utajované velitelství československých drah z časů studené války. Uvnitř se dochovalo i dobové a funkční technické vybavení.
7: František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
8: Mě poprosil pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit.
7: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí Šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
9: Je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně to technické vybavení.
7: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.
3: Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká čtvrtfinále na Roland Garros. Večer bude bojovat s Brazilcem Fonsecou. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. V hlasování zástupců svazu a novinářů suverénně zvítězila před Michalem Krčmářem. Voborníková v uplynulé zimě získala olympijský bronz a ve světovém poháru byla včetně štafet ještě 3x na stupních vítězů. Úspěchy jí pomáhají i teď v přípravě na novou sezónu.
10: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace, fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí, ta dřina.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D5 za Benešovicemi a omezení na silnici 50 v Buchlovských horách. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená za Benešovicemi. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto z příkopu. Policie odklání provoz na exitu 119. Objíždí se po souběžné silnici přes Holostřevy a Malovice k nájezdu na kilometru 128 u průmyslové zóny. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost také za Berounem. Za odbočkou na Králův dvůr na 26. kilometru pojedete kolem porouchaného autobusu. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna likvidují následky požáru kamionu v Buchlovských horách. Mezi Buchlovicemi a Stupavou se v místě zásahu hasičů projíždí kyvadlově a tvoří se tam kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, ráno místy mlhy, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojediněle déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. A foukat má slabý proměnlivý vítr, později mírný jihovýchodní. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, další letní den je tady, úterý 2. června, mimo jiné Mezinárodní den čistého ovzduší. Také se vám dobře dýchá, ale i daří.

0: Pracovníci agentury pro sociální začleňování i organizace zaměřené na závislosti včera stávkovali, a to kvůli změnám, které chystá vláda. Bojí se oslabení pomoci lidem v nouzi. Vadí jim hlavně plánovaný přesun některých agent z úřadu vlády pod ministerstva. Jsou obavy na místě? O tom byl kulatý stůl.
1: Plánované změny se mají dotknout právě protidrogové nebo lidskoprávní agendy. Z úřadu vlády se od července přesunou na celkem 4 ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO včera potvrdil, že rozhodnutí je definitivní. Vláda ho odůvodňuje snahou o větší efektivitu. S tím souhlasí i poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová.
2: Domnívám se, že ta změna přinese to, že ti lidé, kteří vykonávali dosud tu činnost, budou blíže i těm dalším lidem, kteří se touto činností zabývají. Dojde k tomu, že více budou propojené jednotlivé agendy, a to si myslím, že je velmi výborné.
1: Experti na lidská práva nebo závislosti to ale kritizují. Poukazují na to, že se témata týkají více rezortů a je potřeba nadrezortní řízení. Mluví proto dokonce o možném oslabení a rozbití agend. Na to upozorňuje i poslankyně Vendula Svobodová z Pirátů.
3: Pokud přesuneme například tu politiku závislostí jenom na ministerstvo zdravotnictví, tak nám z toho vypadává celá sociální oblast, školská oblast i oblast práva. Takže se opravdu nedá mluvit jenom o barácích, ale musíme právě myslet na ty kompetence, které to ministerstvo může poskytnout pro tu danou problematiku.
1: V pořadu Kulatý stůl poslanci dále diskutovali i o tom, jak může neziskovým organizacím pomoct platforma v rámci sněmovny, nebo kdo nahradí Stanislava Křečka ve funkci veřejného ochránce práv. Celý pořad si můžete pustit na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas. David Šalek, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 5:45. A začínáme nejnovější zahraniční zprávou. Rusko v noci útočilo na ukrajinská města Dnipro a Kyjev. Vnitrozdušný prostor a úder zabil nejméně 4 lidi a ukrajinské metropoli bylo podle starosty Vitalie Klička zraněno nejméně 14 lidí a na několika místech Kyjeva vypukly požáry a část města je bez proudu. My se tomu ráno budeme opakovaně věnovat. Mimořádný chovatelský úspěch hlásí zoopark Zájezd na Kladensku. Vlídlo se tam mládě orla savanového. Podle databáze o chovech dravců po celém světě jde o vůbec první úspěšný odchov zoo v Evropě. A my se do Zájezdu vydáme po 5:30.
1: Dnes bude o poznání tepleji, než bylo včera, a také alespoň místy čekáme slunečné počasí. Z počátku dnešního dne tedy bude jasno až polojasno, teď po ránu pozor na mlhy. Postupně se bude nebe zatahovat a hlavně na severovýchodě se vyskytnou přehánky. Později večer bude přibývat oblačnosti i v jihozápadní polovině Čech a právě tam se objeví déšť, přehánky nebo dokonce i bouřky. Teploty odpoledne vyšplhají na 21 až 26 stupňů, na horách naměříte kolem 17. A foukat k tomu bude slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jiří Lábus v kouzelném plášti letí nad krajinou.
1: Visel na lankách, který takhle tam jsou normálně vidět v tom záběru, ale když to snímala filmová kamera, tak ty lanka se tím pohybem rozmázly a divák si to asi nevšimnul.
2: Ježíš, ještě jednou teda. Haló, paní kolegyně!
0: Množství nejrůznějších triků Miloš Macourek vepsal i do scénářů filmu jako Pane, vy jste vdova nebo Dívka na koštěti. Na těch ještě Boris Masník jako trikař nepracoval, přesto ho technologie některých triků dodnes fascinují. Například jak Miloš Kopecký v komedii Jak utopit doktora Mráčka cestuje potrubím.
3: Pošlete za mnou jako midkepek.
4: Ano, samozřejmě.
1: Cestování herců přes umyvadlo bylo dělané pomocí takzvaného zrcadlového triku. Tu cestu pro herce, která tam byla vytvořena přímo na scéně, překrývalo zrcadlo a to odráželo úplně přesnou repliku dekorace, která by tam správně měla být vidět, ale nebyla postavená vzadu, ale do boku a vlastně divákovi nahrazovala to, co bylo potřeba zakrýt.
0: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou dnes ve Zlíně od 17 hodin Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si v seriálu zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Každý rok zemře při sečení polí 10 000 malých srnčat, která neutečou před zemědělskou technikou. Jak tomu zabránit? Dřív lidé vyráželi do polí hlavně s holí a dobrým okem. Dnes pomáhají i drony s termovizí nebo aplikace propojující dobrovolníky s myslivci a zemědělci. Proč je někdy těžší přesvědčit lidi, aby na nalezené srnče vůbec nesahali? Hostem Radiožurnálu bude Irena Křesáková.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9:00.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Tady je Radiožurnál, 17:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře i novou koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Andrej Babiš ale nebyl spokojený s tím, že návrh například nedostatečně navyšuje počty vojáků. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům unie. Radio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audiosérie Lyžák. Tentokrát půjde o příběh ztracení malého Vojty na jezeře Tichá voda. V seriálu zazní hlasy například Martina Myšičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové. 5-dílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Radia Junior anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Sport.
4: Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie Continentální Tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 se postupně vrací po mateřské pauze. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o více než 6 metrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená dálnice D5 na Tachovsku a mlhy na D1. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Sjelo mimo vozovku, převáželo auta a musí kvůli němu i kácet stromy u dálnice. A chvíli to potrvá. Sjíždí se na 119. kilometru, jede se přes Holostřevy a zpět najíždí u Nové Hospody. Osobním autem jeďte přes Bor, vyhnete se tak koloně na objížďce před Novou Hospodou. Na dálnici D1, hlavně na Moravě, mlhy, špatná viditelnost třeba v okolí Kroměříže, Hulína a na D1 taky u Ostrovačic na 178. kilometru je mlhavo, tak jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ráno je na obloze jasno nebo polojasno, místy se také vyskytují mlhy. Teploty klesly většinou na 12 až 8 stupňů Celsia, ale třeba pražské Klementinum má teplotu přes 14 stupňů. Naopak v údolích je teplota nižší, například v Broumově ukazuje teploměr necelých 6 stupňů. Podobně je na tom i Rýmařov, v Teplice nadmetují nebo Králíky v Pardubickém kraji. Mrazové lokality v Jizerských horách nebo na Šumavě hlásí teplotu i pod nulou. Nejchladněji je na šumavské Kvildě Perle, tam klesla teplota na -1,5 stupně. Dnes přes den bude zpočátku jasno až polojasno, ráno ale ještě stále pozor na mlhy. Postupně ale bude mraků přibývat a hlavně na severovýchodě se spíše výjimečně vyskytnou přehánky. Později večer se bude nebe zatahovat také v jihozápadní polovině Čech a ojediněle se tam objeví déšť, přehánky nebo dokonce i bouřky. Teploty dnes budou zase všude nad 20. Pohybovat se budou většinou mezi 21 a 26 stupni. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. 5:34 a v ranním Radiožurnálu za chvíli o velkém úspěchu chovatelů ze zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhl se tam totiž mládě orla savanového. Zřejmě se jedná o první úspěšný odchov v Evropě.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: ranním radiožurnálu teď velké blahopřání k obrovskému chovatelskému úspěchu. V zooparku Zájezd na Klerensku odchovali mládě orla savanového. V evropských zoo je velmi vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě se jedná vůbec o první úspěšný odchov v evropské zoologické zahradě.
1: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany želvy ostruhatý, dva samci.
2: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů savanových.
1: Teď to bude zábava.
2: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
1: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápi, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
2: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
1: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe, nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
2: Navíc jde podle Daniela Kolešky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě. Chovatelé se o něj přitom pokoušeli řadu let.
1: Po čtyřech pokusech, kdy jsme měli neoplozená vejce, tak se na pátý pokus, vlastně v době, kdy už jsme nad nimi tak trošku zlomili hůl, odchov se teda podařil.
2: Úspěšný odchov ale není důležitý jen kvůli samotnému mláděti. Zoologům přináší taky nové poznatky o druhu, který je v lidské péči stále poměrně málo prozkoumaný.
1: Normálně se v literatuře uvádí, že ten druh snáší až dvě vejce, ale my vlastně tady za těch pět pokusů máme důkaz toho, že vždycky šlo pouze o jedno vejce.
2: Mládě je podle zooložky Ivany Fučíkové staré přibližně dva měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
3: Pohlaví mládě dítě se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně ho nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test to určitě dělat budeme.
2: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje Zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. Valná hromada skupiny ČES včera schválila rozdělení firmy. Může tak vzniknout nová společnost, do které se postupně vyčlení části zaměřené na distribuci a obchod. Jde o první krok chystanému zestátnění ČESu, které má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Na setkání akcionářů se vydáme hned po 6. hodině. A jich Itálie krátce po půlnoci zasáhlo zemětřesení. Údajně mělo sílu 6,2 stupně. Podle expertů bylo jeho epicentrum v moři u pobřeží regionu Kalábrie. Údaje o případných škodách zatím nemáme k dispozici.
1: Zavřená D5 na Tachovsku a v Praze překážka na Černém mostě. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov zavřená za sjezdem na Benešovice na Tachovsku. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Dopravu odklání na 119. kilometru a jede se přes Holostřevy a Malovice na Novou Hospodu. Tam najedete zpět na dálnici. Zdržíte se chvilku před odklonem z dálnice a taky na objížďce. Tam už je dlouhá kolona před Novou Hospodou. Osobním autem se vyplatí jet raději přes Bor, tam je průjezd plynulý. A ještě do Prahy, Novopatská ulice, okruh ve směru z Kbelské na Mladou Boleslav. Dejte pozor, pokud sjíždíte na Černý most. Ve sjezdu tam leží pneumatika nebo zbytek pneumatiky od kamionu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Nejchladněji je dnes po ránu na šumavské Kvildě Perle. Tam klesla teplota 1,5 stupně pod nulu a v minusových hodnotách se pohybuje teplota i v ostatních mrazových lokalitách Šumavy a Jizerských hor. Jinde se teplota drží nejčastěji mezi 8 a 12 stupni. V některých údolích je ale chladněji, například v Broumově nebo Rýmařově. Naopak tepleji kolem 14 stupňů ukazuje teploměr v centru Prahy. Přes den nás čekají příjemné teploty mezi 21 a 26 stupni. V metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. A až se rozpustí ranní mlhy, tak bude nebe jasné až polojasné. Postupně bude oblačnosti přibývat a na severovýchodě i zaprší. K večeru počítejte s deštěm i ojedinělými bouřkami v jeho západních Čechách. Hezký den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál teď atletka Nikola Ogorodníková, ta se totiž vrací po mateřské pauze a na memoriálu Josefa Odložila zvítězila v soutěži o štěpařek. V Praze na Julisce vyhrála bronzová z pařížské olympiády díky hodu z první série. Ten byl dlouhý 59 metrů a 87 centimetrů. Blahopřejeme.
1: Já jsem šťastná, jako že můžu být zpátky na dráze a vlastně teďka začínám vnímat, že jak kdyby se nic nestalo a jsem ráda, že se pomalu vracím jako zpátky na ty 60-metrové hody a doufám, že to bude ještě jakoby za těch 60.
2: To říkala po závodě Nikola Ogrodníková, která absolvovala první start v polovině května v Ostravě, ale v dešti tam hodila o víc než 5 metrů méně než teď na Julisce. I v Praze ale viděla ve svých pokusech technické chyby.
1: Je ještě jako docela dost věcí, já jsem teda hrozně kritická, ale možná chci jako moc věcí po porodu a srovnávám to i vlastně s Bárou trošku, protože vím, že házala dobře po dětech, ale jako ta žena každá je jiná po tom porodu, takže musím to brát, že vlastně moje tělo pracuje jinak a ten návrat byl prostě delší, no, nebo je delší.
2: Je pro ní motivací třeba i někdejší návrat Barbory Špotákové, která zhruba rok a čtvrt po porodu ovládla evropský šampionát v Curychu v roce 2014. Ogrodníková hodila v Praze nejdál hned prvním pokusem a závod trochu negativně ovlivnil souběh se soutěžemi tyčkařů i tyčkařek. Jejich rozběh se totiž protínal s tím oštěpařským.
1: To nevím, teda se omlouvám, že to řeknu jak blbě, nevím, kdo to vymyslel, jako závodit zároveň s tyčí, protože to fakt jako se tam hrozně křížilo.
2: Ale i přes netradiční průtahy si z toho Ogrodníková zas tak těžkou hlavu nedělala.
1: Musím říct, že od té doby, co jsem matka, asi už jako zvládnu ustát jakoby všechno, takže i kdybych házala hrozně málo, tak ne, že by mi to bylo jedno, ale vím, že jako prostě se jede dál. Vlastně atletiku miluju, ale vím, že to není středobod vesmíru.
2: Doplnila po svém vítězství na Odložilově memoriálu olympijská medailistka oštěpařka Nikola Ogrodníková. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.

0: vámi radiožurnál. Pozor, zabřená dálnice D5 směrem z Prahy na Rozvadov. Na Tachovsku na 122. kilometru vyprošťují nákladní auto, které převáželo auta. Bude to zřejmě časově i technicky náročnější operace. Dobré ráno, teď je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Rusko útočí na Kyjev a další ukrajinská města. Při vzdušných úderech zahynulo nejméně 8 lidí. Sněmovna začne řešit zvýšení rodičovského příspěvku. Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Dálnice D5 je po nehodě neprůjezdná na 122. kilometru ve směru na Rozvadov. A bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Masivní ruský útok na Kyjev nepřežili nejméně 3 lidé. Zraněných jsou desítky, uvedl to šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o zřícení 24-patrového bytového domu, na který nejspíš spadla ruská raketa. V troskách budovy podle něj můžou být uvězněni lidé. Na několika dalších místech v ukrajinské metropoli po útocích vypukly požáry. Ruské útoky mířily taky na Charkov nebo Dnipro, kde zabili nejméně 5 lidí a dalších 25 zranili. K situaci na Ukrajině se vrátíme v ranním radiožurnálu i po 6:30. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby rodiče, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, nově dostali celkem 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli by se zvýšení nemělo týkat i těch, kteří už rodičovskou pobírají. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximum možného i kvůli napjatému rozpočtu.
3: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
1: Třeba podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se rodičovský příspěvek měl navíc navyšovat automaticky, jako je to například u důchodů. Prezident Petr Pavel zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Navštíví leteckou střední školu v Kunovicích nebo žáky v Boršicích na Uherskohradišťsku. Bude jednat s vedením Zlína a zastaví se taky na Zlínském filmovém festivalu pro děti. Večer se setká na veřejné debatě s lidmi ve valašských kloboukách. Literární cenu Toma Stoparda převzala Alexandra Broková. Autorku vybrala odborná porota za nejlepší esej o současné společnosti. Vítězný text představili pořadatelé v Městské knihovně v Praze.
4: Laureátkou ceny Toma Stoparda za rok 2026 vybrali Alexandru Brockovou.
5: Ocenění předal Martin Vidlák z knihovny Václava Havla, která literární soutěž pořádá.
6: Moc děkuju za slovo i za ta příliš laskavá a milá slova.
5: Poděkovala Alexandra Brocková, která část svého eseje Lodě, moře, přístavy také přečetla.
6: Můj esej je výsledkem párletého, ale rozhodně ne soustředěného a systematického osobního snažení sledovat, jak se lze vyrovnávat s podmínkami a s úlohou vedení svého života a s proměnlivostí perspektiv.
5: V minulých letech dostal cenu dramatika Toma Stoparda třeba písničkář Vladimír Merta nebo publicista Pavel Kosatík. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Na Roland Garros nastoupí proti Brazilci Fonsekovi.
7: 20-letý Menšík poprvé na turnaji nastoupí proti mladšímu soupeři. V souboji s Fonsekou si musí na jednu věc dát zvláštní pozor, a to na Brazilcův monstrozní forehand. Fonseka totiž tímto svým dělovým úderem v Paříži své soupeře deptá a i proto na cestě do čtvrtfinále vyřadil mimo jiné Novaka Djokoviče nebo Kaspera Ruda. Český tenista Jakub Menšík ale před soubojem zůstává klidný a pozitivně naladěný.
8: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola. Samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
7: Zápas Menšíka s Fonsekou začne na centrálním dvorci Filipa Chatriera nejdříve v 8:30 večer a na radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
0: Zavřená D5 na Tachovsku a na D1 kolony už Mejkalky. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. To vyproštění je trochu složitější, kamion převážel auta, musí i kácet stromy u dálnice. Sjíždí se na 119. kilometru, jede přes Holostřevy a zpět najíždí u Nové Hospody. Před odklonem kolona na 10 až 15 minut, ucpaná je taky objížďka před Novou Hospodou. Osobním autem lepší jet přes Bor. Na D5 se dejte pozor taky na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 7,5 ve stoupání za Loděnicí hlásíte nepojízdné auto.
9: Je tady ve stoupacím pruhu v zálivu auto a některé kamiony vybočujou, jenom aby se řidiči nelekli.
0: Na dálnici D7 ve směru z Prahy na Chomutov velký pozor u sjezdu na Kladno. Zhruba na 7. kilometru leží v levém pruhu sražená srnka, vybočuje se. A na D1 ve směru do Prahy čekejte už teď kratší kolony před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Brzdí se na 26. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky a teploty 21 až 26 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, ranní radiožurnál s aktuálním přehledem o všem, co se děje, o všem podstatném i důležitém, tedy o tom, o čem byla včera valná hromada energetické skupiny ČES. Budeme mluvit.

0: vámi Radiožurnál. Energetická společnost ČEZ se rozdělí. Valná hromada schválila plán na restrukturalizaci podniku pod kontrolou státu. Nejpozději do konce března příštího roku převede ČEZ do nově vzniklé dceřiné firmy zákaznickou část společnosti, což je distribuce a obchod. Následovat by měl prodej menšinového podílu v této nově vzniklé části. Analytici to považují za první krok k zestátnění zbývající výrobní části ČEZ. Podrobnosti přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, ve víc než hodinové diskuzi někteří menšinoví akcionáři protestovali, že po nich vedení ČEZ chce biankošek na nakládání s významnou částí firmy a nebudou mít už co mluvit do toho, které firmy a s jakým oceněním do nově zřízené společnosti vloží. Přesto ale nakonec reorganizaci valná hromada schválila 90% většinou. Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže by dceřiná společnost měla vzniknout během několika týdnů, samotný prodej podílu pak může zabrat 2 roky. Rozdělení společnosti může podle analytiků pomoci ke zestátnění ČEZu. Současná vláda deklarovala, že chce zestátnění výrobní části ČEZ dokončit dřív, než jí vyprší mandát, tedy do podzimu 2029.
0: A co dalšího valná hromada ještě řešila?
1: Především dividendy z loňského očištěného zisku ČEZ vyplatí svým akcionářům 80%, na jednu akcii to bude 42 korun. Celkově tak rozdělí 32 miliard. Stát jako většinový akcionář dostane zhruba 16 miliard korun.

0: Tady je Radiožurnál, 6 hodin 15 minut. Opatrovnické soudy by mohly zřejmě už od nového roku povinně zjišťovat, jestli dítě v rodině nezažívalo násilí. Navrhuje to v úpravě rozvodové novely minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Soudci by si měli přizvat k posouzení také třeba sociální pracovníky, lékaře anebo zástupce školy. My se tím budeme zabývat ještě v této hodině krátce před 7 a také v ranním interview v 7.50. Na hudebním festivalu Pražské jaro právě dnes naposledy vystoupí Barbara Hennigan. V Rudolfinu se kanadská pěvkyně a dirigentka představí spolu s Českou filharmonií.
1: Zavřená D5 na Tachovsku a místy mlhy. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov neprůjezdná za sjezdem na Benešovice na Tachovsku. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Dopravu odklání na 119. kilometru a jede se přes Holostřevy a Malovice na Novou Hospodu. Zdržíte se chvíli před odklonem z dálnice a taky na objížďce před Novou Hospodou. Osobním autem se vyplatí jet přes Bor. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova už se začíná tvořit ranní kolona před Rohlenkou, zatím krátká na 210. kilometru. Menší kolony na D1 už taky před Čmejkalkou směrem na Prahu brzdí se na 26. kilometru. A na D1 místy mlhy, hlavně v okolí Kroměříže a Hulína, horší viditelnost. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Druhý červnový den nabídne příjemné teploty i dostatek slunečných paprsků. Teď po ránu si ale na svých cestách dávejte pozor na mlhy. Až se rozpustí, pak se můžeme těšit z jasného až polojasného dne. Postupně ale bude mraku přibývat až na oblačno a zejména v severovýchodní části naší republiky se objeví přehánky. Později večer se nebe zatáhne i v jihozápadní polovině Čech a ojediněle se tam vyskytne déšť nebo bouřky. Teploty odpoledne opět přesáhnou 20, nejčastěji se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni, na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. No a ještě vítr, ten dnes zpočátku povane jen slabě, postupně bude mírný a foukat bude od jihovýchodu. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: tady léto a samozřejmě nedostatek vody. Napouštět bazény, zalévat zahrady nebo mít auta z veřejného vodovodu teď nesmí lidé v části Břeclavska. A to kvůli dlouhodobému suchu a rostoucí spotřeby vody. Zavedli tady omezení odběrů pitné vody, ale to výrazně dřív než v minulých letech.
1: Kvůli zalévání určitě je to špatně, ale chápu to.
2: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice znamená omezení odběru pitné vody komplikaci. Na zalévání zahrady totiž nemá vlastní studnu.
1: Když neprší, tak jako my máme, jako sbíráme si vodu, jako jo, ale jako když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
2: Na možné problémy se připravila i Věra Michalicová z Lednice.
3: Bazén jsem si napustila už před 14 dny a zahrádku zalévám, chytám si dešťovou vodu.
2: A ten bazén jste napustili z toho veřejného vodovodu?
3: Ano.
2: Od začátku června už ale lidé v části Břeclavska nesmějí používat pitnou vodu z veřejného vodovodu na napouštění bazénů, zalévání zahrad ani mytí aut.
4: Důvodem je samozřejmě hydrologické sucho, které panuje dlouhodobě v našem regionu. V těchto dnech sice začalo pršet, nicméně na ty naše vodní zdroje to nemá žádný velký vliv. A my máme všechny zdroje podzemní.
2: Vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta. Podle něj se k dlouhodobému suchu přidala po prvních teplých dnech i výrazně vyšší spotřeba vody. Lednická úpravna vody už přitom pracuje na hranici svých možností.
4: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu. Zásobujeme tím opravdu ale velký region, který obsahuje nejen Lednici, ale taky třeba město Valtice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobré ráno, je 6:30. A s dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
3: Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 koruny za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti. Celkově tak ČEZ rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane 16 miliard. Valná hromada schválila taky rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat až 2 roky. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu. Uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími 3 levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už 3. funkční období za sebou. Dánové o složení vlády a parlamentu rozhodovali v březnu. Pražská zoo dnes pořádá Den pěstounů. Akce je určená pěstounským rodinám i zájemcům o náhradní rodinnou péči. Dorazí asi 150 pěstounských rodin. Program je součástí Dnu pěstounství, které Praha pořádá až do 16. června.
4: Sport.
3: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D5 na Tachovsku a nehoda v Praze v Kutnohorské ulici. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Skončilo v lese, převáželo auta, to vyproštění bude trochu složitější. Sjíždí se na 119. kilometru, jede se přes Holostřevy a zpět najíždí u Nové hospody. Před odklonem kolona na 10 minut ucpaná je taky objížďka před Novou hospodou. Osobním lepší jet přes Bor. Na D1 ve směru do Prahy se prodlužuje kolona před Šmejkalkou. Podle naší zpravodajky se brzdí u sjezdu na chodce Rady.
6: Brzdí se už na 28. a docela prudce. Víceméně hned za tím naháčem se to docela rychle zabrzdí a pak se to spíšně rozjíždí.
5: Podobná situace je na D1 i na příjezdu do Brna z Vyškova. Brzdí se prudce na 211. kilometru, za Rohlenkou se opět rozjedete. Ještě do Prahy provoz houstne, teď navíc na Kutnohorské na příjezdu z Měcholup k Průmyslové nehoda. Blokuje pravý pruh u sjezdu na jižní spojku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Tento týden přináší do Česka časté střídání počasí i teplot. Po deštivém a poměrně chladném včerejšku se právě dnes dočkáme spíše slunečného počasí a teploty na celém našem území odpoledne přesáhnou 20. Nejčastěji na teploměrech uvidíme 21 až 26 stupňů. Zítra se k nám opět vrátí velká oblačnost, hodně srážek a teploty zase klesnou na 15 až 19 stupňů. Ve čtvrtek se opět přechodně vyčasí, na obloze bude oblačno až polojasno a přehánky se objeví jen výjimečně. Teploty už zase do 26 stupňů, no a na konci pracovního týdne zase zataženo na většině území s deštěm nebo bouřkami. Teploty už ale nebudou klesat, pohybovat se budou mezi 20 a 25 stupni. Víkendové počasí by mělo být převážně slunečné. V sobotu ještě s doznívajícím deštěm, neděle už by se mohla obejít úplně bez srážek. Teploty v sobotu i v neděli porostou a pravděpodobně se dostanou i nad letní 25. To byly zprávy. A teď už se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím našich dopravních zpravodajové s dopravou. Všechno je tak, jak má být. Děkujeme, že nám voláte a že jedete s námi. Přejeme šťastnou cestu a přidáme další aktuální informace. Tentokrát o dění na Ukrajině, odsud hlásí po nočním náletu nejméně 9 mrtvých.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 637, další neklidná noc v ukrajinském hlavním městě Kyjevě a také Dnipro, ty byly cílem ruského rozsáhlého útoku. Nejméně 9 lidí při něm zemřelo. Podle poradců ukrajinského prezidenta je ale možné, že se blíží konec války. Víc nám teď poví Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jakube, nejprve, co víme o tom útoku?
1: Hlavní cíle, opravdu jsme říkali, jsou Kyjev a Dnipro. V Kyjevě 4 mrtví, v Dnipro 5 a zasažený je taky Charkiv. Desítky zraněných, ta poslední čísla mluví asi o 60. Pokud jde o tedy fotky, tak fotky správce Dnipropetrovské oblasti ukazují poničené obytné budovy a schořelá auta. No a v Kyjevě se jedna obytná budova zřítila, další vysoký dům je poničený požárem, dopadly na něj trosky nejspíš jednoho ze sestřelených dronů a celkově v kyjevské oblasti je několik požárů.
0: Což tedy odpovídá tomu, před čím večer varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, je tomu tak?
1: Je to tak, právě on varoval před tím velkým útokem. Zelenský vyzýval občany v projevu, aby brali vážně sirény. On se přitom odvolával na informace zpravodajských služeb, podle kterých tedy byla nějaká hrozba rozsáhlého útoku, která, jak víme, tak se naplnila. Moskva sama vlastně varovala částečně, že bude spouštět útoky. Ona mluvila o tom, že bude spouštět útoky na centra rozhodování, to znamená na místa, kde se velí ukrajinské armádě. Měla to být odveta za útok na střední školu v Luhansku. Moskva tedy tvrdí, že ten útok zasáhl studenty místní školy, ale Kyjev především odmítá to, že šlo o ukrajinský útok.
0: My jsme taky říkali, že válka by mohla podle Zelenského brzy skončit, je tomu tak?
1: Je to tak, on to potvrdil jeho poradce Kirilo Budanov, což je bývalý velitel rozvědky. On podpořil ten pokyn ukrajinského prezidenta ukončit válku do konce roku a co je podstatné, Budanov řekl, že je podle něj realistické tady tohoto cíle tedy dosáhnout. Kyjev by tak chtěl taky využít nových úspěchů na bojištích i právě úspěšné zásahy některých míst, třeba ropných rafinérií. V noci začala hořet rafinérie Ilský v Krasnodaru. Zelenský taky uvedl, že ukrajinská armáda dokáže zasáhnout celou ruskou logistiku na okupovaném území, to znamená na Krymu i na tom východě Ukrajiny a Moskva taky nedávno zastavila vývoz leteckých paliv kvůli nedostatku.
0: Jakub Lucký, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a příští hodně náš zpravodaj Martin dorazí přímo z Ukrajiny.

0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Teď po příletu do New Yorku regenerují. No v pátek ráno tady našeho času nastoupí v New Jersey a to už bude ke generálce na šampionátu proti Guatemale. I tentokrát budou u všeho naši reportéři.
1: Chvilku se nám to spozdilo kvůli bouřce v Praze, takže jsme odletěli asi o hodinu a půl o dvě díl, ale pak to probíhalo dobře. Měli jsme komfort v letadle.
2: Přiznává reprezentační záložník Lukáš Provod. Národní tým odletěl z Prahy v neděli krátce před 11. hodinou večer českého času a po mezipřistání v Irsku dorazil do New Yorku v pondělí před 4. hodinou raní času tamního.
1: Trošku jsem z toho měl samozřejmě respekt, protože ne úplně vždycky spím v letadlech nebo v autobusech, ale bylo to celkem v pohodě a měli jsme UNO, měli jsme nějaký nový varianty toho UNA, takže jsme studovali pravidla, hráli jsme karty, koukali jsme na seriál, koukali jsme na filmy, takže taková ta klasika.
2: Říká opora Slávie Lukáš Provod, který si s reprezentačními spoluhráči musí zvyknout na to, že v New Jersey je oproti Česku o 6 hodin méně.
1: Ať už co se týče suplementace nebo těch typů a doporučení, tak máme všechno a snažili jsme se prostě najet co nejrychleji na ten režim, který je tady, na ten časový posun a 3 hoďky potom, co jsme přijeli, tak jsme ještě spali a myslím si, že to bude v pohodě.
2: V pondělí měli čeští fotbalisté jen lehčí program na hřišti či v posilovně a absolvovali i takzvaný heat training.
1: Ten by vlastně nás měl adaptovat na ty podmínky, na to horko, na trošičku pomoc třeba i s tou nadmořskou vejškou. Jsme všichni natěšení. Já si myslím, že to na nás dejchá hodně a nemůžeme se dočkat, až to vypukne.
2: Vyhlíží začátek mistrovství světa záložník Lukáš Provod. Po pátečním zápase se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít v době šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí příští týden v pátek ráno českého času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 6:45. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS dostal od prezidenta Tchaj-wanu vysoké vyznamenání a sice řád příznivých oblak. A to za podporu česko-tchaj-wanské spolupráce a její prohlubování. My máme na Tchaj-wanu zvláštního zpravodaje Jiřího Cháberu a spojíme se s ním zhruba za půl hodiny. Rodiče nově narozených dětí by mohli od ledna dostávat příspěvek 400 tisíc korun, což je o 50 tisíc víc, než je tomu teď. Vládní návrh na zvýšení rodičovského příspěvku právě dnes proberou také poslanci a my se tím budeme zabývat hned po 7. hodině.
3: Kolony na D1 před Prahou, taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Brzdí se prudce z plné rychlosti do zastavení na 33. kilometru. Pak se kolona opět rozjede a znovu na chvíli zastaví před Šmejkalkou na 29. Kolony se prodlužují na D1 taky na příjezdu do Brna z Vyškova. Aktuálně od 212. kilometru na 206. a je to asi na 15 minut. Ucpaná je tam i stará silnice, před Rohlenkou je semafor. Kolony u Brna čekejte i na D2 na příjezdu z Bratislavy od sjezdu na Chrlice. Dálnice D5 ve směru na Rozvadov z Prahy stále zavřená za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Před odklonem na 119. kilometru postojíte asi 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Nejchladněji je dnes po ránu na šumavské Kvildě Perlé. Tam klesla teplota 1,5 stupně pod nulu a v mínusových hodnotách se pohybuje teplota i v ostatních mrazových lokalitách Šumavy a Jezerských hor. Jinde se teplota drží nejčastěji mezi 8 a 13 stupni. V některých údolích je ale chladněji, například v Broumově nebo Rýmařově. Naopak tepleji kolem 14 stupňů ukazuje teploměr v centru Prahy. Přes den nás čekají příjemné teploty mezi 21 a 26 stupni. V 1000 metrech na horách naměří kolem 17. A až se rozpustí ranní mlhy, tak bude nebe jasné až polojasné. Postupně bude oblačnosti přibývat a na severovýchodě i zaprší. K večeru počítejte s deštěm i ojedinělými bouřkami v jihozápadních Čechách. Hezký den.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: United dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Drahokami s Mirajem teď v ranním radiožurnálu necelých 10 minut před 7 hodinou. Nedocházelo v rodině k domácímu násilí? No tak zřejmě i tím se budou teď muset povinně zabývat opatrovnické soudy, a to při rozvodových řízení. Navrhuje to poslanecká novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Cílem je lépe chránit děti. No a my to probereme přesně za hodinu v ranním interview radiožurnálu a také teď.
2: Táta na mámu nejdřív hrozně křičí a pak ji uhodí. Běžím k ní, držím ji za ruku a křičím na tátu taky. K tátovi se přidává Tomášek. Stoupá si před něho, brečí a snaží se mámu uhodit taky.
3: Citujeme z toho, jak se centru Locika svěřila 10letá dívka, říkejme jí Klára, která prožívala rozvod rodičů s 5letým bratrem Tomášem. Byl plný konfliktů i domácího násilí. V tomto případě se rodiče nakonec dohodli a svou pozornost zaměřili na děti. Nevždy se to ale stane. U soudu ale převládá názor, že rozvod je hlavně sporem rodičů, říká vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová.
4: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled dětí na tu situaci.
3: Popisuje vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová podle ní převládající přístup soudu. Co by mělo být pro soudce při posuzování zásadní, shrnuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
5: Podívat se na projevy chování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
3: Právě to by měla zajistit chystaná úprava rozvodové novely ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO.
6: Chceme, aby soudy měly jasný návod, protože by měly dávat přednost zájmu dítěte, nikoli zájmu rodičů.
3: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po půl jedenácté.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: 9 mrtvých a desítky zraněných si vyžádali noční ruské vzdušné útoky na Kyjev a Dnipro. Bezpečí dítěte v opatrovnickém řízení a při rozvodu rodičů můžou soudcům usnadnit nové materiály. Testují je zatím ve dvou krajích. Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Dálnice D5 je po nehodě na 122. kilometru stále neprůjezdná směrem na Rozvadov. A bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko v noci provedlo rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev a Dnipro. Tamní úřady hlásí celkem 9 mrtvých a 80 zraněných. Z toho v Kyjevě zemřeli 4 lidé a v Dnipru 5.
4: Rusko na Kyjev a Dnipro vystřelilo přes 40 balistických raket nebo střel s plochou dráhou letu a vyslalo asi 300 nepilotovaných letounů. Střely a drony nebo jejich trosky zasáhly budovy v 7 obvodech Kyjeva, vypukly požáry a město zahálil hustý kouř. Zasaženy byly bytové domy, obchody a také první a druhé patro polikliniky v Holosijivském obvodu, uvedla kyjevská radnice. Mohutné exploze byly slyšet i v Dnipru, kde zahynulo nejméně 5 lidí a 25 bylo zraněno, uvedla tamní oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: A s Martinem Dorazínem se v raním Radiožurnálu spojíme znovu po půl osmé. Posuzování konfliktních rozvodů a následné opatrovnické řízení mají soudcům usnadnit nové materiály. Připravili je úředníci Ministerstva spravedlnosti. Testuje je teď 7 okresních soudů v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Podle nich by mohl soudce poznat, jestli v rodině dochází k násilí a taky jaká přijmout opatření, říká místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
5: Proto, aby bylo dítě v bezpečí, popřípadě druhý rodič v bezpečí, a další úvaha vede k tomu, jakou odbornou pomoc mám kterému z členů rodiny nabídnout nebo uložit a jak mám zatímně nebo trvale upravit poměry dítěte.
3: A bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Radio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audiosérie Lyžák. Tentokrát se nebezpečí skrývá pod vodní hladinou.
6: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu.
7: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
8: V příběhu o ztracení malého Vojty na jezeře Tichá voda zazní například hlasy Martina Mišičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. Pětidílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Radiožurnál.
3: A v ranním Radiožurnálu o tom budeme mluvit podrobně před 7:45.
0: Sport.
9: Tenista Jakub Menšík se připravuje na své premiérové čtvrtfinále Grand Slamu v kariéře. Na Roland Garros v Paříži nastoupí večer proti Brazilci Fonsecovi v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. V mužské nejvyšší basketbalové soutěži začíná finálová série. O titul se utkají Nymburk a Pardubice. První dva duely se budou hrát na palubovce Středočechů. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík vnímá Nymburk jako favorita, ale věří, že si půjdou východočeši za vítězstvím.
10: Není to takový, jako že by někdo byl jako jo, Nymburk to bude mít zadarmo nebo vyhraje. Pasi nikdo nepopírá, že jsou favorit, ale my si na ně věříme. Je to takový pocit, jako že myslím, že dlouho nebyl, já nevím, samozřejmě teďka jsem já ve finále nebyl, ale spousta týmů třeba do toho šla trošku odevzdaněji a doufám, že to bylo, cítím to takhle z kluků, že všichni si to jdou s Nymburkem prostě rozdat.
9: Úvodní duel v finále basketbalové ligy začne v 18 hodin. V boji o třetí místo vede 1-0 na zápasy Brno, které porazilo Opavu 99-97.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D5 na Tachovsku, kolony na D1 u Brna, taky u Divišova. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Skončilo v lese, převáželo auta, musí i kácet stromy. Dálnice bude podle ŘSD delší dobu zavřená. Dnes jíždí se na 119. kilometru, jede se přes Holostřevy a zpět na jíždí u Nové Hospody. Před odklonem je kolona asi na 15 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se prodlužuje kolona. Brzdí se u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru do zastavení. Kolona se bude ještě měnit a to spíše prodlužovat. Pozor, ucpává se i stará silnice před Rohlenkou. Na D1 silný provoz směrem do Prahy. Poprvé zastavíte za sjezdem na Divišov na 40. kilometru. Pak se kolona rozjede, opět zastaví na 34. a pak ještě na chvilku před Šmejkalkou. A takže pozor, brzdí se tam vícekrát až do zastavení. V Praze silný ranní provoz, ucpává se i Pražský okruh z D1 směrem na letiště. Regulují vjezdy do tunelu, aktuálně kolona od sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, ráno místy mlhy, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojediněle déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. A foukat má slabý proměnlivý vítr, později mírný jihovýchodní. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Přejeme dobré ráno, úterý 2. června, 6 minut po 7. hodině. I dnes máme několik důvodů mluvit konkrétně o penězích. Tentokrát to bude o možném zvýšení rodičovského příspěvku. To je totiž téma, o kterém se bude mluvit nejenom na radiožurnálu, ale také v poslanecké sněmovně. Poslanci to budou dnes řešit na mimořádné schůzi. O kolik by mohl tento příspěvek narůst a má v dolní parlamentní komoře podporu? I to je téma pro nás už za pár minut, tak buďte s námi. Dobré jitro.
11: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál Hagenbolmen, 10 minut po 7. Poslanci právě dnes začnou probírat navýšení rodičovského příspěvku. 350 tisíc korun by mohl vzrůst na 400 tisíc na jedno dítě. Na dvojčata by pak lidé získali podporu 700 tisíc korun, no a na vícerčata 800 tisíc. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí projednají poslanci na mimořádné schůzi. Jestli je na navyšování schoda, tak to ví Eliška Záborská z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, obecně na navýšení rodičovského příspěvku. Ano, řeší se ale to, koho se navýšení bude týkat a od kdy bude platit. Vláda počítá s tím, že by vyšší rodičovský příspěvek dostali rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Opozice a taky hnutí SPD ale chtějí, aby se příspěvek zvýšil dříve. A třeba starostové jsou i proto, aby se místo jednorázového navýšení zavedl valorizační mechanismus. Pro státní kasu by to celé navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun.
0: A kdy se naposledy rodičovský příspěvek zvedal?
1: Naposledy to byl ten pro vícerčata, a to letos v lednu. Připomenu, že podpora je pro rodiče nejmladších dětí do 3 let. Měsíční výši příspěvku si můžou volit sami a každé 3 měsíce ji taky můžou upravovat.
0: Jak to dopadne s rodičovským příspěvkem, tak o tom budou jednat na mimořádné schůzi poslanci. Budeme to sledovat. Eliška Záborská, díky.
1: Naslyšenou.
0: A teď Eva Farna.

0: Radiožurnál je 7:15. 9 mrtvých a 80 zraněných, tak tohle je bilance rozsáhlých nočních útoků Ruska na Ukrajinu. Cílem byla metropole Kyjev a také Dnipro. A my se po 7:30 spojíme s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Na pomoci obětem zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, pro kterého to je jedna z priorit, dnes s jeho zástupci podepíše memorandum.
1: Kolony na D1 u Brna, zavřená D5 na Tachovsku, na D1 na příjezdech do Brna silný provoz. Větší kolony je teď ve směru z Vyškova, od sjezdu na Rousínov až k Rohlence. Ucpaná je tam i stará silnice, anebo nájezd od Slavkova. Na D1 ve směru do Prahy čekejte nesouvislé kolony mezi sjezdy na Divišov a omezením u Šmejkalky. Poprvé se zastavíte dost prudce na 1,40 km u Divišova a pak ještě několikrát. Celkově těch 17 km pojedete asi 40 minut. Silnice 9 z Mělníka do Prahy je ucpaná za Mělníkem. V obci Kly omezení a zdržíte se čtvrt hodiny. Ucpává se i 35 z Liberce směr Turnov. Před Hodkovicemi postojíte 10 minut. A připomínáme na Tachovsku zavřenou dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Na kilometru 122 nehoda kamionu. Před odklonem na 119. kilometru 15-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Po většinu tohoto týdne počasí u nás ovlivní brázda nižšího tlaku vzduchu, která se nachází nad západní a střední Evropou. V ní ale budou postupovat jednotlivé frontální systémy, proto nás čeká týden se střídavým počasím. Vývoj oblačnosti v jednotlivých dnech bude mít takzvaný typický denní chod, kdy například dnes po ránu a dopoledne je slunečno. Během dne se nebe bude zatahovat kupovitou oblačností a k večeru se místy dnes na severovýchodě a také jihozápadě objeví i déšť. A zítra to bude zase naopak. Den začne se zataženým nebem, postupně se ale bude oblačnost protrhávat. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Je 2. června a to znamená, že dnes večer budou kolegové ze sportovní redakce opět komentovat a fandit. 20-letý tenista Jakub Benčík zabojuje na Roland Garros o postup do semifinále dvouhry. Jeho soupeřem v hlavním večerním zápase je brazilský talent João Fonseca.
1: Poprvé se tak český tenista utká na letošním Roland Garros s mladším soupeřem. Fonsecovi je totiž pouze 19 let. Přesto už zvládl v Paříži vyřadit legendárního Novaka Djokoviče a naposledy dvojnásobného finalistu French Open Kaspera Ruda. Právě během nočního souboje mladého Brazilce s norským antukovým specialistou se konala tisková konference Jakuba Menčíka, který se ke svému čtvrtfinálovému zápasu vyjádřil takto.
2: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola, takže to už asi jedno, jestli to je Rud nebo Fonseca, oba dva obrovská kvalita, že jo, vlastně ukazují to nejenom na tomhle turnaji, samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
1: Vyprávěl dobře naladěný Jakub Menčík po tom, co si v Paříži už po třetí posunul své grandslamové maximum. O jeho výkonech na Roland Garros mluví bývalý tenista a někdyjší šampion juniorky US Open Dušan Lojda.
3: Fantastické jako výkon, jo, to, co on tam předvádí, řekl bych i tenisově, ale hlavně mentálně, jak se s tím jako pere ve svém věku, jako to je 20-letý frajer, prostě porazíš Deminora z desítky, máš tam hned Rubleva a tak dále, takže prostě za mě plný kredit, jak on to zvládá.
1: Říká tenisový trenér Dušan Lojda, který taky poukazuje na zajímavost, že Menčík si nové grandslamové maximum stanovil na antuce.
3: Upřímně bych nečekal, že uhraje takovej obrovský výsledek.

0: Pravý žurnál s vámi i na cestách. Teď dálnice D1, příjezd do Brna od Prahy, nehoda na 193. a půltém kilometru. Náš zpravodaj hlásí, že se tu srazil kamion s autem v pravém pruhu. Kolona se zpomaluje a také rychle prodlužuje. Tak šťastnou cestu.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
0: Radiožurnál v půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře i novou koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Andrej Babiš ale nebyl spokojený s tím, že návrh například nedostatečně navyšuje počty vojáků. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům unie. Mimořádný chovatelský úspěch se podařil zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhlo se tam mládě orla savanového. Ten ve volné přírodě obývá rozsáhlá území střední Afriky až po východní pobřeží kontinentu. V evropských zoo je ale velmi vzácný a podle databáze, která shromažďuje údaje o chovech dravců po celém světě, jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo v Evropě. Sport. Američanka Serena Williamsová se po 4 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Vítězka 4 zlatých olympijských medailí a 23 Grand Slamů odehraje příští týden 4 hru na trávě v londýnském Queen's Clubu, který je jednou z generálek před Wimbledonem. 44-letá Williamsová nastoupila naposledy na US Open v roce 2022. Rok na to porodila 2. dceru. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, který je podmínkou pro účast na turnajích. Svůj návrat ale dlouho opakovaně odmítala.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Sázavy a nehoda v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na chodce rady. Ve stoupání na kilometru 31 hlásíte stojící auto.
5: Ve stoupacím kruhu stojí bez jakéhokoliv označení nákladní vozidlo. Je až na poslední chvíli viditelné.
4: V opačném směru do Prahy čekejte nesouvislé kolony. Od sjezdu na Divišov až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Těch 17 kilometrů pojedete přes půl hodiny. Na D1 komplikace taky v Brně. Ve směru z Prahy se před sjezdem na Vídeňskou srazilo nákladní auto s osobním. Je to 193,5 kilometr, jsou v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na výstaviště zpomalila. Na D1 u Brna kolony i směrem z Vyškova, to je ranní roztrhaná fronta od 219. kilometru až k Rohlence. Na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů zpomalte za sjezdem na Loket. Na kilometru 125 zasahují hasiči u nehody, průjezdný 1 pruh a dojíždí se do krátké kolony za Loktem. No a připomínáme na Tachovsku zavřenou dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Na kilometru 122 nehoda kamionu a před odklonem na 119. kilometru 20-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ránu je na obloze převážně jasno nebo polojasno. Místy se také vyskytují mlhy, ale například v Karlových Varech je skoro zataženo a teploměr ukazuje 14 stupňů. Nad Prahou oblačnost je 16 stupni. Oblačnost se drží i nad Českými Budějovicemi, tam je 13 stupňů. Pardubice hlásí jasno také se 13 stupni a 13 je i v Brně. Je tam skoro jasné nebe, ale pozor na mlhy. Mlhavo je i na Ostravsku, Ostrava hlásí oblačnost 11 stupni. Přes den bude zpočátku jasno až polojasno, postupně ale bude mraku přibývat a hlavně na severovýchodě se spíše výjimečně vyskytnou přehánky. Později večer se bude nebe zatahovat také v jihozápadní polovině Čech a ojediněle se tam objeví déšť, přehánky nebo dokonce i bouřky. Teploty dnes budou zase všude nad 20. Pohybovat se budou mezi příjemnými 21 a 26 stupni. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ano. Do naší sestavy přivede za chvíli také náš ukrajinský zpravodaj Martin. Dorazí na to, protože Rusko provedlo další masivní útok na Kyjev a na Dnipro. Obě velkoměsta hlásí mrtvé i zraněné.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 7.38 a teď aktuálně z Ukrajiny. Nejméně 11 mrtvých je po nočních útocích na Kyjev a Dnipro. Zraněných jsou desítky. Rusko použilo jak rakety, tak nepilotované letouny. A my jsme spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Jaká je teď situace v Kyjevě a v Dnipru?
1: Velice těžká, byla to zase jedna z těch nejhorších nocí letos, podobná jako minulý víkend například v Kyjevě. Tam tedy počet mrtvých dosáhl 4 oficiálně potvrzených, 58 zraněných cílem ruských útoků raketami a drony se staly prakticky všechny městské části. Hořily obytné domy, benzínky, různé rozestavěné domy, auta, poškozena byla částečně poliklinika. V Dnipru, tam je ta bilance ještě horší, 6 mrtvých, 33 zraněných, zničená celá vlastně jedna čtvrť. V Záporoží je také několik zraněných, 3 podle posledních informací, v Charkově 14 lidí zraněných a tak dál a tak dál, takže velký masivní kombinovaný ruský útok.
0: A víme, kolik raket a dronů Rusko na Ukrajinu poslalo?
1: Podle nejčerstvějších informací protivzdušné obrany to bylo 73 raket, včetně balistických, z toho se podařilo sestřelit 40 a Rusko vyslalo 656 útočných dronů a z toho 602 drony se protivzdušné obraně podařilo sestřelit nebo odklonit.
0: A byli obyvatelé Ukrajiny před ruskými vzdušnými údery varováni včas?
1: Ano, byli včas. Prezident Volodymyr Zelenský o tom mluvil včera večer. Důrazně varoval obyvatele před tím, že Rusko chystá další útok podobný tomu, co byl minulý týden v Kyjevě. Bohužel informace z zpravodajských služeb Ukrajiny byly velmi přesné.
0: A tolik náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, díky za informace a naslyšenou.
1: Slyšenou.
0: My se do napadené země budeme ještě dnes vracet, stane se tak už po 8:30. Vydáme se přímo do Kyjeva, no a spojit bychom se měli s novinářem Adamem Siberou, který tady momentálně je.

0: Tomar, to je 7.43 a ranní radiožurnál. Před dalšími zprávami se ještě ponoříme pod hladinu jezera, ne leda jakého. V novém hororovém seriálu s názvem Hlubina, který připravilo naše sesterské rádio Junior, hrdinové pátrají po tom, kam zmizel malý Vojta a co to má také společného právě s tajemným jezerem.
1: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu.
2: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
3: Jezero Tichá voda je oblíbeným místem, kde rodiny s dětmi tráví své prázdniny. Letní idyla se ale změní v horor. Pod vodou se ozývají dunivé zvuky. Místní tuší nebezpečí. Pak se ztratí malý Vojta.
4: Vojta je kluk, který má hrozně rád bagry, elektrické stroje a prostě takhle stroje. Baví mě to, jak je zvídavý a tak, a myslím, že máme hodně podobnou duši v sobě.
3: Popisuje natáčení 11letý herec Viktor Krčmář, člen Dismanova souboru. Kromě něj se posluchačům představí Martin Mišička, Václav Neužil nebo Gabriela Míčová. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. Pětidílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Radiožurnál.
5: Jsme tam, kde se něco děje.
6: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
5: Aktuality v regionech po celé zemi.
6: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
5: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
6: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
5: Denně ve 12 a v 18 hodin.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, teď je 7:45. V Radiožurnálu o tom, co se děje. Valná hromada energetické skupiny ČEZ večer schválila rozdělení firmy. Může tak vzniknout nová společnost, do které se postupně vyčlení části zaměřené na distribuci a obchod. Jedná se o první krok chystanému úplnému zestátnění výrobní části ČEZu, které má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. I tomu se budeme věnovat v dalším dnešním vysílání. A Mladá Boleslav si nechá přeměřit, jak přesně je šikmá věž zříceniny hradu Michalovice. Podle dosavadních měření je totiž nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. No a jaký hrál v celém příběhu věže roli střelný práh, tak i to vám povíme krátce po 8 hodině.
7: Nehoda na D1 u Brna, zavřená D5 na Tachovsku. Na D1 na příjezdech do Brna čekejte silný provoz. Kolony z obou stran ve směru z Prahy, navíc na 193,5 kilometru nehoda v pravém pruhu. Kamion s osobním autem. Nesouvislá fronta se táhne už od Kývalky 182. kilometru. Na D1 ve směru do Prahy nesouvislé kolony mezi sjezdy na Divišov a omezením u Šmejkalky. Poprvé zastavíte na 42. kilometru u Divišova a pak ještě několikrát. V Praze jsou ucpané mimo jiné Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Čekejte až půl hodiny navíc směrem na letiště. A připomínáme na Tachovsku zavřenou dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Na kilometru 122 vyprošťují kamion po nehodě. Kolona před odklonem až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: Dnes bude o poznání tepleji, než bylo včera, a také alespoň místy čekáme slunečné počasí. Z počátku dnešního dne tedy bude jasno až polojasno, teď po ránu pozor na mlhy. Postupně se bude nebe zatahovat a hlavně na severovýchodě se vyskytnou přehánky. Později večer bude přibývat oblačnosti i v jihozápadní polovině Čech a právě tam se objeví déšť a nebo dokonce i bouřky. Teploty odpoledne vyšplhají na 21 až 26 stupňů, na horách naměříte kolem 17 a foukat k tomu bude slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Krásné ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Ranní Radiožurnál a ranní interview 7.50. Lépe ochránit děti zejména při konfliktních rozvodech. Tak to chtějí svými návrhy udělat minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO a také skupina senátorů. Jak opatrovnické řízení vypadá, teď záleží na každém soudci. Pomoci v posuzování té situace mají třeba nové materiály s názvy checklist anebo risk mapa. Testuje 7 okresních soudů v Ústeckém a Jihomoravském kraji. No a ve vysílání se mnou teď místo předseda krajského soudu v Ústí nad Labem Vladimír Polák. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Popište nám, jak ta situace u soudu v případě konfliktu rodičů vypadá dnes. Zjišťuje třeba soudce, jestli v rodině docházelo k domácímu násilí, jak na dítěti, tak třeba mezi rodiči, kdy dítě bylo toho svědkem?
1: Tak určitě by to zjišťovat soudce měl. S tím, že ta situace je komplikovanější, protože máme různé druhy sporů. Čili ne každý spor je primárně domácí násilí. Máme potom ještě spory, kterým říkáme symetrické, to znamená, že oba rodiče eskalují tu situaci, anebo pak máme ještě takzvané reaktivní konflikty, kdy jeden nebo oba rodiče reagují nějakým emočně netypickým způsobem. Takže pro soud je poměrně těžké zjistit, jestli ta reakce vyplývá ze symetrického konfliktu reaktivního nebo z domácího násilí.
0: Vše by mělo probíhat v nejlepším zájmu dítěte, ale co je tím nejlepším zájmem dítěte z pohledu soudu? Jako soudce posuzuje?
1: Tak to není pohled soudce, nejlepší zájem dítěte máme vyjudikovaný, nebo je to pohled soudce, ale máme ho vyjudikovaný judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu, takže nějakých 7 základních kritérií, která musí soud zjišťovat, pokud chce vyhodnotit nejlepší zájem dítěte.
0: No a využívají soudci možnost pozvat si k řízení odborníky, třeba psychology nebo pracovníky OSPODu, kteří třeba jsou s rodinou v kontaktu, nebo zástupce školy, kam dítě dochází?
1: Orgán sociálně právní ochrany dětí bývá většinou jmenovaný do funkce kolizního opatrovníka, čili s ním soud hovoří. Pokud se týká psychologů, tak někdy se zadávají znalecké posudky z oblasti psychologie, ale o to, co se teďka snažíme v projektu, je, aby měli soudci možnost volat si multiinstitucionální tým, to znamená právě tým odborníků, kteří by jim pomohl nasvítit tu perspektivu z více úhlu. Čili za nás, jako za soudce, by bylo dobré, abychom měli možnost tu věc neformálně probrat právě se zástupcem orgánu sociální právní ochrany dětí, psychologem, adiktologem, někoho z intervenčního centra, který se zabývá domácím násilím.
0: Pojďme ještě k těm novinkám, které jsem zmiňoval v úvodu. K čemu jsou tedy soudcům testované materiály, zmiňovaný checklist a risk mapa?
1: Ten checklist je pro detekci násilí. To znamená, má soudci říct, zejména když rozhoduje o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí, jestli v té rodině dochází k násilí a jestli je zapotřebí přijmout nějaké opatření. Protože na tohle rozhodování má soud 48 hodin. Ta risk mapa je komplexnější materiál a používá se zejména v řízeních o prodloužení toho předběžného opatření nebo v řízení o úpravu péče o dítě a tam už komplexně vyhodnocuje nejenom zda dochází k násilí, ale k jeho dynamice, jaké jsou rizikové faktory na straně pachatele, jaké jsou protektivní faktory na straně pachatele a potom jaké jsou rizikové faktory na straně dítěte, na straně druhého rodiče, opět protektivní faktory a vlastně na základě takhle komplexně sezbíraných údajů o rodině je potom možno rozhodnout, jak se bude dítě chránit, jaká intervence, to znamená, jaká odborná pomoc je vhodná pro toho, kterého člena rodiny a jak mají být upraveny poměry dítěte.
0: Jak se nastavit kontakt třeba i s rodičem, který se násilí dopouštěl? Měl by se s tím dítětem vůbec vídat?
1: Asi na to nelze odpovědět paušálně, s tím, že já osobně razím tezi, že násilník nemá dítě vychovávat, ale samozřejmě se budeme bavit o různých formách násilí a o různých dopadech. Takže asi cítíme, že je rozdíl, pokud bude dítě nepřímou obětí ekonomického násilí na druhém rodiči s nějakou malou intenzitou a pokud dítě bude přímou obětí fyzického násilí. Takže obecně násilník nemá vychovávat dítě, zejména pokud si neuvědomí následky svého chování, nepřijme odpovědnost za něho a nepostoupí intervenční program, který míří na to jeho problematické chování.
0: O navrhované úpravě rozvodové novely jsme smluvili teď s místopředsedou krajského soudu v Ústí nad Labem Vladimírem Polákem. Díky za to a naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: Za 5 minut další zprávy v 8 hodin.

0: Dobrý den, už zvraním Radiožurnálu před dalšími zprávami a znovu varování. Stále zavřená dálnice D5 směrem z Prahy na Rozvadov na Tachovsku 122. kilometr vyprošťují nákladní auto, které převáželo auta. Bude to asi časově náročnější operace, odklon na 119. kilometru na Benešovice a před ním kolona.
1: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
2: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
1: 20 let čekání.
2: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
1: Trenerská výměna.
2: Penaltová euforie.
1: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
2: Cesta na mundial.
1: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
2: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 8 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Nejméně 11 mrtvých a desítky zraněných jsou po nočních ruských útocích na Kyjev a Dnipro. Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Tenistu Jakuba Menčíka čeká čtvrtfinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Brazilec Fonseca. Dálnice D5 je ve směru na Rozvadov neprůjezdná po nehodě na 122. kilometru. A bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně i přehánky a teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusko provedlo další rozsáhlý vzdušný útok na Ukrajinu. V Kyjevě a Dnipru zemřelo nejméně 11 lidí. Zraněných je víc než stovka. Na Ukrajině je náš zpravodaj Martin Dorazín.
5: V Kyjevě podle informací vojenské zprávy města zahynuli 4 lidé a 58 osob bylo zraněno, mezi nimi i děti. Rakety a drony nebo jejich trosky zasáhly bytové domy, čerpací stanice, kancelářské budovy, obchody a auta. Na mnoha místech vypukly požáry. Z Dnipra tamní úřady hlásí 6 mrtvých a 33 zraněných. Rusko na Ukrajinu vystřelilo celkem 73 raket, včetně nadzvukových a balistických, a vyslalo 656 dronů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
6: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
4: Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Hvězdy na chodníku slávy Zlín Film Festivalu dnes odhalí herci Kristýna Badinková, Nováková a Martin Písařík. Před velkým kinem ve Zlíně tak bude už 45. a 46. filmová hvězda.
7: Slyšela jsem dobře? Řekla jsi Noky?
8: Maminčiny Noky přece. Pravý Noky na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný.
9: Kristýnu Badinkovou Novákovou si diváci dodnes nejvíc spojují s filmem Pelíšky, kde hrála dceru Jiřího Kodeta Jindřišku. Martin Písařík odstartoval svou hereckou dráhu snímkem Městem chodí Mikuláš.
10: Přicházím ze země, která existuje jen pro radost dětí.
9: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport.
11: Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem Brazilcem Joaem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče a také Kaspera Ruda. Na souboj s Menšíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší. A baví ho i fakt, že na letošním antukovém Grand Slamu se daří mladým hráčům.
12: The next generation is doing pretty well.
13: Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodár a Menšík. Je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
11: Čtvrtfinále Jakuba Menšíka na Roland Garros nabídneme večer na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Brna, taky před Prahou. Na D1 na příjezdech do Brna je silný provoz v obou směrech, jak od Prahy, tak i z Vyškova. Kolony teď zhruba na půl hodiny před omezením na 196. kilometru. Na D1 silný provoz i před Prahou. První nesouvislá kolona po pojíždí od 41. kilometru až na 24. ke Šmejkalce. Další pomalý provoz pak čekejte od sjezdu na Pražský okruh až na Chodov. Celkově těch 40 km před Prahou pojedete okolo 50 minut. Na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů zpomalte za sjezdem na Loket. Na kilometru 125 havarovala dodávka. Průjezdný jeden pruh a dojíždí se do krátké kolony za Loktem. Dálnice D5 stále zavřená ve směru z Prahy na Rozvadov. Na 122. kilometru vyprošťují kamion z lesa. Dopravu odklání na 119. kilometru. Pozor před odklonem, dlouhá kolona, hlavně kamionu. V Praze silná ranní špička. Velmi ucpaná je třeba severovýchodní část Prahy, oblast Libně, Liberecká do centra. Plná je taky Kbelská z Letné přes Hloubětí až na Průmyslovou k nehodě u spalovny. A velké kolony jsou stále i na Štěrboholské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojediněle déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno přejeme a přidáme jedno překvapení. Česko má totiž pravděpodobně nejšiknější věž na světě. Věž zříceniny hradu Michalovce se rozhodlo nechat přeměřit vedení Mladé Boleslavy a pokud se to potvrdí, tak pak by mohlo být Guinnessově knize rekordů.

0: Je možné, že se zříceň na hradu Michalovice na Mladoboleslavsku zapíše do celosvětové Guinnessovy knihy rekordů. Jak je totiž šikmá tamní věž, nechá přeměřit vedení Mladé Boleslavy. Chce se tak ujistit, jestli je dříve zjištěná hodnota 6,51 stupně přesná. Detaily k tomu přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, pokud by se měření potvrdilo, šlo by o nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě. Teď je v Guinnessově knize rekordů zapsaná věž kostelíka v německém Gauweinheimu. Tu ale Michalovice překonávají o více než jeden stupeň. Geodeti to změřili už v březnu.
0: No teď nám ještě vysvětli, proč je věž zříceniny nakloněna.
1: Podle legendy tam kopali hledači pokladů, věž pukla a naklonila se. Archeolog muzea Mladoboleslavska Filip Krásný ale věří jiné verzi.
2: Já se domnívám, že v ní došlo k výbuchu střelného prachu, protože vlastně charakter toho poškození tomu odpovídá spíše než té tradované historii o podkopání hledači pokladů.
1: Hrad založil ve 13. století šlechtický rod Michaloviců v čele s Janem z Michalovic, dvořanem krále Václava II. No a ještě jedno srovnání závěrem. Nejslavnější šikmou věží světa je ta v Pise. Její náklon je lehce pod 4 stupni.
0: Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 4:09. Na Ukrajině stoupá počet obětí po nočních ruských útocích. Teď jich je už nejméně 11 a přes 100 lidí je zraněných. Rusko raketami a drony útočilo zejména na Dnipro a metropoli Kyjev. Právě tam je také novinář Adam Sibera a my se s ním spojíme už po 8:30. Rodiče nově narozených dětí by mohli od ledna dostávat příspěvek 400 tisíc korun, což je o 50 tisíc víc než doposud. Vládní návrh na zvýšení rodičovského příspěvku právě dnes proberou také poslanci. No a ze sněmovny se do vysílání přihlásí také naši reportéři.
3: Kolony na D1 u Divišova, taky u Bělotína. Na D1 stále silný provoz před Prahou. Poprvé se brzdí dost prudce na 41. kilometru u Divišova, pak ještě několikrát před Prahou. Podobná situace taky u Brna, kolony v obou směrech, delší z Vyškova od 216. kilometru. D1 se ucpává i ve směru do Ostravy, a to u Bělotína. Kolona před omezením na 311. kilometru je teď na 10 minut. V Praze hodně ucpaný mimo jiné Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Kolona se táhne od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech a průběžně regulují vjezdy do tunelu. Zdržíte se asi půl hodiny. Na Tachovsku připomínáme zavřenou dálnici D5 ve směru na Rozvadov na kilometru 122 nehoda kamionu. Před odklonem na 119. kilometru dlouhá kolona. Osobním zvažte sjezd už na Stříbro. A ještě silnice 35 z Liberce na Turnov před Otkovicemi 15-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 16:45.
4: 2. červnový den nabídne příjemné teploty i dostatek slunečních paprsků. Teď po ránu si ale na svých cestách dejte ještě stále pozor na mlhy. Až se rozpustí, pak se můžeme těšit z jasného až polojasného dne. Postupně ale bude mraků přibývat až na oblačno a zejména v severovýchodní části naší republiky se objeví přehánky. Později večer se nebe zatáhne i v jihozápadní polovině Čech a ojediněle se tam vyskytne i déšť a nebo bouřky. Teploty odpoledne opět přesáhnou 20, nejčastěji se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni, na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. A ještě vítr, ten dnes zpočátku povane jen slabě, postupně mírně od jihovýchodu. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8 hodin 21 minut. Tajvanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS vysoké vyznamenání, a sice řád příznivých oblaků, a to za podporu česko-tajvanské spolupráce a její prohlubování. Podle tajvanského prezidenta ostrov Čechy sdílí přesvědčení o hodnotách demokracie, svobody a lidských práv. Jednání na místě sleduje také náš zvláštní zpravodaj na této misi Jiří Chábera. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tajvanský prezident Lai Ching-te připomněl Vystrčilův projev z roku 2020, kdy byl Miloš Vystrčil na Tajvanu poprvé, a tedy připomněl i jeho dlouhodobou podporu tohoto ostrova.
2: Toto vyznamenání je oceněním vaší mimořádné odvahy, symbolem poděkování a nejvyšší úcty tchajvanského lidu k vaší osobě a zároveň nejlepším důkazem přátelství mezi Tchajvanem a Českou republikou.
1: Podle Miloše Vystrčila je to oceněním důkazem toho, že Česko a Tajvan jsou spojenci. Také předseda senátu zdůraznil, že sdílíme stejné demokratické principy.
3: Zdá se, jako by vláda práva a základní svobody postupně ustupovaly do pozadí před mocí. Před mocí a s ní spojenou silou, která na právo a pravidla nehledí.
1: Úkolem demokratických zemí je pak podle Miloše Vystrčila takovou svobodu bránit a chránit.
0: Miloše Vystrčila doprovází taky delegace podnikatelů.

0: firmy z oblasti VR, z dronové technologie, čisté energie, ale je tady i chytré zdravotnictví nebo třeba právě už zmíněná umělá inteligence.
1: Tolik tedy Jiří Chábera, který doprovází českou delegaci na Tchaj-wanu. Jiří, díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: No a v Radiožurnálu ještě krátce o dopravě, krátce ale důležitě. Stále je uzavřená dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov na Tachovsku. Na 122. kilometru vyprošťují nákladní přepravník aut, který skončil v lese. Auto je momentálně v tuto chvíli zatím ještě nevyproštěné. Odklon na 119. kilometru na Benešovice už je blokován kolonou, takže pokud hledáte lepší cestu, sjížděte raději už na D5 na Stříbro.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 8:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti. Celkově tak ČEZ rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane 16 miliard. Valná hromada schválila taky rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat až 2 roky. Zaměstnance londýnského metra dnes stávkují. Protestní akci vyhlásili odbory po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení 4denního pracovního týdne. To by podle odborářů přineslo prodloužení denních služeb. Varují například před únavou řidičů a bezpečností. Na 4 linkách dnes nebude žádný provoz. Omezení se ale můžou projevit i na dalších z celkových 11 tras. Celodenní stávka je naplánovaná taky na čtvrtek. Zámek v Litomyšli dnes otevírá nový prohlídkový okruh o historii tamního divadla. To vzniklo v roce 1797 a je druhým nejstarším divadlem v Česku. V nové expozici návštěvníci uvidí třeba historické divadelní kostýmy nebo repliky strojů, které dřív sloužily k vytváření jevištních efektů, jako jsou vítr, déšť nebo hrom.
0: Sport.
3: Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie Continentální Tour si triumf zajistila hned v prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 se postupně vrací po mateřské pauze. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o více než 6 metrů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, taky před Prahou. Na D1 na příjezdech do Brna silný provoz v obou směrech. Jak od Prahy, tak od Vyškova se tvoří kolony. Delší z Vyškova od 216. kilometru pojedete asi půl hodiny k omezení na 196. Na D1 fronty i směrem z Přerova do Ostravy. Po pojíždějí u Bělotína na kilometru 311 je zúžení a zdržíte se 10 minut. Na D1 velmi silný provoz stále i před Prahou. Poprvé zastavíte na 41. kilometru sjezdu na Divišov. Ten pomalejší provoz pak čekejte až do Prahy. Ucpaný je i Pražský okruh, a to hlavně teď ve směru z D1 na letiště. Kolona se táhne od Jesenice až ke sjezdu na Ořech a průběžně zavírají tunely kvůli regulaci. Ucpaná je i možná objížďka po jižní spojce, tam je kolona teď od sjezdu na Krč až do tunelu Mrázovka. Dálnice D5 stále zavřená ve směru z Prahy na Rozvadov. Na kilometru 122 vyprošťují kamion, dopravu odklání na 119. kilometru a před odklonem je tam dlouhá kolona. Osobním lepší si je tu už dřív na 107. kilometru na Stříbro. Ještě krátce 35. z Liberce na Turnov. Před Hodkovicemi teď 15-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Tento týden přináší do Česka časté střídání počasí i teplot. Po deštivém a poměrně chladném včerejšku se právě dnes dočkáme spíše slunečného počasí a teploty na celém našem území odpoledne přesáhnou 20. Nejčastěji na teploměrech uvidíme 21 až 26 stupňů. Zítra se k nám opět vrátí velká oblačnost, hodně srážek a teploty zase klesnou na 15 až 19 stupňů. Ve čtvrtek se opět přechodně vyčasí, na obloze bude oblačno až polojasno a přehánky se objeví jen výjimečně. Teploty už zase do 26 stupňů. Na konci pracovního týdne zase zataženo na většině území s deštěm nebo bouřkami. Teploty ale už nebudou klesat. Pohybovat se budou mezi 20 a 25 stupni. No a víkendové počasí by mělo být převážně slunečné. V sobotu ještě s doznívajícím deštěm, neděle už by se mohla obejít úplně bez srážek. Teploty v sobotu i v neděli porostou a pravděpodobně se dostanou i nad letní 25. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání Radiožurnálu s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Ruské noční útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 11 lidí a zraněných jsou desítky. Cílem byla města Dnipro a také metropole Kyjev. No a přímo do Kyjeva se v ranním Radiožurnálu podíváme už za malou chvíli.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: vámi ranní radiožurnál, 8:30, 7,5 minuty. Ukrajina v noci čelila dalšímu masivnímu ruskému útoku. Tamní úřady hlásí nejméně 11 mrtvých a více než 100 zraněných. Cílem vzdušného úderu byla hlavně města Dnipro a Kyjev. No a právě v ukrajinské metropoli je reportér a analytik serveru Kyjev Independent Adam Sibera. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Moskva už minulý týden avizovala, že na metropoli chystá rozsáhlé údery. Jak ta dnešní noc vypadala a pokračují útoky ještě teď ráno?
1: Začalo to vlastně náletem dronů někdy kolem 10. 11. večer, pak byl chvíli, řekněme, relativní klid a kolem 2. ráno první vlna balistických raket a ty se v různých vlnách různě střídaly až vlastně do 7.30 a letěly hypersonické střely Zircon, balistické rakety, okřídlené rakety a po celé Ukrajině celkem 650, zbrojní síly Ukrajiny hlásily 652, takže zhruba 650-700 dronů.
0: A teď už je klid.
1: Teď poslední dvě hodiny je klid, jestli se teda takhle říct, ano, ale celé město je zahaleno v kouři a po čtvrti slyšíte opravy, když vyjdete ven na ulici, tak všude pod nohama máte střepy.
0: A klid samozřejmě míněno v souvislosti s těmi dronovými a raketovými útoky. Můžete popsat, jaká jsou ta nejvíc zasažená místa?
1: Tak já jsem v Kyjevě, takže můžu mluvit za Kyjev a stejně tak jako při tom minulém rozsáhlu, minulém velkém útoku, který byl vlastně poslední neděli, tak byla zasažena prakticky každá čtvrť a no naše čtvrť tady u vody, tak minimálně 3 balistické rakety přiletěly, co jsem měl možnost vidět na vlastní oči, tak zasáhly autosalon, který hoří doteď. A obytnou budovu, která je nedaleko, na tom třetím místě jsem ještě nebyl.
0: Starosta města Vitali Kličko hlásil výpadky proudu. Ty jsou stále narušené ještě dodávky?
1: V nějakých čtvrtích ano, v naší naštěstí ne, ale to záleží vždycky o úderu a co a kam přesně přiletělo. Ale Kyjev je obrovský, takže tak ten útok nebyl tak rozsáhlý, aby vyřadil z proudu všechno, ale některé čtvrti jsou bez proudu.
0: Dá se vůbec na takový útok nějak připravit? Jak na to Kyjevané reagují?
1: Tak tenhle ten útok byl zvláštní v tom, že vlastně jim Rusko hrozilo už několik dní a upozorňovali na to i ukrajinské bezpečnostní služby. Takže co jsem byl v noci se podívat v krytech, tak vlastně sousedy jsem potkal v přízemí a pak metro bylo, dá se říct, plné. Takže vlastně ta jedna stanice metra, jestli to takhle bylo po celém Kyjevě, tak ty obyvatelé na to reagují. Proto když to řeknu teď trošku hloupě, jsou ty ztráty i na ten rozsah toho útoku jsou vlastně ztráty na životech relativně malé, když každý život je strašná ztráta, strašná tragédie, ale byl velký počet zraněných, více než při tom předchozím.
0: Více než 100 nebo zhruba 100, ta čísla budou zřejmě ještě stoupat. Aktuálně tedy je hlášeno 11 obětí, ale to také vůbec nemusí být konečné číslo. Takže klid relativní, protože teď momentálně se odklízí škody a hasí se požáry a řeší se následky toho obrovského útoku na Kyjev a Dnipro. Naším hostem byl teď analytik serveru Kyjev Independent Adam Sibera. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Vaši cestu po dálnici D5 komplikuje ve směru na Německo stále ještě nehoda na 122. kilometru. Radiožurnál, za chvíli aktuální krátké zprávy a pak seriál o fotbalové reprezentaci před mistrovstvím světa. Je 8:45. Na pomoci obětem zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, pro kterého je to jedna z priorit, dnes s jeho zástupci podepíše memorandum a my se tomu budeme podrobněji věnovat i v polední publicistice. Jakub Menšík versus Brazilec João Fonseca. Tak takové je obsazení čtvrtfinále tenisového Roland Garros. Zápas začne po 8 hodině večer a na našem digitálním speciálu Radiožurnálu Sport ho odvysíláme celý živě. No a tady ve vysílání Radiožurnálu pak budete slýchat přímé vstupy.
1: Ucpraná D1 u Bělotína, nehoda na 17. u Stradouně. Na D1 před Prahou silný provoz. Pomaleji pojedete od sjezdu na Divišov 41. kilometru až ke Šmejkalce na 24. kilometru. A pak jsou ještě kolony v Praze, jak na příjezdu po D1 po Brněnské, tak i na okruhu směrem na letiště a dalších místech. Provoz je v Praze velmi silný. Na D1 z Přerova do Ostravy se prodloužila kolona před Bělotínem. Na kilometru 311 je zúžení a postojíte 15 minut. Připomínáme na Tachovsku zavřenou dálnici D5 ve směru do Německa na Rozvadov. Kilometr 122 vyprošťují kamion. Před odklonem na 119. kilometru je dlouhá kolona. Na silnici 17 z dálnice D35 do Vysokého Mýta čekejte kolony. Před Stradouní je nehoda.
2: Teď jsem jel okolo 2 osobní auta, žádný zranění, policie tam stojí. Tak je to tak na 4 hodiny asi zdržení.
1: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Čeká nás týden se střídavým počasím. Vývoj oblačnosti v jednotlivých dnech bude mít takzvaný typický denní chod, kdy například dnes po ránu a dopoledne je slunečno, během dne se nebe bude zatahovat kupovitou oblačností a k večeru se místy dnes na severovýchodě a také na jihozápadě objeví i déšť nebo bouřky. Zítra to bude zase naopak, den začne se zataženým nebem, postupně se ale bude oblačnost protrhávat. V samotném závěru týdne počasí u nás ovlivní výběžek tlakové výše a zajistí stabilnější slunečné počasí s letními teplotami kolem 25 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné úterý.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech amerických chystají na poslední přípravný zápas před vypuknutím mistrovství světa ve fotbale. V pátek ráno našeho času se v New Jersey střetnou s Guatemalou. V New Yorku už máme také naše reportéry a dnes se samozřejmě opět přihlásí do vysílání. No a právě účasti české reprezentace na světovém šampionátu po 20 letech věnujeme v tomto týdnu také seriál. Dnes projdeme strastiplnou cestou kvalifikací, kterou národní tým absolvoval téměř celou pod vedením kouče Ivana Haška.
1: Druhý gól dnešního zápasu dává hráč číslo 10, Patrik!
2: Boj o světový šampionát zahájili Češi domácím zápasem s Faerskými ostrovy a byť se schylovalo k senzaci, díky druhému gólu útočníka Šika ze samotného závěru vydřel národní tým v Hradci Králové těsnou výhru 2-1.
3: Kdybychom na úvod ztratili dva body, tak to příjemný není, ale věřil jsem, že se dokážeme ještě v tom zápase prosadit. Ale příjemná situace to není, ještě to 10 minut před koncem, tak určitě ne. Ale na druhou stranu, tyhle kluci nechtějí prohrávat, ty tam jako nechají, co budou moct.
2: Řekl Ivan Hašek po hubeném vítězství s Faeřany. Tři dny poté se čeští fotbalisté utkali s dalším outsiderem a Gibraltar nakonec v jeho portugalském azylu porazili 4-0. Ve vítězné sérii Haškovi svěřenci pokračovali i v úvodu červnového programu světové kvalifikace, kdy doma zdolali 2-0 Černou horu. Následně ale v Chorvatsku přišel tvrdý náraz.
4: Chorvati vedou 5-1, Andrej Kramarič.
5: Kvalita byla na straně soupeře. Chorvati chodili do rychlosti. Práce s prostorem a s práce s míčem soupeře byla o třídu lepší. Soupeř prostě má takovou kvalitu, že vás potrestá při jakýkoliv chybě.
2: Hlesl po debaklu 1-5 v Chorvatsku Ivan Hašek. V září Češi zvládli důležitý duel v Podgorici, kde porazili domácí Černohorce 2-1. Dojem z úspěšně zvládnutého zápasu ale brzy znovu pokazili. V obměněné sestavě v přípravném utkání v Hradci Králové po bídném výkonu jen remizovali 1-1 se Saudskou Arábií a strávníku je fanoušci vyprovázeli pískotem.
6: Je to bohužel smutný, ale asi jsme si to zasloužili.
3: No, bylo to dobrý, nebylo to úplně šlágr na koukání, takže se omlouváme divákům, kteří nás sice pozbuzovali, ale mořské koukání to nebylo díky tomu, že prostě ta Saudská Arábie držela míč a velmi kvalitně kombinovala v rychlosti a technicky nás předčila.
2: Navázal na reprezentačního obránce Václava Jemelku trenér Ivan Hašek. Na úvod říjnové fáze kvalifikace Češi uhráli se silným Chorvatskem bezgólovou remízu, pak ale přišel kolaps na Faerských ostrovech, který Haškovi nakonec zlomil vaz.
7: Obrovská radost domácích fanoušků, společně s nimi také fotbalistů Faerských ostrovů. Na konci utkání svítí tady na stadionu stav 2-1 pro Faerské ostrovy.
3: Asi samozřejmě jako trenér za to nesu největší zodpovědnost. Já nejsem první tým, kdo tady prohrál, ale bohužel je to škoda, protože tyhle ty zápasy se musí uhrát. A musí se uhrát, takže se neudělá chyba v tom, že dostaneme gól.
2: Vedení fotbalové asociace zkušeného kouče tři dny po šokující prohře na Faerech odvolalo.
8: Určitě jsme nekoukali jenom na to, ale jsme ve fázi nebo v momentě, kdy musíme koukat dopředu. Necítím se úplně komfortně, co se týče playoff. Nejsem prostě klidnej a vím, že musíme udělat daleko víc.
6: My jsme věděli, co toto rozhodnutí přináší, jak ekonomicky, tak i řekněme v rámci nějakého časového horizontu, takže tohle to pro nás nehrálo žádnou roli, protože my chceme udělat sportovně správné rozhodnutí, aby nám pomohlo k tomu, abychom splnili ten cíl, a to je dostat se na mistrovství světa.
2: Doplnil generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda šéf České fotbalové asociace David Trunda. Národní tým na závěr kvalifikace pod vedením dočasného kouče Jaroslava Kestla porazil Gibraltar 6-0, uhájil druhé místo ve skupině a loni v prosinci se jeho novým trenérem stal Miroslav Koubek.
9: Je to pro mě samozřejmě obrovský závazek a výzva to dokázat. Uděláme nejenom já, ale jsem přesvědčený, že hráči všechno pro to, aby jsme byli po baráži na mistrovství světa.
2: Dnes už víme, že se to Miroslavu Koubkovi povedlo a právě o úspěšné baráži budeme mluvit v dalším díle našeho seriálu. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Už v neděli 7. června bude kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Devět hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Ukrajina po nočních ruských útocích hlásí nejméně 11 mrtvých. Tajvanský prezident ocenil šéfa senátu Miloše Vystrčila řádem příznivých oblaků. Biatlonistou roku je olympijská medailistka Tereza Voborníková. Dálnice D5 je po nehodě na 122. kilometru stále neprůjezdná směrem na Rozvadov a bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Ruské noční útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 11 lidí. Dalších více než 100 je podle ukrajinských úřadů zraněných. Terčem byla hlavně města Kyjev a Dnipro. V ukrajinské metropoli je kvůli úderům bez proudu asi 140 tisíc obyvatel. Ukrajinské letectvo na síti Telegram napsalo, že Rusko v noci vyslalo přes 650 dronů a více než 70 raket. Velkou část jich protivzdušná obrana sestřelila nebo zneškodnila. Opatrovnické soudy by mohly od příštího roku povinně zjišťovat, jestli dítě v rodině nezažívalo násilí. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Soudci by si měli přizvat k posouzení i sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Ti by měli situaci pomoct vyhodnotit, jak říká vedoucí dětského centra Locika Linda Sokačová.
4: Protože pokud čtyřleté, pětileté, šestileté dítě řekne, že třeba chce vidět tatínka nebo maminku, kteří se dopouštěli fyzického týrání nebo sexuálního násilí, rozhodně ta kladná odpověď dítěte by neměla být důvodem, proč ten kontakt povolíme. Je tady také nutné nějaké to odborné posouzení.
2: Podobný návrh jako ministr Tejc podali taky senátoři. I oni navrhují, aby nová pravidla platila od 1. ledna 2027. Tajvanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tajvanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tajvanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
4: Protože pokud čtyřleté, pětileté, šestileté dítě řekne, že třeba chce vidět tatínka nebo maminku, kteří se dopouštěli fyzického týrání nebo sexuálního.
2: Od noci je uzavřená dálnice D5 za exitem 119 u Benešovic ve směru na Rozvadov. Omezení potrvá podle policie nejméně do 12 hodin. Bude potřeba vyprostit havarovaný kamion, který převážel auta. Řidiči by měli využít objízdnou trasu, jak upřesňuje mluvčí Iva Vršecká.
5: Řidičům doporučujeme, aby z dálnice sjeli na exitu 119 v Benešovicích a zpět na ně najeli na exitu 128 na Nové Hospodě. Objízdná trasa je vyznačena po silnici číslo 2/605 přes obce Holostřevy a Málkovice.
2: Podrobnosti uslyšíte v zelené vlně Radiožurnálu hned po těchto zprávách.
6: Sport. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. V hlasování zástupců svazu a novinářů suverénně zvítězila před Michalem Krčmářem. Voborníková v uplynulé zimě získala olympijský bronz a ve světovém poháru byla včetně štafet ještě třikrát na stupních vítězů. Úspěchy jí pomáhají i teď v přípravě na novou sezónu.
7: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace, fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí ta dřina.
6: V kategorii naděje roku uspěla stejně jako loni Ilona Plecháčová. Svaz ocenil i paralympijské medailistky Simonu Bubeničkovou a Karinu Edlingerovou.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Ucpraná D1 u Brna, v Praze kolony. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdech do Brna, jak od Vyškova, tak i z Prahy. V obou směrech se zdržíte asi 20 minut před omezením na 196. kilometru. To platí pro osobní auta, kamionem je to na delší dobu. Na D1 velmi silný provoz taky před Prahou. Pomaleji pojedete od sjezdu na Divišov 41. kilometru až k omezení u Šmejkalky. Pak je kolona i v Praze, na Brněnské, na příjezdu po D1 do Prahy. Tam je to kvůli nehodě v ulici 5. května u jižní spojky. Fronta se sune od Průhonic. V Praze stále silný provoz, větší zdržení naberete třeba na Štěrboholské, taky na jižní spojce před Barandovským mostem. Hodně ucpaný je i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Od Jesenice až ke sjezdu na Ořech pojedete přes půl hodiny. Dálnice D5 stále zavřená ve směru na Rozvadov před nehodou kamionu na 122. kilometru. Dopravu odklánějí na 119. a před odklonem je dlouhá kolona. Osobním sjížděte už dřív na Stříbro na 107. kilometru. Ještě silnice 27 z Plzně do Klatov, za Přeštěcemi v Lužanech omezení. Kolona na čtvrt hodiny obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky, později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojedinělé déšť nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
9: Devět hodin a šest minut, přejeme dobré dopoledne. U mikrofonu v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu vítám Pavlu Benetovou, historičku umění, profesionální průvodkyni v Českém Krumlově a okolí a také a hlavně pro dnešní rozhovor autorku projektu Stop sečení srnčat. Dobrý den, dobré dopoledne.
10: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
9: My děkujeme, že jste přišla. Poslyšte, když se projdu podél louky, kde je tráva do pasu, těžko si detailně všimnu, jak je teď v těchto dnech ta louka živá. Jak je živá?
10: Přesně tak. Právě v tomhletom období se na loukách rodí spousta živočichů, spousta mláďat, je tam hodně hnízd. A zároveň v tomhletom období se ty louky i sečou pro přípravu senáže, později sen. A ta mláďata samozřejmě všechna jsou tím pádem značně ohrožena.
9: Ta louka pravděpodobně někomu patří, zemědělec se o ní stará, vjede tam, protože potřebuje tu louku posekat. Máte mu to za zlé?
10: No, zemědělské subjekty mají ze zákona povinnost hlásit termíny sečení uživatelům honiteb. A tentýž zákon ukládá uživatelům honiteb zvěř před sečením chránit, takže legislativně je toto dobře ošetřeno. Jak to funguje v realitě, jaká je realita, to už je trošku jiná otázka, ale myslím, že se to každým rokem zlepšuje, ty preventivní akce na ochranu živočichů.
9: Určitě i díky vašemu projektu Stop sečení srnčat. Jak ten projekt začal, o tom si s Pavlou Benetovou budeme povídat už za chvíli.
0: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Nás poslouchá a my posloucháme ji Pavla Benetová, autorka projektu Stop sečení srnčat. Paní Benetová, kdy jste poprvé viděla mrtvé nebo zmrzačené srnče, jehož utrpení způsobil zemědělský stroj?
1: Ano, tak to je otázka, to jste se trefil přímo do černého. Bylo to v roce 2014, kdy na louce před naším domem sekačka přesekla srnčeti běhy. A to srnče umíralo tak, že na něm začaly hodovat dravci. Poté, když se tráva sbírala, tak tu mrtvolku srnčete někdo z louky odstranil, ale to horší přišlo potom večer, protože matka srna se vracela na tu louku nejenom ten jeden večer, ale i druhé ráno a druhý večer a celkem 5-6 dní se vracela na tu louku a své mládě hledala a naříkala u toho, pískala. A pro mě to byl natolik traumatizující zážitek, že jsem nechtěla nic podobného zažít už příště a proto jsem se tak nějak odhodlala s tím něco udělat. Takže jsem si udělala myslivecký kurz, abych trošku pronikla více do té problematiky a prostřednictvím sociálních sítí jsem se spojila s ostatními lidmi, kterým to nebylo jedno, protože už v té době se toto téma na sociálních sítích trochu probíralo. No a vznikla tato iniciativa, která dneska inspiruje dobrovolníky po celé republice, aby zakládali skupiny terénní, lokální a pomáhali myslivcům a zemědělcům zvěř a živočichy před sečením chránit.
0: Sociální sítě někdy pomáhají, jindy škodí. Tady je to ten první případ. Když se podívám na stránky projektu Stop sečení srnčat, tak tam z posledních dnů můžu číst například první seče Vojtěšek na ploše 300 hektarů skončily a jak to dopadlo s mláďaty volně žijící zvěře, vyneseno a zachráněno neuvěřitelných 60 kusů srnčat a 3 kolouši. Takových zpráv máte teď asi čím dál tím víc?
1: Ano, rozhodně tím, že jsme začali se soustředit i přes média na to, abychom tuto problematiku dostali více do podvědomí veřejnosti, do povědomí veřejnosti, tak samozřejmě více se o tom hovoří, veřejnost není lhostejná a snaží se zapojit na pomoc myslivcům, protože to, co třeba v dřívějších dobách bylo mnohem jednodušší, protože krajina byla pestřejší, i když byly velké půdní bloky, ale více se toho pěstovalo. Nesklízelo se třeba obilí do bioplynek a nebylo tolik velkých travních porostů. Tak se to dalo víceméně v lidských silách zvládnout ty louky projít se psy, ale přesto myslivci nacházeli vlastně jenom srnčata. Víceméně náhodou narazili na nějaké hnízdo nebo na zajíče, ale dnes tím, že využíváme technologie, používáme drony s termovizí, tak zvládneme těch travních porostů zkontrolovat mnohem více, protože bohužel teď se, když to řeknu v úvozovkách, pěstuje hlavně tráva v určitých oblastech a také pícniny, jetel, vojtěška. A díky dronům s termovizí zvládneme tedy mnohem víc, než by zvládli myslivci vlastními lidskými silami. A samozřejmě lokalizujeme tím pádem nejenom srnčata, ale víceméně všechno živé, protože ty naše drony vidí kolikrát i hraboše, které samozřejmě nechytáme.
0: Tak si uděláme takovou představu. Přijdou dobrovolníci zpravidla v ranních hodinách, protože aby mělo smysl používat dron s termovizí, tak nemůže být ráno třeba víc než 20 stupňů, aby ta termovize detekovala živého tvora. Udělají rojnici a ten operátor dronu s termovizí jim říká, tímhle směrem jděte, tam leží malé srnče nebo malý živočich?
1: Je to trošku jinak. Ty rojnice se používají dodnes tam, kde zatím ty skupiny nebo myslivci drony nemají, tak pak ano, chodí se v rojnici. Ale pokud ten spolek, ať už myslivecký nebo dobrovolnický, disponuje dronem s termovizí, tak není potřeba tolik lidí. Stačí jeden myslivec a dva dobrovolníci plus pilot, který prohledává terén a poté, co najde teplý bodík, který se na tom termu zobrazí, tak akorát ověří, jestli se jedná o dospělý kus, dospělého živočicha nebo o mládě nebo o hnízdo. A pokud je to mládě či hnízdo, tak vysílá, buď pošle QR kód, nebo jsou ve spojení na mobilu nebo na vysílačkách, posílá myslivce a dobrovolníky k tomu bodíku. Pokud se jedná o hnízdo, tak se vedle hnízda zapíchne tyčka s reflexní látkou, informuje se traktorista, aby to místo obsekal. Pokud se najde zajíče nebo srnče nebo kolouch nebo ježek, tak ta zvířata, tito živočichové se samozřejmě vynášejí, dávají se do krabic nebo umísťují se do košů, do kennel a dávají se stranou toho porostu do bezpečného místa na tu krátkou dobu, než ten porost poseká sekačka a poté se opět vypouští zpátky.
0: Říká Pavla Benetová, zakladatelka sdružení Stop sečení srnčat.

0: V této době, tedy v květnu a červnu, rodí srny mláďata nebo mládě. To období je ovšem kritické, protože narození srnčat koliduje s termínem sečení luk a polí téměř na všech zemědělských plochách. A Pavla Benetová, s kterou si povídáme díky tomu, že je u nás v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu a je autorkou projektu Stop sečení srnčat, o tom ví hodně. Vy jste ten předchozí vstup zakončila tím, že když je potom ta louka posečená, tak to srnče, které ochránci odnesou někam do bezpečí, nebo toho jiného malého živočicha, vrátí zpátky. Ona se k němu v případě srnčete vrátí i ta srna?
1: Samozřejmě, protože ty matky srny mají velice silný mateřský pud, jak jsem tady zmiňovala na začátku ten tragický zážitek, že se srna vracela celý týden a to své srnče hledala. Takže ano, samozřejmě, ty srny víceméně mají povědomí o tom, kam my to srnče vynášíme, protože pokud je trošku starší a píská, tak ta srna na to samozřejmě reaguje. Velice často je ta srna vidět i poblíž té krabice, kenely nebo koše s umístěním jiným srnčetem. A poté jsou to velice dojemné okamžiky, když se po vypuštění, po skončení té zemědělské práce na té dané louce srna se svým srnčetem opět shledává.
0: To znamená, že ti lidé, kteří chodí v rámci projektu Stop sečení srnčat, můžou klidně to srnče vzít holýma rukama? Nezanechají tam potom nějaký člověčí pach, který ta srna nechce?
1: Ptáte se mě dobře, odpovím vám na to tak, že samozřejmě vždycky používáme rukavice, které by měly být nesmradlavé, to znamená necítit novotou, takovou tou chemií z obchodu, a zároveň ještě trháme trsy trávy, takže snažíme se, aby to srnče bylo pořád obalené přírodní vůní samozřejmě.
0: Kolik srnčat tohle kritické období přibližně nepřežije?
1: Podle ankety časopisu Myslivost

0: spousta hnízd drobných pěvců a spousta dalších živočichů, takže opravdu ty škody a ty ztráty na tom mladém životě jsou nevyčíslitelné.
1: Vy už jste mluvila o tom, že zemědělci mají povinnost termíny sečení hlásit v předstihu uživatelům hodineb, honiteb, tedy myslivcům. Ti jsou zase povinni zvěř před sečením chránit. Dobrovolníci můžou pomáhat vlastně výlučně ve spolupráci s těmito subjekty, jenomže to sečení, ty zemědělské práce se neřídí úplně zákony, když by měly, ale spíš počasím, které je nevyzpytatelné. Někdy se stane, že zemědělci řekne tak a dneska posekám a už to nestihne ohlásit těm patřičným místům. Co
0: no je to tak, máte pravdu. Někdy se to stává, když třeba zemědělec zjistí, že předpověď počasí je příznivá a rozhodne se, že do toho vjede a bohužel se to stává, ale říkáme si, jak je vůbec jako možné, že se do toho někdo pustí, když ví, že tam je tolik toho života. V lepším případě ten zemědělec vedne telefon a zavolá myslivci a řekne, Franto, za 2 hodiny tam jedu. Ale co má myslivec dělat, když je v práci, že jo? Protože myslivost je zájmová činnost. Takže i z tohoto důvodu my jako dobrovolníci se snažíme maximálně pomoct, že podle toho, kdo má ten čas, kdo má ten prostor, když dostaneme takovéto SOS volání od myslivců, tak se snažíme zorganizovat v rámci možností a někdy je možné s těmi drony lítat i přes den, protože přeci jenom čím pokročilejší technologie, tím lépe ten dron vidí i přes den, ačkoliv ta letová výška se musí tedy značně snížit a přizpůsobit té teplotě. Takže snažíme se pomoct, jak to jde.
1: Dron s termovizí není ale úplně laciná věc. Kolik to stojí? Kolem 150 tisíc dohromady?
0: Bohužel, ty naše původní drony, kterými jsme lítali od roku 2020, tak ty byly v ceně zhruba 80 tisíc a říkali jsme si, to je dobré, jak se technologie rozšíří, cena půjde dolů, ale naopak cena šla nahoru s tím, jak ty technologie byly stále vylepšenější. Takže drony, které používáme my, stojí 150 tisíc a dnes už ani tyto nejsou na trhu, respektive jenom je do prodej. A ty pokročilejší, které jsou teď k dostání, jsou v cenové relaci okolo 180 tisíc. Takže ano, není to vůbec levná záležitost.

0: Zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
2: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě. Zahynulo při něm 7 lidí. O obžalobě dnes informoval krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Za obecné ohrožení z nedbalosti jim hrozí až 10 let vězení. V restauraci hořelo v lednu 2025, potom, co tam jeden z hostů nešťastnou náhodou převrátil plynové topidlo. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby rodiče, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, nově dostali celkem 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnou čeká debata o tom, jestli by se zvýšení nemělo týkat i těch, kteří už rodičovskou pobírají. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají také se zřizováním návratových center ze třetích zemí. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům unie.
4: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Jde jim o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v basketbalové lize. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Nymburk pak bude zítra hostit i druhý zápas. Série hraná na 4 vítězství má pokračovat v Pardubicích v neděli a v pondělí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 se zdržíte u Brna v obou směrech. Delší je fronta ve směru z Vyškova do Brna od 213. kilometru až na 196. a místy v levém pruhu. Silný provoz na D1 i před Prahou. Pomaleji pojedete od 29. kilometru k omezení u Šmejkalky. No a další fronty jsou pak i v Praze na Brněnské od Průhonic Chodovu. Na Pražském okruhu se komplikuje situace ve směru z D1 na letiště. Na 19. kilometru sjezdu na Ořech. V levém pruhu dvě auta po nehodě. Přijeli i hasiči a kolona zpomalila. Je dlouhá, táhne se už od Jesenice a zdržíte se výrazně přes půl hodiny směrem na letiště. Dálnice D5 je stále zavřená ve směru na Rozvadov před nehodou kamionu na 122. kilometru. Dopravu odklánějí na 119. a před odklonem je velmi dlouhá kolona. Osobním sjíždějte už dřív na Stříbro 107. kilometr. A silnice 27 z Plzně do Klatov je ucpaná za Přešticemi v Lužanech omezení a fronty jsou tam na 15 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky, později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojedinělé déšť nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál, posloucháte hosta Radiožurnálu a tím je Pavla Benetová, historička umění, profesionální průvodkyně v Českém Krumlově a okolí a zakladatelka projektu Stop sečení srnčat. Je s námi ve spojení díky Českobudějovickému studiu Českého rozhlasu. Paní Benetová, abychom tím předchozím povídáním nevzbudili pocit, že zemědělci jsou necitové, kterým je jedno, jestli při sečení luka polí zahubí mládě. Kde funguje podle vašich zkušeností téměř ideální spolupráce?
1: No, odvažuji se říci, že zrovna tady u nás v Jižních Čechách, protože tím, že tady působíme už takhle dlouhou dobu a soustředili jsme se hlavně na to, abychom vytvářeli dobré vztahy mezi námi a myslivci a zemědělci, tak můžu říct, že určitě tak 90% zdejších zemědělských subjektů a zdejších uživatelů honiteb spolupracuje úplně perfektně a ty naše vztahy už jsou tak vyladěné, že jsme se mnohdy stali i přáteli, tykáme si, takže za to obrovská vděčnost, jak tady fungujeme, ale i přesto jsou výjimky, kde to prostě drhne. Ale to je ta biodiverzita.
0: Co si mám představit pod tím souslovím perfektní spolupráce?
1: Perfektní spolupráce je ta, že zemědělec je super uvědomělý, uvědomuje si, kolik je tam toho života na louce a taky nestojí o to, aby měl píci kontaminovanou nějakými posečenými mrtvolkami, takže hlásí zavčasu i třeba týden dopředu, že ten následující týden do toho vjede a poté zemědělci posílají dokonce i mapky s půdními bloky myslivcům a často i přímo nám. Protože tady v Jižních Čechách je toho na nás už docela hodně. My létáme ve dvou okresech s přesahem do tří dalších a pomáháme tak zhruba v 80 honitbách. Tak jsme museli zřídit takzvaný srnčí dispečing, kde se na telefonu střídá 5 velice šikovných komunikativních děvčat, které berou objednávky v uvozovkách od myslivců a od zemědělců. A poté organizují piloty a dobrovolníky na pomoc do toho daného místa.
0: To znamená, vy už jste v těchto měsících květen a červen téměř profesionální agentura?
1: No naprosto, protože kdybyste viděl i, jak jsou vybavená naše auta, máme tam koše, háky na ukotvení těch košů, signální tyčky, heliporty, dokonce kesery na chytání těch běhacích srnčat, takže dostali jsme to na úplně jinou úroveň, než když se před mnoha lety chodilo jenom pěšky v holinkách v rojnici.
0: Profesionální práce, ale zadarmo, to dodejme.
1: Ano, děláme to dobrovolně s tím, že prosíme myslivce a zemědělce, aby nám dle jejich možností přispěli na benzín a na dobíjení baterek, protože přeci jenom, když každý den máme výjezdy, tak při dnešních cenách pohonných hmot jsme za jakoukoliv podporu rádi.
0: S jakým výsledkem se setkávají tyhle vaše žádosti?
1: Z jaké strany myslíte? No, s jakým výsledkem?
0: Jestli mám dát, posílají ty peníze.
1: Většinou ano.
0: Zaplať pánbůh.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: A znovu se vracíme k Pavle Benetové, zakladatelce projektu Stop sečení srnčat. Ještě jsme neřekli jeden argument, který se často objevuje při probírání tohoto tématu, že spárkatá zvěř je přemnožená a že vlastně není tak úplně důležité, kolik mláďat přežije nebo nepřežije. Souhlasíte s tím? Asi ne.
1: Já jsem čekala, kdy se tady na tu otázku zeptáte. Sám o sobě výraz přemnožená znamená, že ta zvěř se nemůže uživit na daném prostředí. To znamená, že se tam sežrali všechno a už nemají co jíst. To znamená, že ten výraz není opravdu použitelný. Nehledě na to, že ano, můžeme mluvit o lokálně zvýšených stavech zvěře, na rozdíl od toho srnčí zvěř je teritoriální. To neznamená, respektive to znamená, že jeden srnec obývá jedno teritorium, srna domovský okrsek, a když myslivec střelí srnce, tak to jeho teritorium zabere jiný srnec. To znamená, že tlak toho zvířete na to dané prostředí je pořád stejný. Na rozdíl od třeba tlupní zvěře, dančí nebo jelení. Ale myslím, že ani to není argument pro to, abychom přesekávali mláďatům nožičky.
0: To bezesporu. Pak je tady ještě jedno téma, protože myslivci a ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky, která umožňuje celoroční lov právě spárkaté zvěře do 2 let věku, což můžou být tedy i březí srny nebo laně. V čem a s kým se v tomhle neshodnete?
1: No, Česká republika je v tomto případě víceméně jedinou evropskou zemí, kde je povolen odlov březích samic. Protože samozřejmě na dálku žádný lovec není schopen obeznat, jestli se jedná o jednoroční srnku nebo o 2letou, 3letou. A z 3 let lovit v tom období, dejme tomu od ledna do června, kdy je doba reprodukce a kdy i samičky, které fakticky nedovršily 2 let věku, mohou být z 80% březí, tedy plné. Myslíme si, že toto vůbec z etického hlediska není obhajitelné, protože když je taková samička ulovená, tak je vyvržený plod, který je živý, ponechán samovolnému udušení.
0: Proč tohle někdo nezakáže?
1: Protože jsou tlaky soukromých a státních vlastníků lesů, kteří vnímají především tu produkční funkci lesa a z jejich strany snaží se zkrátka maximálně snížit stavy jakékoliv zvěře, která by tuto produkční funkci lesa mohla narušit.
0: Jaká by měla být taková ideální, ale efektivní spolupráce mezi zemědělci a myslivci, prostě mezi všemi zainteresovanými složkami v tomhle příběhu, jejichž zájmy jdou ale občas i proti sobě?
1: Já si myslím, že v tomhletom období, kdy jsou louky a vůbec příroda plné nového života, že je jednoznačně důležité spolupracovat a spojit všechny síly, abychom té přírodě pomohli, protože člověk svým konáním zasahuje do té přírody ve všech možných směrech. A myslím si, že tohle je zrovna jedna z možností, jakým způsobem my můžeme té přírodě něco dobrého z naší strany vrátit a jaký pomoci.
0: Pavla Benetová je hostem Radiožurnálu.

0: Povídáme si s Pavlou Benetovou, zakladatelkou projektu Stop sečení srnčat, která už mluvila o tom, která se jejich práce téměř profesionalizuje, alespoň co do technického vybavení, jak vypadají koše na mláďata, jak vypadají auta, čím jsou osazena. Na druhou stranu i ty zemědělské stroje prošly obrovskou změnou, jsou zpravidla tiší, pomáhají jim nové technologie. Je to z vašeho pohledu pro to, co děláte, lepší nebo naopak horší?
1: No, nevím, jak na to úplně odpovědět, že by ty technologie byly lepší. Tam by bylo ideální, kdyby každá sekačka byla už od výrobce vybavená čidlem, které by mohlo detekovat jakýkoliv život v trávě, ale na druhou stranu víme, že pokud to řidiči sekačky každou chvíli píská a značí, že by tam něco mělo být a on by měl zastavit a nějakým způsobem to ošetřit, tak si pořád myslíme, že pro ty zemědělce je lepší, když na tu louku přijdeme spolu s myslivci, zmonitorujeme, vyneseme nebo označíme a on potom může se věnovat svojí práci bez jakéhokoliv přerušení. Ale jinak výkonnost žacích strojů a záběry sekaček, to je potom samozřejmě mnohem náročnější pro jakýkoliv život v trávě.
0: A někde to existuje, ty čipy na těch sekacích lištách?
1: Řekla bych, že to je stále ve vývoji, že se to asi nedá úplně prezentovat jako stoprocentní jistota, že to najde vše, co v té louce je.
0: Pokud by chtěl někdo ještě teď pomoct a nahlásit se jako dobrovolník k iniciativě Stop sečení srnčat, už je pozdě pro letošek?
1: Vůbec ne, nejsme ještě ani v polovině sezóny. Ta sezóna trvá tak nějak od počátku května do konce června a tím, že máme dneska druhého, tak teprve najíždíme do té poloviny sezóny jako takové.
0: A jak to má takový zájemce o dobrovolnictví ve Stop sečení srnčat udělat? Přes sociální sítě nebo někam zavolat?
1: Ideálně, když se na našem webu podívá do záložky lokální skupiny a podívá se, zdali v místě jeho bydliště nějaká taková skupina existuje, ke které se může rovnou připojit. Pokud tam skupina není a chtěl by tomu pomoci, může se skontaktovat s místními uživateli honiteb, myslivci, anebo může se pokusit založit také vlastní lokální skupinu a začít pomáhat v daném místě.
0: A ta skupina má nějakou hierarchii nebo rozdělení rolí, jak to říct, že jsou tam specialisté na něco?
1: Ne, určitě ne, ale tak jako každý se najde v něčem jiném. Někdo chce pilotovat dron a někdo zase rád pomůže v tom terénu vynášet srnčata a my podporujeme vznik těch nových skupin tím, že máme zpracované materiály, metodiky, které poskytujeme všem, aby to měli jednodušší a nemuseli sami tu cestu prošlapávat.
0: Jestliže někdo dokáže a má na to i zkoušky pilotovat dron a ovládat termovizi a teď zjistil, že by mohl být užitečný i ve vašem projektu Stop sečení srnčat, tak může jít stejnou cestou jako v případě těch dobrovolníků.
1: Přesně tak, případně nás kontaktovat, protože jsou občas myslivci, kteří z různých míst republiky volají, jestli neznáme piloty v jejich oblasti, které by oni využili na pomoc, protože třeba mají dron, ale nestíhají všechno obstarat.
0: A ten pilot dronu musí mít nějaké speciální povolení, že může do vzduchu právě na tom místě?
1: Zkoušky se skládají online, pokročilejší licence potom v Praze na úřadu civilního letectví, ale pro tu kategorii open, to znamená lítání nad loukami ve volné přírodě, tak stačí ta licence, která se skládá online.
0: Když nebudu členem akce Stop sečení srnčat a půjdu třeba na zdař Bůh nějakou loukou a narazím na srnče, co mám dělat?
1: No hlavně pokud půjdete na zdař Bůh loukou, tak hlavně nechoďte se psem na volno, protože to je teď největší riziko v tomhletom období. Ono vlastně celoročně, oni kolikrát lidé si myslí, že ten jejich miloučký gaučáček nemůže nikomu ublížit, ale...
0: Že vždycky přiběhne na zavolání, na zapísknutí?
1: Nebo, ale ono kolikrát stačí i stres toho mláděte vystavené na chvíli očuchání psem a na ten stres může uhynout. Takže samozřejmě kdokoliv narazí na jakékoliv mládě, nešahat, vzdálit se a už vůbec ne, nenechat volně pobíhat psy v tomto období na volnosti.
0: Ale protože nevím, jestli ta louka bude posečena dnes nebo zítra nebo za nějakou dobu, nikam nevolám, nechám to prostě být a jdu dál.
1: Přesně tak, žádné hurá akce, toto musí být vždycky výlučně koordinováno, tak aby to navazovalo na ty zemědělské práce.
0: Historička umění, profesionální průvodkyně v Českém Krumlově a okolí a autorka projektu Stop sečení Strnčat byla hostem Radiožurnálu, za což děkujeme a přejeme do Budějovic hezký den. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ruské drony nad územím NATO. Náhoda nebo útok? Nechá si Severoatlantická aliance provokace Moskvy líbit nebo ještě posílí protidronovou obranu východního křídla?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
4: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
5: Mostečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v restauraci v Mostě, navrhli obžalovat 2 lidi. Izrael a Hezbollah se údajně dohodli na novém příměří, boje ale zatím pokračují. Tenistka Serena Williamsová se vrací na profesionální okruh. Nehody brzdí provoz na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště. A bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Policie navrhla obžalovat 2 lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Zemřelo tehdy 7 lidí. Hořet začalo potom, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
6: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
5: Libanon a Izrael údajně míří k novému příměří. Krátce po izraelské hrozbě bombardováním Bejrútu prý souhlasil Hizballah s podmínkami klidu zbraní. Oznámila to libanonská ambasáda ve Washingtonu s tím, že se Hizballah zavázal k neútočení na území Izraele. Taky izraelské vedení údajně své plány na nové údery na Bejrút pozastavilo.
7: Během rána hlásí Izrael nové útoky Hizballahu a izraelské letectvo i nadále ostřeluje jižní Libanon. Přesné podmínky nově dojednaného příměří zatím nejsou jasné. Izrael mluví o zastavení útoků na Bejrút, o jihu Libanonu se ale nezmiňuje. Z vyjádření Hizballahu naopak vyplývá, že počítá s příměřím na celém libanonském území. Írán už dříve pohrozil, že izraelské údery v Libanonu jsou překážkou v jednáních o dohodě se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump uvedl, že věří v uzavření dohody během příštího týdne. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
5: Mimořádný chovatelský úspěch se podařil zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhlo se tam mládě orla savanového. Ten ve volné přírodě běžně obývá rozsáhlé území střední Afriky až po východní pobřeží kontinentu. V evropských zoo je ale velmi vzácný a podle databáze, která shromažďuje informace o chovech dravců po celém světě, jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo v Evropě. Víc říká zoolog parku Zájezd Daniel Koleška.
8: Všechny informace, které z toho vlastně získáváme, tak jsou pro nás novinkou. A to je jedna z těch úloh zoologických zahrad, že my si takhle skládáme postupně tu mozaiku z těch jednotlivých fragmentů a postupně zjišťujeme o těch druzích to, co bychom třeba v přírodě někde měli šanci zjistit.
9: Sport. Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se v deblu na travnatém turnaji v Queen's Clubu.
10: Serena's last dance. Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siniakovou. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
9: Dnes večer čeká českého tenistu Jakuba Menšíka čtvrtfinále Roland Garros v Paříži, vyzve Brazilce Fonseku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D5 na Rozvadov a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D5 je stále neprůjezdná ve směru na Rozvadov před nehodou kamionu na 122. kilometru. Dopravu odklání na 119. a před odklonem je dlouhá kolona. Osobním se dá sjet už dřív na Stříbro na 107. kilometru. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova silný provoz. Od 218. kilometru kamiony v pravém pruhu až k omezení u D2. Pro osobní kolona kratší asi na 15 minut. Na D1 kolony taky před Prahou, hlavně kamiony postávají mezi 34. kilometrem a Šmejkalkou. Osobní jedou rychleji. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte v Mladé Boleslavi. Na 43. kilometru je zúžení. Kolona od Kosmonos zabere asi 20 minut. Vyhněte se Pražskému okruhu ve směru z D1 na letiště. Kolona popojíždí pomalu od brněnské dálnice až ke sjezdu na Ořech. V té koloně navíc u Jesenice dost výrazně překáží i nehoda. Blokuje dva pruhy, průjezdná je tam pouze krajnice. A pozor, komplikace i na městském okruhu v Praze. V tunelu Blanka směrem na Troju ke konci tunelu nejdříve nehoda, v levém pruhu pak nepojízdné auto v pravém. Čekejte kolony v okolí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky, později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojedinělé déšť nebo i bouřky a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
12: Úterý 2. června, 6 minut po 10. hodině, tady je dopolední Radiožurnál, který dnes začne na Ukrajině. Nejméně 11 mrtvých a asi 100 zraněných. Rusko v noci a ráno opět tvrdě útočilo na ukrajinská města. Nejvíc obětí hlásí Kyjev a Dnipro. A ve vysílání tak už za okamžik náš stálý zpravodaj na Ukrajině, Martin Dorazín. Vítejte.
0: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Rusko v noci a ráno provedlo další kombinovaný raketově dronový útok na ukrajinská města. Nejvíc údery zasáhly Kyjev, Dnipro, Charkov a Záporoží. Ve spojení jsme teď živě s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, vítám tě.
1: Dobrý den.
0: Už se záchranářům podařilo najít všechny oběti toho ruského vzdušného útoku?
1: Bohužel nepodařilo. Záchranné práce v Dnipru a v Kyjevě stále ještě trvají. V Kyjevě totiž byly přílety těch raket a dronů nebo jejich trosek prakticky ve všech městských obvodech. V Dnipru se bohužel počet těch obětí podle nejnovějších údajů zvýšil na 9. Desítky lidí byly zraněny. V Dnipru mezi těmi zraněnými i v Kyjevě jsou děti. V Dnipru tedy mezi oběťmi, tedy mezi těmi lidmi, kteří zahynuli, je jeden ze záchranářů. Ten bohužel tedy byl zabit ruskou střelou při tom opakovaném úderu do stejného místa, což je klasifikováno většinou jako válečný zločin, kdy Rusové zkrátka vyčkávali, než tam přijdou záchranáři a zaútočili na stejné místo. Po druhé, a mezi těmi smrtelnými oběťmi je také jedno malé dítě v Dněpru a po nejméně šesti lidech ještě záchranáři pátrají.
0: Jaké zbraně tentokrát Rusko použilo?
1: Byla to celá paleta toho, co má Rusko k dispozici, včetně hypersonických raket Zircon nebo Zircon, proti kterým není prakticky žádná možná obrana, jedině snad rakety Patriot, ale těch má Ukrajina velký nedostatek a ty cíle jsou obtížně sestřelitelné i pomocí těchto raket. Dále to byly rakety typu H, rakety balistické střely, rakety s plochou dráhou letu, drony, především tedy typu Shahed. V obrovském množství těch raket byly desítky, přes 70 dronů, přes 600.
0: Co mohlo být důvodem nebo spíš záminkou k tak rozsáhlému útoku?
1: No, tak jak o tom už několikrát mluvil ruský prezident Vladimír Putin, tak Rusko se mstí za údajnou smrt lidí v internátu na okupovaných územích v Luhanské oblasti ve Starobělsku. Ukrajina ovšem tvrdí, že tam žádní civilisti nebyli, byli tam vojáci, byli tam lidé, kteří se školili, jak ovládat drony pro ty elitní ruské jednotky, jako jsou Rubikon a další. Ovšem na místě nejsou žádní a nemůžou se dostat žádní nezávislí pozorovatelé, kromě ruských propagandistů a těch proruských novinářů, kteří působí v Moskvě. Ti samozřejmě potvrzují víceméně tu oficiální verzi Moskvy, ale nejsou žádné tedy důkazy, že by opravdu tam zahynuli civilisti. Navíc se objevily velké pochybnosti i na základě toho, co Rusko oficiálně zveřejňovalo, a to fotografie těch údajných obětí, kde bylo jednoduše rozpoznatelné, že některé jsou prostě stažené z internetu, navíc v některých případech šlo o pornoherce, o ukrajinské vojáky, kteří se prostě tam dostali v tom spěchu, v jakém Rusko připravovalo tuto propagandistickou akci. Nicméně Putin přesto pohrozil odvetou a zdá se, že bohužel ta svá slova naplnila.
0: Další ruský tvrdý útok na Ukrajinu a náš zpravodaj na místě Martin Dorazín. Martine, díky.
1: Naslyšenou.

0: Úterý 2. června 2026, 10 hodin 17,5 minuty, tady je dopolední radiožurnál. No a letní prázdniny začnou už za necelý měsíc. Hlavní turistická sezóna přináší možnost si pro studenty něco přivydělat. Tradičně je po brigádnicích poptávka v gastronomii, v cestovním ruchu, anebo třeba v zemědělství. Už teď najdou zájemci na pracovních portálech tisíce nabídek každý den. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni o prázdninách pracovat delší dobu, než třeba jen 2 týdny.
1: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně, je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
2: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě. Brigádu hledala aktivně na pracovních portálech, ale nakonec narazila na obě nabídky přes sociální sítě. Právě v gastronomii vzrostl o brigádníky před letní sezónou zájem, potvrzuje předseda sekce gastronomie v hospodářské komoře Luboš Kastner.
3: Myslím, že ta poptávka bude zejména u těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
2: Pomocnou sílu na léto hledají taky třeba obchodní řetězce anebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou taky mezi manuálními profesemi a v administrativě. Nabídek bude ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje například web jobs.cz, nabízí přes 5000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionů, říká analytik pracovní trhu Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský.
4: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
2: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky brigád začínají na 160 až 180 korunách.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220-250 korun.
2: Brigádníci pracující na dohodu mají navíc od roku 2024 nárok na dovolenou, pokud mají smlouvu aspoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. Letos se taky zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 000 korun. Brigádníci by si měli taky kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim v létě platí status studenta. To se nemusí týkat třeba těch, kteří po střední nebo vyšší odborné škole nepokračují ve studiu. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Život za víru.
1: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
0: Novodobí mučedníci.
1: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
0: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
1: Novodobí mučedníci.
0: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
1: Denně krátce po půl jedenácté.
0: Radiožurnál?
1: Každý den s vámi.

0: jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
0: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
0: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Ondřej Látal.
4: Čtyři lidi a jednu firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Měli zneužívat tíživé situace mladých žen. Pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu o zastoupení umělce. Hlavně na platformě OnlyFans. Hrozí jim až 12 let vězení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit třeba červencový summit NATO v Ankaře a taky novou koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Andrej Babiš ale nebyl spokojený. Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní podle italských médií otřesy pocítili taky obyvatelé na Sicílii a v Apulii. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášené. Radio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audiosérie Lyžák. Tentokrát půjde o příběh ztracení malého Vojty na jezeře Tichá voda. V seriálu zazní hlasy třeba Martina Myšičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové.
1: Sport.
4: Hokejisté Caroliny a Vegas rozehrají finálovou sérii NHL. Úvodní zápas o Stanley Cup začne na ledě Hurricanes ve 2 v noci českého času. O titul v zámořské soutěži zabojuje i jeden Čech, útočník Vegas Tomáš Hertl.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a ucpaná D10 v Mladé Boleslavi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy vázne provoz. Kamiony popojíždějí od zhruba 218. kilometru až k omezení v Brně. Osobním zastavíte jen na chvíli před Holubicemi. Na dálnici D10 ve směru z Turnova a do Prahy se zdržíte v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 je zúžení. Podle našeho zpravodaje se brzdí už před sjezdem na Kosmonosy.
6: Kolona už začíná na 47. kilometru. Je to klesání, tak ať stíhají do brzdy.
5: A je to kolona asi na 20 minut. Dálnice D5 ve směru na Rozvadov stále neprůjezdná na Tachovsku. Na kilometru 122 vyprošťují kamion. Po nehodě skončil v lese, vezl auta a je to složitější. Dopravu odklánějí na 119. kilometru a před odklonem je dlouhá kolona. Osobním se dá sjet dřív na Stříbro na 107. kilometru. A Pražský okruh je ucpaný ve směru z dálnice D1 na letiště od brněnské D1 až ke sjezdu na Ořech. S tím, že u sjezdu na Jesenici je i nehoda osobním a z D1 na okruh nenajíždějte, jeďte po jižní spojce. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Teď je ještě slunečno, během odpoledne čekáme až oblačno a hlavně na severovýchodě se přidají i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech bude zataženo, ojediněle s deštěm anebo i bouřkami. A teploty 21 až 26 stupňů, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Česko podle premiéra Andreje Babiše letos nesplní závazek vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Jak omezené zdroje financí na armádu dopadají? Jak nejistý finanční výhled ovlivňuje přípravu nové armádní koncepce? Nejen na to se budeme ptát místopředsedy vlády a ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny. Vysíláme 20 minut Radiožurnálu pro vás po zprávách v 17 hodin. Nenechte si ujít.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
7: Jednou mi drahá říká, Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: A pokáč, 7 minut po půl 11. v dopoledním radiožurnálu. V takzvaných babičských procesech odsoudila totalitní justice 100 lidí. 11 z nich popravila. Včetně farářů Jana Buly a Václava Drboli, které bude katolická církev už v sobotu blahořečit. Jeden z nejtvrdších z inscenovaných procesů 50. let připomeneme za chvíli v tomto týdenním seriálu.

빠진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: Katolická církev se chystá na sobotní blahořečení prvních uznaných mučedníků v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který velel útoku v Babicích.
1: V květní on byl popravené, no já jsem si v červnu narodil. 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátil poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Z Třebíčska Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Je to nejen ozdoba do vitríny. Olympijská medaile má pro Terezu Voborníkovou i praktický význam. Motivuje ji v přípravách na novou sezónu. Po vítězství v anketě Biatlonista roku vám o tom sama řekne víc v dopoledním radiožurnálu. Ještě do 11. hodiny. Do té doby puberťák Xindlix.
1: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám se jasně.

0: Svět. Víme, že anketu biatlonista roku vyhrála podruhé v kariéře Tereza Voborníková. V hlasování zástupců svazu a novinářů zvítězila suverénně před Michalem Krčmářem. V poslední sezóně získala olympijský bronz a včetně štafet byla celkem čtyřikrát na stupních vítězů. Ocenění převzala Voborníková na gala večeru v Národním domě v Praze na Vinohradech.
1: Biatlonistkou roku za úspěšnou sezónu 2025-2026 se stává Tereza Voborníková.
2: A Tereza Voborníková se stává biatlonistkou roku po druhé ve své kariéře.
3: Jsem určitě ráda, že to nebyla předtím jenom nějaká náhoda, ale že se mi to už po druhý podařit a to je určitě pro mě super hezký, že budu mít tu čest být tady v těch historických záznamech jako biatlonistka roku.
4: Že právě Tereza Voborníková vyhraje tradiční anketu, bylo vlastně jasné už poslední den biatlonových soutěží letošní olympiády, kdy dosáhla na svůj životní úspěch a zároveň nejvýznamnější výsledek reprezentace v uplynulé sezóně.
5: Otáčí se za levým ramenem, aby zkontrolovala tu situaci za sebou. Tam už se ale ohlížet nemusí, protože Magnusonová hodně ztrácí.
6: Bronz teď slaví Tereza Voborníková. Zakryla si oči, já tomu nemůžu uvěřit.
5: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
3: Jo, já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjela a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě, ale myslím, že i spoustu jiných závodů byly ty, na které budu ráda vzpomínat a já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
4: Teď už má za sebou 26-letá biatlonistka po sezónní tréninkové volno se spoustou rozhovorů, besed, sponzorských i školních povinností a také zhruba měsíc přípravy na příští zimu.
3: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace. Fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí ta dřina.
4: Říká biatlonistka roku Tereza Voborníková, která se pokusí bronzovou olympijskou energii čerpat ještě zbývajících 6 měsíců přípravy na novou sezónu. Z Národního domu na Vinohradech Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: 11 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Sněmovna se odpoledne začne zabývat zvýšením rodičovského příspěvku. Nejméně 13 lidí zemřelo při ruském nočním ostřelování Ukrajiny. Tenista Jakub Benčík bude na Roland Garros bojovat s Brazilcem Fonsecou o semifinále. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu ve směru z D1 do tunelů. A bude slunečno, během dne až oblačno, hlavně na severovýchodě i přehánky, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu.
3: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
1: Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, dnes poslanci projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Ukrajina v noci čelila dalšímu masivnímu ruskému útoku. Záchranáři informují o nejméně 13 mrtvých a více než 100 raněných. Drony a rakety cílily na města Dnipro a Kyjev. Údery hlásí ale taky Charkov a další ukrajinské regiony. Ve vysílání radiožurnálu popsal noční útoky přímo z Kyjeva novinář serveru Kyjev Independent Adam Sibera.
4: Začalo to vlastně náletem dronů někdy kolem 10.11. večer, pak byl chvíli, řekněme, relativní klid a kolem 2. ráno první vlna balistických raket a ty se v různých vlnách různě střídaly až vlastně do 7.30.
1: Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusové v noci vyslali 656 dronů a 73 raket. Pražská zoologická zahrada dnes pořádá Den pěstounů. Je určená pěstounským rodinám, zájemcům o náhradní rodinnou péči i veřejnosti. A na místě je reportérka Laura Hajková.
5: Tady u vzdělávacího centra v pražské zoologické zahradě už se přes hodinu schází návštěvníci. Má se dnes dorazit dohromady zhruba 150 pěstounských rodin. Můžu říct, že rodin je tu hodně, viděla jsem nejméně 20 kočárků a desítky hrajících si dětí. Třeba paní Lenka mi potvrdila, že má jednu holčičku v pěstounské péči a možnost setkat se s dalšími pěstouny je pro ní důležitá. Oficiální program právě začíná, je na něm workshop výroby papíru ze sloního trusu a prohlídka s průvodcem. Dál se zájemci budou moct podívat na ukázku tréninku lachtanů. V areálu jsou zároveň taky pracovnice pražského magistrátu, které zájemcům můžou říct víc třeba o různých možnostech poradenství. Z Prahy Laura Hajková, Radiožurnál.
1: Literární cenu Tomas Toparda převzala Alexandra Brodsková. Autorku vybrala odborná porota za nejlepší esej o současné společnosti. Cenu předali v rezidenci primátora.
6: Laureátkou ceny Tomas Toparda za rok 2026 vybrali Alexandru Brodskovou.
7: Ocenění předal Martin Vidlák z knihovny Václava Havla, která literární soutěž pořádá.
8: Moc děkuji za slovo i za ta příliš laskavá a milá slova.
7: Poděkovala Alexandra Brodsková, která část svého eseje Lodě, moře, přístavy také přečetla.
8: Můj esej je výsledkem párletého, ale rozhodně ne soustředěného a systematického osobního snažení sledovat, jak se lze vyrovnávat s podmínkami a s úlohou vedení svého života a s proměnlivostí perspektiv.
7: V minulých letech dostal cenu dramatika Tomas Toparda třeba písničkář Vladimír Merta nebo publicista Pavel Kosatík. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
9: Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Na Roland Garros nastoupí proti Brazilci Fonsecovi.
10: 20-letý Menšík poprvé na turnaji nastoupí proti mladšímu soupeři. V souboji s Fonsecou si musí na jednu věc dát zvláštní pozor, a to na Brazilcův monstrozní forehand. Fonseca totiž tímto svým dělovým úderem v Paříži své soupeře deptá a i proto na cestě do čtvrtfinále vyřadil mimo jiné Novaka Djokoviče nebo Kaspera Ruda. Český tenista Jakub Menšík ale před soubojem zůstává klidný a pozitivně naladěný.
11: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola. samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
10: Zápas Menšíka s Fonsekou začne na centrálním dvorci Filipa Šátriéra nejdříve v 8:30 večer a na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
9: Ve čtvrtfinále debla se už za chvíli představí dvojce Siňaková Townsendová a odpoledne taky pár Nouza Oberleitner.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: D5 Kauboru opět volná a kolona na D10 v Mladé Boleslavi. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov opět průjezdná. Na kilometru 122 vyprostili, kamion už se projíždí a kolona na 117. kilometru se rozjíždí. Objížďku nehledejte. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte v Mladé Boleslavi. Na kilometru 43 je zúžení. Fronta od Kosmonos zabere asi 20 minut. Kolony i na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na 19. kilometru sjezdu na Lysou nad Labem je zúžení a zdržíte se do 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte silný provoz. Kolona kamionů v pravém pruhu od 217. až na 196. kilometr. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony ve směru z D1 na letiště. U Jesenice je tam i nehoda. Na místě máme naší motohlídku.
13: U nájezdu od Jesenice policie stále řeší nehodu dvou osobních aut. Blokovány jsou oba jízdní pruhy a projíždí se tak pouze připojovacím pruhem.
12: Kolona se sune už ze sjezdu z D1 na okruh. Kamiony pak jedou pomalu i za nehodou až ke sjezdu na Ořech. A ucpaný je i městský okruh směrem na Troju. V tunelu Blanka odtahují dodávku v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během dne bude až oblačno, hlavně na severovýchodě i přehánky. Teploty dnes odpoledne 21 až 26 stupňů. To byly zprávy. Tady je dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: A za chvíli i z Uherského Brodu. Část dominikánských sester tam nechce opustit tamní klášter. O jejich osudu se proto bude rozhodovat až v Římě. Magister řádu je před časem vyzval, aby si kvůli napjatým vztahům v komunitě zažádali o transfer do jiného kláštera. A to oni nechtějí. Detaily nabídne dopolední Radiožurnál. To 11:45.
2: Dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: O osudu dominikánského kláštera v Uherském Brodě se bude rozhodovat v Římě. Řádové sestry měly po vnitřních rozporech z místa odejít. Část z nich ale chce zůstat. Reportér Michal Sladký teď živě s námi. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Michale, proč mají sestry z dominikánského kláštera v Uherském Brodě odejít?
1: Provinciál České dominikánské provincie bratr Filip Boháč v polovině května v prohlášení zveřejněném na stránkách uherskobrodské farnosti uvedl, že už před několika lety se komunita sester rozdělila a rozpory se nepodařilo napravit. Magistr řádu v Římě sestry už v dubnu písemně vyzval, ať si každá z nich požádá o transfer do jiného kláštera. Sestry Aneška a Dominika ale chtějí zůstat. Tvrdí, že jim není jasné, proč bylo rozhodnuto o zrušení komunity bez ohledu na jejich názor.
0: Co se dominikánkám konkrétně nelíbí?
1: Mnišky mrzí, že výzva k jejich odchodu vyvolala bolest a zklamání mezi farníky a věřícími ve městě i v okolí. Některé formulace podle nich vytvořily dojem hádek a rozdělení mezi sestrami, což podle nich neodpovídá skutečnosti. V prohlášení na webu kláštera napsali, že komunita prochází dlouhodobým neřešeným problémem. Zdůraznili ale, že se nejedná o neodpuštění a nelásku. Dvě sestry sice požádali o odchod na jeden rok do komunity v Itálii. Zbylé tři mnišky se ale odvolávají k magistrovi řádu jako k nejvyšší autoritě, aby mohli v Uherském Brodě zůstat. Já jsem mluvil se sestrou Aneškou a ta mi řekla, že teď počkají na vyjádření magistra řádu a dál se k celé záležitosti vyjadřovat nebudou.
0: Co na to říká provinciál České dominikánské provincie?
1: Bratr Filip Boháč mi řekl, že jejich postoj zůstat v Uherském Brodě sice chápe, ale na celkové situaci to nic nemění.
2: Já jsem tady nějakým způsobem předtím jejich vůli tam zůstat, to jsem jako prostě přeposílal do Říma magistrovi řádu a z Říma přišla odpověď, že prostě trvají na tom původním jako rozhodnutí, jak to přesně bude, to je samozřejmě otázka. Bude to nějaký domluvání s těma sestrama?
1: Kdy a jestli vůbec sestry Uherský Brod definitivně opustí, tak není jisté. Podle bratra Filipa Boháče ale stávající dominikánský kněz odejde 1. července do Olomouce a veškeré mše svaté se z dominikánského kostela na nebevzetí Panny Marie přesunou do farního kostela na Masarykově náměstí. Co bude s kostelem i klášterem dál, to se uvidí. Sestry řekly, že chtějí pokračovat v přípravách na rekonstrukci střechy kostela, na kterou se jim díky farní a dalším podporovatelům podařilo sehnat 2,5 milionu korun. Na účtech kostela jsou podle nich ještě další 4 miliony.
0: Uherský Brod a reportér Michal Sladký. Michale, díky a nashledanou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Anastasia pro vás minutu po čtvrt na 12. Tady je úterní dopolední radiožurnál. Mezi Hizbaláhem a Izraelem by mělo začít platit nové příměří. Ve Washingtonu ho v pondělí dojednali zástupci Libanonu a Izraele. Bejrut by tak měl být ušetřený nového bombardování, kterým v pondělí ještě hrozil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Co o těch podmínkách víme, probereme už za pár minut s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Radiožurnál s vámi taky blízko a poetika.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Izrael a libanonské hnutí Hizballáh zřejmě uzavřeli pod tlakem Washingtonu nové příměří. Přesné podmínky známé nejsou a čeká se na oficiální potvrzení. Krátce předtím přicházely z Iránu vzkazy, že země přeruší jednání se Spojenými státy o dohodě. Jednou z hlavních překážek těch rozhovorů měly být právě izraelské údery na Libanon. Aktuální informace teď dodá náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré dopoledne, Štěpáne.
2: Hezký den.
1: Dodržuje se nové příměří mezi Hizballáhem a Izraelem?
2: Ne, zatím ne. I během rána a dopoledne jsou hlášené útoky Hizballáhu na území Izraele, stejně tak několik úderů leteckých izraelské armády na jih Libanonu. Stále se čeká na oficiální oznámení začátku toho nového příměří. Připomenu, že Hizballáh v těch posledních týdnech poměrně intenzivně vysílá drony a rakety na Izrael. Na severu Izraele jsou kvůli tomu zavřené například školy a to všechno přesto, že izraelská armáda už 3 měsíce vede pozemní invazi na jihu Libanonu s cílem tedy zničit základny Hizballáhu, aby už nebyl schopný rakety střílet a Hizballáh stále ještě toho schopný evidentně je. Řada pozorovatelů říká, že teď se Hizballáh inspiruje Íránem, že protože Írán de facto vydržel tu válku se Spojenými státy, tak Hizballáh z toho čerpá teď inspiraci, aby také vydržel, aby tedy nepodlehl tomu nátlaku izraelské armády a nevzdal se.
1: Co o dohodě o příměří vůbec víme?
2: Ta dohoda vznikla během dalšího kola přímých jednáních Izraele a Libanonu ve Washingtonu. Ta jednání jsou mezi libanonskou a izraelskou vládou, ale zároveň libanonská vláda armáda neútočí na Izrael, to útočí Hizballáh. A Hizballáh údajně přes libanonské diplomaty vzkázal, že souhlasí s těmi podmínkami příměří. Ty podmínky nejsou úplně jasné. Izrael údajně by měl přestat útočit na Bejrút, Hizballáh zase by měl přestat vysílat drony a rakety na izraelské území, ale nevíme úplné podrobnosti. Možná zajímavé mediálně je to, že včera podle amerického deníku Axios vedl telefonický rozhovor americký prezident Trump s izraelským premiérem Netanyahuem a to zřejmě velmi nervózní rozhovor. Sice Donald Trump ho označil za velmi produktivní, ale zároveň podle Axiosu údajně řekl izraelskému premiérovi, že teď zachraňuje Izraeli doslova zadek a že každý v tuto chvíli Izrael nenávidí a že by tedy měl Izrael být Americe vděčný za to, že zařizuje tyto klidy zbraní.
1: Už jsem říkal, že Irán v pondělí oznámil, že přerušuje jednání se Spojenými státy o dohodě. Jak se ta situace od té doby změnila?
2: Zatím příliš nevíme. Donald Trump uvedl, že čeká, že už příští týden dohoda bude, ale takovýchto prohlášení jsme slyšeli celou řadu. Je fakt, že Irán několikrát jasně řekl, že právě izraelské útoky na Libanon, že jsou překážkou v dalších jednáních. Pokud teď to příměří bude skutečně trvat mezi Libanonem a Izraelem a pokud se Irán znovu vrátí k jednáním, tak to uvidíme v těch následujících dnech.
1: Blízkovýchodní zpravodaj Radiožurnálu Štěpán Macháček teď s námi živě v dopoledním vysílání. Štěpáne, díky.
2: Naslyšenou.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem.

0: Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Radiožurnál 11:30. Tady jsou zprávy a Ondřej Látal.
2: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Nikdo ti neuvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů. České ministerstvo zahraničí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu a taky generální konzulát v Los Angeles, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Zaměstnanci londýnského metra dnes stávkují. Protestní akci vyhlásili odbory po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení 4denního pracovního týdne. To by podle odborářů přineslo prodloužení denních služeb. Varují třeba před únavou řidičů a bezpečností. Karlovarský filmový festival uvede v hlavní soutěži jeden český snímek s názvem Čika Čeka. Příběh zrežíroval Šimon Holý, který do hlavní role Vesnické pošťačky obsadil Pavlu Tomicovou. Pořadatelé 60. ročníku uvedou v premiéře taky dokument o zpěvačce Báře Bazikové, kterou sledovala desítky let režisérka Helena Třeštíková. Sport. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová hrají čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros. Duel česko-amerického páru s belgicko-slovenskou dvojicí Kempenová a Klepačová vidí v Paříži David Prouza.
3: Siniaková s Townsendovou vstoupili znamenitě do prvního setu, už dvakrát soupeřkám sebrali servis, teď mají vedení 4-1 a k tomu gamble při servisu Townsendové, který právě proměňují, tak je to 5-1 pro česko-americký pár z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna ucpaná dálnice D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy čekejte silný provoz. Kamiony brzdí v pravém pruhu sjezdu na Rousínov na 216. kilometru. Osobním autem zastavíte na chvíli jen u Holubic na 210. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova a do Prahy popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 je zúžení, něco tam opravují silničáři a zdržíte se od Kosmonos 20 minut. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru je zúžení a dojíždí se do krátké kolony. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy pozor u sjezdu na Králův dvůr na kilometru 22 na krajnici kamion s prasklou pneumatikou. Řidič to teď mění, je to ve směru do Vozovky a zavřeli pro jistotu i pravý jízdní pruhy, tam se dojíždí do krátké kolony. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony. Na kilometru 82,5 u sjezdu na Jesenici likvidují následky nehody dvou aut. Průjezdný pouze připojovací pruh, fronta nákladních aut se táhne už z dálnice D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během odpoledne bude až oblačno, hlavně na severovýchodě čekáme i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech čekáme zataženo, ojediněle s deštěm anebo i bouřkami. A teploty dnes odpoledne 21 až 26 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál a Jiří Chuma.
1: Úterý 2. června, teď jsou 4 minuty po půl 12. Krásné dopoledne.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: a dopolední Radiožurnál s dalším tématem. Státní zástupkyně Petra Lastovecká, která v Brně dozorovala velké politické kauzy, je připravená probrat svou rezignaci s ministrem spravedlnosti. Jeroným Tejc za hnutí ANO s ní chce probrat mimo jiné její kritiku fungování státního zastupitelství. Nadřízené Lastovecké její odchod překvapil. Dění kolem ní sleduje reportérka Alena Hesová. Aleno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Víme, kdy se ministr Tejc s Petrou Lastoveckou sejde?
1: Konkrétní termín ještě neznáme. Tejc každopádně prozradil, že s ní hodlá řešit důvody její rezignace.
2: Musím říct, že mě to netěší, protože už je to za posledních několik měsíců další rezignace vysoce postaveného státního zástupce v soustavě. Tím prvním byl Adam Bašný a myslím si, že to něco signalizuje o tom, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá.
1: Lastovecká řekla, že je připravená s ním celou situaci probrat. Její šéf Radim Dragoun, tedy olomoucký vrchní státní zástupce, řekl, že rezignaci bere na vědomí a že je pro něj určitým překvapením. Tvrdí, že mu nikdy žádné konkrétní výhrady proti poměrům na vrchním státním zastupitelství nebo v jeho systému obecně nezdělila. V rezignačním dopise Lastovecká píše o vytváření atmosféry nedůvěry nebo o opouštění otevřené diskuze. Byla odvolaná z týmu, který vyšetřoval bitcoinovou kauzu, ta je spojená s miliardovým darem pro ministerstvo spravedlnosti pod vedením tehdejšího ministra Pavla Blažka z ODS.
0: No a co teď bude s těmi velkými kauzami, které měla končící žalobkyně na starost?
1: Petra Lastovecká by je ráda dostala do fáze podání obžaloby. Z těch významných případů můžu zmínit údajnou korupci kolem pískovny v Brně Černovicích. Společnost městské části se podle policistů pokusila ovládnout skupina, tvořená místními politiky a podnikateli. Kromě toho řešila Lastovecká údajnou korupci při přidělování městských bytů i nebytových prostor v Brně. Nedávno k soudu dovedla pokus o teroristický útok na brněnskou synagogu. V některých kauzách ještě nepadly pravomocné rozsudky. Vrchní žalobce Radim Dragoun Radiožurnálu napsal, že si kauzy případně převezme jiný státní zástupce, protože Lastovecká skončí se závěrem srpna. Tato několikatýdenní lhůta má zajistit hladký průběh předání případů. Další otázky, například jestli se kvůli tomu kauzy neprotáhnou, nebo kdo a kdy Lastoveckou nahradí, odmítl Dragoun komentovat.
0: Ale budeme na ně hledat odpovědi. Reportérka Alena Hesová teď živě v dopoledním Radiožurnálu. Aleno, díky.
1: Není zač, naslyšenou.

Dopolední radiožurnál a Lucie, 2 minuty před 11:15. A ještě nás čeká sport. Tenistka Kateřina Siňáková hraje o postup do semifinále 4 hry Roland Garros. Jak se jí daří, zjistíme živě už za malou chvíli.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál, tenista Jakub Menšík bude večer hrát o postup do semifinále Roland Garros. Po 20. hodině se utká s Brazilcem Fonsekou. Teď bojuje o semifinále čtyřhry Kateřina Siňaková spolu s Američankou Townsendovou. Do Paříže zdravím živě reportéra Davida Prouzu. Davide, hezký den.
1: Krásné dopoledne.
0: Tak jak se daří Kateřině Siňakové ve čtvrtfinále debla?
1: No, velmi slušně. Jsou to nasazené jedničky s Taylor Townsendovou, takže se musí počítat s tím, že prostě ty zápasy budou vyhrávat, ale vlétly do toho čtvrtfinále proti Kempenové a Klepačové, tedy proti belgicko-slovinskému páru, jako komety a vyhráli první sadu 6-1 celkem jednoznačným, nebo výrazně jednoznačným způsobem za 25 minut. To je opravdu hodně rychlé a to i na čtyřhru. Ale samozřejmě nedá se očekávat, že ten zápas bude takhle probíhat celou dobu. Kempenová s Klepačovou rozhodně v pozici, kdy nemají co ztratit, a na začátku druhé sady. Teď Kempenová s výraznými problémy, ale nakonec přece jen uhájila svůj servis, takže je to 1-1. Podávat jde Kateřina Siňaková, která právě z dvojce s Townsendovou je tou, která určitě servíruje o poznání hůře a méně spolehlivě nežli Američanka. Takže je možné, že i teď se třeba česko-americký pár dostane trochu do problémů, a jako bych to trochu přivolal, chybný volej Kateřiny Siňakové znamená, že Kempenová s Klepačovou vedou 15-0, ale 1-0 na sety, tedy jsou v náskoku Siňaková s Townsendovou. Doplním, že ještě odpoledne s českou účastí to bude zase veselé v mužském deblu, kdy Petr Nouza ve čtvrtfinále po boku Rakušana Oberleitnera nastoupí proti italskému páru Buleli Vavasory. To je zápas na stejném dvorci, jako hraje teď Kateřina Siňaková, třetí v pořadí, takže někdy okolo druhé, potažmo třetí hodiny.
0: Jak jsme zmínili, Jakuba Menšíka čeká večer čtvrtfinále dvouhry. Jakou má šanci na postup do semifinále?
1: Já si troufnu tvrdit, že větší, než měl, když hrál proti Deminorovi a možná i proti Rubliovovi, ty dva zápasy předcházející, protože João Fonseca, a to je pro Menšíka, řekl bych, velká věc, je mladší než právě český tenista, což prostě je velmi neobvyklé. Menšíkovi je 20 let, stále teprve 20 let, většinou je on tím Benjaminkem při těch zápasech na Grand Slamech, ale i na jiných turnajích. No a celkově je prostě na tom okruhu o poznání déle. Ty velké zápasy odehrál také víckrát. Je to vítěz tisícovky v Miami, je to prostě hráč, který má velké sebevědomí, který tady ukázal neuvěřitelnou mentální sílu v mnoha zápasech, ale samozřejmě musím říct také na druhé straně to, že João Fonseca vyřadil Novaka Djokoviče a dvojnásobného finalistu Roland Garros Kaspera Ruda. Ale řekl bych, že i ta typologie tenisu, který hraje teď v tuhle chvíli Brazilec João Fonseca, tak by mohla trochu více svědčit Jakubovi Menšíkovi. Ten zápas začne zhruba v 8:30 večer nejdříve a budeme o tom vysílat jak na Radiožurnálu Sport, tak samozřejmě taky na Radiožurnálu.
0: Slibuje živě z Paříže reportér David Prouza. Davide, díky a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: A Věra Štechrová dnes pro vás připravila polední publicistiku, už je tu se mnou ve studiu.
1: Dobrý
0: je
1: den.
0: Hotovo, tak co si nachystala s kolegy?
1: Tak my budeme mluvit o nočním rozsáhlém útoku ruských dronů a raket na Ukrajinu. On si vyžádal nejméně 14 mrtvých, ale další lidé jsou ještě pod sutinami. Obyvatelé byli varováni, byla vyhlášená mimořádná bezpečnostní opatření. Já se budu ptát na to, jak teď vypadá práce záchranářů a jak by pomohl systém Patriot, o který USA naléhavě žádá prezident Zelenský. Přístup církve k lidem, kteří byli zneužití právě v církvi, se v Česku mění a svědčí o tom i podpis dnešního memoranda o ochraně a podpoře obětí mezi arcibiskupem Přibylem a humanitární organizací Někdo ti uvěří. Já se budu ptát, jak se ten podpis memoranda bude projevovat v praxi a jak se mění ten přístup církve konkrétně. No a Světová zdravotnická organizace oznámila, že ze vzácného typu eboli, který se teď šíří v Kongu, se uzdravilo prvních 5 pacientů, to je dobrá zpráva. Mě tedy bude zajímat, jestli je v tuhle chvíli jasné, jak vysoká je smrtnost téhle varianty a jestli je tedy možné se vyléčit a na čem to záleží.
0: Poslechněte si hlavní zprávy za 5 minut, za 15, pak Věru Štechrovou a publicistiku. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Česko podle premiéra Babiše letos nesplní závazek vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Jak omezené zdroje financí dopadají na armádu? Jak nejistý finanční výhled ovlivňuje přípravu nové armádní koncepce? Tomáš Pancíř se zeptá místopředsedy vlády, ministra obrany za SPD, Jaromíra Zuny.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Nejméně 17 mrtvých a přes 100 zraněných je po masivních ruských úderech na ukrajinská města.
6: Střely a drony nebo jejich trosky zasáhly budovy v 7 obvodech Kyjeva. Vypukly požáry a město zahálil hustý kouř.
5: Pomoc obětem zneužívání v církvi má zlepšit spolupráce se spolkem Někdo ti uvěří.
7: Deklarujeme v tom memorandu nějaké společné úsilí se víc zasadit o ochranu zranitelných lidí v církvi.
5: Tenista Menšík bude hrát na Roland Garros o postup do semifinále. Kolona popojíždí na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem do Prahy. Odpoledne bude oblačno, hlavně na severovýchodě i přehánky, teploty až 26 stupňů. Je úterý 2. června. Dobré poledne u hlavních zpráv s Ondřejem Látalem.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Na Ukrajině odstraňují následky nočních ničivých ruských úderů. V Dnipru a Kyjevě při nich zemřelo nejméně 17 lidí. Úřady hlásí přes 100 raněných.
6: Bezesnou noc plnou explozí prožili mnozí Kyjevané v metru. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět výbuchy a požáry prakticky po celém městě. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko se na zasažená místa vydal a na svém telegramovém účtu řekl, že rakety poškodily obytné i kancelářské budovy, 4 nemocnice a obchody. V Dnipru při opakovaném útoku na stejné místo zahynul jeden ze záchranářů a mezi oběťmi je i malé dítě. Rusko použilo nadzvukové rakety, balistické střely, rakety s plochou dráhou letu a vyslalo přes 600 útočných dronů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Ukrajina v noci opět zasáhla Ilskou rafinérii na jihozápadě Ruska. Nálet dronů a následný požár v petrochemickém závodě potvrdili ukrajinské i ruské úřady. Ministerstvo dopravy chystá změnu mýtného systému. Řidiči by od roku 2032 nemuseli mít speciální palubní jednotky. Nahradit je má mobilní aplikace. Současnému provozovateli mýta v Česku skončí smlouva v roce 2029. Resort teď hledá firmu, která pokryje překlenovací období 3 let do zavedení nového systému. A na ministerstvu dopravy je reportér Jakub Vik.
8: Palubní jednotky by do 6 let měla při platbě mýtného doplnit mobilní zařízení, vysvětluje Lenka Hamplová z Ministerstva dopravy.
9: S největší pravděpodobností aplikace pro různé operační systémy, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení nebo entertainmentu.
8: Ministerstvo od toho kromě technologického pokroku očekává úsporu nákladů, pokračuje šéf rezortu Ivan Bednárek za SPD.
10: Z předpokládaných 1,4 miliard výdajů je očekáváno, že budeme až do 0,5 miliardy šetřit na provozu.
8: Nový systém umožní rozšířit mýto i na další silnice. Výše mýta se alespoň od příštího roku podle Bednárika měnit nebude. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Zhruba 1/5 opatrovnických řízení v Česku při rozvodech rozhodují soudy. Chystaná novela zákona má zajistit, aby při nich soudci museli vždy zjišťovat možné domácí násilí v rodině.
11: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled dětí na tu situaci.
12: Popisuje vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová, podle ní převládající přístup soudů. Co by mělo být pro soudce při posuzování zásadní, shrnuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
13: Podívat se na projev vychování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
12: Právě to by měla zajistit chystaná úprava rozvodové novely ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO.
14: Chceme, aby soudy měly jasný návod, protože by měly dávat přednost zájmu dítěte, nikoli zájmu rodičů.
12: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Při pomoci obětem zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. S jeho zástupci dnes pražský arcibiskup Stanislav Přibyl podepsal memorandum a byla u toho reportérka Sára Adamcová.
15: Česká biskupská konference a spolek Někdo ti uvěří se v dokumentu zavázali ke zlepšování pomoci obětem sexuálního zneužívání. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla církev potřebuje pomoc zvenčí.
16: V té oblasti terapeutické a té pomoci obětem nejsme kompetentní, takže je potřeba hledat právě spolupracovníky a ty, kteří nám i dají nějakou zpětnou vazbu.
15: Podle předsedy Jiřího Kilara může spolek pomoct církvi třeba s citlivým řešením jednotlivých případů.
17: Nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
15: Katolická církev bude obětem třeba platit terapeutickou péči. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
5: V době fotbalového mistrovství světa posílí České ministerstvo zahraničí kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a Mexiku. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád ale pomáhat jen v krizových situacích.
18: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
19: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexiku City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
20: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
19: Fachr ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Slovensko řeší spor o prodej části své protizdušné obrany. Bývalý ministr obrany Jaroslav Naď obvinil současného šéfa rezortu Roberta Kaliňáka, že umožnil soukromé firmě získat část raketových zařízení KUB. Ta je pak údajně prodala do zahraničí. Kaliňák to odmítá. Sám v minulosti opakovaně kritizoval Nadě, že daroval části protizdušné obrany Ukrajině.
21: Bývalý šéf obrany Naď zveřejnil fotografie techniky se slovenskými znaky v areálu soukromé společnosti a také dokumenty, podle kterých firma se stroji dál obchodovala.
22: Zo společnosti Robus to za 10 milionů ide k Rumunom a následně to za 11,21 milióna ide do Afriky.
21: Podle současného ministra Kaliňáka šlo o vyřazené kusy určené k likvidaci.
23: Keď jsme přišli, vzdušné síly disponovali 3,5 batériou systémů KUB. A k dnešnému dátumu disponují 3,5 baterie systému KUB.
21: Společnost se k situaci ani stavu techniky nevyjádřila. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Filmový festival v Karlových Varech letos uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Ve snímku Čika Čeka stvárnila hlavní roli ovdovělé pošťačky herečka Pavla Tomicová.
24: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
25: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec ne.
24: Druhým snímkem hlavní soutěži, který má českou stopu, je slovenský film Pramen. Ten natočil Ivan Ostrochovský. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
1: Pramen, že psychologické drama odehrávající se v 80. letech, hlavní roli s Aňou Geisterovou.
24: Premiéru bude mít na začátku července na Karlovarském festivalu také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala 50 let režisérka Helena Třeštíková. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Sport. Tenista Jakub Menšík nastoupí poprvé v kariéře do čtvrtfinále na Grand Slamu. Na Roland Garros vyzve večer Brazilce Fonseku. Radiožurnál Sport odvysílá duel v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Teď hrají na pařížské Antuce Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou ve čtyřhře o postup do semifinále. Duel proti belgicko-slovinské dvojici Kempenová-Klepačová sleduje David Prouza.
4: Už to zase vypadá dobře pro česko-americký pár, který vyhrál první set 6-1, v tom druhém ztrácel už 1-3, ale předvedl solidní otočku na 4-3. Před malou chvílí stvrdila tohle skóre na servisu Kateřina Siňaková. Odpoledne ještě nastoupí ve čtvrtfinále mužské čtyřhry Petr Nouza po boku Rakušana Oberleitnera proti italskému páru Boleli Vavasory. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 se před Berounem, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy opatrně u sjezdu na Králův dvůr. Na kilometru 22 se v levém pruhu srazilo několik aut. Na místě jsou hasiči a dojíždí se do zatím krátké kolony. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 je zúžení a zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na Kosmonosy. A Pražský okruh je ucpaný. Od sjezdu z D1 směrem na letiště. U Jesenice odtahují poslední auto po nehodě z levého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne bude oblačno, hlavně na severovýchodě i přeháníky a teploty 21 až 26 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná publicistika s Věrou Stechrovou.
7: Jak se obyvatelé ukrajinské metropole vyrovnávají s intenzivními ruskými útoky z posledních hodin? Co si spolek Někdo ti uvěří, zaměřený na pomoc obětem zneužívání v církvi, slibuje od memoranda, které podepsal s Českou biskupskou konferencí? A jak se daří hledat léčbu nové varianty viru Ebola, která se šíří v Kongu? O tom všem budeme mluvit. Nejméně 17 mrtvých a dalších víc než 600 zraněných si v noci na dnešek vyžádali rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Další lidé uvázli pod sutinami zasažených budov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Rusové použili víc než 70 raket a přes 650 dronů. Apeloval také na Spojené státy, aby poskytli evropským partnerům i Ukrajině další raketové systémy protivzdušné obrany Patriot, aby se tuto válku podařilo ukončit. Podle ruského ministra obrany šlo o odvetu za ukrajinské vzdušné údery z posledních dnů a týdnů. Já do Kyjeva zdravím právničku Katiu Andrejevu. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Vy jste se samozřejmě musela v noci také uchýlit do krytu. Bylo v oblasti, kde žijete, patrné, že se město stalo terčem opravdu mimořádně intenzivního útoku?
9: Ano, bylo dopředu jasné, že k útoku dojde během dne Kyjeva, který byl včera. Je to typická taktika provést masivní útok během nějakého svátku. Takže lidé zde byli úřady opakovaně upozorňovaní, že je potřeba se připravit, což jsme taky udělali. Lidi vědí, že nemáme dostatek prostředků protivzdušné obrany. Všechny žádali, aby si našli ukryt, a proto většina lidí tuto informaci brala vážně a už od pátku lidé pravidelně zůstávali v krytech nebo chodili přenocovat do metra. A Moskva samozřejmě spolehala na to, že lidi překvapí nepřipravené. Myslím si, že odkladání útoku, o kterém se dopředu už 4 dny vědělo a o němž informovali i ruské zdroje, byly zamýšleno tak, aby vyvolalo paniku mezi obyvatelstvem. A k tomu ještě ruští představitelé situace vyhroucovali, slibovali strašlivý úder, ničivý úder. Diplomaty mají utíkat z města, evakuovat se, ať uteče každý, kdo může. Ano, skutečně útek byl hrozný. A nikdo však neutekl, žádná panika nenastala. Lidi odešli do krytu, většina lidí, kryty dnes byly přeplněné. My jsme se rozhodli odejít do krytu předem, byla to správná taktika, ano, strávili jsme v krytu možná 2 hodiny více, než bylo nutné, ale nemuseli jsme utíkat ulici během ostřelování. Když tedy začali hlásit ty výbuchy v 2 hodiny noci, byli jsme už na bezpečném místě.
8: A na jaké části města dopadly ty nálety zvlášť těžce?
9: Tak co jsem slyšela, tak nejvíc to dopadlo na pravém břehu, takže to podíl centrum města, dolní město, areál vedle městského letiště Žuliany, areál vedle hlavního nádraží.
8: My jsme slyšeli, že stále zůstávají lidé pod sutinami některých domů zasažených, tak jak v tuhle chvíli pracují záchranné složky právě v těch místech, kde útoky způsobily největší škody?
9: Tak zhroutila se část 9-patrového paneláku, zatím moc zprávy tudy nemáme, je tam vážná situace. Zatím máme 6 potvrzených obětí, poslední oběť byla maminka, která běžela s 2 děcka do krytu a nestihla to. Takže ještě do konce dne budeme mít víc informací.
8: A jak fungují v takových okamžicích ty záchranné složky? Jak je to organizováno a pokud se chce někdo třeba připojit k pomoci, jak to probíhá?
9: Civilisty připojit se asi nemůžou, prostě záchranáři jsou hned na místě a i když ostřelování pokračují, tak začínají pracovat tam a samozřejmě, že jsou taky pod útokem, jsou v nebezpečí. Takže během celé noci jsme sledovali zprávy, co se kde se stalo a oni hned začínali tam konat.
8: Vy jste už mluvila o tom, že nenastal nějaký hromadný odchod z města, to by asi bylo vidět na silnicích, ale objevují se lidé, kteří teď znovu třeba ve větším množství město opouštějí, odcházejí třeba na venkov a podobně?
9: Lidi, kteří měli nějaké rodiny za městem, samozřejmě přes víkend mohli odjet, ale stejně se vrátili, protože v pondělí museli do práce. Takže byli jsme tam všichni spolu dohromady dneska.
8: Jak to vypadá v těch krytech, když tam čekáte na ten útok? Je už to i tam nějak organizované, aby to prostě bylo možné přečkat v co největší v uvozovkách pohodě, když samozřejmě to žádná pohoda není?
9: Ano, na 5. roku války už je to organizované, jsou tam aj čisté záchody, aj lavičky, prostě je tam ticho, jsou to obrovské prostory pod zemí, kde můžete si postelit nějaký spacák, prostě dítě může spát. Určitě je to lepší, než přečkávat to, co bylo dneska v noci doma.
8: Jak se vůbec obyvatelé Kyjeva vyrovnávají s takto tvrdými údery ruských raket a dronů a i vy osobně? Ono to zní zvláštně, ale dá se na něco takového do určité míry zvyknout?
9: Ano, určitě se dá. Žádná panika není, prostě lidi to chápou, takže musíme tu noc přežít a jít ráno do práce. Problém je v tom, že nemáme dostatek prostředků proti vzdušné obraně. Nejděsivější, není to, když nad hlavou vám se střelují rakety. Nejděsivější je situace, kdy není čím se střelovat. Viděli jsme to loni v létě, naprosto děsivé dronové raketové útoky a nyní se tato situace bohužel opakuje. Samozřejmě tyto útoky nepřinášejí Rusku vojenské výsledky. Jejich hlavním cílem je zastrašit obyvatelstvo a vytvořit dojem síly.
8: Říká právnička Katia Andrejeva, která s námi sdílela své zážitky z Kyjeva. Mluvili jsme o tom, jak to v Kyjevě vypadá po včerejším velkém útoku Ruska. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
9: Děkuji vám. Naslyšenou.
8: Na pomoci obětem zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Stvrdilo to memorandum, které dopoledne podepsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a zástupci spolku. Deklaruje se v něm úsilí o ochranu zranitelných lidí v církvi, podpora obětí zneužívání a podpora prevence. Spolek Někdo ti uvěří se věnuje pomoci obětem zneužívání v církevním prostředí. A jeho předseda Jiří Kilar je teď ve vysílání. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Co si konkrétně představit pod tou spoluprácí? Jak by měla vypadat?
10: Tak ta spolupráce už probíhá víceméně víc než rok. Ta deklarace nebo podepsání toho memoranda je vlastně jakýsi další milník na té naší spolupráci.
8: No, arcibiskup Přibyl bere tuhle problematiku velmi vážně a jak řekl, to téma považuje za jedno ze svých priorit. Tak jak se mění ten přístup církve k obětem zneužívání v církevním prostředí v těch posledních měsících, možná letech?
10: Tak určitě se mění s generační výměnou biskupů. Tady bych asi předeslal, že se to hlavně týká té starší generace biskupů, kteří vlastně spíš měli tendenci církev bránit před tím, že by se něco takového mohlo dít. Nechci to jejich chování omlouvat, ale s příchodem mladších biskupů a především arcibiskupa Stanislava Přibyla, biskupa Tomáše Holuba, se tohleto téma dostává do popředí.
8: Když říkáte, že se s příchodem nebo obměnou těch biskupů něco mění, co to je to konkrétní, co se mění?
10: Tak je to určitě to, že se setkávají s obětmi, mají snahu komunikovat s námi i s jinými organizacemi právě prevenci proti sexuálnímu zneužívání, zároveň účinnou pomoc obětem, kterým se to v církevním prostředí stalo. Takže jsme teďka na cestě vlastně hledat nějakou pomoc těm obětem, tak aby se vlastně ty věci mohly pojmenovat a napravit.
8: Ono to někdy vypadá zvláštně, vy mluvíte o účinné pomoci obětem, která by měla přijít z prostředí, které jim ublížilo. Tak jak se vlastně s tímhle rozporem srovnat? Je jednak oběti a jednak samotná církev?
10: Tak to, že jsme podepsali memorandum, je právě jakási deklarace toho, že chceme společně spolupracovat. To, že my se snažíme dávat jako spolek dlouhodobě církevním představitelům možnosti a návod, jak vlastně postupovat a jak léčit vlastně tu ztracenou důvěru, tak je vlastně tahle deklarace tím znamením. Co se týče toho zranění v rámci církevního společenství, pokud se něco stalo církevním představitelem nebo nějakým pracovníkem církve vůči obětem, tak je potřeba, aby církev spolupracovala s lidma, kteří znají církevní prostředí, ale zároveň jsou po odstoupení a mohou pomáhat.
8: A jak tedy teď reaguje církev na ta případná zjištění a podezření o zneužívání? Jak to tedy teď probíhá? Co se na tom změnilo?
10: Tak určitě se mění mentalita církve. To, co před několika lety bylo ještě vlastně nemožné pojmenovat otevřeně, tak dneska arcibiskup Přibyl a někteří biskupové mluví otevřeně, ale katolická církev v České republice je složena z několika diecézí a musím říct si z vlastní zkušenosti, že i v těch diecézích je přístup jednotlivých biskupů různý. Není to určitě jednoznačné.
8: A jak se v současnosti přistupuje k duchovním, kteří se toho zneužívání dopustí? Oni dříve bývali maximálně převedeni do jiného města nebo obce. Jak je to teď? Protože předpokládám, že pro ty oběti je důležité taky vědět, že se to neděje třeba někomu dalšímu.
10: No, to bývá hlavní motivace, proč ty lidi to většinou řeší, nebo proč to oběti řeší, právě protože není pojmenované to zlo, které na nich bylo dopuštěno. Tohle se mění, biskupové to berou vážně, vlastně ten kněz, který je obviněn z nějakého takového činu, tak je postaven mimo službu a celé to prošetřování, včetně nějakého vatikánského soudu a rozhodování, tak funguje tak, že vlastně ten kněz bývá většinou mimo službu. Není to tak, že by byl přeložen někam jinam.
8: Mění se i přístup církve ke spolupráci třeba s policií České republiky, pokud to vyšetřuje opravdu jako trestný čin?
10: Tohle je asi spíš otázka přímo na představitele církve a ne na mě, ale sám ze zkušenosti vím, že biskupové bývají v součinnosti s policií.
8: Arcibiskup byl taky přes rok předsedou komise pro prevenci zneužívání při České biskupské konferenci. Propisuje se tedy tohle i do toho přístupu biskupu k té problematice? Zabývá se církev i jakousi prevencí tedy?
10: S panem arcibiskupem Přibylem jsme se poprvé sešli minulý rok, na jaře minulého roku, kdy on nás vlastně požádal, jestli bychom spolu s ním mohli ty věci řešit tak, aby se mohli napravovat. A vlastně on byl ten, kdo nás vlastně požádal o spolupráci.
8: Znamená to, že teď oběti, pokud nenaleznou třeba zastání ve své diecézi u svého biskupa, se mohou obrátit právě třeba i na arcibiskupství?
10: Tady bych asi chtěl mírnit očekávání, protože každá diecéze má svou vlastní právní účinnost nebo právní samostatnost a není možné, aby arcibiskup mohl rozhodovat o věcech v jiné diecézi. To není jeho role. Jo, to znamená, on může oběti přijmout, ale nemůže vyšetřovat ten jejich případ. Jenom, jestli k tomu můžu ještě podotknout takovou malou věc, arcibiskup Přibyl se k tomu staví velmi vážně a v tom memorandu my máme teda i poznamenanou jednu velmi důležitou informaci a to je, že vzájemně si vyhrazujeme právo být k sobě kritičtí, dávat si najevo nesouhlas i veřejně s nějakým jednáním, které by bylo proti tomu memorandu.
11: Znamená to tedy, že končí ta praxe zametání těchto případů pod koberec?
10: To zcela jistě.
11: Říká Jiří Kilar, předseda spolku Někdo ti uvěří. Díky, naslyšenou.
10: Taky, naschválnou, děkuji.
11: Světová zdravotnická organizace oznámila, že ze vzácného typu eboli, který se teď šíří v Kongu, se uzdravilo prvních 5 pacientů. Jde o 4 zdravotní sestry a laboranta. Na novou variantu nemoci, zvanou bundibugyoza, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Aktuální oficiální údaje WHO v Kongu ukazují přes 1000 pacientů s podezřením na ebolu a přes 220 podezřelých úmrtí. Já teď vítám ve vysílání Nikolu Sklenovskou, epidemioložku se zkušenostmi z Afriky, která spolupracuje s Lékaři bez hranic. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Je v tuhle chvíli tedy jasné, jak vysoká je smrtnost této varianty eboli?
12: Ne, zatím ne.

0: To bych zatím nerada řekla právě kvůli toho, že zatím byly pouze dvě epidemie a nějakých těch případů potvrzených bylo pouze 150 nebo až 200, jestli se nemýlím, zatímco u Zaire jsme měli až 28 tisíc, takže vlastně to množství dat, na kterých, podle kterých se můžeme jako odpíchnout, je úplně jiné.
1: Světová zdravotnická organizace optimisticky říká, že ty čtyři případy ukazují, že je možné se vyléčit. Tak na čem tedy záleží, jestli bude ta léčba úspěšná?
0: Z jakékoliv nemoci se můžeme přirozeně vyléčit. A to, i když nemáme nějaké antivirotikum, které by bylo specifické, tak to možné je. Vždycky hraje velkou roli to, jak brzo je rozpoznáme tu nemoc a jak rychle se pacient dostane k té podpůrné péči. Protože už ta podpůrná péče znamená to tedy rehydratace, korekce elektrolytů, léčba nějakých komplikací, nespecifická na ebolu, už nám může zachránit nebo zvýšit tu šanci na přežití. Ano. A záleží tedy hlavně na té virové náloži, jako u mnoha jiných nemocí, na věku pacienta, celkovém zdravotním stavu, ale tedy hlavně na té podpůrné péči.
1: Pokud teď WHO říká, že se pracuje na léčbě, znamená to, že každá ta varianta eboli se léčí jinak, že třeba nefungují ty monoklonální protilátky, co pomáhaly u té varianty Zaire například?
0: Ano, protože ono to není varianta viru eboli, on je to jiný vir. Vlastně jsou to viry ze stejného rodu, ale jsou tak odlišné, aby to byly jiné viry. Je to právě problém hlavní tady současné epidemie, že diagnostika monoklonální a protilátky anebo vakcíny, které byly vyvinuty, nemusí fungovat, ale není to jasné. Nemáme na to dostatek dat, takže je to vlastně teď jedna z hlavních priorit, sběr klinických dat a uvidíme, pokud jestli tam nějaká ta křížová reaktivita bude mezi těmito viry.
1: Lékaři bez hranic říkají, že šíření viru je i přes lépe organizovaná zdravotnická zařízení a novou humanitární pomoc stále rychlejší než ta reakce. Tak co by bylo potřeba tedy zlepšit v tuhle chvíli?
0: Oni to říkají, tady je hlavně o to, že ta epidemie byla identifikovaná opravdu pozdě, když jsme měli první hlášení nějakého alertu neidentifikovaných úmrtí, tak už bylo přes 100 podezřelých případů, takže my vlastně snažíme se chytit něco, co má hrozně velký náskok. Nejde jen o počet zdravotníků, ale množství toho materiálu je teda hlavně identifikovat ty případy, co nejrychleji izolovat je a dohledat ty kontakty.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jak se v oblastech, jako je Kongo, daří trasovat ty kontakty nemocných, jestli jsou na to vůbec místní kapacity, nebo je potřeba prostě dovést hygieniky z jiných zemí?
0: Je to extrémně náročné. Mnoho posluchačů si určitě pamatuje za covidu, jak náročné to bylo už v našich podmínkách, kde máme infrastrukturu velice dobře vyvinutou. Tady v oblastech prostě, kdy musíme sledovat někoho 21 dní, ale trvá nám to třeba 2 dny se k tomu pacientovi dostat, protože je to v tak odlehlých oblastech, je to neuvěřitelně náročné. Ta logistika a ty logistické překážky jsou obrovské.
1: Zdravotníci v Kongu teď taky čelí hněvu místní komunity kvůli tomu, že není možné pohřbívat oběti podle místních rituálů. Tak jaké máte zkušenosti s těmito druhy problémů? Jak je nejlépe řešit?
0: To je jeden ze strašně citlivých aspektů. Epidemie, ale jiných velmi infekčních nemocí. Mpox nebo lása horečky, na kterých jsem pracovala v Kongu a v Nigerii. Jenže tady rozdíl byl takový, že při tom Mpoxu jsme byli v bezpečné oblasti, kde místní obyvatelé tu důvěru ve spoluobčany a pracovníky toho veřejného systému měli. Stejně tak v Nigerii byl to dlouhodobý projekt, takže tu důvěru jsme budovali dlouhodobě. Tady je to velký problém, protože už před touto epidemií je to oblast zmítaná konfliktem mnoha ozbrojenými skupinami.
1: Takže ta nedůvěra je tam veliká.
0: Ta je obrovská.
1: Nikola Sklenovská, epidemioložka, spolupracující s Lékaři bez hranic, byla naším hostem. Díky za to. Naslyšenou, teď už jsou to zprávy.
2: Radiožurnál Půl jedné a zprávy má Ondřej Látal.
3: Rodiče nově narozených dětí by mohli od ledna nově dostávat 400 000 korun, je to 50 000.

0: tisíc víc než teď. O vládním návrhu budou dnes odpoledne jednat poslanci. Opozice, ale třeba taky vládní SPD chtějí zvýšit dávku už stávajícím rodičům. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu. Uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími třemi levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už třetí funkční období v řadě. Zámek v Litomyšli dnes otevřel nový prohlídkový okruh o historii tamního divadla. To vzniklo v roce 1797 a je druhým nejstarším divadlem v Česku. V nové expozici návštěvníci podle kastelána Petra Weisse uvidí třeba historické divadelní kostýmy. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s americkou parťačkou Taylor Townsendovou do semifinále čtyř hry Roland Garros. Na pařížské antuce porazili nasazené jedničky belgicko-slovinský pár Kempenová Klepačová 6-1 a 6-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D1 za Prahou a nehoda na plzeňské dálnici u Králova dvora. Na D1 pozor teď za Prahou směrem do Brna. Před sjezdem na Velké Popovice na kilometru 14,5 hlásíte popelnici u levého pruhu.
3: Po levé straně je velká popelnice a dešťovou vodu. Vlastně někomu spadla z vozíku. Takže až to tam do toho někdo nevletí.
2: A teď u středových svodidel zastavili policisté, popelnici sbírají, tak opatrně projíždějte okolo. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Kamiony v pravém pruhu od 214. kilometru až k omezení na 196. Osobním zastavíte jen na chvilku u Holubic na 212. kilometru. Na D5 ve směru z Plzně do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Králův dvůr. Na kilometru 22,5 se srazila 3 auta v levém pruhu. Je to větší nehoda na místě i hasiči a dojíždí se do krátké kolony. Opatrně brzdí se prudce. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 je zúžení, něco tam opravují silničáři a kolona od Kosmonos zabere asi 20 minut. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se chvilku zdržíte u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru silničáři zúžení, kolona do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne bude oblačné, hlavně na severovýchodě republiky se přidají i přehánky, později večer na jihozápadě Čech čekáme zataženo a ojediněle déšť a nebo i bouřky a teploty 21 až 26 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, dál je s vámi Jiří Chum.
4: Asi každý pivař zná větu, že jde jen na jedno. A taky víme, jak to obvykle dopadne. Někdy z toho ale může vzniknout spolupráce, která vydrží celé roky, co roky, desetiletí. Ta v případě slavné vídeňské restaurace Schweizerhaus a budějovického Budvaru právě letos oslavila rovných 100 let. Jak se z podniku v Prátru stal nejstarší a vůbec největší odběratel tohoto piva, vám řekneme v další, tentokrát už soutěžní reportáži za pár minut. Poslouchejte pozorně a pokud chcete vědět, o co hrajeme, podívejte se mezi tím na radiožurnál.cz do sekce soutěže.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ve Vídni pravděpodobně neexistuje známější hospoda než Schweizerhaus v Prátru. A přitom je to vlastně tak trochu česká hospoda. Provozuje ji rodina Kolariků, původem z jižních Čech, a přesně 100 let tam z píp teče budějovický budvar. Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem tohoto piva na světě. A tenhle příběh začal přitom docela nečekaně.
1: V zahrádce Schweizerhausu teče budějovické pivo proudem, a to myslím naprosto doslova, protože vrchní u výčepu ani na vteřinu nezavírá kohout, on bleskově plní jednu sklenici za druhou, ovšem ne doplna, ty půl litry ještě pokračují po dlouhém stole k jeho kolegovi, který je u druhé pípy doplní a přidá jim ještě vrstvu pěny navrch, takzvanou čepici, a takto to tu díky rodině Kolariků chodí už 100 let.
2: Já jsem Lidie Kolaříková, němčiny jako ve Vídni lidi jako Kolarik, a jsem dcera pana Karla Kolaříka, který 1926 poprvé to budějovické pivo dovezl do Vídně.
1: Schweizerhaus je v rodině paní Lidie už od roku 1920. Tehdy ho její tatínek převzal jako schátralý prázdný podnik, na kterém se podepsala první světová válka. Tehdy mu přitom bylo teprve 19 let. Původně tu točili plzeňské, ale když přišel za pivovarem žádat o úvěr na rozšíření podnikání, dostal košem. A Vídeňané se navíc tou dobou začali ohlížet po méně hořkých pivech. No a tak začal Karel Kolařík hledat náhradu. Našel ji i díky zemědělské výstavě v Českých Budějovicích, kam zamířil se svým otcem.
2: A oni měli takovou lesvěsou společnost přitom, tak si jim to chutnalo. Příští den oni tam přespali, neměli bolení hlavy. A tak říkali, co jsme to za pivo pili? A to ten čížník samozřejmě budějovické.
1: Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem budějovického budvaru na světě. A to i navzdory tomu, že má jenom sezónní provoz, jak upozorňuje ředitel pivovaru Petr Dvořák.
3: Schweizerhaus je náš největší zákazník globálně, zároveň nejstarší a největší zákazník.
1: O tom, že bude spolupráce pokračovat i dál, Dvořák nepochybuje.
3: Je těžké si představit Schweizerhaus bez budvaru a zrovna tak by už dneska těžké představit si budvar bez Schweizerhausu.
1: Lidia Kolarík s rodinou k tomu dodává jen jedno.
2: Jsme rádi, že máme to budějovické, musí to zůstat v českých rukách.
1: No a podle tempa, v jakém číšníci mění prázdné sklenice za ty krásně orosené s pěnou, se to tady ve Schweizerhausu jenom tak nezmění. Z Vídně Bára Vránová, Radiožurnál.
0: A teď volejte Prahu. 221 552 255.

0: Jan z Lipova nám telefonuje, tak přeju krásné odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to dopadne s vámi, když jdete na jedno, pokud chodíte?
1: Já nepiju.
0: Nepijete. Dobře, nicméně, to pivo je dnes i součástí odměn za 3 správné odpovědi a nejen pivo. Jsou to dárky od rodinného pivovaru Bernard, mezi kterými jsou hlavně vstupenky, tedy dvoudenní permanentky na takzvaný Bernard Fest. Koná se 19. až 20. června na Horním náměstí v Humpolci s řadou hvězd. K tomu přidáme ještě set dárková edice, který obsahuje tradiční světlý sváteční nepasterovaný ležák, jantarový ležák a černý ležák Bernard a 2 originální sklenice. To kdybyste si to rozmyslel s tím pitím piva. Za 2 správné odpovědi sada cen sportovních. Mezi nimi set dárků, které se vztahují k fotbalovému turnaji pro základní školy McDonald's Cup, obsahuje i značkový fotbalový míč Puma. Mimochodem teď, ještě dnes 2. června, se na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích koná republikové finále, tedy svátek fotbalu, a vysíláme odtamtud i z našeho radiožurnálového Airstreamu. No a k cenám od McDonald's Cupu ještě přidáme set vitamínů a doplňků stravy od společnosti Promin. Takže bych to typoval spíš, že jste sportovní typ, když nepijete.
1: No, taky tak ne. Věřím tomu, že první cenu nějak užijeme.
0: Věřím tomu, že se to dá určitě užít. Jedna správná odpověď, to znamená překvapení a cena útěchy přímo od radiožurnálu. Tak, milý Honzo, můžeme začít?
1: Ano, můžeme.
0: Doufám, že jste dobře poslouchal. Mám 3 soutěžní otázky, 5 vteřin na odpověď a v první otázce se hned ptám, jak se jmenuje rodina, která provozuje vídeňskou hospodu Schweizer House?
1: Kočarová.
0: Kolarik neboli Kolaříkovi.
1: Kolaříková.
0: Podnik získal otec paní Lidie Karel Kolařík v roce 1920. To bylo hodně mimo, to vám uznat nemůžu. Souhlasíte se mnou?
1: Jasně.
0: Dobře. Otázka druhá. Kde se ve Vídni nachází restaurace Schweizer House? Na jakém místě nebo oblasti? Ano, to je správná odpověď. V oblíbeném zábavním parku. Po druhé světové válce dokonce Kolaříkovi čepovali pivo v jedné z kabin obřího kola, které je dnes vyhledávanou atrakcí. Tohle provizorium museli využít, protože Schweizer House byl poničený. No a do třetice, kdy poprvé mohli lidé budějovické pivo ve Schweizer Houseu ochutnat? Ve kterém roce?
1: 1926.
0: Tak, to už byla lehká matematika. Slavíme z té výročí, nebo připomínáme ho. Poprvé ho Karel Kolařík přivezl, ano, v roce 1926. V Českých Budějovicích ho objevil se svým tatínkem, když jeli na zemědělskou výstavu. A tak to celé začalo. Tak Honzo, do Lipova vám pošleme sportovní ceny a fotbalový míč Puma a samozřejmě i set vitamínu, jak jsme slíbili od společnosti Promin. Tak vám gratuluju, mějte se hezky. Aspoň nemusíte pít. Naschledanou. 3:15, 1 minuta k tomu, odpolední radiožurnál a teď i Petr Perk.
2: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: a před 13. hodinou ještě naskok do Ostravy. Začala totiž demolice velké části areálu Ostravské Nové huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna i jedna z dominant Ostravy, obří plynojem.
1: Malý výtah, kterým jedeme do výšky přes 80 metrů na bývalý plynojem Ostravské huti.
2: Objem je 100% kubíků plynu.
1: A výška?
2: A výška 80 metrů.
1: Potvrzuje jeden ze zaměstnanců, že výhled odtud je výjimečný, ale už v létě bude minulostí.
3: Tady ta budova nemá žádné využití a budeme ji muset zdemolovat.
1: Dodává generální ředitel Nové huti Radek Strouhal. Bourají se už menší stavby v okolí a cílem je tady nový průmysl.
3: Je to území, které je určené vlastně pro budoucí rozvoj. To znamená, nabízíme ho nějakým partnerům, kteří by tady chtěli investovat a chtěli by se vlastně rozvíjet v těžkém průmyslu. Bavíme se o nějakých 250 hektarech, které se tady uvolní vlastně pro nějaký další rozvoj.
1: Současně se taky chystá stavba elektrické obloukové pece za odhadovaných 17 miliard korun, aby se v Ostravě po zastavení vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel huti Ivo Chmelík.
4: Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, aby jsme to postavili.
1: Nová huť řeší i zajištění dodávek elektřiny pro novou pec, jedná z majiteli pozemků, co se podle Radka Strouhala vyřešit už podařilo, jsou zaměstnanci po vlnách výpovědí a odchodů v minulosti.
3: Postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně v těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 19.
1: V Nové huti, která se vrátila ke svému původnímu názvu, fungují v současné době 3 závody. Vstupní polotovary se musí ale dovážet. Z Ostravy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Co dnes vlastně znamená být mužem? Proč se tahle role mění rychleji než kdy dřív? Psycholožka Eliška Remešová bude na Radiožurnálu mluvit o tlacích, očekáváních i nejistotách, kterým muži čelí. Jak se vlastně proměňuje mužská identita? A co to dělá se vztahy?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Aktuální zprávy má pro vás Ondřej Lápal.
1: Premiér Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Zunou, jednat mají třeba o summitu NATO v Ankaře. Výbor Evropského parlamentu potvrdil klíčovou obchodní dohodu se Spojenými státy. Basketbalisté Nymburka a Pardubice rozehrají finále play-off ligy. Nehoda brzdí provoz na D5 na 22,5 kilometru ve směru do Prahy. A během dne bude oblačno, hlavně na severovýchodě i přehánky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit třeba červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný. 4 lidi a jednu firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Měli zneužívat tíživé situace mladých žen, často čerstvě plnoletých, a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu o zastoupení umělce, hlavně na platformě OnlyFans. Ta umožňuje tvůrcům vytvářet obsah na míru pro své fanoušky a často se na ní obchoduje právě s erotickým obsahem. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup. Stíhaní postupně na ženy vyvíjeli větší tlak, jak popsal mluvčí centrály proti organizovanému zločinu Jaroslavy Behy.
3: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah.
1: Celkem měla organizovaná skupina na desítkách dívek vydělat přes 3,5 milionu korun. Jeden z obviněných je ve vazbě, zbytek policie stíhá na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení. Europoslanci z výboru pro mezinárodní obchod potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňska. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Dohodu musí ještě finálně potvrdit celé plénum Evropského parlamentu a formálně i Rada Evropské unie. Europarlament by tak mohl učinit na červnovém zasedání ve Štrasburku. Nižší úrodu obilovin oproti minulým rokům očekávají letos zemědělci napříč regiony. Důvodem je podle nich dlouhodobé sucho. Problémy mají už teď například farmáři na Pelhřimovsku. Jejich prognózy aktuálně předpokládají až o třetinu nižší sklizeň. Obilí je na mnoha polích vzrostlé jen na poloviční výšku, než je v tomto období běžné. Obdobné komplikace řeší farmáři i v jiných oblastech Česka. Pokračuje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin, za které často neexistují adekvátní náhrady. Škůdci si navíc postupně vytváří rezistenci vůči zbývajícím povoleným prostředkům. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevzcházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba, což se může výrazně projevit na výnosech i celkové letošní úrodě.
5: Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic nastoupí k prvnímu zápasu finálové série ligového play-off. Úvodní utkání se bude hrát na palubovce Středočechů od 18 hodin. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík věří, že jeho tým bude mít větší výhodu v rozehranosti a zápasovém tempu.
6: Bude to důležitý vstup, jako Nymburk měl dlouhou pauzu, my jsme hráli vlastně ještě 5 dní zpátky. Víme, co to udělalo třeba s Brnem, který proti nám vstoupilo daleko rozehranější, takže já si myslím, že je potřeba tohohle využít, hlavně z našeho pohledu, přenést nějakou tu energii z těch semifinálových bojů a samozřejmě každý zápas je důležitý, ale ten první, ten vstup bude pro nás i pro nějaké naše sebevědomí asi hodně důležitý.
5: A tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová prošly na Roland Garros do semifinále. Česko-americký pár porazil belgicko-slovinskou dvojici Kempenová-Klepačová 2-0 na sety. Dnes večer nastoupí do čtvrtfinále mužského singlu Jakub Menšík proti Brazilci Fonsekovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Rousínova a omezení na D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov zůstává fronta hlavně kamionů z kilometru 212, pokračuje do zúžení v Brně. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice na 25. kilometru dojedete do kolony, na 22. a pultém je po nehodě blokovaný levý pruh, srazila se 3 auta, fronta je na více než 10 minut. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Kosmonosy postojíte v koloně ze 46. kilometru. Na 44. jsou silničáři, uzavřený je pravý pruh a zdržení přes 20 minut. Pozor, objet to kolem Škodovky nejde, třída Václava Klementa je uzavřená. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Lysou nad Labem na 18. kilometru čistí kanalizaci, uzavřený je levý pruh, je tam kilometrová kolona na necelých 10 minut. A na silnici 14 z Náchoda do Vamberku hlásíte nehodu v obci Ješetice.
8: Přímo na kraji té vesnice je prostřed otočený auto na bok. Přes oba dva jízdní pruhy a ještě právě tam jsou zaparkovaný dva kamiony.
7: Teď projedou pouze osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno, hlavně na severovýchodě republiky i přehánky, později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojediněle déšť anebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánilovou.
0: Hezké odpoledne vám přeji. Plánujete vyrazit na mistrovství světa ve fotbale a podpořit náš výběr? Tak na co se před cestou do Mexika a Spojených států připravit, to vám povíme také v odpoledním radiožurnálu. Hezký den vám přeji.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Na fotbalové mistrovství světa se nepřipravují pouze fanoušci, ale také české ministerstvo zahraničí. To už posílilo kapacity generálních konzulátů v Los Angeles a zastupitelského úřadu ve Washingtonu. Česká diplomacie také upozorňuje, aby si návštěvníci Spojených států a Mexika dopředu zařídili potřebné dokumenty. Informace už má teď Jiří Kordík z naší zahraniční redakce a vítám tě.
1: Dobré odpoledne. Pro ty, kteří už si na šampionát zajistili vstupenky, zazněly ze strany ministerstva ty základní rady ohledně toho, na koho se obrátit v případě nouze. Ministerstvo už zřídilo pro cestující speciální krizovou linku. Ta má číslo 222 420 222. Ministr Petr Macinka z motoristů ale tvrdí, že má fungovat jen v případě závažných situací.
2: Ty naše úřady jsou připraveny, když ztratíte doklady nebo budete mít nějakou nehodu, nedej bože, nebo něco takového, ale prosím, neřešíme takové ty běžné cestovní peripetie.
1: Macinka proto taky vyzval k registraci v cestovatelském systému DROST a taky ke kontrole všech povolení, to je hlavně při cestě do Spojených států. Tam cestující potřebují povolení typu ESTA, taky dopředu zařízená zaplacená povolení ETA v případě přestupu ve Velké Británii nebo při cestě do Kanady. Zrovna tam ale Česko na zápasy v základní skupině nezavítá. Posílení českých ambasád se týká právě těch termínů kolem českých zápasů. Jenom pro připomenutí, tedy v mexické Guadalajáře bude první zápas ve skupině s Jižní Koreou, pak 18. června v americké Atlantě bude Česko hrát s Jihoafrickou republikou a nakonec 24. června v Mexico City s domácím Mexikem. Fotbalová asociace společně s tím na všech těch místech zřídila taky takzvané fan meeting pointy.
0: Jaké největší problémy očekávají české úřady při cestách do Mexika a Spojených států?
1: Ještě před startem mistrovství světa některé lidskoprávní organizace, jako třeba Amnesty, varovaly před problémy u kontrol u amerických imigračních úředníků. V případě odmítnutí turisty při vstupu do země mají české úřady dost omezené podmínky. Na tohle jsem se ptal ředitele konzulárního odboru ministerstva Jiřího Schleize, který očekává, že i v případě Čechů můžou v tomhle případě u amerických úředníků nastat problémy. Mimo jiné taky doporučuje, aby měli čeští fanoušci vytištěné vstupenky na zápas, to jako důkaz, že ten cíl pobytu je tedy turistický, že tam neplánují pracovat. Upozornil, že úředníci ve Spojených státech nově taky můžou i kontrolovat obsah na sociálních sítích, tak na to by si měli lidé dávat pozor. Jenom ještě dodám, že v Mexiku prakticky všude platí zákaz kouření, včetně elektronických cigaret, takže ty raději nechat doma.
0: Jiří Kordík dnes tedy připravil užitečné informace pro fotbalové fandy. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Ministerstvo dopravy chce změnit mýtný systém. Od konce roku 2032 má stačit k zaplacení mýta třeba jen mobilní telefon. A my si o tom víc řekneme s naším reportérem.

0: kontroly.
1: Od roku 2032 už řidiči nebudou nutně potřebovat speciální palubní jednotky pro placení mýtného, ale nahradí je nejspíš mobilní aplikace. Se změnou počítá ministerstvo dopravy a záměr podpořila vláda. Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince 2029. Ministerstvo teď hledá firmu, která pokryje dvouleté překlenovací období. A informace už má v našem studiu reportér Jakub Vik. Jakube, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jak by měl tedy vypadat nebo fungovat nový výběr mýta?
2: Současné palubní jednotky bude možné nadále využívat, zároveň ale budou mít dopravci možnost využít nějaké mobilní zařízení, vysvětluje Lenka Hamplová z ministerstva dopravy.
3: Bude obu jednotka klasická, pak bude s největší pravděpodobností aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení, nebo automobilka, která vyrábí ten automobil, už vám do toho entertainmentu dává dneska různé mobilní aplikace, tak jedna z těch mobilních aplikací bude právě na výběr toho mýta.
2: Podobný systém už funguje třeba v Německu.
1: Co si od toho ministerstvo slibuje?
2: Jde nejen o technologickou inovaci, ale taky lepší zpřístupnění pro firmy, které nebudou muset pořizovat právě tu palubní jednotku. Nový systém taky bude připravený na to, aby se mohlo jednoduše mýto rozšířit i na další silnice, než jen dnešní dálnice a některé silnice první třídy. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
4: Tady ten systém to umožňuje zapnout, když se někdo rozhodne, že to zapne. Já nevím, jaká bude shoda v roce 2032 na tom, jak budeme spoplatňovat ostatní silnice nebo vjezd do obcí a do měst.
2: No a právě toto rozšíření by mělo umožnit taky to, čemu ministr Bednárek říká dispečerizace nákladní dopravy. To znamená sledování a řízení kamionů tak, aby si například neskracovali cestu po silnicích nižších tříd, nebo naopak umožnění objezdových tras v případě kolon. Nový systém má podle Bednárika přinést taky finanční úspory.
4: Z předpokládaných 1,4 miliard výdajů je očekáváno, že budeme až do 0,5 miliardy šetřit na provozu.
2: Smlouva na nový systém by měla být pak na 10 let, to znamená do prosince 2042.
1: Dobře, Jakube, a jak to teď bude s přípravami na nový systém?
2: Ten současný systém má provozovatele konzorcium CzechToll a SkyToll do prosince 2029. Ten nový systém má ale platit až o 3 roky později. Ministerstvo tak začne připravovat ten nový systém, to znamená požadavky na něj, legislativní změny, hledání provozovatele. No a současně je potřeba ale najít provozovatele, který systém převezme pouze na ty 3 roky, tedy od roku 2029. Do roku 32 prosinců. Tendr na to ministerstvo vypíše letos na podzim.
1: Jak chce tedy ministerstvo dopravy změnit mýtný systém, o tom mluvil Jakub Vik. Díky.
2: Díky, hezký den.

0: Na čem zrovna pracuje České ministerstvo zahraničí, tak o tom uslyšíte v našem zpravodajství v Radiožurnálu.
1: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
0: Radiožurnál je půl druhé. Ondřej Látal a aktuální zprávy.
2: V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. Je to o 42% víc než loni. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému Trost, řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak třeba mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení, mělo sílu 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní podle italských médií

0: zemětřesy pocítili obyvatelé i na Sicílii a Apulii. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášené. Radio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audiosérie Lyžák. Tentokrát půjde o příběh ztracení mladého Vojty na jezeře Tichá voda. V seriálu zazní hlasy třeba Martina Mišičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové. Sport. Příští sezóna hokejové Tipsport Extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Brnem a na D10 v Boleslavi. Na D1 jsou na průjezdu Brnem fronty kamionů v obou směrech. Ve směru do Prahy se poprvé brzdí před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Navíc teď v omezení na kilometru 196 chystají odtah porouchaného kamionu.
3: Tam je postavený kamion v pravém pruhu, teprve se ho chystají odtahovat. Celý provoz kompletně tam jede jenom jedním pruhem.
2: Ve směru z Prahy zpomalíte za sjezdem na Popůvky na kilometru 188. Levý pruh jede výrazně rychleji. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Kosmonosy ze 46. kilometru stojí kolona kvůli omezení na 44. zdržíte se 25 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice na 27. kilometru zpomalíte, na 22. a půltém řeší srážku tří aut v levém pruhu, fronta je na 15 minut. Pozor, na souběžné silnici chybí most, vydržte na dálnici. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy pozorně u Slaného v místě křížení se silnicí 16 byl tam provizorní kruhový objezd v místě stavby. Ten už je zrušený, ovšem podle našeho zpravodaje tam někteří řidiči jezdí, jako by tam byl.
4: Jezdí se tak, jak se původně jezdilo. Lidi, sledujte dopravní značky, ať tady nevznikají takovýhle zmatky a neotáčíte se v normálním klasickém pruhu.
2: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne je polojasné až oblačné a hlavně na severovýchodě i s přeháňkami. Později večer na jihozápadě Čech bude zataženo, ojediněle s deštěm, objevit se můžou taky bouřky. A teploty 21 až 26 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Hanka Schánělová.
5: Hezké odpoledne vám přeji. Ještě něco málo k počasí. Letošní klimatické jaro v České republice bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu 8. až 9. nejteplejší od roku 1961 a zároveň taky nejsušší. V průměru bylo 9,5 stupně a napršelo v úhrnu 89 mm.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Ani nejlepší scénář se nedokáže vyrovnat příběhům, které napíše sám život. A právě toho využívá dokumentaristka Helena Třeštíková. Letos na Karlovarském festivalu uvede svůj nový časozběrný snímek o zpěvačce Báře Basikové. Více o programu letošního Karlovarského festivalu uslyšíte u nás ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Zatímco většina filmařů počítá každý natáčecí den, u Heleny Třeštíkové by se plán dal počítat na léta. Opravdu dlouhé roky sledovala zpěvačku Báru Basikovou, o které natočila časozběrný dokument. Bude mít premiéru na letošním Karlovarském festivalu.
1: Od rokových začátků 70. let přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Celkem 50 let sledovala režisérka Helena Třeštíková zpěvačku Báru Basikovou.
2: Všechny ty manželství jsou jak přes kopíra.
1: Do hlavní soutěže Karlovarského festivalu pak vybrali pořadatelé dva snímky s českou koprodukcí. Jedním z nich je Čika Čeka.
3: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
1: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
4: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec.
1: O hlavní cenu v podobě křišťálového globu bude usilovat také slovenský snímek Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ten obsadil do hlavní role ambiciózní lékařky, která musí nuceně sterilizovat romské ženy, Aňu Geislerovou. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Napříč hlavním programem máme 37 snímků, z nich hned 15 jsou první filmy, tedy filmy debutantů. To nám činí samozřejmě velkou radost, protože rozmyslet si, kde daný filmař či daná filmařka od premiéry svůj první film, je úkol velmi závažný, je to rozhodnutí velmi těžké. My samozřejmě v této souvislosti velmi rádi, že zmiňujeme dnes už slavného norského filmaře Joachima Triera, držitele Oscara za citovou hodnotu, který se rozhodl před 20 lety, že svůj debut repríza dá právě Karlovarskému festivalu a nelitoval toho.
1: Sestra Ani Geislerové Ester uvede na Karlovarské přehlídce svůj nový dokument Dvě deci tuše o jejich otci Petru Geislerovi. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

teď je 13 hodin 46 minut, vy nás posloucháte v odpoledním radiožurnálu. Americký ministr obrany opět odmítl povýšit několik žen a afroameričanů do vyšších hodností v námořnictvu. Není to poprvé, i tomu se budeme věnovat za malý moment.

0: Šéf Pentagonu Pete Hegseth odmítl povýšení některých kapitánů amerického námořnictva. To, že ministr obrany zasahuje do seznamu budoucích admirálů, není nic neobvyklého, ale pozornost budí to, že vyřazuje především ženy a Afroameričany, a není to poprvé. My o tom teď budeme mluvit s Pavlínou Nečáskovou ze zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Čím Pete Hegseth své rozhodnutí zdůvodňuje?
1: No, právě že ničím. On se rozhodl ze seznamu kapitánů doporučených na povýšení na jedno hvězdičkové admirály vyřadit 8 osob, z toho 2 byly ženy a 2 Afroameričané, bez udání konkrétního důvodu. A ministr války, jak se úřad přejmenoval pod vládou Donalda Trumpa, má pravomoc zasahovat do tohoto výběru, ale ty důvody by měly být založeny třeba na základě morálních, duševních, fyzických nebo profesních selháních, což v tomto případě není nebo to vůbec nebylo uvedeno. Důstojníky k povýšení vybírá rada složená ze seniorních admirálů a generálů námořnictva. Je to časově velmi náročný a důkladný proces, při kterém se prochází stovky osobních spisů důstojníků. Hodnotí se jejich výkony a ve finále se vybere třeba jen 5% z celkového počtu adeptů. Pak se teprve dostává seznam k ministerstvu. Podle New York Times rada považuje kroky Pita Hegsetha za nepředvídatelné a zároveň armádní špičky zdůrazňují, že nikdy se nevybíral na základě genderu nebo rasy, vždy na základě schopností a zásluh.
0: No a proč by to tedy Pete Hegseth dělal?
1: Trošičku se dostáváme na rovinu spekulací, ale není žádným tajemstvím, že nejenom ministerstvo obrany či války, ale celá vláda Donalda Trumpa razí boj proti diverzitě, proti určitým kvótám, proti politice přátelské k LGBTQ+ osobám, to je známá věc. Pete Hegseth mluvil v minulosti o tom, že nechce mít například v armádě žádné tlusté nebo hloupé vojáky. Netýká se to jenom námořnictva. Za poslední roky nebyla povýšena v armádě jediná žena, přestože ženy tvoří 21% celkového počtu právě třeba námořnictva, a podobně se nedaří v tomto ohledu ani důstojníkům jiné než bílé pleti, kteří činí 38% personálu námořnictva.
0: Pavlína Nečásková z naší zahraniční redakce dnes tedy mluvila o rozhodnutí ministra obrany. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Česko podle premiéra Babiše letos nesplní závazek vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Jak omezené zdroje financí dopadají na armádu? Jak nejistý finanční výhled ovlivňuje přípravu nové armádní koncepce? Tomáš Pancíř se zeptá místopředsedy vlády, ministra obrany za SPD, Jaromíra Zuny.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Za Kateřinou Siňakovou na pařížské French Open vás vezmeme za malou chvíli ve zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Všechno mé konání je v souladu s mou vírou.
3: Měl být mezi českými pány odsouzenými k smrti za účast na stavovském povstání.
4: Pravidla určují vítězové.
5: A co se stane?
6: To, co je nevyhnutelné.
3: Proč je na dlažbě Staroměstského náměstí jen 27 křížů?
7: A jednou tvrdě narazíte.
3: Dokument Martin Frühwein, 28. odsouzený.
8: Možná, že nás opustil i Bůh.
3: Dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
9: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze. S novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
10: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst na 400 tisíc korun. Izrael a Hizballáh se údajně dohodli na novém příměří, boje ale zatím pokračují. Tenistka Siňaková prošla s Američankou Townsendovou do semifinále čtyřhry na Roland Garros. Stojící kamion teď komplikuje dopravu na D1 v Brně ve směru do Prahy. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richtrové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
12: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
10: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá, návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO má teď jednat s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Tématem je červencový summit NATO v Ankaře i koncepce armády. Tu Zúna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený a minister Zúna bude po 17. hodině hostem pořadu 20 minut Radiožurnálu. Libanon a Izrael údajně míří k novému příměří. Krátce po izraelské hrozbě bombardováním Bejrutu prý souhlasil Hizballáh s podmínkami klidu zbraní. Oznámila to libanonská ambasáda ve Washingtonu s tím, že Hizballáh se zavázal k neútočení na území Izraele. Taky izraelské vedení údajně své plány na nové údery na Bejrut pozastavilo.
13: Během rána hlásí Izrael nové útoky Hizballáhu a izraelské letectvo i nadále ostřeluje jižní Libanon. Přesné podmínky nově dojednaného příměří zatím nejsou jasné. Izrael mluví o zastavení útoků na Bejrut, o jihu Libanonu se ale nezmiňuje. Z vyjádření Hizballáhu naopak vyplývá, že počítá s příměřím na celém libanonském území. Írán už dříve pohrozil, že izraelské údery v Libanonu jsou překážkou v jednáních o dohodě se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump uvedl, že věří v uzavření dohody během příštího týdne. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
10: Policie navrhla obžalovat 2 lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo potom, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
14: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
11: Sport.
5: Tenistka Kateřina Siniaková prožívá na Roland Garros další povedený turnaj. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou postoupili do semifinále. Navíc se aktuální světové jedničce ozvala Serena Williamsová s nabídkou deblové spolupráce. Bohužel jde o turnaj, který Siniaková neměla přihlášený. Jak se celá situace stala, vysvětluje Češka takto.
6: Ona jakože píše, ahoj, tady Serena, jako mluvila s tebou Taylor, řekla ti to, a já úplně jako, a co, a nic, takže jsem nevěděla, takže jsem vlastně psala Taylor a ona jo, já jsem ti zapomněla říct, že ti bude psát, říkám, tak dík. Za mě bych se ani nedokázala představit vlastně, že mi taková hráčka napíše, takže byla to čest.
5: Večer o postup do semifinále mužského singlu zabojuje na Roland Garros Jakub Menčík. Jeho soupeřem bude Brazilec Fonseca. Utkání nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 v Brně a nehoda na D5 u Králova dvora. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov na 212. kilometru hlásíte kolonu. Táhne se do zúžení na kilometr 196, tam překážel stojící kamion. Před doslova okamžikem ho odtáhli, kolona postupně zrychlí, teď je ovšem celkově i pro osobní auta na 40 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice na 27. kilometru zpomalíte, na 22. a půl tam řeší srážku 3 aut v levém pruhu, už se jede o něco rychleji, fronta je na necelých 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Kolona začíná před sjezdem na Vestec na 2. a půl kilometru, za nájezdem od Barandova na 17. a půl řeší nehodu v připojovacím pruhu a zpomaluje se tam. Osobními auty je to celé na zhruba půl hodiny. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Mohelnice zpozorněte v úseku mezi odbočkou na Grunu a Žipotínem. Na vozovce leží trubka uprostřed silnice. A na silnici 14 z Náchoda do Vamberku na okraji obce Ještětice leží auto napříč a na boku přes oba pruhy. Silnice je teď neprůjezdná. Osobním autem to objedete okolními ulicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území čekáme občasný déšť anebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Během odpoledne pak bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. A teploty zítra 15 až 19, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
0: Krásné odpoledne vám přeji. Chtěli lokální čistou elektřinu, nezávislou na velkých dodavatelích, ale na fotovoltaiku neměli vhodnou střechu. A tak teď lidé z Vily Diana v Děčíně budují energetické společenství s partou dalších takových nadšenců. Praktický návod, jak nastartovat komunitní energetiku, uslyšíte za pár minut.
11: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: V Česku už vzniklo víc než 100 takzvaných energetických společenství. Jejich členové si můžou na základě nedávno přijatých zákonů navzájem sdílet vyrobenou elektřinu ve velkém. Zapojit se může až 1000 odběrných nebo výrobních míst. Jde ale už o složitější byrokratický proces. A tak společenství zakládají hlavně obce, které pak případně přibírají i podniky a jednotlivce. V Děčíně se ale rozhodla na svou pěst vybudovat energetické společenství i skupina nadšenců s pomocí platformy Reset.
1: Stojíme v Děčíně s Kateřinou Holou a Jakubem Šmídem na zahradě Vily Diana. Je důležitou součástí vznikajícího energetického společenství. A je to německá secese.
2: Je to tak. Bydlí se tady skvěle. Máme třeba slepice, záhony na zahradě a pěstujeme si zeleninu.
1: Viděl jsem, že už něco raší.
2: Něco už raší, nějaký saláty, řetkvičky se nám letos fakt daří. My jsme pak zvažovali i tu vlastní fotovoltaiku. Ale když jsme se podívali na naši střechu, ta je velmi členitá a navíc máme památný platany na našem pozemku.
3: A tak se 11 obyvatel vily spojilo s dalšími místními lidmi a rodinami, aby si lokální nízkoemisní elektřinu mohli vyrábět jinde a potom ji společně sdílet. Vzniklo energetické společenství SK Žárovka, které teď schání peníze na první fotovoltaiku. Tu pak nechá nainstalovat na střechu domu Jakuba Šmída, jednoho z členů spolku.
4: Já žádný památný platany nemám na zahradě, to je moje velká výhoda. My jsme se dali dohromady někdy před 2 lety, protože i nás na Lesný zajímalo nějaké ekologické možnosti získávání energie. V tom energetickém spolku je 6 domácností.
2: Pro mě třeba v tom je fakt hodně důležitý, aby jsme všichni ušetřili nějaký peníze, měli vlastně nějakou stabilní energii, na kterou se můžeme spolehnout. To bylo taky za té energetické krize, že ty velké firmy, od kterých teď tu energii dostáváme, tak vlastně jejich výdělky se strojnásobily, zatímco prostě počet lidí v energetické chudobě se zdvojnásobil a to podle mě rozhodně není fér a tak by to nemělo vypadat.
1: Jakub Šmíd a Kateřina Hola a další členové komunity energetické směřují tedy k cíli. Vy, Jakub Šmíd, tady máte dům kousek za Děčínem, kde ta fotovoltaika jde udělat. Spolek ještě žádnou nemá, u vás bude ta první.
4: A potom se začneme rozšiřovat a začneme do toho spolku přijímat další lidi s fotovoltaikama i bez.
2: Náš cíl byl vlastně přiblížit komunitní energetiku i lidem, kteří v ní normálně nejsou zahrnutí. My jsme chtěli, aby v ní mohli být lidi, kteří nemají technické vzdělání, mladí rodiny s dětma, ženy samoživitelky.
1: Říkají Kateřina Hola a Jakub Šmíd, členové společenství asi 40 lidí, kteří se snaží vybudovat komunitní energetiku skutečně od spodu a dát návod i ostatním. Z Děčína Jan Kaliba, Radiožurnál.

Vyšetřování krádeže století v pařížském Louvru dostalo nový náboj. Belgická policie zadržela několik lidí a v jejich mobilních telefonech objevila fotografie Louvru a Apollonovy galerie, odkud zloději loni na podzim ukradli vzácné šperky. Za chvíli už bude pokračovat náš pařížský zpravodaj. Tak hezké odpoledne vám všem.

0: Vyšetřování loňské krádeže šperků v pařížském Louvru dostává mezinárodní přesah. Belgická policie zadržela v jiném případu několik podezřelých a v jejich telefonech objevila fotografie z Louvru. Konkrétně z Apollonovy galerie, odkud pachatelé v říjnu ukradli například vzácný diadém, náušnice a náhrdelník. Detaily má z Paříže zpravodaj Martin Balucha. Martine, hezké odpoledne.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Co tedy víme o těch lidech zadržených v Belgii? Nakolik je pravděpodobné, že se mohli nějakým způsobem podílet na krádeži šperků v Louvru?
1: My víme, že jde o několik lidí z východní Evropy, kteří se specializují v krádeži různých předmětů, různých nákladů. Jako první o tom informoval deník Le Parisien. Belgická policie zadržela v jiném případu, zabavila jim mobilní telefony, jak se říkala, objevila v nich ty snímky Louvru a konkrétně právě ty Apollonovy galerie, odkud loni na podzim z lodi ukradli všechny ty vzácné šperky. Francouzští vyšetřovatelé následně odcestovali do Belgie, aby zajistili další možné stopy. Teď analyzují ty snímky z mobilních telefonů těch zadržených lidí, snaží se zjistit víc o původu těchto fotek, kde vznikly, jak se k ním dostali tyto lidé z východní Evropy, jestli byli třeba napojení na ty pachatele a další souvislosti. Samozřejmě Belgie a Francie nadále spolupracují tak, aby francouzští vyšetřovatelé mohli pracovat bez větších komplikací a obtíží i v Belgii.
0: Napovídá tahle belgická linka něco víc o tom, kdo by si krádež šperků mohl objednat?
1: No, ta belgická linka byla zvažovaná od samotného začátku, protože Belgie je významnou zemí v této oblasti v oboru klenotnictví. Je ale pravda, že zadržení těchto lidí možná tuhle tu linku ještě oživilo, zesílilo. Nadále je možné, že zloději jednali na objednávku nějakého neznámého bohatého sběratele, nebo že byli součástí větší organizované skupiny. V té první variantě by možná bylo výhodou v té hrozné situaci, že ty šperky mohly zůstat v původním stavu, nicméně stále je také možné, že zloději jakmile ty šperky ukradli, takže je nechali rozebrat, rozstavit cené kovy a přeprodali je dál.
0: Mohl bys nám, Martine, ještě připomenout, které šperky francouzská policie stále hledá?
1: Hledá celkem 8 šperků v hodnotě přes 2 miliardy korun. Jsou tam opravdu vzácné kousky, například safírový diadém, náhrdelník, taky náušnice, které nosila Marie Amálie, což byla manželka krále Ludvíka Filipa I. Hledá taky perlový diadém, anebo náhrdelník a náušnice ze smaragdové soupravy císařovny Marie Louise, což byla druhá manželka Napoleona Bonaparte.
0: Martin Balucha dnes tedy mluvil o belgické stopě krádeže šperků v Louvru. Martine, děkujeme. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou. Hezký den.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy má pro vás Ondřej Látalo.
2: Od konce roku 2032 budou moct silniční nákladní dopravci využít proplacení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy, záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Europoslanci z výboru pro mezinárodní obchod potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňska. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. Je to asi o 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech.
3: Sport.
2: Hokejisté Caroliny a Vegas nastoupí k prvnímu finálovému zápasu NHL. Úvodní duel série o Stanley Cup začne na ledě Hurricanes ve 2 PM českého času. O titul v zámořské soutěži zabojuje i jeden Čech, útočník Vegas.

0: Čas Tomáš Hertl.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na pražském okruhu u Modletic a kolony na D1 před Brnem. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za nájezdem z dálnice D1 na 78. kilometru vážná nehoda. V pravém pruhu stojí kamion se zcela zdemolovanou kabinou. Na místo teď přijeli hasiči, dá se počítat, že zastaví provoz. V tuto chvíli se zatím jede krokem levým pruhem z dálnice D1, ovšem pokud možno teď nesjíždějte a pokračujte na jižní spojku. Na okruhu dál směrem na letiště nadále ale regulují provoz v tunelech u nájezdu od Barandova, řeší nehodu, celkové zpoždění od Vestce za Ořech zhruba půl hodiny. A to je jedna z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212. Pojedete v nesouvislé koloně do zúžení na kilometr 196. Tam už půl hodinu stojící kamion nepřekáží. Je silný provoz, je to stále na 40 minut v osobních autech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 počítejte s kolonou. Ke sjezdu na Bratislavu pojedete v levém pruhu zhruba 40 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice na 22. a půl kilometru se po nehodě už jede dvěma pruhy. Nezdržíte se. A ještě zpět k pražskému okruhu směrem na letiště. Provoz je teď zastavený na 78. kilometru. Z dálnice D1 nesjíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude zataženo až oblačno, postupně od jeho západu na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Ochladí se na 16 až 11 stupňů, na horách bude kolem 9. A zítra čekáme zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během odpoledne pak bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. A teploty zítra 15 až 19 stupňů. To byly zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
4: Hezké odpoledne, teď ještě pár čísel, pravda nebudou to žádné teploty, ale tentokrát to budou peníze. Maximální cena benzínu ve středu dál klesne o 21 haléřů na 42 koruny 25 haléřů za litr a u nafty se pokles zastaví a cena vzroste o 9 haléřů na 39,44.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Ukrajinské čtvrtfinále na Roland Garros vyhrála Marta Kostiuková. Elinu Svitolinovou zdolala 6-3, 2-6 a 6-2 a na Antuce už vyhrála 17. zápas v řadě. V Ostravě, když se vrátíme zpátky, se hraje finále největšího fotbalového turnaje pro školy, McDonald's Cup. A v odpoledním radiožurnálu se tam vydáme za chvíli za naším reportérem. Ještě do té doby skupina Guns N' Roses a píseň Don't Cry. Teď je 14.38.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pražský okruh je směrem z D1 na letiště neprůjezdný za dálnicí D1. Po vážné nehodě kamionu na 78. kilometru se nedá projet. Na místě jsou hasiči. Na okruh nesjíždějte z obou směrů. Dá se jet po jižní spojce, případně exitem 12 přes Modletice po silnici 101. U Jesenice se vrátíte zpět na okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Žáci základních škol z celého Česka dnes hrají o vítězství na největším školním turnaji v republice McDonald's Cupu. Na městském stadionu ve Vítkovicích můžou potkat také řadu bývalých výborných fotbalistů. Přímo na místě je i náš reportér Lukáš Kaleta. Lukáši, hezké odpoledne.
3: Hezký den.
2: Co to tam je slyšet? Co se ve Vítkovicích děje právě teď a jaké mají děti při zápasech počasí?
3: Právě teď moderátor ohlašuje začátek finálového zápasu v kategorii malotřídek a nastoupili proti sobě žáci ze základní školy Veltruby proti žákyním a žákům ze základní školy České Heřmanice. Počasí je výborné oproti včerejšku, kdy za začátku pršelo, tak dnes se pořádně vyčasilo, sluníčko svítí, trávník na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích je perfektně střižený, takže vše nasvědčuje tomu, že uvidíme skvělé výkony a vlastně celý den si děti moc užívají, když jsem s nimi měl možnost mluvit, tak jsou z tohohle nadšené, že si mohou zahrát na tak krásném velkém stadionu, na kterém se hraje první liga. Akorát samozřejmě byly k vidění už i slzičky, protože před chvilinkou skončilo finále v kategorii A, která je určená pro žáky první až třetí třídy základní školy. No a tam samozřejmě vítězná základní škola Josefa Hlávky z Přeštic ta slavila. Ovšem poražený tým, tak tam byly k vidění i nějaké ty slzičky, ale myslím si, že základní škola Jitřní z Prahy, která skončila druhá, bude nakonec také spokojená s tím, jak se tady vedla.
2: Jasně, emoce jsou prostě důležité, tak nám řekni něco o dětech. Kolik dětí bylo včera v Ostravě a dnes tedy v turnaji a kolik jich přišlo fandit svým spolužákům?
3: Každá škola, respektive každý kraj, má svou školu, navíc hraje ve třech kategoriích, kromě té zmiňované malotřídky a pro kategorii A, tedy první až třetí třídy základních škol, tak se hraje i účastníci jsou v kategorii B, to jsou žáci čtvrté až páté třídy základní školy, takže vlastně jsou tady děti ve věku od zhruba 6 do 11 let první stupeň základní školy. Jak už jsem zmiňoval, vzhledem tomu, že jsou tři kategorie a každá z nich má 13 krajů, plus je tam i pořadatelská škola, tak v každé skupině je 14 týmů a opravdu je to tady nabité. Jsou tady nejen jejich spolužáci od těch účinkujících aktérů, ale také i rodiče, kteří vytváří fantastickou kulisu.
2: V Ostravě jsou i velké fotbalové osobnosti, třeba náš expert Pavel Horvát. Koho jste ještě pozvali do našeho mobilního vysílacího studia?
3: V mobilním airstreamu byl u Pavla Horváta například fotbalista, kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich, také bývalý reprezentant Roman Hubník nebo David Lafata, kanonýr pražské Sparty, který také má za sebou bohatou kariéru a také tady byla spousta osobností i na hřišti, protože před finálovými duely se hrál zápas legend nebo exibiční zápas hvězd, chcete-li. Právě i Pavel Horvát si, jak se říká, kopnul, i když se bohužel zranil, doufejme, že to nebude nic vážného, odešel po svých, to je hlavní, ale utkání nedohrál. Každopádně na tom, že bude dále vysílat desítku Pavla Horváta, to se nic nemění, to ani zranění nohy ho nezastaví. Pusou stále může pracovat.
2: Lukáš Kaleta je v Ostravě, jsou tam osobnosti současné a věřím, že i ty budoucí je tam hodně dětí. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Estonský systém základního a středního školství dlouhodobě patří podle OECD mezi nejlepší v Evropě. Teď ale prochází reformou. Do roku 2030 by se totiž mělo vyučovat pouze v estonštině. A to i přesto, že ruskojazyční občané tvoří v Estonsku asi čtvrtinu populace. Ale třeba ve městě Narva je to asi 96% obyvatel.
1: Když můžu, chodím jen tak po škole a mluvím se studenty estonsky, aby vnímali estonštinu jako jazyk každodenního života, protože když vyjdou ze dveří školy, vyjdou do 100% ruskojazyčného prostředí.
2: Říká Irene Kaosar z estonského gymnázia v Narvě. Narvu, město na hranici s Ruskem, obývá 55 tisíc lidí. Přibližně 96% z nich považuje za svůj mateřský jazyk ruštinu. Estonské gymnázium funguje 3 roky a vzhledem k jazykovému složení města i na něm většina studentů pochází z ruskojazyčných rodin.
1: Pokud k nám přichází z naší státní estonské základní školy, pak je pro ně estonština běžným jazykem, kterým mluví plynně. Ale pokud přichází z jiných škol, to vyžaduje z jejich strany hodně motivace, ale snažíme se je v tom podržet. Máme speciální kurzy, zvláštního kouče, asistenty, psychologa.
2: Říká Irene Kaosar, která gymnázium v Narvě prakticky vybudovala od základů. Estonská identita je silně svázaná s jazykem, proto vláda dlouhodobě klade důraz na jazykovou integraci ruskojazyčných obyvatel. Právě o kvalitu vzdělání se obává Alexander Klučenkov, bývalý učitel estonštiny v ruskojazyčné škole. Dnes fotograf a otec malé Máši.
3: Jasně, estonština je důležitá. Je to jazyk této země, vždy jsem to respektoval. Mluvím jim plynně, učil jsem ho. Ale dnes jsme v situaci, kdy máme reformu. V jejím rámci naše děti chodí do škol, kde se vše učí v estonštině, ale estonsky na ně mluví učitelé s ruským přízvukem. Myslím, že to může ovlivnit to, co si ze školy odnesou. Myslím, že znalosti by měly být důležitější než jazyk, kterým jim ty znalosti někdo předává.
4: Ano, teď se nacházíme v těžké chvíli, ale když si představíte, co bude za 10 nebo 20 let, musíme si uvědomit, že dnešní děti z Narvy, které tím prochází, budou velmi žádaní na trhu práce. Budou mluvit plynně estonsky, určitě nezapomenou rusky a v Estonsku máme tradičně velmi vysokou úroveň výuky angličtiny.
2: Podle Denise Björklanda, který radnici pomáhá s propagací města, má postupný přechod na vzdělávání v estonštině ještě jeden vedlejší efekt. Mnoho rodičů se samo začalo aktivně učit estonštinu, aby mohli pomáhat svým dětem s domácí přípravou. Z Narvy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Kola. Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ruské drony nad územím NATO. Náhoda nebo útok? Nechá si Severoatlantická aliance provokace Moskvy líbit nebo ještě posílí protidronovou obranu východního křídla?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Pražský okruh je ve směru na letiště neprůjezdný, také o tom si poslechněte ve zprávách aktuální zelenou vlnu.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Ondřej Látal.
2: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Nejméně 13 mrtvých a přes 100 zraněných je po masivních ruských vzdušných úderech na ukrajinská města. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu na Roland Garros do semifinále. Po vážné nehodě je neprůjezdný pražský okruh na 77. kilometru směrem na letiště. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, teploty 15 až 19 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila Radiožurnálu mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
4: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem. To je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
2: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. Je to o 21 haléřů míně než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po 2 týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. Na Ukrajině odstraňují následky ničivých ruských úderů. V Dnipru a Kyjevě při nich zahynulo nejméně 18 lidí, včetně jednoho dítěte. Úřady hlásí přes 100 zraněných.
5: Bezesnou noc plnou explozí prožili mnozí Kyjevané v metru. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět výbuchy a požáry prakticky po celém městě. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko se na zasažená místa vydal a na svém telegramovém účtu řekl, že rakety poškodily obytné i kancelářské budovy, 4 nemocnice a obchody. V Dnipru při opakovaném útoku na stejné místo zahynul jeden ze záchranářů a mezi oběťmi je i malé dítě. Rusko použilo nadzvukové rakety, balistické střely, rakety s plochou dráhou letu a vyslalo přes 600 útočných dronů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Mimořádný chovatelský úspěch se podařil zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhlo se tam mládě orla savanového. Ten ve volné přírodě běžně obývá rozsáhlé území střední Afriky až po východní pobřeží kontinentu. V evropských zoologických zahradách je ale velmi vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo v Evropě. A víc říká zoolog parku Zájezd Daniel Koleška.
6: Všechny informace, které z toho vlastně získáváme, tak jsou pro nás novinkou. A to je jedna z těch úloh zoologických zahrad, že my si takhle skládáme postupně tu mozaiku z těch jednotlivých fragmentů a postupně zjišťujeme o těch druzích to, co bychom třeba v přírodě nikdy neměli šanci zjistit.
7: Sport. Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále deblu. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazili ve 2 setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3. Kvůli dešti se hrálo na dvorci se zataženou střechou a podmínky byly podle Siniakové hodně odlišné.
8: Za mě prostě ten kurt je mokrej a klouže se to a ty míče hnedka po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
7: Večer mezi muži zabojuje o první postup do semifinále Grand Slamu v kariéře 20-letý Jakub Menčík. Soupeřem českého reprezentanta bude po 20. hodině o rok mladší Brazilec João Fonseca. Utkání uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdný pražský okruh a nehoda na D1 u Jeníkova. Pražský okruh je směrem na letiště za dálnicí D1 neprůjezdný. Na 77. kilometru je zcela zdemolovaný kamion. Na místě jsou hasiči a nejede to. Z dálnice D1 nesjíždějte, sjezdy jsou ucpané. Dá se to obět po jižní spojce, případně po souběžné silnici 101, exitem 12 Říčany. Na okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Kolona po pojíždí od sjezdu na Písnici z 5. kilometru, zpoždění přes půl hodiny až na 17. kilometr, tam řeší nehodu v připojovacím pruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na kilometru 103 zavadil kamion o další stojící. Jede se levým pruhem, je tam krátká kolona na horizontu.
10: 103. kilometr je čerstvá nehoda dvou kamionů. Je to v pravém pruhu, míry to zasahuje, jsou tam policajti.
9: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215 zůstává fronta táhnoucí se do omezení na kilometr 196, zdržení půl hodiny v osobních autech. A v Praze ve Strakonické směrem z centra se před odbočkou na Radotín srazila dvě auta a tvoří se kolona.
11: Plochou celý levej část pravýho, ale to je na odstav ty auta.
9: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. A teploty 15 až 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20. To byly zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Dobré odpoledne vám všem. My se za chvíli v našem vysílání vydáme do Poslanecké sněmovny. Poslanci se mají zabývat zvýšením rodičovského příspěvku. Pro koho a o kolik? To jsou zásadní otázky a odpoví na ně náš parlamentní zpravodaj. Hezké odpoledne.
3: Odpolední Radiožurnál
12: a Hanka Schánilová.

0: Je s vámi odpolední Radiožurnál a posloucháte nás v 15 hodin a 9 minut. Začal další sněmovní týden. Poslanci dnes budou projednávat třeba zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby se podpora od příštího roku zvedla o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Má se to týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu. A to chce změnit část opozice i koaliční SPD. Jednání sněmovny sleduje náš parlamentní zpravodaj, což je Vojtěch Tomášek. Já tě, Vojtěchu, zdravím a přeji krásné odpoledne.
1: Já tě, Hanko, taky zdravím. Dobré odpoledne.
0: Minulý týden byla poslanecká sněmovna prakticky zablokovaná. Dá se čekat, že to tak bude i tentokrát?
1: Ta retorika je tentokrát úplně jiná. Koaliční i opoziční poslanci se víceméně shodují, že tento týden by mohl být klidnější, byť samozřejmě na programu zůstávají i velmi sporné body. Minulý týden se, připomínám, oba tábory osočovaly z toho, že tu neplatí žádné dohody, tak budeme sledovat, jak to bude tentokrát. Zatím se ale potvrzuje to, co jsem říkal na začátku. Poslanci už totiž schválili program té mimořádné schůze. Preventivně sice odhlasovali, že můžou zasedat i do noci, už ale jednají o rodičovském příspěvku.
0: Návrh dnes míří do prvního čtení, takže ještě není prostor na předkládání pozměňovacích návrhů. Plánuje nicméně ještě koalice jednat o nějakých změnách, jak požaduje třeba SPD?
1: SPD chce, aby se navýšení týkalo nejen až novinarozených dětí po 1. lednu, ale i stávajících rodičů. Pro ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelku z hnutí ANO je nicméně to nastavení parametrů definitivní, to řekl dnes před jednáním sněmovny. Návrh totiž považuje za maximum možného.
2: My jsme zdědili skutečně rozpočet s velmi, bych řekl, velkou dírou po té minulé vládě a není možné v tuto chvíli nějakým způsobem rozšiřovat například okruh dalších sociálních výdajů. Proto jsme šli tady touto bazální věcí od 1.1.27.
1: Opozice už chystá pozměňovací návrhy, třeba Piráti chtějí, aby se rodičovský příspěvek automaticky navyšoval, jak říká předsedkyně poslaneckého klubu strany Olga Richterová.
3: Tam není žádná jistota do budoucna, že to je jenom o tom, jak se ta která vláda vyspí a kdy zrovna budou blízko volby, aby přišel možná i takový jakýsi dáreček. To ale není důstojné. Když mají valorizaci důchody, tak přece dává smysl, aby úplně stejným principem byl řízen i ten rodičovský příspěvek.
1: Pozměňovací návrhy nicméně budou poslanci předkládat v tom druhém čtení, jak si ty, Hanko, zmiňovala. No a na závěr ještě informace, že sněmovna je opět kompletní. V úvodu schůze složil slib nový poslanec motoristů Libor Forman, nahradil Karla Berana, který se mandátu vzdal. Nově totiž vede stálou misi České republiky při OSN v Ženevě. No a znamenalo to taky jednu premiéru. Vůbec poprvé byla u složení slibu nová slavnostní ústava, nové slavnostní provedení. Je to takový tmavě modrý štít, hlavním motivem je velký státní znak.
0: A tohle všechno vidí náš parlament. Zpravodaj Vojtěch Tomášek, díky ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Tak tohle byly proměny skupina Čechomor a společně s nimi také Lenka Dusilová ve vysílání odpoledního radiožurnálu. A právě teď bylo 3:15 odpoledne. Malé a střední firmy v Česku ztrácejí kvůli krizi na Blízkém východě optimismus a obávají se hlavně vysokých cen energií. Na druhou stranu ale investují a stále více využívají nové technologie. Detaily o jarním indexu očekávání firem vám řekneme za chvíli.

Česko podle premiéra Babiše letos nesplní závazek vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Jak omezené zdroje financí dopadají na armádu a jak nejistý finanční výhled ovlivňuje přípravu nové armádní koncepce? Náš moderátor Tomáš Pancíř se na to zeptá místopředsedy vlády, ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny. A ten rozhovor můžete poslouchat v dnešních 20 minutách Radiožurnálu tak jako obvykle po 17. hodině.

0: Malé a střední firmy v Česku ztrácejí kvůli krizi na Blízkém východě optimismus. Jejich nálada se zhoršila hlavně kvůli růstu cen energií a paliv. Na druhou stranu ale většina firm inovuje a investuje. Alespoň to ukazuje dubnový průzkum ČSOB Index očekávání firm. Zúčastnilo se ho přes 400 zástupců malých a středních firm a podnikatelů z různých oborů napříč Českem. Ve vysílání už je analytik ČSOB Martin Kupka. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme nejprve k obavám firem. Cítí se ohroženy hlavně kvůli cenám energií a paliv. Tak kterých firem a oborů se tohle týká nejvíc a jak?
1: Týká se to především oborů, které opravdu spotřebovávají velké energetické vstupy ve své výrobě, metalurgie, hutnictví, chemický průmysl, výroba nekovových minerálních výrobků, papírenský průmysl, potravinářský, těžební. Všechny tyhle odvětví v současné době strádají. Některé z nich dokáží část těch vyšších nákladů absorbovat v maržích, ale postupně si myslím, že ten problém se bude přenášet i na jejich odběratele a ti odběratelé zase potom budou účtovat vyšší ceny svým odběratelům a nakonec se ty ceny promítnou i do cen pro konečné spotřebitele.
0: Mluvíte trochu v budoucím čase, teď to ještě nepociťují zákazníci?
1: Já si myslím, že zákazníci zatím ten cenový nárůst nepociťují plně. Očekáváme, že v dalších kvartálech nám inflace ještě trošku bude šplhat nahoru. Na druhou stranu nemělo by to být je převažující názor v současné době zdaleka do těch výšin, do jakých šplhala v období prvního inflačního vzedmutí, na které si ještě všichni dobře pamatujeme. A své slovo k tomu určitě může říct si centrální banka.
0: Na druhou stranu průzkum uvádí, že skoro 9 z 10 podniků inovuje. Znamená to, že se firmy až tolik té budoucnosti neobávají?
1: Já si myslím, že to jsou dvě věci, které jsou do určité míry paralelní. Naopak bych řekl, že i firmy inovují právě proto, protože se musí nějak vyrovnávat s dražšími energiemi. Nejenom kvůli krizi s Perském zálivu, to je dlouhodobější proces. A druhá věc, proč firmy inovují, je, aby nějakým způsobem dokázali vykompenzovat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. A myslím si, že obecně platí a nejenom pro Českou republiku, že inovace jsou klíčem k tomu, aby firmy úspěšně přežily v budoucnosti a dokázaly zůstat konkurenceschopné.
0: Martin Kupka, analytik ČSOB, díky za váš čas a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Český tenista Petr Nouza hraje na Roland Garros o postup do semifinále čtyřhry, také o tom uslyšíte ve zprávách.
1: Už v neděli 7. června bude kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 15:30. Ondřej Látal a aktuální zprávy.
2: Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné. Shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem. Jev El Niño letos v létě vznikne na 80%, předpovídá to Světová meteorologická služba. Většina modelů podle ní predikuje, že El Niño může mít letos mírný, ale taky silný dopad. Jev je způsobený periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává vysoké teploty vzduchu, velká sucha anebo silné přívalové deště. V přepočtu asi 300 korun zaplatí odléta návštěvníci německého Kolína nad Rýnem za vstup do tamního věhlasného chrámu. Dnes to oznámila kolínská kapitula. Zavedení vstupného je podle ní nutné. Údržba chrámu vyjde v přepočtu asi na 1 000 000 korun denně. Církev ujistila, že v čase bohoslužeb bude kostel dál přístupný zdarma.
3: Sport.
2: Český tenista Petr Nouza hraje na Roland Garros o postup do semifinále čtyřhry. V Paříži je u toho reportér David Prouza.
4: Leitner a právě tahle dvojice vede na začátku čtvrtfinále Roland Garros 2-1 nad italským párem Boleli Vavasory. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D35 u Lipníku a neprůjezdný Pražský okruh. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce velmi opatrně za Lipníkem. Na kilometru 294 stojí auto ve stoupacím pruhu. Kamiony tam vybočují v zatáčce, na místo míří policie. Na D46

0: 6 z Olomouce do Vyškova za nájezdem z Prostějova zastavila cisterna na 23. a půltém kilometru.
1: Má tam trojúhelník, ale ten už mu někdo rozjel a má pravděpodobně defekt na pravém předním kole, což je už svodidel. Ale on ten odstavný je tady úzký kvůli hlukový stěně, takže v nákladňáci ostatní tráci budou vybočovat trochu.
0: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na stém třetím kilometru řeší kolizi dvou kamionů, jede se levým pruhem, dvoukilometrová kolona je na 15 minut. Pražský okruh je směrem na letiště za dálnicí D1 neprůjezdný. Na 77. kilometru provoz zastavila vážná nehoda kamionu, vrtulník už odletěl, pozor, sjezd z D1 je ucpaný, dá se to obět po jižní spojce, případně po souběžné silnici 101 exitem 12 Říčany, ovšem i tam počítejte s kolonou. A v Praze ve Strakonické směrem z centra se za Velkou Chuchlí stala nehoda, fronta od Barandovského mostu je na 20 minut.
2: A jezdí se jenom odstavným pruhem, jsou tam policajti, ale je tam dopravní nehoda určitě na odstah, protože to auto druhý, co nabouralo do toho prvního, je jako hodně.
0: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během odpoledne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek i oblačnosti ubývat. A teploty 15 až 19 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál. Je s vámi Hanka Schánělová.
5: Krásné odpoledne vám přeji. Dnes v noci začíná finálová série NHL. A jaké šance má český hráč na slavnou hokejovou trofej, to uslyšíte ještě v téhle půl hodině.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Evropská unie umožní členským státům vytvářet návratová migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z nového návratového nařízení a na jeho finální podobě se dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Nařízení doplňuje velký migrační pakt, který Evropská unie přijala v roce 2024. My tohle téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co je tím hlavním smyslem dojednaného návratového nařízení?
1: Cílem je zrychlit a zefektivnit návraty lidí, kteří nemají v Evropské unii nárok na azyl. Tohle nařízení doplňuje ten zmíněný migrační pakt. Mimochodem, většina migračního paktu vstupuje v účinnost už příští týden. No a toto návratové nařízení je považované za zásadní zpřísnění migrační politiky Evropské unie.
0: Úplně největší debaty se vedly o zmíněných návratových centrech. Jak konkrétně by Zdeňko měla fungovat?
1: Členské státy budou moct podle té včerejší dohody vytvářet návratová centra v třetích zemích mimo Evropskou unii a posílat tam neúspěšné žadatele o azyl. S tímto řešením už některé unijní země experimentují, například Itálie nebo Dánsko, ovšem ta návratová centra zatím neměla oporu v unijní legislativě. Toto je zároveň jedna z nejkontroverznějších částí toho celého návratového nařízení. Marta Velanderová z Mezinárodního výboru pro uprchlíky například prohlásila, že to nařízení normalizuje imigrační razie a umožní zadržovat lidi mimo Unii v zařízeních podobných věznicím, které jsou v podstatě legálními černými dírami. Evropská unie, respektive Rada Evropské unie v tiskové zprávě na druhou stranu argumentuje, že dohody o budování návratových center mohou být samozřejmě uzavírány pouze se třetími zeměmi, které respektují mezinárodní standardy v oblasti lidských práv.
0: Co dalšího přináší tahle dojednaná legislativa?
1: Celou řadu věcí, například zavádí evropský příkaz k navrácení, tedy takový standardizovaný formulář, do kterého budou členské státy zapisovat všechny klíčové prvky o rozhodnutí o navrácení, což tedy usnadní vzájemné uznávání těchto rozhodnutí mezi jednotlivými členskými státy, protože budou zkrátka přehledněji sdílet všechny potřebné informace. Nařízení také zavádí přísnější pravidla pro lidi, kteří mohou představovat bezpečnostní hrozbu. Například u nich budou další lhůty pro zadržování. Ten dojednaný text teď ještě musí formálně schválit Rada Evropské unie a Evropský parlament.
0: Zdeňka Trachtová je naše bruselská zpravodajka. Zdeňko, děkujeme ti za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Mistrovství světa už skončilo, hokejoví fanoušci ale stále mají co sledovat. Dnes v noci totiž začne finálová série NHL. Vyhrají Stanley Cup Vegas Golden Knights anebo Carolina Hurricanes. A dostane se slavná hokejová trofej k nám do Česka. Na to všechno odpovíme, teď ale pro vás, co jste právě teď za volantem, přinášíme aktuální zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace na Pražském okruhu a nehoda ve Strakonické. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za dálnicí D1 na 77. kilometru havaroval kamion. Provoz zhruba hodinu stál, teď už se projíždí pomalu levým pruhem, ovšem opatrně sjezdy z dálnice jsou nadále ucpané. Směrem z Brna se brzdí na 12. kilometru a ucpaná je i souběžná silnice 101 a potíže jsou i v okolí.
3: Tak ty, co jedou jakoby od Říčan do Prahy, tak bohužel kamiony zablokovaly úplně všechno, i tu průjezd půl vlastně na Prahu, takže tam stojí městská hromadná a vlastně nedá se sjet vůbec nikam ani na Říčany, protože prostě stojí ve dvou pruzích a samozřejmě se nikam nehnou.
2: A v Praze ve Strakonické směrem z centra za Velkou Chuchlí odklízejí následky nehody, jede se pomalu pravým pruhem, fronta od Barandovského mostu je na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Když se podíváme na French Open mezi Chodarem a Zverevem, schyluje se nám teď momentálně k tiebreaku, tak uvidíme, my všechno pochopitelně budeme sledovat i v našich zprávách v odpoledním radiožurnálu. Teď je 15 hodin a 48 minut. Finále hokejové NHL už je tady. Ve 2 hodiny ráno českého času se Carolina postaví poprvé Vegas a bude u toho jeden český hráč. Kdo je ten jeden český hráč, to už nám řekne Štěpán Bém ze sportovní redakce. Hezké odpoledne ti přeji.
1: Hezký den a je to Tomáš Hertl, útočník Vegas, který si zahrál i na letošních olympijských hrách. Pokud by získal Stanleyův pohár, navázal by na loňský triumf Čechů Tomáše Noska a Vítka Vanečka v barvách Floridy. Dosud vyhrálo nejslavnější hokejovou trofej světa 31 Čechů. Tím prvním byl v roce 1984 Jaroslav Pouzar, kterému se to povedlo s Edmontonem.
0: Tomáš Hertl je jistě důležitým, ale možná asi ne úplně klíčovým hráčem Vegas. Na kom stojí jejich hra?
1: Nastupuje tak ve třetí útočné formaci. Ti klíčoví hráči jsou zatím útočníci Marner a Eichel. Kanaďan vede produktivitu s 21 body, jeho americký spoluhráč je o 3 body za ním. Výborně chytá taky brankář Hart, ale nejlepší gólman dosavadního playoff stojí v brankovišti Caroliny. Frederik Andersen z Dánska zatím dostal 20 gólů ve 13 zápasech, což jsou na lední hokej opravdu nevídaná čísla.
0: Pro Vegas nebo Carolinu to bude druhý Stanley Cup v historii. Golden Knights získali svůj premiérový před 3 roky. Carolina triumfovala před 20 lety. Daří se oběma týmům v posledních letech?
1: Daří. Vegas se do finále o Stanleyův pohár dostalo 3x během 9 sezon, co působí v NHL. Carolina se za tu dobu pravidelně dostává do 2. až 3. kola playoff. Letos jsou ale Hurricanes dominantní. V playoff dosud vyhráli 12 zápasů a prohráli jeden jediný. Takhle rychle ještě v historii formátu playoff NHL na 4 série se 4 vítěznými zápasy nikdo nepostoupil.
0: Už 46 let v řadě nastoupí do finále NHL hokejista, který si během své kariéry zahrál s českou legendou Jaromírem Jágrem. Kdo to bude tentokrát?
1: Tentokrát to bude švédský obránce Vegas Rasmus Andersson, který se postavil do soutěžního zápasu po boku Jágra pouze jednou, a to v sezóně 2017 až 18 za Calgary. Minulé roky tahle tradice přinesla hokejistům štěstí. Jágrovi bývalí spoluhráči z Floridy 2x ovládli Stanley Cup. Tak uvidíme, jestli jim to vyjde i letos.
0: A já už jenom přidávám, že první utkání mezi Carolinou a Vegas začne v noci na zítřek po 2 hodině raní českého času a že rozhodnuto může být nejdříve 10. června. A nám o tom teď přišel říci Štěpán Bem z naší sportovní redakce. Děkuji.
1: Naslyšenou.

čas. Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: 20 minut Radiožurnálu.
2: Česko podle premiéra Babiše letos nesplní závazek vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Jak omezené zdroje financí dopadají na armádu? Jak nejistý finanční výhled ovlivňuje přípravu nové armádní koncepce? Tomáš Pancíř se zeptá místopředsedy vlády, ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny.
3: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
1: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
3: Dnes po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
6: Dobrý balón. Ten kluk, to je zázrak.
5: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
8: Ministerstvo dopravy chce změnit mýtný systém. Od roku 2032 má stačit mobilní telefon. Tajvanský prezident ocenil Miloše Vystrčela řádem příznivých oblaků. Jeho návštěva je podle něj pro Tajvan jednoznačnou podporou. Tenista Petr Nou zahraje na Roland Garros o postup do semifinále. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Od konce roku 2032 budou moci silniční nákladní dopravci využít pro placení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy a záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Současné palubní jednotky bude možné využívat i dál, říká vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová.
9: Bude obu jednotka klasická, pak bude s největší pravděpodobností aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení, nebo automobilka, která vyrábí ten automobil, už vám do toho entertainmentu dává dneska různé mobilní aplikace, tak jedna z těch mobilních aplikací bude právě na výběr toho mýta.
8: Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince roku 2029. Ústavní soud odmítl stížnost firmy BPBS Energo na rozhodnutí britské justice. Firma z Velké Býteše na Žďársku proto musí zahraničním partnerům zaplatit více než 500 milionů korun. Britská soudkyně tak rozhodla ve sporu kolem zmařené výstavby elektrárny na biomasu. Ta měla vyrůst na severu Walesu. Česká firma žádala ústavní soud, aby britský verdikt neuznal. Z odůvodnění českého soudu ale vyplývá, že stížnost nebyla opodstatněná. Soudci v dokumentu ale konstatovali, že odškodnění 600 milionů korun plus úroky a další náklady jsou vysoké. Tajvanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tajvanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tajvanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
10: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
11: Předseda českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Taipeje Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kennedyho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravy radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
12: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům.
2: Sport.
13: Český tenista Petr Nouza může na Roland Garros postoupit do semifinále čtyřhry. Ve dvojici s Rakušanem Oberleitnerem hraje Nouza proti Italům Bolelimu a Vavasorimu. V Paříži to sleduje reportér David Prouza.
14: V prvním setu jsme ještě neviděli ani jeden breakball, hraje se tiebreak, protože máme stav 6-6 a ve zkrácené hře Nouza s Oberleitnerem vedou 1-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
13: A basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii NBL s Pardubicemi. Titul v nejvyšší české soutěži nezískal Nymburk jen ve dvou z posledních 22 sezon. Pardubice budou hrát finále poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte reportážní vstupy.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D10 u Bezděčína a nehoda na pražském okruhu u Modletic. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Bezděčín na 43. kilometru hlásí náš zpravodaj překážku.
17: Uprostřed pravýho pruhu je běhoun z nákladňáku.
16: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na 103. kilometru před okamžikem dořešili srážku dvou kamionů. Jede se dvěma pruhy, kolona se rozjíždí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je fronta kamionů z kilometru 176 osobními auty. Je to do zúžení na kilometr 196 na půl hodiny. Na D1 jsou ucpané sjezdy na Pražský okruh od sjezdu na Říčany směrem na Prahu a od Průhonic směrem do Brna. Na 77. kilometru okruhu směrem na letiště se po nehodě kamionu jede jen levým pruhem a kolony se nadále rozjíždějí a ještě to potrvá. V Praze ve Strakonické směrem z centra za Velkou Chuchlí odklízejí následky nehody, jede se pomalu pravým pruhem, fronta od Zlíchovského tunelu je na půl hodiny. A v Kutnohorské směrem do centra se v centru Dolních Měcholup stala nehoda, jezdí se Kyvadlově zdržení 20 minut.
18: Dodávka nedobrzdila, poslala to do Osobáku a pravděpodobně tý dodávce vytek chladič, takže sama neodjede.
16: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska, východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty do 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
7: Dobré odpoledne, s Radiožurnálem jste v 16 hodin a 6 minut přesně. Naše první cesta v další hodině povede na Slovensko, kde řeší otázku, zda Slovensko prodalo armádní techniku jako šrot za pár desítek tisíc eur, nebo se zbavilo cenné části protivzdušné obrany. Bývalý ministr obrany Jaroslav Naď a současný šéf rezortu Robert Kaliňák se přou o osudu raketových systémů KUB, které se podle zveřejněných dokumentů měly přes Rumunsko dostat až do Afriky. Co se to vlastně prodalo a proč kolem toho vznikl takový spor, tak to uslyšíte hned, jak dospívá George Ezra. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
15: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Slovensko řeší spor o část své protivzdušné obrany. Bývalý ministr obrany Jaroslav Naď tvrdí, že dva raketové systémy KUB získala soukromá firma, která je následně prodala do zahraničí v přepočtu za asi 240 milionů korun. Současný ministr obrany Robert Kaliňák to odmítá s tím, že šlo o dávno vyřazenou techniku určenou do šrotu. V minulosti přitom sám Naď opakovaně kritizoval za darování části protivzdušné obrany Ukrajině. Více probereme na Radiožurnálu s naší zpravodajkou v Bratislavě Bárou Vránou. Novou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak přesně to s tou technikou je, co tedy Slovensko prodalo?
1: To je právě jádrem tohoto sporu. Bývalý ministr obrany Naď zveřejnil fotografie raketových systémů KUB, měly na sobě ještě slovenské znaky, v areálu soukromé firmy Robus. A kromě toho novinářům také ukázal dokumenty, podle kterých společnost s těmito stroji dál obchodovala.
2: Toto je ta pečiatka. Tak ten hovorí z 12. marca tohto roku ministerstvo zahraničných vecí Rumunska dáva povolenie, aby sa táto technika vyviezla do Ugandy. A čo je zaujímavé, tu je napísané, aká technika. Systém protizdušnej obrany KUB 2K12, pôvodom zo Slovenskej republiky.
1: Podle Naděje přitom nešlo o bezcenný šrot, ale o součásti protizdušné obrany, které mohly mít stále ještě vojenskou hodnotu.
0: Což ale současný ministr obrany Robert Kaliňák rozporuje, tak co k věci říká on?
1: On tvrdí, že armáda o žádnou část své aktivní protivzdušné obrany nepřišla. Podle Kaliňáka šlo o techniku vyřazenou už před lety, která sloužila hlavně jako zdroj náhradních dílů.
3: Takže rozhodnutie o vyradení, rozhodnutie o premiestnení a definitívne ukončení pôsobenia tejto techniky v ozbrojených silách rozhodol pán Naď. Zmluvu so spoločnosťou Robus o odovzdaní také techniky uzavrel pán Naď.
1: Tohle je ale podle deníku SME a jeho zdrojů v rozporu. O tomto kroku nerozhodl Naď, ale ministr Martin Sklenář z úřednické vlády a smlouva z roku 2021, o kterou se Kaliňák opírá, neurčuje, co jde do šrotu, ale výkupní cenu. A deník taky dodává, že k odevzdání techniky došlo už za působení Kaliňáka na ministerstvu.
0: Zpravodajka Radiožurnálu v Bratislavě Bára Vránová, díky.
1: Naslyšenou.

0: Do Berlína dnes přijel maďarský premiér Péter Maďar, který minulý měsíc vystřídal po 16 letech u moci Viktora Orbána. S kancléřem Mercem mluvil o Ukrajině, ale taky o dotacích, které Maďarsku zmrazila Evropská unie. My se proto za chvilku do Německa vydáme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Po 16 letech vystřídal v Maďarsku u moci premiéra Viktora Orbána a stal se symbolem naděje na změnu. Dnes je Péter Maďar na návštěvě v Německu. V Berlíně ho s vojenskými poctami přijal kancléř Friedrich Merz. Jednání ale nemusela být jen jednoduchá. Víc si řekneme s německým zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, jednoduchá být nemusela, ale v Berlíně dnes padala hlavně smířlivá a pozitivní slova.
2: Wir trauen ihm zu, dass er Ungarn zurück in die Mitte Europas führt.
1: Kancléř Friedrich Merz řekl, že Maďarovým vítězstvím demokracie a právní stát v Maďarsku posílili a že mu věří, že vrátí Maďarsko do středu, do náruče Evropy. A v podobném duchu se vyjadřoval taky maďarský premiér.
3: Mi tudjuk, hogy egy klubnak a tagjai vagyunk, és ahogy mondtam, tudjuk, hogy nem fogunk minden, mert egyetérteni.
1: Péter Maďar řekl, že Maďarsko je v určitém politickém klubu a to, že taky bude respektovat, což v praxi znamená hledat v případě neschod kompromisy se svými partnery a nesahat tak často nebo automaticky k vetu, jak to dělali předchozí vlády Viktora Orbána.
0: Minulý týden jednal Maďar o odblokování unijních dotací pro Maďarsko. Vyslovil se k tomu dnes kancléř Merz.
1: Tam jde celkem o víc než 14 miliard eur, tedy na Maďarsko obrovské peníze, jsou to dotace z doby pandemie covidu, ale taky třeba peníze spojené s univerzitním výzkumem, nezávislostí akademie a protisu pro stranu premiéra Maďara jsou naprosto klíčové. To Petr Maďar říkal Merzovi už před volbami v únoru na mezinárodní bezpečnostní konferenci v Mnichově, kde spolu mluvili. Na ty peníze je navázaná lhůta, musí se o nich rozhodnout do srpna, pokud nemají propadnout a ten seznam podmínek formulovaných Evropskou unií, co musí Maďarsko udělat, aby ty peníze dostalo, jsou sice pěkná věc, ale možná nakonec půjde spíš o důvěru. Německý kancléř Merz se k tomuto problému dnes přímo nevyjádřil, ale i z toho úryvku, který jsme slyšeli, vyplývá, že Petr Maďar jeho důvěru spíš má. Friedrich Merz řekl, že Maďarsko se může na Německo v těch evropských záležitostech taky spolehnout.
0: Naprostá jednota ale mezi oběma státy není. Promítlo se do dnešního jednání, že zastávají rozdílný pohled na evropskou integraci Ukrajiny.
1: Maďarský premiér mluvil tady v Berlíně asi o 100 000 Maďarů, hlavně v zakarpatské oblasti Ukrajiny, kterým jsou podle něj upírána základní práva, jako učit se ve školách svůj rodný jazyk nebo používat ho v kontaktu s úřady. Vyřešit se to ale podle něj může už na začátku příštího týdne, kdy o tom chce mluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. A německý kancléř Merz vyjádřil v této souvislosti pochopení, že obě země si potřebují tuto otázku vyjasnit, ale neměla by podle něj stát v cestě zahájení přístupových rozhovorů. Dodal bych, že kromě toho Petr Maďar ještě zdůraznil, že Maďarsko nebude posílat na Ukrajinu ani vojáky, ani zbraně, což je pozice, kterou už dřív Kreml přivítal a shoduje se stanoviskem dřívějších Orbánových vlád.
0: Německý zpravodaj radiožurnálu Tomáš Havlín, díky a pěkný den.
1: Děkuji, hezký den.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Právě a Kateřina Causidicová.
2: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoci s citlivým řešením případů. V Česku přibývá zaměstnanců z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% více než loni. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociální služeb. Belgii se až do 21. hodiny zastavil letový provoz. Důvodem je předem neohlášená stávka letových dispečerů. Na webových stránkách o tom informuje bruselské letiště. Aerolinky podle něj budou muset zrušit lety. Týká se to i letiště Václava Havla. Informovalo o zrušení spoje, který měl do Prahy přiletět 17.55 a následně odletět do belgické metropole. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému DROST. Řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům zahraničí přístup k lékům na předpis. Sport. Tenista Petr Nouza hraje na Roland Garros o postup do semifinále 4 hry. V Paříži to sleduje reportér David Prouza.
3: Nouza s Rakušanem Oberleitnerem vedou 1-0 na sety. V utkání s dvojicí z Itálie boleli Vavasory, ale ztrácí na začátku druhé sady 0-2. Servírují Italové, je to 40-40. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D10 u Tuřic a kolony na D1 nejen u Ostrovačic. Na D10 z Turnova do Prahy z Bystřete za sjezdem na Tuřice na 18. kilometru překážka mezi pruhy.
6: Je přesně ve prostřed na dělícím pruhu kurta z kamionu a kousek dál, řekněme 10-20 metrů, je u krajnice takový ten plastový kryt.
5: Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice z kilometru 178 po pojíždí kolona pokračuje do omezení na kilometr 196. Osobními auty je to na 35 minut. Na D1 jsou ucpané sjezdy na Pražský okruh z obou směrů po nehodě kamionu na okruhu. Ve směru z Prahy se jede pomalu ze 7. kilometru, ve směru z Brna z 12. V místě nehody na okruhu na 77. kilometru se ještě dlouho pojede levým pruhem. Pozor, plná je i souběž.

0: na silnice 101 před Jesenicí. V Praze už tak silný provoz zkomplikovaly nehody ve Strakonické směrem z centra za Velkou Chuchlí před okamžikem po nehodě. Vše uklidili, kolona se ovšem táhne z Dobříčské, brzdí to provoz také na jižní spojce, je ucpaný sjezd do Strakonické a rozjezd ve Špičce ještě nějakou dobu potrvá. A v Kutnohorské směrem do centra stojí fronta před Dolními Měcholupy, tam se projíždí komplikovaně po nehodě, zdržení přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude zataženo až oblačno, postupně od jihozápadu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Teploty v noci klesnou na 16 až 11 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: A pokračujeme další aktualitou. Sněmovna podpořila růst rodičovského 50 tisíc korun na 400 tisíc pro rodiče dětí narozených od ledna 2027. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace a my a další podrobnosti k tomu přidáme v dalším vysílání radiožurnálu. Teď Robbie Williams.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Poprvé od příletu do Spojených států trénují čeští fotbalisté na hřišti. Přípravu národního týmu na mistrovství světa v zámoří sledují naši reportéři a za chvilku se s jedním z nich spojíme.

0: 9 dní zbývá do začátku fotbalového mistrovství světa. Národní tým se připravuje ve Spojených státech a teď má první trénink na hřišti. Ve Vypeny ve státě New Jersey je reportér radiožurnálu Mirko Vasič. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou na hřišti všichni čeští reprezentanti a jak vypadá zázemí pro trénink?
1: Tak já začnu od hráčů. Trénují všichni, kromě Jana Kuchty, který má ještě z toho posledního přípravného zápasu s Kosovem nějaké drobnější problémy, takže tady v areálu zmizel v hlavní budově a má individuální program, pravděpodobně s fyzioterapeuty a doktory. Jinak jsou všichni ostatní hráči na hřišti, je krásné teplé počasí, fotbalisté se teď rozběhali a rozcvičují, protahují třeba s takovými těmi natahovacími gumami a podobně k areálu. Ono je to centrum New York Red Bulls týmu, který tady působí tady nedaleko, nebo má stadion také v New Jersey, takže stadionek nebo ten areál útulný, několik krásně střížených hřišť i zázemí kvalitní, ale musím se dostat ještě k jedné věci a to jsou velké bezpečnostní kontroly, které tady jsou. Reprezentaci provází několik policejních aut, zastavuje se doprava cestou z hotelu, tady jsem na tréninkové centrum, do toho policisté, kteří vypadají přesně jak z amerických filmů, ostré výrazy a podobně. Takže bezpečnostní kontroly jsou tady hodně velké a například i nás, novináře, nechtěli v první chvíli pustit sem na trénink na těch povolených 15 minut. Museli jsme dávat údaje, nakonec se to podařilo nějak domluvit, ale protože neměli tady služebního psa, tak jsme museli nechat prakticky všechno vybavení na bráně a sem jít jenom s minimem věcí. Takže i takové je mistrovství světa ve Spojených státech.
0: A co čeká fotbalovou reprezentaci v těch dalších dnech?
1: No, bude to přátelské utkání z českého pohledu z noci ze 4. na 5., to znamená ze čtvrtka na pátek proti Guatemale, nedaleko tady právě na stadionu New Yorku Red Bull Sports Illustrated, bude se hrát od 2 v noci, no a potom už přesun do Dallasu, kde je základna českého týmu před mistrovstvím světa nebo na mistrovství světa, které pro Čechy začne v Guadalajáře z českého pohledu v noci z 11. na 12. utkáním proti Jižní Koreji a samozřejmě ovšem uslyšíte v přímém přenosu včetně dalších zajímavostí tady ze Spojených států i z Mexika.
0: Reportér radiožurnálu Mirko Vasič, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Chovatelům zooparku Zájezd na Kladensku se podařil velký úspěch. Dokázali vylíhnout mládě orla savanového. Zřejmě jde o první úspěšný odchov v Evropě. Jak takový orel vůbec vypadá, proč se v zoo vyskytuje jen opravdu vzácně, tak už za chvilku se s námi do zooparku Zájezd vydáte.

0: tonight.
1: Mládě orla savanového odchoval zoopark Zájezd na Kladensku. V evropských zoo je přitom tento dravec vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě jde o vůbec první úspěšný odchov v evropské zoo.
2: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany želvy ostruhatý, dva samci.
3: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů savanových.
2: Teď to bude zábava.
3: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
2: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápi, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
3: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
2: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe. Nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
3: Navíc jde podle Daniela Kolišky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě. Chovatelé se o něj přitom pokoušeli řadu let.
2: Po čtyřech pokusech, kdy jsme měli neoplozená vejce, tak se na pátý pokus, vlastně v době, kdy už jsme nad nimi tak trošku zlomili hůl, odchov se teda podařil.
3: Úspěšný odchov ale není důležitý jen kvůli samotnému mláděti. Zoologům přináší taky nové poznatky o druhu, který je v lidské péči stále poměrně málo prozkoumaný.
2: Normálně se v literatuře uvádí, že tenhle druh snáší až dvě vejce, ale my vlastně tady za těch pět pokusů máme důkaz toho, že vždycky šlo pouze o jedno vejce.
3: Mládě je podle zooložky Ivany Fučíkové staré přibližně 2 měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
4: Pohlaví mládě se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně ho nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test to určitě dělat budeme.
3: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje Zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ruské drony nad územím NATO. Náhoda nebo útok? Nechá si Severoatlantická aliance provokace Moskvy líbit nebo ještě posílí protidronovou obranu východního křídla?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Caucevisová.
3: Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Od ledna má stoupnout o 50 tisíc korun. Kongo i sousední Uganda hlásí nové počty v souvislosti s nákazou eboli. Tenista Petr Nouza může na Roland Garros postoupit do semifinále 4 hry. Nabouraný kamion dál brzdí provoz na pražském okruhu směrem na letiště. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout, počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla stoupnout na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. Ugandské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo dalších 6 nakažených ebolou. V zemi je tak celkem 15 případů. 2 pacienti už byli z nemocnice propuštěni a jeden v souvislosti s nemocí zemřel. V sousedním Kongu podle Světové zdravotnické organizace výrazně klesl počet podezřelých případů na 116. Ještě minulý týden to bylo přes 1000. Nakažených krvácivou horečkou je ale v Kongu přes 320. V nemocnici v Karlových Varech začala přestavba urgentního příjmu. Bude větší a modernější. Zrychlí se tak péče o pacienty a zlepší se i zázemí pro personál. Urgentní příjem byl postavený zhruba před 15 lety. Kapacitně ale už nestačí, říká náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Šnajdárková.
5: Počet pacientů se zhruba zpětinásobil, to znamená denně tím prostorem prochází o víkendu zhruba 200 lidí, ve všední den nějakých 150. Pokud chceme v návaznosti na centra, které máme, dodržet ten nejdůležitější parametr, což je časová dostupnost, tak musíme mít pacienta kam dát a vlastně umožnit tomu lékaři a personálu, aby se mu věnoval i hned.
3: Úpravy budou stát 550 milionů korun, 85 miliony přispěje Evropská unie, zbytek peněz dá Karlovarský kraj. Hotovo bude v roce 2028.
6: Sport. Tenista Petr Nouza hraje na Grand Slamu Roland Garros o postup do semifinále ve 4 hře. V Paříži je u toho reportér David Prouza.
7: 1-1 na sety, Nouza s Oberleitnerem na začátku 3. sady, vedou 2-1. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Nymburští basketbalisté rozehrají své 22. ligové finále. V sérii na 4 vítězné zápasy se o 21. český titul v klubové historii utkají s Pardubicemi. Zápas začne v 18 hodin. Nymburk v play-off všechny zápasy vyhrál a do posledního utkání tak nastoupil před 12 dny. Kapitán středočeského klubu Martin Kříž věří, že obhájce trofeje čekání nespomalilo.
8: Snažíme se připravit na těch tréninkách, dělat ty modelové zápasové situace, ale nikdy to není přesně to, co přijde v ten zápas. Takže pevně věřím, že se nám povede do té série vstoupit dobře a že nás ta větší pauza nějak neovlivní, ale myslím si, že to bude o tom, jak k tomu přistoupíme a jestli budeme schopni do toho zápasového tepa přepnout hned v tom prvním zápase.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Hvězdonic a kolona na D1 před Brnem. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru stojí mikrobus ve stoupacím pruhu.
10: Tam poměrně hodně lidí, je to nepřelezné místo, je to stoupání, jsou tam tři stoupací pruhy. A my stojí v kamionovém pruhu, je tam červený mikrobus. Asi o 50 metrů níž stojí slečna, mává tam žlutou vestou.
9: Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Narosice z kilometru 178 zůstává kolona, pokračuje do omezení v Brně na kilometr 196. Osobními auty je to na 30 minut. Na dálnici D1 jsou ucpané sjezdy na Pražský okruh z obou směrů po nehodě kamionu na okruhu. Ve směru z Prahy se jede pomalu ze 7. kilometru. V místě nehody na okruhu na 77. kilometru se stále jede jen levým pruhem. Chystá se odtah nabouraného kamionu. Silný provoz je i na souběžné silnici před Jesenicí a nehodu také řeší na přemostění dálnice D1. Ucpává se příjezd od Říčan. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova zpomalíte za Slaným a před Lotouší, před odbočkou do Třebíze řeší nehodu zpoždění 20 minut a v Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most stojí auto bez paliva, za sjezdem na Pankrác blokuje prostřední pruh a popojíždí se od magistrály 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty většinou od 15 do 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
11: Jak pokračuje příprava nové armádní koncepce? Jak ovlivní fungování armády debaty o tom, kolik peněz má vydávat Česko na svou obranu? S jakým mandátem pojedou čeští politici na blížící se summit Severoatlantické aliance? A jak silnou pozici má ve vládě ministr obrany? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda vlády a ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
12: Dobrý den vám i posluchačům.
11: Začneme aktuálně. Deník N jako první dnes informoval o tom, že ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Tichonině na Orlicko-Ústecku je v izolaci český voják, který se vrátil z mise OSN v Kongu, kde se šíří virus Ebola. Máte nějaké další informace, nějaké aktuální zprávy? V jakém stavu je, jestli se projevují nebo neprojevují příznaky?
12: Tak v prvé řadě děkuji za otázku, protože si myslím, že posluchači zaslouží vědět, jakým způsobem armáda organizuje vysílání a návrat vojáků do zahraničních misí a operací. Je naprosto standardní, že vojáci před výjezdem prochází komplexní lékařskou prohlídkou, vyšetřením a po návratu je čeká totéž. Pokud se, včetně toho třeba já, když jsem byl na misích zahraničních, tak jsem odevzdával vzorky krevní a další do té sérové banky a podobně před odjezdem a stejně tak po návratu. Právě proto, aby kdyby v případě došlo případně k nějakému zhoršení zdraví v budoucnu nebo v následujících letech, tak aby bylo možné se i dopátrat třeba do jaké míry tam mohl být vliv té služby v zahraničí, v jiných třeba klimatických, geografických a dalších podmínkách. Pokud jde o službu vojáků v rizikových oblastech, tak tam automaticky po návratu z misí, tak odcházejí, ani se nejdou domů, rovnou nastupují do karanténního režimu v Tichoníně a tam projdou těmi běžnými lékařskými procedurami, vyšetřením a následně tam zůstávají na pozorování. Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku a on sloužil na misi OSN jako pozorovatel, což jsou mise dlouhodobé, to jsou v délce jednoho roku, takže po roce se vrátil domů. Teď samozřejmě, protože ta africká oblast je nějakým způsobem riziková, pokud je i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Tichonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem, dělali jsme to v minulosti, budeme to dělat i v budoucnosti.
11: Další dnešní aktualita. Vy jste se sešel s premiérem Andrejem Babišem a s předsedou hnutí ANO. Média už od rána předpovídala, že byste měli a mohli jednat o koncepci armády, o blížícím se summitu Severoatlantické aliance. Vy jste před chvílí po tom jednání v SMS-ce sdělil, a my jsme si o tom povídali před vysíláním, že koncepce nakonec tématem nebyla. Proč jste se ke koncepci nedostali?
12: Protože to nebylo ani tématem toho jednání. To bylo operativní jednání, docela běžné, pravidelné. Šlo spíše o to, že na straně ministerstva, na mé straně, jsem potřeboval k další činnosti některá rozhodnutí, tak jsem měl připravená na jednání a postupně jsme je procházeli a vlastně všechna do jedné byly schváleny, jak jsem potřeboval. Takže určitě pozitivní. Takže koncepce nebyla tématem a ptáte se na mandát. Ano, projednávali jsme celou sadu otázek, které se týkaly nejenom blížícího se summitu NATO v Ankaře, ale týkaly se také nadcházejícímu setkání v rámci NATO na úrovni ministrů obran, takzvané ministeriádě, která nás čeká 18. až 19. června v Bruselu. Takže tohle to byl celý takový soubor otázek, které jsme řešili a které bylo potřeba rozhodnout v rámci toho postupu, té přípravy na tyto dvě významné akce.
11: Vy jste měl za úkol připravit mandát pro českou delegaci na summit NATO v Ankaře. To jste předložil ten návrh a plně jste se shodli s panem premiérem?
12: Ano, ten návrh byl předložen, pan premiér ho přijal, my jsme ho diskutovali.
11: Prozradit, co v něm je? Jaký je ten mandát? Alespoň
12: ještě bych vyčkal. Protože vyčkal bych do rozhodnutí vlády, do jeho oficiálního schválení, které by mělo být, tuším, 22. na jednání vlády.
11: Ten mandát se připravuje bez ohledu na to, kdo v té delegaci bude?
12: Ano, tam není souvislost. To je vlastně věc technická, to znamená, s čím tam Česká republika bude vystupovat ve svém vystoupení. A my víme, jaké jsou ty hlavní témata nadcházejícího summitu NATO. Jsou to plnění závazků vůči alianci, je to financování obrany ze strany členských států, je to otázka zbrojního průmyslu, je to otázka Ukrajiny a i ty geopolitické souvislosti, ve kterých se dneska aliance jako taková nachází. Takže je to soubor těchto témat a tak to bude koncipován i ten mandát a naše představení, jakým způsobem Česká republika k naplnění svých závazků a vůbec ve vztahu k alianci do toho roku 2035 plánuje postupovat.
11: To znamená, že o obsazení té delegace, jestli pojede nebo nepojede pan prezident, jste dnes s panem premiérem vůbec nemluvili?
12: Ne, to nebylo obsahem jednání.
11: Včera pan premiér na toto téma řekl po jednání vlády, že o složení delegace kabinet nerozhodne v tom termínu, který se očekával, to znamená příští týden, ale pravděpodobně právě až po setkání ministrů obrany členských zemí v Bruselu, tak jak jste o tom mluvil, což má být 18. a 19. června. Co čekáte, že na té schůzce může zaznít tak, aby to ovlivnilo rozhodování o tom, jestli má jet nebo nemá jet pan prezident?
12: Já očekávám a tohle je standardní obsah ministeriády, která předchází summitu NATO. Tam už bude ze strany všech členských států NATO budou odevzdána pravidelná hlášení. To jsou ty závazky investic do obrany a v průběhu toho ministerského jednání vlastně my uvidíme, jak na tom je aliance jako celek, uvidíme, jak jsou na tom jednotlivé státy, jakým způsobem se ty věci v rámci aliance řeší. To znamená, i budeme vědět, jakým způsobem budou diskutovány na summitu NATO. Jinými slovy, budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko v pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abych ji mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli ten finál, to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
11: Média spekulují, že to směřuje k tomu, že pojede nakonec i pan premiér, i pan prezident a rozdělí si role. Máte tenhle ten dojem aktuálně, že to dopadne tímto způsobem?
12: Já v těchto věcech nepředbíhám, protože nejsem účasten těch jednání mezi panem premiérem a panem prezidentem.
11: Místo předseda vlády a ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k tomu, co se čekalo, že dnes budete probírat s panem premiérem a neprobírali jste, tak to je koncepce armády, tak jak se má armáda vyvíjet do roku 2040. Jaký je další harmonogram? Protože vy jste se s panem premiérem na to téma setkali před 2 týdny. Pan premiér potom i směrem k médiím pronesl několik kritických slov, která směřovala k tomu, jak má armáda nabírat nové vojáky, ale zároveň pan premiér řekl, že teď bude trávit spoustu času na ministerstvu obrany, protože je potřeba to dodělat. Co se od té doby stalo? Kam jste se posunuli?
12: Tak samozřejmě otázka té koncepce je velmi komplexní. Zpracování koncepce je vlastně o 2 roky předsunuto. Ona se zpracovává v 5letém cyklu. To znamená, měla být zpracovávaná nebo předkládána ke schválení až za 2 roky. Je tady ale ze strany vlády záměr, aby ta koncepce byla připravená ve stejné době, jako se bude připravovat státní rozpočet na rok 2027 a výhled na rok 2028 a 2029. To znamená, aby tam byla korelace toho obsahu té koncepce s tím vývojem rozpočtu. Což si myslím, že je naprosto správné, protože my máme i v programu prohlášení vlády napsáno, že vypracujeme novou koncepci armády České republiky a že bude zpracována realisticky, věcně, tak, aby skutečně vedla k tomu, že budeme naplňovat ty kritické závazky, které vůči Alianci máme, což je především ta těžká brigáda, protivzdušná obrana a teď nově po summitu NATO v Hágu v loňském roce i střední brigáda. Takže je tam těch úkolů hodně a musí se to všechno vyladit. My jsme představili, nebo takhle. Když byl pan premiér na jednání na ministerstvu obrany, tak já jsem představoval dlouhodobý výhled pro obranu. To je politické zadání pro celý strom koncepcí, které se na ministerstvu obrany vytvářejí, protože koncepce výstavby armády České republiky je koncepce výstavby jednoho prvku, byť toho hlavního a největšího, který v rámci struktury ministerstva obrany je, ale ministerstvo obrany má také vojenské zpravodajství, má vojenskou policii, má vojenské školství, takže my budeme letos také do konce roku připravovat a schvalovat novou koncepci vojenského školství, budeme schvalovat i koncepci přípravy personálu a další věci. To je pro celý ten strom. Tak k tomu slouží ten dlouhodobý výhled do roku 2040, který nastaví zadání, politické zadání. A to musí být v souladu s programem prohlášením vlády, musí být v souladu s našimi národními potřebami a zájmy v oblasti obrany a bezpečnosti a musí také být v souladu s našimi závazky, které máme vůči aliančním spojencům. Takže to je charakter toho dokumentu. Ten dokument už prošel připomínkovým řízením mezirezortním a bude představen v nejbližších dnech na výboru pro obranné plánování Bezpečnostní rady státu a následně 17.6. bude schválen na Bezpečnostní radě státu. Pokud je o koncepci výstavby armády České republiky, tak tu představoval za armádu pan generál Hlaváč na tom jednání s panem premiérem. Myslím si, že to měli připravené dobře a věcně. Já sám jsem se do toho vkládal od počátku těch prací, protože si uvědomuji, jak náročné to je v takto zkráceném termínu koncepci vypracovat. Samozřejmě my nezačínáme na zelené louce. Spousta jiných koncepcí byla mezi tím schválena, jako koncepce protivzdušné obrany.
11: Omlouvám si, že do toho skáču, teď byste v tom monologu určitě mohl pokračovat, ale když se tedy vrátíme k tomu, kam mířila moje otázka, to znamená k připomínkám pana premiéra, ty už jsou vypořádány.
12: Ano, to se týkalo totiž pouze oblasti personálu, kde pan premiér uložil zvýšit ambici.
11: A to už jste zvýšili?
12: Ano, to se prostě udělalo.
11: O kolik a na kolik?
12: No tam v podstatě šlo o to, že ta koncepce měla nastavený plánovaný vývoj těch lidských zdrojů až do roku 2040 A bylo to uděláno tak, aby to zabezpečovalo všechny naše potřeby a současně, aby byly vystavěny jednotky, které my vyčleňujeme do kolektivní obrany NATO. To jsou ty slavné závazky nebo cíle výstavby schopností, jak se říká. Takže to uděláno bylo, ale pan premiér pouze uložil předsunout je v čase, to znamená urychlit dosahování těch cílových počtů, což znamená, že musíte zvýšit tempo rekrutace v letech. Takže to jsme provedli.
13: A to můžete říct si, o kolik se to zvýší? Protože pan premiér ve videu na sociálních sítích mluvil o tom, že by armáda měla nabírat 2000 nebo 2500 vojáků ročně, tak je tam těch 2500 ročně?
12: No, dokonce víc, protože...
13: A kolik tedy?
12: No, to vám řeknu v té koncepci, jestli si pamatuju ty čísla dobře, tak byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600. Ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně. Jenom pro zajímavost, v současné době podle stávající koncepce je rekrutační cíl profesionálů 2250 ročně. To je šlo tam navýšení k těm 3000.
13: Je reálné dosáhnout těch 3000?
12: No, řeknu vám to tak. K dnešnímu dni, dneska je 2.6., tak máme splněný ten rekrutační cíl na letošní rok na 98%.
13: Ale to je ten nižší.
12: Pozor, ano, 98%, to což znamená, že jsme vlastně téměř na těch 2250. A to číslo, ono také není, jak se říká lidově, vycucané z prstů, ale ono vychází ze závazných ukazatelů zaměstnanosti. To znamená, bavíme se tady o finančních prostředcích na platy, na personál. Takže my provedeme potřebná změnová řízení v rámci naší působnosti a budeme pokračovat za tento cíl, až kam se dostaneme. A v každém případě, to už je dneska jakoby jisté, tak dosáhneme rekordů, pokud jde o nábor nových vojáků.
13: A tím tedy chcete říci, že je reálné, aby i v dalších letech se nabírali 3000 profesionálních vojáků ročně?
12: Ono to souvisí, to předsunutí souvisí i s jednou realitou, ve které naše země je, a to je demografický vývoj. A my samozřejmě víme, že to okno příležitostí pro armádu je někde v těch následujících 5 letech. A proto i já jsem od začátku tvrdil, že priority jsou lidé. Je to napsáno i v programu prohlášení vlády. Je to napsáno i v té připravované koncepci výstavby armády České republiky a o tom hovořím pořád. A říkám, ti lidé jsou dneska pro nás důležitější než ta procenta, protože to, co neuděláme v té personální oblasti v následujících 5 letech, tak to už potom nedoženeme. Protože potom už nás bude dohánět demografický vývoj v naší společnosti a samozřejmě je tady i tlak ostatních bezpečnostních složek, také potřebují nové lidi, je tady potřeba ekonomiky, firem a podobně. Takže my opravdu teď dáváme veškeré úsilí na personál a proto jsem také i při přípravě rozpočtu na letošní rok a i v těch našich záměrech na další roky posilujeme tu část kapitoly, kde posilujeme ty personální výdaje a současně i výdaje na zkvalitnění života a služby našich vojáků.
13: Říká místopředseda vlády, ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna, který zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Když jsme u rozpočtu, minulý týden řekl premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Financial Times, že Česko letos nesplní závazek dát na obranu 2% hrubého domácího produktu. Před 3 týdny v souvislosti se jmenováním Jakuba Landovského zmocněncem pro plnění závazku směrem k NATO řekl, že se vláda bude snažit ten závazek splnit. Tak naznačuje to, že už je definitivně rozhodnuto, že už se o to ani nebudete pokoušet? Nebo vidíte ještě nějakou reálnou šanci, že by letos ty výdaje byly na úrovni nebo nad úrovní 2% HDP?
12: To je, tam se bavíme o těch výdajích přímo do kapitoly obrana. bez toho, že bychom započítávali ty výdaje na obranu a bezpečnost, které jsou umístěné v jiných rezortech, v jiných rozpočtech, jiných ministerstev. Tak samozřejmě my budeme dělat všechno pro to, aby jsme se přiblížili, případně dosáhli těch 2%. Ale
11: takže je pořád reálné, že dosáhnete 2%?
12: My se budeme snažit dostat se samozřejmě co nejblíže. Samozřejmě v tuto chvíli to nevypadá. Ale ještě jsou stále před námi je celá řada měsíců, ve kterých mohou přijít některá rozhodnutí týkajících se akvizic a také by to mohlo posunout to procento těch tvrdých výdajů na obranu někam dál. Takže ještě všechno je to v pohybu.
11: Může v tom hrát roli už zmiňovaný summit Severoatlantické aliance? Když to řeknu jednoduše, pokud tam Donald Trump přijede v náladě, kdy bude opravdu hodně trvat na tom a hodně kritizovat ty, kteří to neplní, pokud tam takový tlak bude i od dalších členských států na to, může třeba tohle přimět vaší vládu, abyste už letos ten závazek splnili?
12: Já si myslím, že tohle není v moci žádné vlády, žádného členského státu na to, aby v tuto chvíli dokázal v daném fiskálním roce tak nějakým zásadním způsobem překlopit vývoj státního rozpočtu. Ale tam se jedná spíš o ty roky další. Nezapomeňme na jednu věc. Ty výdaje na obranu těch plánovaných 3,5% se má dosáhnout do roku 2035. A všechny členské státy rozkládají dosažení tohoto cíle v letech.
11: Rozumím, ale já se ptám na závazek 2%, který už platí v tuto chvíli a dokonce je součástí českého právního řádu.
12: No, to je to, co říkám, že samozřejmě budeme dělat všechno pro to, aby jsme se k tomu přibližovali. Ale ještě na cestě je několik rozhodnutí. Pokud by dopadla pozitivně, můžeme se k tomu více přiblížit, než je ten prvotní výpočet.
11: Jak moc komplikuje zpracovávání těch koncepčních materiálů, pokud nemáte jistotu a nevíte, kolik peněz budete mít v letošním roce?
12: Proto my jsme zpracovali tu koncepci poprvé po dlouhé době. Protože my jsme ji takhle zpracovávali třeba i před 20 lety. Nebo když se dělali ty první koncepce týkající se profesionalizace v roce 2002. To byla koncepce výstavby profesionální armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil. My jsme to zpracovali v hladinách, ve variantách. 2% trajektorie na 3,5% a ta potřeba, která by vedla k tomu, že naplníme 100% úplně všechno, teda ten optimální
11: stav. Takže jestli tomu dobře rozumím, jste připraveni na všechno a vlastně
12: ano,
11: to nekomplikuje přípravu.
12: Ano, to nekomplikuje, protože pokud je o letošní rok, ten je zcela naplánován a my těch finančních prostředků na letošní rok máme více, než bylo v loňském roce. Tam bylo nominálně čerpání 155 miliard korun. My i s nároky nespotřebovaných výdajů máme na letošní rok 158 miliard korun. A s těmi hospodaříme. A i ten rozpočet na letošní rok je velmi proinvestiční a má posílenou oblast jak personálu, tak má posílenou oblast těch běžných výdajů. To znamená to, co zajišťuje připravenost armády, výcvik, přípravu lidí, materiál osobního použití, jiným slovy výstroj a tak dál. Takže tyhle ty dvě jsme posilovali také. Takže letošní rok vlastně není ani přípravu summitu, ani přípravu koncepce žádným způsobem ovlivňován. A ta koncepce jako taková je navržená variantně,

0: Nebo
1: pardon, já se omlouvám, dostáváte tu otázku, pořád říkáte na druhé straně, pokud je zvolen náčelník generálního štábu jiný, než je mezi jmény, o kterých vyjednáte s prezidentem, pokud premiér po návštěvě vašeho rezortu řekne, že tam bude trávit víc času, protože je potřeba nějaké věci dodělat, pokud si premiér zvolí zmocněnce pro plnění závazku směrem k NATO, tak nenaznačuje to, že ta pozice přece jenom tak silná není?
0: Ne, pokud jde o to vyjádření pana premiéra, že se bude více věnovat o obraně, to je vlastně odraz společenské poptávky, protože téma obrany a bezpečnosti v naší společnosti rezonuje velmi silně. To znamená, každý politik se musí vůči tomu, jak to vnímá veřejnost, to dané téma, musí se vůči tomu postavit a vymezit. Pan premiér si uvědomuje, že ta obrana je velmi důležitá a že lidé skutečně se o ten stav a tu úroveň zajištění vlastní bezpečnosti a obrany, to znamená vnitřní i vnější, tak se o to velmi zajímají. Pokud jde o otázku zmocněnce, tak pan Jakub Landovský, my se známe dlouhá léta, spolupracovali jsme, on má zájem nastoupit na funkci ředitele sekce
1: obrany politiky.
0: No je tam vyhlášeno výběrové řízení.
1: A kde bude výsledek?
0: No tak uvidíme, jaký bude výsledek výběrového řízení. Tak, to probíhá. Takže
1: já vás budu muset přerušit, protože se blíží další zprávy, čas dnešních 20 minut Radiožurnálu je u konce. Místopředseda vlády, ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna byl naším hostem. Díky, nashledanou.
0: Tak, děkuji taky a přeji pěkný den vám i posluchačům.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: U pražského letiště Točná spadlo soukromé ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Okolnostmi pádu letadla teď budou vyšetřovat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Nehoda se stala krátce po 16. hodině. Maximální cena benzínu zítra klesne. Čerpací stanice ho můžou prodávat nejvýše za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní oproti dnešku stoupne o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru iRozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. A letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. Podobí od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Sport. Český tenista Petr Nouza usiluje na antukovém Grand Slamu Roland Garros o postup do semifinále 4 hry. V Paříži je u toho David Prouza.
4: 1-1 na sety a teď Nouza s Oberleitnerem vedou 5-4, ale podávají Italové. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Ostrovačic a neprůjezdný pražský okruh u Modletic. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 nadále počítejte s kolonou. Pomalu jedou oba pruhy osobními auty, je to ke sjezdu na Bratislavu na necelou půl hodinu. Na pražském okruhu ve směru na letiště za dálnicí D1 je na 77. kilometru znovu zastavený provoz. Pokoušejí se tam zapřáhnout nabouraný kamion po nehodě. Zatím se to nedaří a nejde projet. Sjezdy z dálnice D1 tak stojí. Na D1 se kvůli tomu tvoří kolony, zejména teď směrem z Prahy. Brzdí se za sjezdem na Průhonice na 6,5 kilometru. Opatrně dojíždějte, možná je trasa po silnici 101, ovšem i tam je kolona. Ve směru z Brna je teď lepší jet po jižní spojce. V Praze je nadále silný provoz, ucpané jsou příjezdy do Uhříněvsi z Petrovic i Pitkovic. V Kutnohorské směrem do centra v Dolních Měcholupech odklízejí následky dřívější nehody, zdržíte se přes 20 minut. A na silnici 38 na příjezdu do Mladé Boleslavy u Debře na kruhovém objezdu řeší nehodu traktoru s osobním autem, průjezd je omezený a tvoří se kolony směrem z Boleslavy i z České Lípy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.

0: Počasí.
1: V noci bude zataženo až oblačno, postupně od jeho západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Teploty v noci klesnou na 16 až 11 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré odpoledne, 17 hodin 33,5 minuty. Řidičům přejeme šťastnou cestu, určitě s námi zůstaňte i dál. Zelená vlna pro vás sleduje veškeré dění na českých silnicích a dálnicích. V 18 hodin čekejte taky samozřejmě hlavní zpravodajskou relaci.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. And deep

Zítra začíná Petrohradské ekonomické fórum, které jeho organizátoři nazývají ruským Davosem. Moc dobré zprávy se tam ale probírat nebudou, jak uslyšíte za chvilku na Radiožurnálu.

0: Organizátoři Petrohradského ekonomického fóra ho rádi nazývají ruským Davosem, jenže oproti minulosti jeho úroveň upadá. Chybí podnikatele a osobnosti ze západu a taky spojence Ruska posílají na akci spíš níže postavené zástupce. Letos navíc budou fóru dominovat špatné zprávy. Oficiálním programem je hledání bodů růstu. Podle serveru Moscow Times se ale většina účastníků shoduje, že pro návrat k růstu ekonomiky by musel Kreml zastavit válku na Ukrajině. Zprávy před zahájením fóra pročítal komentátor Ondřej Soukup. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ruské ministerstvo financí mělo podle informací agentury Bloomberg varovat Kreml, že bez snížení výdajů na válku by se schodek rozpočtu mohl dostat mimo kontrolu. Co na to měl říct prezident Vladimír Putin?
1: Tak vycházíme z těch zdrojů agentury Bloomberg a ty tvrdí, že Vladimír Putin to rovnou vyloučil, že jmenovitě prohlásil, že existují dva sektory, kterých se škrty nesmějí týkat. Jedno jsou sociální výdaje a druhé právě ty výdaje na válku. Všechny ostatní výdaje, včetně, já nevím, infrastruktury, trudních investic, zdravotnictví, školství a tak dále, podle něj mohou být seškrtány.
0: A jaké mohou být ty body růstu, o kterých organizátoři píšou na webových stránkách?
1: Tak tam je to trošku úsměvné vzhledem k tomu, že oni jako největší příležitost pro investice tam prezentují ty takzvaná nová území, tedy Doněckou lidovou republiku, takzvanou Luhanskou lidovou republiku, s tím, že je to prostě zajímavý industriální region, ovšem vlastně na stejném serveru také ve stejný den vyšla zpráva o tom, že ukrajinské drony momentálně kontrolují ze vzduchu větší část Doněcké oblasti, takže s těmi investičními příležitostmi to nebude asi tak horké.
0: A nemohou ruskou ekonomiku zachránit dnešní vysoké ceny ropy?
1: Přinejmenším Vladimír Putin v to doufám, protože ví se, že již v únoru proběhla velká snad čtyřhodinová nebo i delší porada mezi prezidentem a s tím ekonomickým blokem vlády, což je velmi neobvyklé, on obvykle do ekonomiky se absolutně neplete a tam už řešili problém, že ekonomika skutečně s ní je potřeba něco dělat. Nicméně zrovna tou dobou tedy začala válka v Iránu, která samozřejmě katapultovala ty ceny. V zásadě ano, pomůže jim to, nicméně pokud ty ceny nevydrží v této výši, přinejmenším rok, někdo dokonce říká 18 měsíců, tak to s ruským státním rozpočtem nic zásadního neudělá.
0: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup v odpoledním radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za nájezdem z dálnice na 77. kilometru nadále odklízejí následky nehody. Podařilo se odpřáhnout nabouraný taháč a znovu se dá projet alespoň levým pruhem. Stále opatrně. Sjezdy z dálnice D1 zůstávají ucpané. Směrem z Prahy se brzdí u Průhonic na 6. kilometru směrem z Brna ve sjezdu na 12. kilometru, a to do zastavení. A na silnici 13 z mostu do Bíliny se na rychlostním úseku pohybuje chodec pomalu za mostem v okolí 80. kilometru. Podle policie jde ve středním dělícím pásu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my pokračujeme sportem na Radiožurnálu. Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále deblového turnaje. S americkou parťačkou Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová, Klepačová 6-1 a 6-3. No a v Paříži s českou tenistkou mluvil David Prouza.
3: Katko, moc vám gratuluju. Jak moc vám dělá radost, že i čtvrtfinále na Grand Slamu jste schopné zabalit Taylor za hodinku a 10 minut?
4: Děkuju, tak určitě máme radost. Samozřejmě nebylo to jednoduchý, protože jsme věděli, že máme navrch, že když budeme hrát svůj tenis, že prostě jsme lepší, takže jsem hrozně moc ráda, že jsme takhle hráli a že jsme vyhráli ve dvou setech.
3: Já se ještě zeptám na fanoušky. Vy jste měli v podstatě skoro stejný čas, jako jste strávili na kurtu, pak jste strávili podpisy. Zbylo vám něco v begu, protože byste jim tam dávali úplně všechno, mi přišlo.
4: Tak Taylor byla připravená. Taylor měla celou tašku kšiltu nebo kšiltovek, co to měla, takže fanoušci byli úplně radostí bez sebe. Je to příjemné. Myslím si, že když už člověk takhle vyhrává nebo se podaří mu projít dál v turnaji, tak je super si to i trošku užít potom.
3: Ještě jedna otázka na Kateřinu Siniakovou. Teď už ne úplně k Roland Garros, ale k tomu, co tak zarezonovalo celkem v posledních hodinách, návrat Siriny Williamsové. Co na to říkáte? Jaká byla vaše reakce?
4: Asi překvapení za mě. Já jsem to věděla taky. Měla jsem tu čest od ní dostat zprávu, se pochlubím, když už. A bohužel prostě ten týden, co ona se vrací, já nehraju, takže jsem se hrozně těžko rozhodovala zahrát si prostě s tou legendou nebo trošku vlastně odpočívat, takže za mě je to překvapení, ale myslím si, že je super pro tenis, že je zpátky a uvidíme, v jakém bude shapeu, ale vidět jí prostě zpátky je wow.
3: Teď se mi trochu sebrala víte z plachy. Já jsem se chtěl zeptat, jaké to je, když vám na WhatsAppu případně vyblikla ta zpráva, vám už tam takzvaně zasvítila. Tak je to varianta třeba, nebo takhle, může se to stát třeba jindy?
4: Tak já budu jenom moc ráda. Budu se opakovat, říkám, zahrát si s takovou legendou by byla čest a hrozně mě to mrzelo, že to takhle vyšlo, ale prostě nedalo se to skloubit, že zase jen tak jako nastoupit, abych pak jsem v kvaldě v Berlíně, takže nemohla jsem. Takže když to klapne jindy, budu hrozně moc ráda.
3: A nebyla třeba Taylor trochu naštvaná, teď myslím na nadsázkou trochu, že napsala vám a ne Američance.
4: Tak já upřímně nevím, třeba jí napsala první a pak napsala mě, to nevím. Bylo to trošku vtipný story, protože vlastně ona má to mé číslo od Taylor a Taylor mi měla říct, že mi bude psát a neřekla mi to. Ona jako, že píše, ahoj, tady Serena, jako mluvila s tebou Taylor, řekla ti to a já úplně jako, a co, a nic, takže jsem nevěděla, takže jsem vlastně psala Taylor a ona, jo, já jsem ti zapomněla říct, že ti bude psát, říkám, tak dík. Takže to bylo o to víc zajímavější.

0: Tým Reklama na ticho na Radiožurnálu 17.55 a teď pozvánka na večerní publicistiku od 18.10. Věrka Štechrová ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak my nebudeme ticho. Bude to reklama na tři naše hosty, které jsme pozvali. Jednak budeme mluvit o rodičovském příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Právě těmto rodičům by se mohl zvýšit ze 350 tisíc korun na 400 tisíc. Ten návrh prošel prvním čtením ve sněmovně, ale poslanci ho dále chtějí upravovat a tak mě bude zajímat, jak a taky, jestli může takové zvýšení příspěvku přispět k větší porodnosti. Premiér Andrej Babiš se odpoledne setkal s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zeptám se, jak podrobně řešili mandát na summit NATO v Ankaře a proč se odsouvá rozhodnutí o tom, jestli na ten summit pojede i prezident Pavel. A vrací se letos na 80% jev El Niño, který vždycky přináší extrémní počasí, tak mě bude zajímat, jaký by mohl mít letos dopady a jak silný bude.
0: Věra Štechrová, zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Počítačová poezie, to byla jeho vášení.
2: Básníci.
3: Bitva prokázala cizí zavinění.
2: Bývají tragický konec.
3: Básničky.
4: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
5: Zavolejte večer.
4: To je fakt básník, žádnej stroj. Znám ho.
5: Teď vyšetřuju vraždu.
2: Případ dvou básníků.
6: A motiv?
2: V neděli večer na ČT 1.
7: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
8: Česká armáda nabere víc nových vojáků, letos jich bude rekordní počet.
9: V každém případě, to už je dneska jakoby jisté, tak dosáhneme rekordů.
8: Ukrajinská města odklízejí trosky po masivním ruském útoku na obytné čtvrti.
10: Myslím si, že Rusko nechce ukončit válku. Nadále terorizuje Ukrajinu. Zabíjí naše lidi, ničí naše budovy a civilní infrastrukturu.
8: Tenista Menšík nastoupí na Roland Garros poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamu. Po nehodě kamionu jsou kolony na pražském okruhu u Modletic ve směru na letiště. A zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů. Je úterý 2. června, posloucháte hlavní zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
11: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
8: Armáda bude nabírat víc vojáků. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD upravil armádní koncepci, jak chtěl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Zuny je reálné, aby česká armáda přijala víc profesionálů. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu.
9: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
8: Podle ministra Zuny letos česká armáda nabere rekordní počet nových vojáků. Po návratu z mise v Kongu skončil jeden z českých vojáků v izolaci. Informaci deníku N potvrdila Radiožurnálu armáda i ministr obrany. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Její příznaky ale hospitalizovaný muž nemá. Ve specializovaném centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku je preventivně.
12: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek, nebyl ani v kontaktu s žádným nakaženým. Podle armády jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země, říká mluvčí Zdeňka Sobarňa Košvancová.
13: První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem, to je důvod, proč tam voják stává trochu déle. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
12: V izolaci v pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky se u něj pořád neobjevili. Doplňuje mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
14: Nadále pokračuje jeho izolace, která bude zhruba trvat ještě týden.
12: Kvůli aktuální epidemii v Kongu podle Světové zdravotnické organizace zemřelo 48 lidí. Josef Číš, Radiožurnál.
8: Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem má stát postupně vyplácet 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
15: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
16: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1. 1. 27.
15: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
17: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
15: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
8: Rusko po více než týdnu provedlo další masivní vzdušný útok na ukrajinská města. V Dnipru podle tamní vojenské zprávy zemřelo 15 lidí, 6 mrtvých, hlásí Kyjev. Počet zraněných podle úřadů přesáhl 100.
18: Záchranáři v Dnipru celý den prohledávali trosky bytových domů a nacházeli další a další oběti, mezi nimi i dvě malé děti. Starosta Dnipra Boris Filatov na sociálních sítích napsal, že Rusko použilo k útoku i kazetovou munici a při opakovaném úderu zahynul jeden ze záchranářů. V Kyjevě rakety a drony nebo jejich trosky dopadly téměř do všech městských částí.
6: Deficit raket bude bude.
18: Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v ukrajinské televizi řekl, že nedostatek raket do systémů protivzdušné obrany, schopných zničit balistické střely, byl je a bude, protože se jich ve světě vyrábí málo. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Velký ruský útok na Ukrajinu potvrdilo i ministerstvo obrany v Moskvě. Tvrdí ale, že mířil na ukrajinská obranná zařízení.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
8: 4 lidi a jednu firmu stíhá policie kvůli obchodování s lidmi. Měli zneužívat důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu o zastoupení umělce, hlavně na platformě OnlyFans. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup a podle mluvčího centrály proti organizovanému zločinu Jaroslava Ibeheje čelili čím dál silnějšímu nátlaku.
19: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah.
8: Policie vyzvala případné další poškozené nebo svědky, aby se přihlásili. Evropská komise zajistí před letní sezónou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako je Řecko, Itálie, Španělsko a Francie. Podle eurokomisařky pro připravenost na krize Hadži Halahibibové budou pomáhat tamním sborům a dostanou i potřebnou techniku.
20: Sezóna lesních požárů v Evropě začíná čím dál dříve, trvá déle a bývá ničivější, uvedla Lahbibová. Dodala, že jen v loňském roce v Evropské unii schořelo více než 1 000 000 hektarů území. Evropská komise proto zajistí na období od června do září nasazení 22 hasičských letadel a 5 vrtulníků. Odborníci z Centra pro koordinaci reakcí na mimořádné události budou vyhodnocovat rizika a pomocí meteorologické analýzy podporovat záchranné akce. A Evropská komise zřídí na Kypru novou evropskou hasičskou stanici. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Přesně před 35 lety se vrátil provoz na šumavské hraniční nádraží Železná Ruda Alžbětín. V 50. letech minulého století byla trať z české strany zavřená a nádraží obklopila železná opona. Výročí obnovení provozu si dnes v Alžbětíně připomněli lidé z obou stran hranice.
21: Spontánní nadšení z obou stran, valily se damy, silnice naprosto ucpaný.
22: Vzpomíná na 2. červen roku 1991 Milan Hampl.
21: Pro nás to byl jeden z největších životních zážitků.
22: A tehdy se začala psát nová historie nádraží v Alžbětíně. Státní hranici tady připomíná už jen červená čára na nástupišti a taky na podlaze v nádražní budově, která z poloviny leží na německém a z poloviny na českém území. Návštěvník tak může volně přecházet z jedné země do druhé a přitom být pod jednou střechou. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
23: Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros první grandslamové čtvrtfinále kariéry. Po 20. hodině bude soupeřem 20-letého Čecha o rok mladší Brazilec Joao Fonseca. Ten už na turnaji vyřadil třeba Novaka Djokoviče. Menšík je před zápasem klidný a pozitivně naladěný.
24: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola. Takže už asi jedno, jestli to je Rud nebo Fonseca, oba dva obrovská kvalita, že jo, vlastně ukazují to nejenom na tomhle turnaji, samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
23: Do semifinále 4 hry postoupili Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou. Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem naopak vypadli. A začalo finále ligy basketbalistů mezi Nymburkem a Pardubicemi. Je u toho reportér Jakub Kanta.
25: V polovině čtvrté minuty úvodní oddechový čas a to pro hostující lavičku, protože Pardubice prohrávají v Nymburce v úvodním finále 2-7. Z Nymburka Jakub Kanta, Radiožurnál.
11: Zelená vlna s
1: známe lepší cestu.
2: Nehody na pražském okruhu u Modletic a na D8 u Doksan. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za nájezdem z dálnice na 77. kilometru pokračuje úklid po nehodě. Provoz znovu chvíli stál kvůli zapřežení návěsu, teď se projíždí levým pruhem. Sjezdy z dálnice jsou stále ucpané, zejména ve směru z Prahy. Kolonu hlásíte od Průhonic ze 6. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 po pojíždí kolona pokračuje do omezení na kilometr 196. Je to na zhruba půl hodinu, kamiony postojí déle. Pozor, souběžná silnice je za Veselkou uzavřená. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Doksany na 40. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. Na místo jede policie, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Maximální odpolední teploty od 15 do 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
3: Jaký efekt v prorodinné politice státu může mít plánované navyšování rodičovského příspěvku? Proč se znovu odsouvá rozhodnutí, jak bude vypadat delegace na červencový summit NATO a jestli pojede i prezident? A jak silný by mohl být přicházející globální klimatický jev El Niño? I o tom budeme mluvit. Rodičovský příspěvek pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027 by se mohl zvýšit ze 350 tisíc korun na 400 tisíc. Vládní návrh schválila odpoledne v prvním čtení poslanecká sněmovna. O okruhu rodičů se zmíněným nárokem budou ale poslanci dál jednat. Například koaliční hnutí SPD prosazuje poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených do konce roku 2026. Podle části opozice by se taky měl příspěvek zvednout ještě výrazněji vzhledem k růstu nákladů domácnosti za poslední léta. Ministr práce a sociálních věcí za hnutí ANO Aleš Juchelka ale upozorňuje na omezené možnosti už tak napjatého rozpočtu.
4: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
3: Hnutí STAN a Pirátská strana se snaží prosadit, aby se rodičovský příspěvek navyšoval automaticky v rámci valorizace. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová mimo jiné poznamenává.
5: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
3: A poslankyně STAN Pavla Pivoňková-Vaňková už taky podala návrh s valorizačním mechanismem, podle kterého by příspěvek mohla zvyšovat vždy od ledna nařízením vláda, pokud by úhrná inflace dosáhla alespoň 5%. Já už zdravím Lucii Zapletalovou, ekonomku, která se věnuje především rodinné politice a působí na úřadu vlády jako předsedkyně komise RIA pro hodnocení dopadu regulace. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím posluchače.
3: Jak významný přínos by mohlo mít zmíněné navýšení rodičovského příspěvku na podporu porodnosti v Česku? Máme k dispozici nějaká data, podle kterých by se třeba dalo posoudit, jak se osvědčily ty předchozí podobné úpravy?
7: Máme data nejenom z České republiky, ale i celosvětová nebo celoevropská ty zkušenosti a odborná literatura ukazují, že tady ta finanční motivace většinou nefunguje, když se díváme na vliv na porodnost. A ono, když se na to podíváte i prakticky, tak 50 tisíc korun asi málo koho přiměje k tomu mít víc dětí.
3: A co to navrhované, ten navrhovaný valorizační mechanismus, který by ten příspěvek zvyšoval automaticky při dosažení určité míry inflace, ten funguje lépe?
7: Tak v prvé řadě asi by bylo dobré si vyjasnit vlastně něco, co u nás úplně není přesně zřejmé, a to je to, co vlastně rodičovský příspěvek je. Jestli je to náhrada mzdy, nebo je to nějaká odměna za náklady, které souvisí s péčí o to dítě, a od toho potom odvíje tu valorizaci. To, že my tady zvyšujeme rodičovský příspěvek vždycky skokově na základě nějakého politického rozhodnutí, a vedeme potom v parlamentu ty debaty o tom, jestli 50 tisíc je moc nebo málo, tak je samozřejmě s nějakým způsobem znejisťující pro ty rodiče. Nikdy neví, kdy bude dorovnána nebo alespoň se přiblíží ta částka toho rodičovského příspěvku nějaké reálné hodnotě nebo jakým způsobem bude reflektovat vývoj třeba cen nebo reálných mest v té ekonomice.
3: Jak vy vidíte to srovnání, které naznačovala například Olga Richterová za Piráty, že by rodiny měly mít stejné výhody jako třeba seniori, jimž se tedy důchody zvyšují právě automaticky vlastně valorizací?
7: No, to souvisí s tím účelem, tak máme tady, ono se nevalorizují jenom důchody, valorizuje celá řada věcí, které se nějak pravidelně vyplácí, a ten důvod je takový, že většinou ten příspěvek nebo ta podpora odráží nějaké reálné náklady a nominální hodnota těch nákladů se v čase zvyšuje, a proto je potřeba o tu inflaci například, nebo pokud teda bychom řekli, že rodičovský příspěvek je forma nějaké mzdy nebo náhrada mzdy, tak ty reálné mzdy se taky vyvíjí v čase, takže potom je logické, že by se měla zachovávat nějaký poměr mezi vývojem té veličiny, kterou vlastně chceme tím příspěvkem pokrývat.
3: Byl by to další mandatorní výdaj. V rezultatu práce už teď bude potřeba podle propočtu na tu vyšší rodičovskou najít postupně stovky milionů až 3,5 miliardy v roce 2030. Je jasné, odkud by je rezort mohl vzít? Může tam pomoci třeba to zavedení superdávky? Mohlo by tam ušetřit ministerstvo nějaké peníze?
7: Nevím, jaké jsou teďka plány na změny v superdávce. Každopádně ta otázka toho, kde vzít peníze, to asi není otázka úplně na mě, ale na ministerstvo financí nebo na současnou vládu.
3: Už vláda k tomu něco řekla. Protože jsme slyšeli ministra Juchelku, jak říká, že ty prostředky jsou omezené.
7: Ano, prostředky jsou určitě omezené, budou omezené vždycky, to je podstata rozpočtu, a potom je asi otázka nějaké prioritizace v rámci toho rozpočtu, když k tomu teda přičteme i tu dluhovou část, že jo, nebo tu jako to saldo toho rozpočtu, které je plánováno, tak potom jde o prioritizaci těch výdajů uvnitř toho rozpočtu, na co teda ty výdaje chceme věnovat a na co ne.
3: Vy jste taky spoluautorkou studie think tanku IDEA, která před časem mapovala, jak se to navýšení rodičovského příspěvku před 6 lety, tehdy to bylo 80 tisíc korun, odrazilo na zapojení matek na trhu práce. Tak zaznamenali jste nějaký výrazný vliv?
7: Poměrně výrazný vliv, ano, tam se jako ukázalo, že ten příjmový efekt toho jednorázového navýšení se opravdu projevil v rozhodování těch žen o tom, jestli a jak dlouho zůstat vlastně s tím dítětem doma. A byla tam nějaká diferenciace podle věku těch dětí, že vlastně u těch starších dětí nebo 3letých dětí tam došlo prostě k poklesu participace žen na trhu práce až o 10% bodů.
3: To znamená,
7: zejména se to týkalo vysokoškolsky vzdělaných matek, anebo třeba těch, které měly jedno dítě a protáhly si tu dobu vlastně doma na rodičovské do doby narození třeba druhého dítěte.
3: To znamená ty obavy ministerstva financí, že se zvýšením rodičovské dávky se lidé budou později vracet do práce, jsou částečně opodstatněné?
7: No, on ten efekt je tím, že to zvýšení je jednorázové, tak on i ten efekt je jednorázový. Mm-hmm. V případě, že bychom tady měli očekávání nějaké průběžné hodnoty toho rodičovského příspěvku, tak by mimo jiné teda odpadl i nějaký důvod vlastně optimalizovat potom to rozhodování ve chvíli toho, té změny toho rodičovského příspěvku, protože se děje to, že vlastně jako ty rodiny dostávají peníze navíc, kterými nepočítali de facto, protože to rozhodnutí politiků je nepředvídatelné absolutně. Nevíte, ve kterém roce to zvýšení nastane a jestli vůbec a kolik bude. Takže to má na rozhodování těch rodičů úplně jiný dopad, než kdyby oni pracovali s předpokládem, že tady bude zachována nějaká kontinuita v reálné výši toho příspěvku.
3: Ekonomka Lenka Zapletalová, odbornice na oblast rodinné politiky. Děkuji vám, naslyšenou.
7: Taky děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO odpoledne jednal na úřadu vlády s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Ujasnili si mandát na červencový summit Severoatlantické aliance a na setkání ministrů obrany zemí NATO v červnu. O složení delegace podle ministra Zuny nejednali. Ve vysílání Radiožurnálu ministr Zuna před hodinou vysvětlil, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede také prezident Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO 18. června.
9: V průběhu toho ministerského jednání. Vlastně my uvidíme, jak na tom je aliance jako celek, uvidíme, jak jsou na tom jednotlivé státy, jakým způsobem se ty věci v rámci aliance řeší. To znamená, i budeme vědět, jakým způsobem budou diskutovány na summitu NATO. Jinými slovy, budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
3: Oficiálně bude mandát na summit NATO schvalovat vláda zřejmě 22. června. Ve vysílání je teď Petr Hartmann, politický komentátor Českého rozhlasu. Dobrý den, Petře.
10: Dobrý den.
3: Tak jak rozumíš tomu vysvětlení ministra Zuny, proč premiér Babiš stále odsouvá to rozhodnutí, kdo tedy pojede na červencový summit aliance do Ankary?
10: Tak vysvětlit se to dá dvojím způsobem, rozhodně ne tím, že se čeká na podobu mandátu a na to, jak vlastně to jednání Severoatlantické aliance bude probíhat, protože i sám ministr před chvílí řekl, že tu pozici České republiky tam bude prezentovat premiér. Takže pokud by skutečně prezident jel, tak by asi došlo k tomu, že byl společně s premiérem a že by si zkrátka ty role nějak rozdělili. A to, že se to neustále odkládá, tak jde vysvětlit pouze dvojím způsobem. První je ten, že nechce vláda poskytnout prezidentovi dostatečný prostor pro případné řešení toho, že by tam nejel u ústavního soudu, že čím kratší bude čas, tak tím je pravděpodobnější, že ta ústavní žaloba by nebyla do doby konání summitu projednána. No a ten druhý důvod může být v tom, že premiér sice není až tak proti tomu, aby tam na ten summit jel také prezident, ale nechce mít komplikace ve vztahu s motoristy a tak to rozhodnutí neustále odkládá a čeká, že třeba nějak ty vzájemné vztahy se trošku uklidní a že pak, kdyby třeba rozhodl o tom kompromisu, že tam pojede společně s prezidentem, tak že by to třeba motoristé strávili daleko lépe, než kdyby k tomu došlo v těchto dnech.
3: No a naznačuje něco, že se mění přístup premiéra a nebo ministra zahraničí Macinky k téhle otázce, kdo pojede?
10: No zatím se ten jejich postoj nějak zásadně nemění, jak už zaznělo, tak premiér hraje spíše o čas a ministr zahraničí Macinka je stále ve sporu s prezidentem, alespoň v tom slova smyslu, že mu nehodlá ustupovat a že se to netýká pouze summitu NATO, ale například se připravuje také valné shromáždění OSN na podzim a zatím také nezaznělo veřejně, zda tedy tam pojede prezident nebo kdo tam bude reprezentovat Českou republiku, byť prezident o to má zájem, takže to je názorný příklad toho, že ty vztahy mezi prezidentem a ministrem zahraničí, respektive motoristy, je nadále komplikovaný a nepjatý a že zkrátka ty pozice se nijak nemění, pouze se hraje o čas a o to, kdo tedy nakonec možná bude mít pevnější nervy.
3: Premiér před časem avizoval, že bude na ministerstvu obrany často, měl tehdy nějaké připomínky, hlavně ke koncepci armády. Dá se tedy ta dnešní schůzka brát jako jakási kontrola?
10: Může to tak vypadat a je skutečně pravda, že premiér se takto vyjádřil, že zkrátka na obraně bude častým hostem, že je důležité, aby ta koncepce armády byla dopracována kvalitně, aby ministerstvo obrany nějakým způsobem fungovalo a pak je otázka, proč to dělá. Zda to dělá, protože nevěří současnému ministrovi a že musí mít nad ním dohled, nebo to dělá, protože zkrátka lidé si čím dál tím více uvědomují, jak v současné složité mezinárodní bezpečnostní situaci je důležité starat se o obrany schopnost země, o plnění různých závazků vůči Severoatlantické alianci a tak dále, takže chce tím dát najevo, že se o to intenzivně zajímá. No a samozřejmě také můžeme spekulovat o tom, zda ty časté návštěvy na ministerstvu obrany nemohou mít nějaký jiný důvod, důvod, že tam třeba může mít on nebo někdo z jeho okolí zájem na různých věcech, co se týkají dalšího fungování armády, vyzbrojování armády a tak dále.
3: No, změny ve vládě teď premiér, jak řekl, nechystá, ale mohly by podle něj být po ročním zhodnocení práce členů kabinetu. Tak jak si podle tebe zatím stojí ministr za SPD Zuna?
10: No, stojí si tak, že veřejně je vnímán jako slabý ministr, protože on je odborník, který rozumí armádě, ale nemá za sebou silné politické krytí. Není členem SPD, byl delegován za SPD do vlády, ale spekulovalo se o tom, zda vůbec to byl nominant SPD, takže v tomto je to politicky slabá figura, ale na druhou stranu to může být paradoxně jeho výhoda v tom, že tím pádem Andrej Babiš má jistotu, že může přes něj prosadit ty své představy a že nebude narážet na nějaký výrazný odpor. Kdyby to byl výrazný politický člověk, ministr Zuna, měl za sebou silnou podporu koaličního partnera SPD, tak by premiér, jakožto představitel hnutí ANO, který nutně potřebuje pro většinovou vládu podporu SPD, možná přistupoval k ministrovi jinak, takže paradoxně to může být výhoda jak pro premiéra, tak pro ministra Zunu, samozřejmě za předpokladu, že armáda bude vykazovat nějaké slušné výsledky a že tam nebudou nějaké velké skandály, které by pak mohl odskákat jako obětní beránek právě ministr Zuna.
3: Říká politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
3: Letos v létě se velmi pravděpodobně vrátí meteorologický jev El Niño. Ve své pravidelné prognóze to uvedla Světová meteorologická organizace. El Niño vzniká oteplováním teploty mořské vody ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává extrémy, vysoké teploty, velká sucha a jinde silné přívalové deště. Podrobnosti dodáme s Alešem Fardou, klimatologem a vedoucím oddělení klimatických služeb Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den.
12: Dobrý podvečer.
3: Z čeho vědci usuzují, že El Niño přichází, a to s pravděpodobností 80%?
12: Usuzují tak z toho, že ty poměry v tom Pacifiku už se opravdu mění. Rozvíje se tam oblast té velmi teplé vody. Celková atmosférická cirkulace, která vede vždycky k tomu vzniku tohoto jevu, tak se rozvíjí a vlastně ten budoucí vývoj potvrzují právě i výsledky nějakých dlouhodobějších simulací sezónních klimatických modelů.
3: O kolik se musí vody Pacifiku oteplit, aby tenhle jev vznikl?
12: Tak pokud se bavíme právě o tom centrálním Pacifiku, tak ta změna té teploty vody, aby byl ten jev detikován oproti průměru, tam začíná někde, řekněme, okolo 1 stupně Celsia. Od velmi silných jevech El Niño mluvíme, když se ta dotkneme hranice zhruba 2 stupňů Celsia. Nicméně ono v tom Pacifiku je to velmi proměnlivé. Můžou tam existovat právě oblasti okolo právě rovníku, kdy ty teplotní nárůsty jsou ještě výraznější.
3: Kdy budeme vědět, jak silný El Niño bude? On může být mírný, taky může být extrémně silný, tak kdy to bude jasné?
12: Tak pochopitelně ta pravděpodobnost, že se bude jednat o velmi silnou epizodu, potenciálně jednu z rekordních epizod, tak ta roste právě s tím časem, protože roste ta jistota, že ten jev skutečně nastane, že bude silný právě s tím, co pozorujeme, respektive co pozorují oceánografové a meteorologové těch států, kterých se ten jev týká. Čili už nyní je prostě ta pravděpodobnost, že to bude velmi výrazný jev, poměrně výrazná, možná 80% se uvádí.
3: Ten jev způsobují v podstatě zeslabené pasátové větry, ty obvykle ženou tu teplou vodu na povrchu směrem k západu a pokud se to nestane, tak teplá voda zůstává a dál se otepluje. Ale víme, proč opakovaně zeslabují ty pasátové větry?
12: Tak ono to není jen o těch pasátových větrech, ono je to o celkových změnách oblasti té jednak atmosférické a jednak oceánické cirkulace v téhle části světa. V podstatě tam hraje roli i vícero jevů. Ty pasáty můžou být narušeny právě rozvojem velmi silných konvektivních systémů v té oblasti a právě ty z těch konvektivních systémů, ty konvektivní systémy se můžou organizovat tak, že vlastně působí proti těm pasátům a dokážou je nějakým způsobem i lokálně přetlačit.

0: El Niño ve střední Evropě a pokud se tady teď tvoří, kdy se mohou objevit ty jeho projevy v Evropě?
1: Tak u nás je ten vliv toho působení jevu El Niño poměrně sporný, protože my jsme od této oblasti daleko. Ten jev El Niño je velmi důležitý právě pro oblast Indonésie, Austrálie na jedné straně toho Pacifiku a pak pro obě Ameriky, Jižní, Střední a vlastně i Severní Ameriku. A tam právě on dokáže to klima ovlivňovat velmi silně, i to formou různých extrémů a v oblasti toho západního Pacifiku to můžou být sucha, které jsou velmi nepříjemné, pokud postihnou právě třeba tamnější zemědělství v Austrálii, v Indonésii a naopak v těch Amerikách to vede k těm opačným extrémům, k průtržím mračen, vytváří se podmínky třeba pro rozvoj silné cyklonické aktivity, ale u nás je to opravdu velmi sporné.
0: Aleš Farda, klimatolog, byl ve vysílání. Děkuji za to. Hezký podvečer.
1: Vám také. Naschánou.
0: To už je vše z podvečerní publicistiky. Za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer.
2: Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů by při těžké újmě na zdraví mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu u všech stran. Jev El Niño letos v létě vznikne na 80%, předpovídá to Světová meteorologická služba. Většina modelů může mít letos mírný, ale i silný dopad. Jev způsobený periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává vysoké teploty vzduchu, velká sucha anebo taky silné přívalové deště. Přepočtu asi 300 korun zaplatí od léta návštěvníci německého Kolína nad Rýnem za vstup do tamního věhlasného chrámu. Dnes to oznámila kolínská kapitula. Zavedení vstupného je podle ní nutné. Údržba chrámu bude stát přepočtu asi 1 000 000 korun denně. Církev ujistila, že v čase bohoslužeb bude kostel dál přístupný zdarma. Sport. Basketbalisté Nymburka rozehráli domácím zápasem proti Pardubicím finálovou sérii nejvyšší české ligy. Podrobnosti má reportér Jakub Kanta.
4: 7:22 se ještě bude hrát druhá čtvrtina. Pardubice si hýzíčkají dosud nejvyšší náskok 27-20 nad Nymburkem. Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Průhonic a Mirošovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice ze 6. kilometru zůstává kolona, pokračuje do Ucpaného sjezdu na okruh. Tam nadále odklízejí následky nehody. Na 77. kilometru se projíždí levým pruhem a zpoždění na dálnici 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov na 21. kilometru čekejte kolonu. Na 24. a 5. kilometru se srazila dvě vozidla ve zúžení a před okamžikem odjela spolu s policií. Už se tedy znovu jede dvěma pruhy. Zpoždění z konce kolony zatím 15 minut, fronta se začíná rozjíždět. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 183 hlásíte kolonu, pomalu se zkracuje, osobními auty je to ke sjezdu na Bratislavu na 15 minut. A na D4 ze Strakonic do Prahy zvolněte za sjezdem na Řitku. Na 10.5 kilometru máme hlášenou nehodu. Na místo pojedou hasiči, už je tam policie, kolona nevzniká. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude oblačno, je zataženo, postupně od jihozápadu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, srážky až k ránu a jen ojediněle. A v noci teploty klesnou na 6 až 11 stupňů. Na horách většinou v noci naměříme kolem 9. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Už vám přejeme pěkný večer, Radiožurnál posloucháte 7:03 a teď budete chvilku poslouchat taky Meredith Brooks.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi. A hej.

Evropská komise zajistí před letní sezónou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako jsou Řecko, Itálie či Španělsko. Pomáhat budou tamním sborům v boji proti lesním požárům, které Evropu postihují stále častěji. No a za chvilku to probereme podrobněji ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Lesní požáry v Evropě jsou čím dál častější a ničivější. Evropská komise proto oznámila, že letos v létě zajistí nasazení rekordního množství hasičů i hasičské techniky v rizikových oblastech. Podle eurokomisařky pro připravenost na krize Hadži Labibové jen letos na jaře Unie pomáhala se zásahy v 5 státech, včetně Česka. První lesní požáry přitom vypukly už na konci dubna. Podrobnosti probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý večer.
1: Dobrý den.
0: Jak se Evropská unie připravuje na další léto a pravděpodobné další lesní požáry?
1: Eurokomisařka Hadža Labibová dnes oznámila, že unijní exekutiva zajistí nasazení 777 hasičů v krizových oblastech, což jsou zejména Kypr, Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Francie. Tito hasiči budou pomáhat tamním sborům se zásahy proti letním lesním požárům. Evropská komise také zajistí na období od června do září nasazení 22 hasičských letadel a 5 vrtulníků. V té flotile financované mechanismem civilní ochrany Evropské unie jsou i 2 vrtulníky pro Česko. No a kromě toho na Kypru vznikne také nová evropská hasičská stanice s cílem rychle reagovat na požáry v jižním Středomoří a odborníci z unijního centra pro reakce na mimořádné události budou vyhodnocovat rizika a pomocí meteorologické analýzy podporovat ty záchranné akce.
0: Co Evropskou komisi vede k nasazení tohoto rekordního množství hasičů a techniky?
1: Ono totiž lesních požárů každým rokem přibývá. Jen loni Evropská unie kvůli požárům aktivovala ten mechanismus civilní ochrany 18krát, což je rekordní množství. Letos už unie asistovala se zásahy proti požárům v Nizozemsku, Belgii, Česku, Německu a Polsku. Pokračuje Hadža Labibová.
2: Co bývalo výjimkou, je dnes naší novou realitou. Sezóna lesních požárů začíná dříve, trvá déle a útočí ničivěji. Ale upřímně řečeno, neměli bychom být překvapeni. Minulé léto schořelo v Evropě přes 1 000 000 hektarů, což je území o velikosti Kypru. Zasaženy byly téměř všechny členské státy až po severní Švédsko.
1: Prostřednictvím toho zmíněného mechanismu civilní obrany mohou členské země Evropské unie zasažené lesními požáry žádat o pomoc, pokud jsou národní kapacity přetížené, a to centrum pak pomáhá koordinovat nasazení jak lidí, tak i techniky napříč všemi státy 27.
0: Bruselská zpravodajka radiožurnálu Zdeňka Trachtová. Díky a pěkný večer.
1: Naslyšenou.

18 hodin 45,5 minutky basketbalisté Nymburka a Pardubic rozehráli finálovou sérii Národní basketbalové ligy. Na úvodní duel půjdete s Radiožurnálem za pár minut.

0: Basketbalisté Nymburka můžou získat 21. ligový titul. V úvodním zápase finálové série nastoupili proti Pardubicím a je u toho reportér Radiožurnálu Jakub Kanta.
1: Ještě 16 sekund a 6 desetin se bude hrát druhá čtvrtina toho úvodního finále, které nabídlo zatím hodně vyrovnaný průběh, ale teď momentálně vede Nymburk o 6 bodů nad Pardubicemi 41-35. Před několika málo momenty to z pohledu Středočechů bylo ještě mnohem lepší. Hýčkali si dosud nejvyšší vedení, a to 8-bodové. O to před malou chvílí přišli, teď už končí oddechový čas. Nejvíc bodů má na domácí straně Jaromír Bohačík, autor 10 bodů. Je zatím jediný dvouciferný střelec. Na straně hostujících Pardubic je na 9 bodech Bonham a Bryant, tedy americké hvězdné duo posil. Teď už se ale vrátíme do hry. Posledních 16 sekund sehnal, rozehrává, vyměňuje si balon se Svobodou. Pomalu, ale jistě přechází na útočnou polovinu. Dribluje pravou rukou, teď ho zastavil Bonham asi metr za ulicí čárou. Přebírá, sehnala Tuma, ten se snaží pod košem najít některého ze svého spoluhráče. Nepřesně, je z toho další nymburská ztráta. Tohle je věc, která oba týmy zatím trápí, tedy ztráty. Nicméně po úvodní 20-minutovce má k úvodní výhře v sérii na 4 vítězné blíž Nymburk, protože v prvním finálovém zápase po 20 minutách vede nad Pardubicemi 41-35. Z nymburského sportovního centra Kupkanta, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ruské drony nad územím NATO. Náhoda nebo útok? Nechá si Severoatlantická aliance provokace Moskvy líbit nebo ještě posílí protidronovou obranu východního křídla?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
4: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. Jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
5: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
6: Poslanci schválili v prvním čtení navýšení rodičovského příspěvku. V Belgii se kvůli stávce dispečerů zastavil letový provoz. Tenistu Menšíka čeká na Roland Garros čtvrtfinále. Po nehodě kamionu zůstává omezený průjezd na pražském okruhu směrem na letiště. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale zřejmě nepůjde.
7: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
6: Část opozice chce valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru iRozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže policisté zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. V Belgii se kvůli neohlášené stávce letových dispečerů zastavil letový provoz. Zrušeny jsou stovky letů. Pražské letiště Václava Havla informovalo o jednom večerním spoji z a do Bruselu. Protest má trvat do 21. hodiny. Situace se ale může podle mluvčí dispečerů změnit. Stávkující nesouhlasí s tím, za jakých podmínek je uváděna do provozu nová digitální řídící věž v Namuru. Ta by měla v budoucnu centralizovat činnost řídících věží na letišti v Lutychu a Charleroi. U pražského letiště Točná havarovalo soukromé letadlo. Na místě zasahovali hasiči a policisté. Posádka letadla nehodu nepřežila, řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
8: Na místě byly nalezeny dvě osoby bez známek života. Lékařem na místě byla konstatována smrt a na místo byl povolán koronér.
6: Okolnostmi pádu ultralehkého letadla se budou zabývat kriminalisté společně s Úřadem pro civilní letectví.
9: Sport. Tenista Jakub Menšík si zahraje poprvé v kariéře čtvrtfinále Grand Slamu. Na Roland Garros nastoupí teprve 20-letý Čech proti o rok mladšímu Joao Fonsecovi z Brazílie. Pokud vyhraje jeho soupeřem v semifinále, bude nasazená dvojka turnaje Němec Alexander Zverev. Zápas Menšíka proti Fonsecovi začne po 20. hodině. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na Pražském okruhu a překážky na silnici 19 před Táborem. Na Pražském okruhu ve směru na letiště za nájezdem z dálnice D1 na 77. kilometru pokračuje úklid po dřívější nehodě. Jede se levým pruhem, provoz zeslábl, zdržíte se do 10 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Drážďan dejte pozor za sjezdem na Ústí nad Labem Řehlovice. Na 65. kilometru je vysypaný náklad, jsou tam popruhy v obou pruzích a musí se vybočovat. Podobná situace na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora. Opatrně téměř v celém úseku na vozovce hlásíte ztracené předměty.
11: Kusy gum, kurty, hadry a tak dále. Z nějakého kamionu něco pade.
10: V Praze ve Vršovické u stadionu Bohemians srazila tramvaj dva chodce. Na místě jsou záchranáři, stojí provoz jak tramvajový, tak automobilový. Policie dopravu odklání do okolních ulic od Edenu nebo od Otakarovy a náměstí Bratří Synků se dá jet přes Michly a Bohdalec, Michelskou a ulicí u Plynárny. A ve Kbelské směrem na D8 se v Klíčovském kopci srazila dvě auta, blokují pravý pruh, je tam krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 15 do 19 stupňů, místy ve Slezsku a taky v západní polovině Čech jen kolem 20 a na horách naměříme většinou kolem 12 stupňů. A dnes v noci teploty klesnou většinou na 16 až 11 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobrý večer vám přejeme, 5 minut po 19. hodině. Děti by před násilím měly soudy lépe chránit. Nově by měly povinně zjišťovat, jestli v rodině k násilí nedochází. Zavést to má chystaná novela ministerstva spravedlnosti a to je téma, kterým otevřeme tuhle hodinu vysílání večerního radiožurnálu. Pospěvačce zas přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
0: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Rozvod může provázet konflikt třeba o to, kdo bude pečovat o děti. A jak ukazují statistiky Ministerstva spravedlnosti, zhruba každé páté opatrovnické řízení v Česku musí rozhodnout soud. Nově bude možná muset vždy posuzovat, jestli v rodině nedocházelo k domácímu násilí. Navrhuje to poslanecká novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Jejím cílem je lépe chránit děti.
1: Táta na mámu nejdřív hrozně křičí a pak ji uhodí. Běžím k ní, držím ji za ruku a křičím na tátu taky. K tátovi se přidává Tomášek. Stoupá si před něho, brečí a snaží se mámu uhodit taky.
2: Citujeme z toho, jak se centru Locika svěřila 10letá dívka, říkejme jí Klára, která prožívala rozvod rodičů s 5letým bratrem Tomášem. Byl plný konfliktů i domácího násilí. V tomto případě se rodiče nakonec dohodli a svou pozornost zaměřili na děti. Nevždy se to ale stane. U soudu stále převládá názor, že rozvod je hlavně sporem rodičů, říká vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová.
3: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled vlastně dětí na tu situaci a nikdo vlastně s dětmi třeba nekomunikuje na úrovni soudu to, že domácí násilí prostě není normální.
2: Jak má soudce ke konfliktu rodičů přistupovat dnes, radí například Justiční akademie, která je vzdělává. Pokračuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
4: Základní poučka zní, není možno dívat se na ten případ staticky. Určitě by se měl dívat na symetrii nebo asymetrii moci, na projevy chování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
2: Konkrétní nástroje k určení zatím soudci nemají. Teď jsou k dispozici jen testovací materiály od úředníků Ministerstva spravedlnosti. Dokumenty zkouší 7 okresních soudů v Jihomoravském a v Ústeckém kraji. Jmenují se checklist a risk mapa, říká ředitelka odboru legislativy ministerstva Pavla Beloňová.
5: A jsou tam konkrétně napsány možné projevy od popisu fyzického násilí, psychického, sexuálního násilí, ekonomického závislosti.
2: Pokud byly děti svědky domácího násilí nebo dokonce sami jeho oběťmi, měli by soudci povinně rozhodnout o případném omezení rodičovské zodpovědnosti. Chce to novelou prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
6: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. My definujeme, co je zájmem dítěte naprosto přesně, nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí.
2: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Konec nočních toulek, David Koller s Jasnou Pákou ve vysílání večerního radiožurnálu, se kterým vy jste v 19 hodin a 16 minut. No a za chvilku se vydáme do malé vesničky na jihu Dánska, kde funguje energetická komunita. Obyvatelé mají díky ní levnější elektřinu a navíc část z vybraných peněz jde na rozvoj obce. Jak komunita funguje a jaké byly její začátky, tak to všechno shrneme za chvilku na radiožurnálu.

0: Zpěvák Ray Dalton na Radiožurnálu a za chvilku nabídneme aktuální zprávy v 19 hodin a 30 minut samozřejmě i s počasím a zelenou vlnou, pokud se nestane nic mimořádného. 800 553 553 to je číslo, pokud byste viděli nějaké komplikace. A teď pokračujeme dál. Ochrana klimatu, soběstačnost, to jsou možné důvody, proč začít používat obnovitelné zdroje energie. Obyvatelé dánské vesnice Skorup mají ještě další motivaci. Chtějí, aby se jejich obec co nejvíc rozvíjela.
1: Tak už jsem ve Skorupu, teď jsem zaparkoval tady před místním kulturním centrem. Tam nahoře zasedá teď schůzka energetické komunity. Ale teď, když se dívám, tak vlastně tady jsou solární panely nahoře na střeše. Tak to možná jsou jejich.
2: Začali jsme ustavovat energetickou komunitu v roce 2022 a loni na podzim se nám podařilo spustit vlastní produkci.
3: Vysvětluje Stine Scott Stensnova, šéfka celé komunity, která funguje jako družstvo. Zaplatíte vstupní poplatek a pak už odebíráte energii, kterou produkují ostatní členové komunity.
2: Naše větrníky vlastní soukromník. Ten je členem naší komunity a prodává elektřinu komunitě za rozumnou stabilní cenu. Od komunity si ji pak kupují její členové, opět za pevnou cenu. Třeba Thorsten má na domě solární panely a tak jeho elektřinu používám teoreticky já doma v kuchyni.
3: K větrníkům patří právě i panely, které jsou kromě soukromých domů taky na kulturním centru. Tam už je přidala s pomocí dotací právě energetická komunita. Když elektřina chybí, dokupuje ji komunita ze sítě. Ekonomicky prý celý proces neznamená významné úspory nebo výdělky, ale všichni se zdají být spokojení.
2: Jernovi, který vlastní větrníky, je to vlastně jedno, jestli je to plus nebo mínus pár tisíc. Je hlavně rád, že má stabilní cenu, ne jako na energetickém trhu. A hlavně je součástí naší komunity a chce, aby to tu vzkvétalo.
3: Výsledkem jsou třeba dvě nabíječky elektroaut, které stojí před kulturním centrem a které může použít kdokoliv, třeba i návštěvníci nebo turisté. Zřízení celé energetické komunity, ale podle Stine i Thorstena byla neuvěřitelná spousta práce.
4: Víme, že je možné dosáhnout i velkých změn, ale kdybychom tehdy věděli, co všechno to bude obnášet, tak bychom si to možná rozmysleli.
3: Vyřizování prý bylo hodně a nebýt jednoho z grantů, který jim umožnil získat odborné konzultanty, možná by dnes ještě nefungovaly. Teď pevně doufají, že se jejich práce zúročí a skoro bude vzkvétat. Z Jihu Dánska, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoci s citlivým řešením případů. V Česku přibývá zaměstnanců z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% více než loni. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému DROST. Řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis.
4: Sport.
3: Pardubičtí basketbalisté usilují na palubovce Nymburku o úvodní vítězství ve finálové sérii nejvyšší české ligy. Podrobnosti má reportér Jakub Kanta.
5: 4 minuty, 4 sekundy před koncem třetí desetiminutovky. Nymburk vede 11-bodovým rozdílem a musí se pokusit ubránit tuhle poslední akci a to se mu zřejmě podařilo. 68-57 svítí stav skóre ve finále mezi Nymburkem a Pardubicemi po třech čtvrtinách. Jakub Kanta, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Slavkova a nehoda na pražském okruhu u Modletic. Na D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu osobní auto. Na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Teď se projíždí téměř bez kolony, jen krátce zpomalíte. Na okruhu směrem na letiště je teď silnější provoz ještě kolem sjezdu na Barrandov. Pomaleji pojedete mezi 16. a 18. kilometrem. A v Praze ve Vídeňské nad IKEMem schořela motorka. Podle naší zpravodajky se nedá projet. Potvrzují to i záběry z kamer.
7: Takže to v podstatě by měli lidi objíždět, ještě to není označený nic a dělají se tam kolony.
6: Dá se jet souběžnou ulicí k výzkumným ústavům. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude zataženo až oblačno, postupně od jeho západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, srážky až k ránu a jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci 16 až 11 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobrý večer, 19.33 a teď společně Ed Sheeran a Beyoncé.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Zemědělce trápí sucho, už teď je jasné, že sklizeň obilí bude nižší a hrozí taky nedostatek píce a slámy pro hospodářská zvířata. Jedním z nejpostiženějších regionů je Pelhřimovsko, kam zavítáme po Filu Kolincovi.

0: Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, to je asi 60% normálu. S následky sucha se potýkají například zemědělci na Pelhřimovsku. Očekávají mnohem nižší sklizeň a obávají se taky nedostatku krmiva a slámy pro hospodářská zvířata.
1: Je to zaschlý, takže vlastně zasychají odnože, takže vlastně chybějí tam klasy a je to, řekněme, hruba poloviční proti normálnímu roku.
2: Ukazuje mi agronom František Vašák, jak vypadá obilí na polích zemědělského družstva Vysočina v Želivě na Pelhřimovsku.
1: Netajíc třeba ječminy a jsou vysoký tak do 20 cm.
2: Za žalostný stav vegetace prý může katastrofální nedostatek srážek.
1: Za květen nám spadlo 20, za duben bylo 5 a za březen bylo asi 12 mm.
2: Týká se to kterých plodin?
1: Veškerých plodin. Teďka asi nejhorší u nás situace bude s krmením, protože teďka co sklízíme pícniny na senáže, tak někde jsme tak možná na polovině. A samozřejmě bude i pak problém se stelivem, protože nebude sláma a výnosy vlastně obilovin a ostatních plodin. Je otázka, jak ještě zaprší, ale už teď je jasný, že budeme minimálně o třetinu proti normálu dole.
2: Že situace na Pelhřimovsku je jedna z nejhorších v republice, mi potvrdil i Miroslav Trnka, bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho.
3: V tuhle chvíli právě na západě Vysočiny vidíme ten stres vlastně z nedostatku vláhy se trvale. Respondenti Intersucha vlastně na to reagují i tím, že signalizují jaksi nedobré vyhlídky jařin a teď už z části o zimu.
2: Se suchem bojují zemědělci napříč regiony. Pokračuje mluvčí Agrární komory České republiky Barbora Pánková.
4: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevzcházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba.
2: Z Pelhřimovska Milan Soldán, Radiožurnál.

Basketbalisté Pardubic hrají premiérové ligové finále v historii klubu. Jejich soupeřem je 20-násobný český mistr Nymburk a za chvilku se právě do Nymburka vydáme ve večerním radiožurnálu.

0: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále. 4 hry s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili na Antuce v Paříži belgicko-slovenskou dvojici Kempenová. Klepačová 6-1, 6-3. A za pár desítek minut začneme sledovat taky českého reprezentanta Menšíka ve čtvrtfinále tohoto antukového turnaje. Určitě s námi zůstaňte. Teď další sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic rozehráli finálovou sérii Národní basketbalové ligy. Úvodní zápas série vidí reportér Jakub Kanta.
1: 3 minuty přesně se bude hrát ještě čtvrtá čtvrtina. Nad rámec hrací doby na přídavek už to úplně nevypadá, protože před malou chvílí proměnil další nymburskou trojku Matěj Svoboda. Nymburk tak odskočil na 13 bodů, sice se Pardubickým teď před malou chvílí podařilo snížit na 68-79. Ale připomínám, že ze čtvrté čtvrtiny zbývá odehrát už jen necelá 3minutovka. Pardubičtí teď sice mají míč v útoku na útočné polovině, a to konkrétně jejich nejlepší střelec Robert Bonham, autor 23 bodů, který na útočné polovině přihrává na osu hřiště na dalšího dirigenta pardubické hry Bryanta. Ten se trochu zamotal do toho driblinku, málem mu Rilich vzal balon, přišlo vyhození na Lukeše, krátká trojka a pardubický boj o útočný doskok marný, takže 2,5 minuty před koncem Nymburk si hýčká 11-bodový náskok v útoku, vede nad Pardubicemi v úvodním finále Národní basketbalové ligy 79-68. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po 10:30.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je s vámi i ve 20 hodin. A zprávy má Kateřina Sausidisová.
3: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zunou o červencovém summitu NATO. V Kongu stoupl počet obětí nákazy ebolou na 60. Tenista Jakub Menšík nastoupí poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. A zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty do 19 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zuna to řekl ve 20 minutách Radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede taky prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
4: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
3: Počet obětí v souvislosti s ebolou v Kongu stoupl na 60. Potvrzených případů nákazy je přes 340. S odkazem na nejnovější vládní data o tom informovala agentura Reuters. Spojené státy v souvislosti s epidemií eboly obnoví spolupráci s globální aliancí pro očkování. Prohlásil to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Aliance pomáhá nejchudším zemím světa kupovat vakcíny i rychle reagovat na epidemie. Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá. Je učitelkou somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. V 10. ročníku soutěže, kterou poprvé pořádá organizace Get the Point, zaujala porotu tím, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů. Pokračuje porotkyně Irena Poláková.
5: Učí relativně náročný předmět. Používá u toho celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří si vlastní učební materiály a je nadšená svojí prací a učení nazývá životním stylem, který má ráda.
3: Druhá skončila učitelka Daniela Harantová-Rumjanová ze základní školy Dolní Dubňany. Třetí byl učitel matematiky a výtvarné výchovy ze základní školy Koperníkova v Třinci Tomáš Otisk.
6: Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká poprvé v kariéře čtvrtfinále Grand Slamu. Na Roland Garros v Paříži nastoupí před 8:30 proti Brazilci Joao Fonsecovi. Dalšího českého reprezentanta Petra Nouzu dělil s jeho rakouským parťákem Oberleitnerem jediný míč od postupu do semifinále čtyřhry. V souboji s italským párem Bolelli Vavasori měli dva matchboly, ale nakonec prohráli v závěrečném super tiebreaku třetího setu 12-14. Nouza po utkání uznal kvalitu soupeřů a vyzdvihl hlavně jejich returny.
7: Oni nám podle mě snad od druhého setu jako nedali jediný bod zadarmo. To bylo jako neuvěřitelný. Na to, jak vlastně my jsme dobře servírovali, tak jsem nikdy neřešil, že hlavně ten Bolelli, který má prostě jednoruč a mohli jsme na 200 prostě na téčko nebo kick na téčko, že mu to měl jako nad hlavou, ale vždycky dal jako lob prostě, že jsme museli hrát a fakt to bylo jako náročný. Tohle to fakt bylo neuvěřitelný, kolik těch returnů dostali do hry, no jako klobouk dolů. Ještě se máme co učit.
6: Postup do semifinále dámské čtyřhry slaví Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na Pražském okruhu a překážka na D1 za Jihlavou. Na Pražském okruhu za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště stále omezují průjezd následky nehody kamionu. Na 77. kilometru je zabraný pravý pruh, kolona už se netvoří. Na D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená auta. Za Jihlavou na kilometru 110 stojí osobní auto v pruhu pro pomalá vozidla, vybočuje se tam. Dále pak na D1 do Prahy před sjezdem na Sázavu na kilometru 35,5 hlásí řidič, že dostal poruchu, stojí s osobním autem v odstavném pruhu.
9: Ano, v odstavném pruhu směr Praha. Trojúhelník a blikačky, no. Není tady záliv nic, jo, takže pozor.
8: V Praze stále komplikace ve Vídeňské ulici. Nad IKEMem zasahují hasiči po požáru motorky. Stále to může být neprůjezdné. Objíždět se ale dá ulicí k výzkumným ústavům. A v Praze pozor i v Patočkově ulici. Před vjezdem do tunelu Blanka havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty je od 15 do 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20. Na horách většinou naměříme 12 stupňů. Tolik zprávy. Teď už večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
2: Ve sportovní části našich zpráv už jste o tom slyšeli. Tenistu Jakuba Menčíka čeká jeden z nejdůležitějších zápasů kariéry. Ve svém prvním grandslamovém čtvrtfinále vyzve na Roland Garros Joa Fonseku. Bude to souboj dvou mladíků, vždyť Menčíkovi je teprve 20 let a Brazilec je dokonce ještě o rok mladší. Takže je mnoho grandslamové semifinále. I proto dnes večer na radiožurnálu pravidelně o tomhle tenisovém klání, které v Paříži začne zhruba za 20 minut, mnohokrát uslyšíte. Tak krásný večer.
1: Večerní radiožurnál
0: a Vojtěch Bidrman.

0: Kapela R.E.M. v úterním večerním radiožurnálu. Jsme rádi, že ho posloucháte i teď skoro 10 minut po 20. hodině. A první večerní reportáž vám teď naservíruje kolegyně Sára Adamcová. Bude o tom, jak přesně by měla fungovat spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Měla by zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se zástupci spolku podepsal v prostorách strahovského kláštera memorandum. Téma sexuálního zneužívání je jednou z priorit arcibiskupa.
1: Podle předsedy Jiřího Killera může spolek pomoct církvi třeba s citlivým řešením jednotlivých případů.
2: Nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
1: Katolická církev bude obětem třeba platit terapeutickou péči, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Jsme připraveni hradit terapie všem těm, kteří je potřebují, což znamená, že to jsou nějaké, řekněme, nouzové nárazové terapie, jakási první pomoc a potom v tom procesu uzdravování té oběti, tak to jsme taky připraveni.
1: Církev podle něj se spolkem spolupracuje i na metodice vyšetřování případů zneužití. V budoucnu by mělo být citlivější vůči obětem například při dotazování nebo by mělo zamezit zbytečnému opakování otázek. Spolupráci se podle předsedy spolku Někdo ti uvěří Jiřího Killera povedlo začít kvůli generační obměně biskupů.
2: Pan arcibiskup Stanislav, když minulý rok se stal předsedou komise pro zneužívání, tak vlastně nás oslovil a začal s námi na toto téma okamžitě jednat. Takže tady vidím jako velkou změnu v tom narrativu církve vůči této problematice.
1: Za nečinnost byl v minulosti kritizovaný předchozí pražský arcibiskup Jan Graubner. Podle nynějšího arcibiskupa Stanislava Přibyla se česká katolická církev postupně učí, jak problému čelit a pomoc zvenčí potřebuje.
3: V té oblasti terapeutické a té pomoci obětem nejsme kompetentní, takže je potřeba hledat právě spolupracovníky a ty, kteří nám i dají nějakou zpětnou vazbu.
1: Spolek Někdo ti uvěří se ročně zabývá vyššími desítkami případů, popisuje jeho výkonná ředitelka Anna Ptáčková.
4: Ne všichni jsou zneužiti v církevním prostředí. Část našich klientů jsou lidi, kteří jsou věřící a nějak duchovní rozměr je pro ně důležitý v tom uzdravování. Byli zneužíváni třeba ve své rodině nebo tak. Pokud je to případ, který se týká církve, tak ty pak doprovázíme.
1: Ostatní případy spolek odkazuje na jiné organizace. Arcibiskup Stanislav Přibyl dnes taky řekl, že Česká biskupská konference letos zveřejní zprávu o tom, kolik případů zneužití církevními představiteli řeší. Sára Adamcová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Dnešní zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 je o ruských dronech nad územím NATO. Náhoda nebo útok? Nechá si Severoatlantická aliance provokace Moskvy líbit nebo ještě posílí protidronovou obranu východního křídla? A kdo má ve válce dronů navrch? Naším hostem je analytik Lukáš Dyčka z Vojenské akademie ve Vyškově. Tak si jeho postřehy poslechněte tady na Radiožurnálu hned po zprávách v 8:30.

0: Sdílet zkušenosti, získat nové informace nebo se jen potkat s lidmi, kteří řeší podobné situace. I to bylo cílem dnešního dne pěstounů v pražské zoologické zahradě. Dorazily na něj pěstounské rodiny i zájemci o náhradní rodinnou péči.
1: No já mám jednu dceru svoji a jednu mám právě jako v pěstounský péči. Já si myslím, že je určitě fajn, když člověk potká jako další lidi, kteří takhle jako sdílejí vlastně nějaký společný téma, že to jako pro všechny takový posilující.
2: Říká paní Lenka, do pražské zoo dorazilo zhruba 150 pěstounských rodin. Mezi nimi i manželé Veselí. Vladislav Veselý se ženou stará o dvě děti.
3: My jsme s manželkou už vlastně fyzicky nemohli mít děti a tohle nám přišlo jako skvělá cesta a vlastně bonus toho vědomí, že jsme dvou skvělým dětem dali, doufejme snad, domov bezpečí a pokusíme se jim dát i vzdělání a výchovu. To vlastně přišlo potom postupně.
2: V zoo pražský magistrát Den pěstounů pořádá už po několikáté, říká náměstkyně ředitelky zoologické zahrady Markéta Hojdekrová. Návštěvníci se ve vzdělávacím centru můžou setkat s odborníky a pro děti je připravený doprovodný program.
4: Takže si třeba děti můžou na workshopu vyrobit papír ze sloního trusu. Budeme pro ně mít připraveno setkání s našimi zvířaty z kontaktních chovů a samozřejmě se můžou zúčastnit jakýchkoliv krmení nebo setkání se zvířaty.
2: Podpora pěstounů je podle Zdeňka Soudného, ředitele Dobré rodiny, organizace nabízející podporu právě pěstounům a adoptivním rodičům, důležitá i proto, že dětí, které náhradní péči v Česku potřebují, přibývá.
5: V České republice ještě bohužel stále nemáme dobře pořešenou záchranu té rodiny tak, aby mnohdy nedošlo k tomu odchodu dítěte. A i když bychom dneska začali zásadně měnit systém, tak dalších 10-20 let to bude znamenat velký nápor na pěstounství a pěstounů bude potřeba opravdu velké množství, rozhodně třeba třikrát víc než jich dneska.
2: Zájem o pěstounství ale podle něj naopak mírně upadá. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 20-letého českého tenistu Jakuba Menšíka čeká čtvrtfinále na grandslamovém Roland Garros. Krátce před startem jeho duelu s Brazilcem Fonsecou se proto spojujeme s naším reportérem Davidem Prouzou přímo do Paříže. Davide, dobrý večer.
1: Dobrý podvečer z Paříže.
0: Menšík je sice v žebříčku o 3 místa výš než Fonseca, ale favoritem zápasu není. Možná by jim byl na betonu nebo na trávě, ale Antuka přeci jenom hraje mírně do karet Brazilci. Co by tedy na Fonseku dnes mohlo platit?
1: Já bych si netroufal tvrdit vlastně, co komu by mělo hrát do karet, protože je to extrémně vyrovnané. Co by mohlo hrát roli, nebo co je výhoda na straně Brazilce, tak to je fakt, že už dvakrát na centrálním dvorci Filipa Chatriera hrál velké zápasy proti Djokovičovi a proti Rudovi. To by samozřejmě určitě mohlo hrát jistou roli, zná ten kurt Fonseca trochu lépe. Jakubovi Menšíkovi musí chodit servis, to je základ. Pokud mu bude chodit servis, bude dělat snadné gemy na servisu, může o to více usilovat o případné prolomení právě podání Joao Fonseky, na co si musí dát pozor, to je jednoznačné. Forehand, který od času Juana Manuela Del Potra na okruhu ATP není, tak se teď vrátil a jeho vlastníkem je Joao Fonseca.
0: Tomu je 19 a v posledních letech doslova pobláznil tenisový svět, především tedy Jižní Ameriku, ať hraje kdekoliv, má v zádech armádu fanoušků a příznivců v brazilských barvách, dorazili do Paříže.
1: Jsou slyšet určitě, není jich tu podle mě tolik, jako by se dalo čekat, na druhou stranu z Brazílie do Paříže daleko, ale určitě jsou slyšet a dá se očekávat, a to je další faktor, Vojto, že zkrátka ten divácký tlak nebo ta podpora z tribun bude spíš na straně Fonseky. Na druhou stranu i Menšík už si splníme výkony, prostě o tu podporu také říká, ale tady přeci jenom prostě větší země bude hrát první housle.
0: Doplňme, že náš reportér David Prouza odkomentuje prakticky celé čtvrtfinále Roland Garros mezi Menšíkem a Fonsecou na digitální stanici Radiožurnál Sport. Tak ať to, Davide, šlape tobě a samozřejmě hlavně Jakubovi Menšíkovi. Na zatím
1: naslyšenou. Naslyšenou a za chviličkou chvilku začíná rozehrávka.

0: Slovo má Kateřina Caussidisová.
1: Roli Budapešti v Evropské unii i situaci na Ukrajině jednal dnes v Berlíně maďarský premiér Péter Maďar. Po setkání s německým kancléřem Friedrichem Mercem řekl, že Budapešť nechce blokovat rozhodování v Evropské unii. Maďar vedle Evropské unie a NATO označil spolupráci v tzv. Vyšegrádské skupině za prioritu maďarské zahraniční politiky. Schůzku premiéru V4 naplánoval na 23. června v Budapešti. Účast už podle něj slíbili šéfové vlád Česka, Slovenska i Polska. Zaměstnanci londýnského metra dnes celý den stávkují. Protestní akci vyhlásili odbory po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení 4denního pracovního týdne. To by podle odborářů přineslo prodloužení denních služeb. Varují například před únavou řidičů a bezpečností. Celodenní stávka je v plánu taky ve čtvrtek. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Sport. Tenista Jakub Menšík nastoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamu. Na Roland Garros hraje s Brazilcem Joaem Fonsecou. V Paříži to sleduje reportér David Prouza.
2: Jakub Menšík a João Fonseca připraveni na své čtvrtfinálové utkání na boj o postup do semifinále Roland Garros. To utkání začne zhruba za jednu minutu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice 38 u Mladé Boleslavy. Na Pražském okruhu se stále uklízí po nehodě kamionu. Za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště je na 77. kilometru uzavřený pravý pruh. S opatrností ale projedete plynule levým pruhem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 35,5 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Na místě už je policie. V Mladé Boleslavi hlásíte uzavřenou silnici 38. Na kruhovém objezdu na výjezdu na Českou Lípu se v lokalitě Depř převrátila vlečka traktoru. Na místě se ještě uklízí a musí se to objíždět.
5: Objíždí se to přes Mladou Boleslav. Je to na Mladou Boleslav přes tu Depř, je to neprůjezdní, ta 38.
4: Na silnici 27 z Plzně do Žatce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích nákladní auto narazilo do domu. Jeden pruh je neprůjezdný, zatím s opatrností projedete. A na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se pohybují lidé, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20, na horách většinou 12 stupňů. Tolik zprávy. A teď už posloucháte Vinohradskou 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Rumunský bytový dům v pátek zasáhl dron z Ruska, potvrdila to rumunská analýza.
8: Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula.
9: Na to je po dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území.
10: Řekl to šéf aliance Mark Rutte.
11: Východní křídlo Severoatlantické aliance stále častěji ohrožují bezpečnostní incidenty.
12: Stíhačka NATO například se střelila nad estonským dron.
6: Ruské drony nad územím NATO. Náhoda nebo útok? Nechá si Severoatlantická aliance provokace Moskvy líbit? Nebo ještě posílí protidronovou obranu východního křídla? A kdo má ve válce dronů navrch? Ptám se analytika Lukáše Dičky z Vojenské akademie ve Vyškově. Dnes je úterý, 2. června. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
13: Také přeju dobrý den.
6: O víkendu se do panelového domu v rumunském městě Galac začali vracet obyvatelé do toho domu, který byl zasažen ruským dronem. Nikdo se teď ale necítí v bezpečí, natáčela tam britská BBC.
14: Yes, now I am afraid.
6: Nás shromáždila reakce lidí, kteří se bojí, spoléhali na obranu NATO, přesto ruský dron ten dům, střechu toho domu zasáhl. Jak se to mohlo

0: stát? Proč ten dron nezlikvidovala protivzdušná obrana?
1: Jednak ta oblast neleží zase až tak daleko od ukrajinských hranic v uvozovkách samozřejmě. Při rychlosti těch dronů je to několik minut pohybu ve vzdušném prostoru Rumunska. No a zároveň je pravděpodobné, že ve chvíli, kdy nečekáte takový útok, tak dostat do vzduchu ten typ prostředku, který potřebujete se střelou dronu, není úplně jednoduché. No a zároveň nebylo jasné, jaký cíl ten dron vlastně má. On se choval relativně nepředvídatelně. To znamená, to rozhodnutí rumunské protizdušné obrany bylo v zásadě logické.
0: To znamená, přestože jsou informace o tom, že vystartovaly rumunské stíhačky, dvě F-16, dokonce snad i vrtulník, a byly informace i o tom, že už předtím ten dron vychýlila z trajektorie ukrajinská protivzdušná obrana, tak se Rumuni rozhodli nezasáhnout z těch důvodů, o kterých vy jste mluvil, a prostě riskovat, že holt to dopadne, kam to dopadne.
1: Ano, protože ten zásah by mohl způsobit větší škody. Vystřelená raketa také někam může dopadnout, trosky dopadnou potom nepředvídatelně do prostoru a můžou zranit větší množství lidí nebo zasáhnout větší plochu, což Ukrajinci neřeší, protože u nich ty drony, které Rusové posílají, samozřejmě mají za cíl zničit infrastrukturu, to znamená, Ukrajinci je musí likvidovat za každou cenu. Ale ve chvíli, kdy víme, že k nám vstoupil dron nějakým způsobem omylem, tak někdy je zkrátka lepší ten zásah neriskovat.
0: K nám tedy do oblasti Severoatlantické aliance. Tak, podle rumunského prezidenta mělo jít o Geraň 2 ruského původu. Vyplývá to z oficiálních analýz, které byly zveřejněny tento víkend. Co to je za dron?
1: Je to hodně zhruba kopie iránských dronů. A liší se buď tím, jestli má hlavici nebo nemá hlavici. To znamená, buď je to dron, který funguje jako jakási návnada, která má zahltit protivzdušnou obranu, no, nebo je to dron, který hlavici má, má za cíl samozřejmě likvidovat ty cíle, na které je vypálen. A představme si to jako malé letadlo poháněné motorem, který je o něco lepší než motor sekačky, ale zase v zásadě ne o moc výkonnější, s rychlostí řádově třeba 200, možná 300 km za hodinu.
0: Počkejte, a malé letadlo, takže opravdu třeba 5-6 metrů na délku to má?
1: No, je menší, ale představme si jako velmi lehké, ultralehké letadlo.
0: No, není to první případ, kdy Rumuni řešili vnik cizího dronu, ruského dronu do svého vzdušného prostoru. Rumunsko teď slibuje přehodnotit vztahy s Ruskem. Vyhodili taky jednoho z ruských konzulů, předvolali si velvyslance. Přijde vám ta reakce dostatečná? Připomenu teda, že při tom útoku nedošlo k žádnému zabití, byli dva lidé zraněni a desítky teda lidí museli být evakuováni z toho paneláku.
1: Ta reakce je poměrně, řekněme, logická, když si dáme do kontextu chování Ruska směrem k Rumunsku za posledních několik let. Jednak samozřejmě Rusové zasahovali poměrně výrazně do předvolebního klání v Rumunsku, nejenom Rusové, ale některé jiné země, především Rusové. No a zároveň právě, jak jste zmínil, do Rumunska dopadlo více dronů, více součástí ruské bojové techniky. A samozřejmě Rusko je také na východní hranici aliance, to znamená, ty vztahy s Ruskem jsou napjaté také třeba kvůli Moldávii a Podněstří. Takže těch důvodů, proč Rusko s Rumunskem mají vztahy napjaté, jsou jejich několik. No a toto je, řekněme, další z těch hřebíčků do rakve jejich dobrých vztahů, které kdysi ještě v nedávné době fungovaly poměrně intenzivně.
0: A když se znovu zeptám na tu dostatečnost té reakce.
2: Bezprecedentní povaha této události si žádá rozhodnou, koordinovanou a přiměřenou reakci na národní, spojenecké i mezinárodní úrovni.
0: Když rumunský prezident vyzývá ke koordinované mezinárodní akci, k čemuž se třeba připojuje výzvami i český prezident Petr Pavel, který říká, že by nemělo zůstat jen u společného odsouzení, co si pod tím mám představit?
3: Jednoznačně podporuji apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
0: Bude to jenom ten v uvozovkách jenom další sankční balík, který teď chystá Evropská unie, anebo to má být něco víc?
1: Zase vžijeme se do role představitele státu, na jehož území dopadne dron a zraní lidi. On samozřejmě musí pronést prohlášení, které nějakým způsobem zní tvrdě. Nicméně v praxi já si neumím moc představit, co dále vůči Rusku ještě můžeme dělat. Stejně tak další balíček sankcí. Já už vlastně, mě selhává fantazie v tom, jaké další věci z Ruska ještě nebudou sankcionovány.
0: 21. balíček už to je, nebo má být?
1: Ano, přesně tak. A nezdá se, že by to Rusko nějakým způsobem odradilo to, aby válku vedlo, byť to samozřejmě zpomaluje. To znamená, z politického hlediska k uklidnění domácí populace je potřeba pronést silné prohlášení, ale v reálu se vlastně nic nestane. Vzpomeňme si na to, jak Polsko reagovalo poměrně intenzivně na útoky ruskými drony, které byly zřejmě záměrné. A zdá se, že i po nějakém roce vlastně žádná výrazná silná reakce stejně nepřišla.
0: Teď v tomhletom případě, když mluvíte o té záměrnosti, to ale neberete jako ruský útok na Rumunsko, šlo o ruský útok na Ukrajinu a ten dron byl tedy vychýlen tou ukrajinskou protivzdušnou obranou, jak jsem zmínil, nebo je zatím něco jiného, o čem nevím?
1: Já patrně ty informace nemám z první ruky, ale to, co se dá odvodit z těch analytických vývodů, ukazuje právě na tu druhou verzi, to znamená vychýlení toho dronu. Byť samozřejmě Rusko to může použít ke eskalaci třeba v Moldávii, může tu situaci se snažit nějakým způsobem zamlžit a potom ve chvíli, kdy provede reálné skutečné údery třeba na Moldávii v souvislosti s Podněstřím, tak může znova argumentovat tím, že ukrajinská protitušná obrana jenom vychýlila drony a může se snažit vlastně tu situaci nějakým způsobem rozmělňovat.
0: No navíc Rusko ani nepřiznává, že by ten dron měl být právě Moskvy.
4: Nikto nemůže skazat, jakové происхождение tot или другой летательный аппарат до
0: тех. Tvrdí, že to vyšetřování a celou tu situaci vyřeší samo.
4: My provedeme objektivné rozšetření i tak.
0: Já jsem tu zmínil prezidenta Petra Pavla, který byl v minulých dnech na návštěvě Estonska, kde si prohlédl mimo jiné budování opevnění v takových malebných lesících na rusko-estonské hranici. A tak se zeptám, jestli by třeba tou odpovědí nemělo být to, co dělají v Estonsku, totiž budují bunkry, budují protitankové příkopy s dračími zuby, s žiletkovým plotem. To je významnější a důležitější odpověď na to, čím Rusové hrozí?
1: Tak bych rozporoval ty malebné lesíky. Já jsem v Estonsku žil 6 let zrovna v té oblasti a ty lesíky připomínají spíše, řekněme, lesy z pohádky s Babou Jagou.
0: Já jsem viděl videa, která zveřejnila prezidentská kancelář. Tam vypadá to trošku jako pískoviště pod těmi stromy, ale vypadalo to poměrně hezky.
1: Což samozřejmě ale má dopady na to, jakým způsobem v tom terénu můžete potom bojovat, protože to je samozřejmě terén porostlý stromy a občas i s bažinami a s pískem, který jednak zneprůchodní těžkou techniku, to je velice důležité. Jednak i ty stromy a samotný ten pokryv té vegetace znesnadňuje pohyb dronů. To znamená jednak pozorování z dronů a jednak samozřejmě ten pohyb těch dronů, které potom loví ty vojáky. To znamená, řekněme, z čistě taktického hlediska dává smysl tam opevnění budovat. Jestli to dává pohled, no, smysl z pohledu strategického, je těžko říct. A mě napadá analogie z první republiky, z Československa, kdy opevnění na hranicích bylo jednak samozřejmě stavěno proto, aby na důležitých směrech přehradilo úder Němců, ale zároveň také proto, aby obyvatelstvu dalo najevo viditelným způsobem, že se budeme bránit. No a ty východní oblasti Estonska, kde opevnění jsou stavěna, jsou právě obývána především ruskou menšinou. Znamená dát vlastně ruské menšině najevo, že se chceme bránit, je možno tím, že jim ukážeme, že fyzicky opravdu něco děláme. Takže tento pohled bych vlastně si nezatracoval a je poměrně důležitý.
0: Na druhou stranu to teda k ničemu nemusí nakonec být, protože ten dron asi úplně bunkr nezastaví.
1: To ano, ale dron také úplně neobsadí území. To znamená, k obsazení území potřebujete pořád ještě, řekněme, s některými výjimkami živého vojáka a toho naopak zastaví ten zákop a žiletkový drát.
0: Právě v Pobaltí se řada těch incidentů s drony v poslední době, v posledních letech odehrála, ale mimochodem mnohdy to jsou i zatoulané nebo havarované ukrajinské drony. Proč? Z jakého důvodu se tohle děje?
1: Máme asi jedno, ze které země ty drony jsou. Pořád se to děje v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině, ale máte pravdu, většinou jsou to, řekněme, ukrajinské drony. Dává to smysl, protože Ukrajina využívá koridor podél hranic s Běloruskem k útokům na některou ruskou infrastrukturu v Baltském moři a ještě dále. A samozřejmě působením jak už prostředků protivzdušného boje nebo možná normální navigační chybou ty prostředky, myslím tím drony, občas vlétnou do prostoru pobaltských zemí, což je něco, co se samozřejmě stává.
0: Zároveň teda já jsem mluvil o tom, že se to děje v posledních letech, ale v posledním měsíci. To je poměrně časté.
1: Je, také to souvisí s tím ze strany Ukrajiny, že se zlepšuje jejich schopnosti zasahovat cíle v hloubi Ruska. A ty schopnosti se vyvíjejí, řekněme, dramaticky poslední rok. A předtím Ukrajinci podobným způsobem neútočili. No a zároveň to souvisí také, řekněme, s ruskými schopnostmi a potřebou se bránit, to znamená ze stahováním některých prostředků protitušné obrany právě směrem k těm cílům v Baltském moři a okolí.
0: Vy jste si vzpomněl na to Polsko. Loni v září tam pronikla skupina dronů, dostala se i hluboko do vnitrozemí ruských dronů. V čem se ta nynější situace, vrátím-li se k Rumunsku, od této liší, protože ty dronové války ve vzduchu vypadají tu a tam trošku jinak.
1: Ano, inovace v téhle oblasti je extrémně rychlá. Liší se jednak samozřejmě množstvím těch dronů. V Polsku bylo, řekněme, větší množství, pokud si pamatuju správně, třeba kolem 20. Jednak se zdálo také, že jde o koordinovaný úder, byť to byly většinou drony, které nenesly výbušnou hlavici. Zatímco ten dron v Rumunsku je patrně opravdu zatoulaný nebo z cesty svedený dron, byť to zatím ještě nemůžeme potvrdit. Takže jednak kvantitou a jednak ten inovační cyklus na Ukrajině v používání dronů trvá zhruba 6 týdnů. To znamená, to, co před 6 týdny je žhavá novinka, tak za 6 týdnů je zastaralé a nějakým způsobem překonané, nebo na to existuje reakce. A obě dvě ty strany inovují v zásadě stejně rychle. Takže samozřejmě to období od polských útoků do toho úderu teď v Rumunsku je poměrně dlouhé, tak si spočítejme, kolik těch inovačních cyklů mezi tím stihlo proběhnout.
0: Ono to může mít poměrně silné dopady mimochodem na politickou situaci v těch daných zemích, například právě v Pobaltí, protože tam dokonce lotyšská premiérka podávala demisi kvůli tomu, že předtím ještě odvolala jednoho z ministrů, který podle ní nedostatečně reagoval na průniky cizích dronů do lotyšského vzdušného prostoru, pak se jí sesypala podpora ve vládě. Mimochodem Moskva tvrdí, že Ukrajina záměrně využívá prostor těch pobaltských zemí právě ke koordinování svých dronových útoků. Před několika dny také mělo Bělorusko protestovat proti průletu dronů z Litvy do Běloruska. Skutečně už se ta dronová válka přesouvá z ukrajinsko-ruské hranice na severoatlantickou hranici?
1: Spíš se rozšiřuje. Já bych neřekl přesouvá konkrétně tímto směrem, ale tím, jak ty prostředky jsou častější, jak se zlepšují možnosti obrany, tak se také rozšiřuje pole, kde ty drony působí a kam někdy zalétnou. Takže já bych to spíše považoval za normální průvodní jev. Zároveň je to jev relativně pozitivní, protože ukazuje zvyšující se schopnosti ukrajinské strany provádět vlastní ofenzivní operace, což je něco, což třeba před 4 lety bylo považováno za velkou výjimku. Ve chvíli, kdy Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, a to ještě blíže hranicím, tak to bylo bráno jako něco překvapivého. Dnes se to děje v zásadě každodenně. Takže já bych to nebral jako negativní věc a bral bych to jako normální jev, jak válka vypadá.
0: A když mluví řada evropských představitelů o ruských provokacích, tak je to eufemismus? Co brát už jako závažné ohrožení Severoatlantické aliance? Co jako útok? Jak se rozhodovat, proti čemu zasáhnout víc, proti čemu míň?
1: No, ta linka dělící je samozřejmě poměrně složitě nalezitelná a je to něco, s čím se NATO potýká už od dob studené války, co už je a co ještě není útok. A já to samozřejmě nevím a vždycky je to politické posouzení. To znamená, žádné vojenské jasné rozhodnutí hledisko neexistuje. Ruské provokace můžou znamenat třeba zasahování do voleb nebo ovlivňování mediálního prostoru nebo třeba útoky na infrastrukturu energetického rázu. To znamená, ta škála může být extrémně široká. Ano, vždycky je to na posouzení politiků a politické reprezentace, co už bude bráno jako vojenský útok a co jako útok nebude. Mě spíše zajímá, proč to Rusové dělají, proč, když mají v vozovkách plné ruce práce na Ukrajině, proč mají potřebu provokovat ještě další země, a to natolik silné země, jako jsou ty země alianční. A napadá mě v podstatě jediná logika. A ta logika je, a Rusové to občas říkají, že oni chápou alianční země jako jakési zápolí Ukrajiny, to znamená jako jakýsi prostor, který Ukrajinu živí a pomáhá jí bojovat. No a poslední, co z pohledu Ruska chcete, je, aby výzbroj a peníze z těchto zemí odešly na frontu na Ukrajinu. To znamená, vyhrožování aliančním zemím slouží v zásadě jako způsob, jak vázat ty prostředky těchto států na jejich vlastním území. Jinými slovy, vyhrožování aliančním zemím bude znamenat, že tyto země se budou cítit ohroženy a zbraně, které vyrobí protivzdušnou obranu, kterou vyprodukují, tak si ponechají doma a neposkytnou Ukrajině. To znamená, neposkytnou tam, kde je z pohledu Ruska největší hrozbou.
0: Mm-hmm. No a ten záhumenek ukrajinský teda má se důvod obávat, protože třeba podle Wall Street Journal se evropské země bojí možného útoku na buď za prvé jednu z pobaltských zemí, za druhé jeden z dánských nebo švédských ostrovů, nebo za třetí na alianční území v Arktidě. Je to reálné? Třeba právě drony?
1: Reálné, ano, ale záleží na tom, jak moc. Otázka je, proč by to Rusko dělo. My třeba víme, že náš náčelník generálního štábu je frustrovaný z toho, že u nás není ten pocit urgence dostatečně silný. To znamená, zpravodajské informace mu asi naznačují něco, co není úplně otevřené nebo veřejně zmiňováno. Na druhou stranu, my nevíme, jestli Rusko toto chce provést v nějakém krátkodobém horizontu, jestli naopak nehraje nějakou vlastní hru, která má nás přesvědčit, že ta hrozba existuje. A to se velice těžko posuzuje. Každopádně i tak to má pozitivní efekty v tom, že to zvyšuje povědomí ve společnosti, nutnosti obrany, zvyšuje to třeba nábory, zvyšuje to také ochotu financovat obranu, což univerzálně je věc, která dlouhodobě se nám určitě vyplatí.
0: No problém by byl, kdyby to skutečně měl být nějaký test soudržnosti NATO, test důvěry Severoatlantické aliance, a kdyby něco takového prošlo bez povšimnutí, tak by to mohl být precedens pro něco dalšího, pro další kroky v budoucnu, ne?
1: No, samozřejmě, tak to testování probíhá kontinuálně dlouhodobě, to není zase nic nového. A aliance přes některé klopítnutí samozřejmě většinou se staví k těmto hrozbám poměrně jednoznačně. To znamená, já si myslím, že vysíláme ten správný signál směrem k Rusku.
0: To znamená, ten signál je, přiletí-li něco k nám a my uznáme, že to byl cílený útok, a chápu, že to není jednoduché, tak nejenom, že to sestřelíme, ale ještě budeme konat nějak dál?
1: To je možná moc taktická úroveň, ta správná reakce je spíše, že víme, kdo je náš nepřítel a víme naopak, kdo jsou naši spojenci a že jsme ochotní za těmi svými spojenci stát. A potom sestřelování konkrétního dronu, to už je jako relativně taktická úroveň, kterou si myslím, že není potřeba úplně přeceňovat.
0: Ne, tomu rozumím, ale jestli stále se nedržíme spíš v nějaké abstraktní slovní rovině, jestli už ty kroky Moskvy nezasluhují skutečně nějakou ráznou reakci nebo něco, co je hmatatelné. Jak třeba bránit se podobným incidentům, jako byl ten v Rumunsku, aby k ním prostě nedocházelo?
1: To je složité, protože logika eskalace říká, že vždycky eskalují obě dvě strany, ale zároveň, že eskalace jakékoliv situace je nejenom pragmatická, ale i emocionální. To znamená, ve chvíli, kdybychom prudce reagovali na zatoulaný ruský dron v Rumunsku, tak my nevíme, jestli to náhodou není přesně to, co Rusové potřebují, aby posílili podporu domácího obyvatelstva současnému režimu, aby jim to třeba umožnilo spustit další vlnu mobilizace. To znamená, naše přehnaná reakce na vzásadě banální incident by mohla spustit dalekosáhlou reakci, eskalační reakci v Rusku, protože ten proces funguje oboustranně a my nevíme, jestli jim vlastně nehrajeme do karet. To znamená zůstat racionálně, mírně stlumit ty naše emoce je možná to nejlepší, co můžeme dělat.
0: Přesto neměli bychom alespoň přemýšlet nad tím, že pokud by bylo nutné ty drony sestřelovat třeba ve větším množství, takže bychom měli vymyslet způsob, jak to dělat levněji než doposavať.
1: Ano, a Ukrajinci na tom pracují a z poměrně logických důvodů. A to, co můžeme dělat my, je učit se od nich a pomáhat jim třeba s tím vývojem, což se samozřejmě děje. A zároveň znovu ta logika inovace říká, že ve chvíli, kdy obě dvě strany v tom konfliktu inovují extrémně rychle, zhruba těch 6 týdnů, ale také za extrémně velkých nákladů, a teď nemyslím jenom finanční, ale především z pohledu lidských ztrát, tak my, protože samozřejmě žádné lidské ztráty generovat nechceme a nebudeme, tak nikdy nejsme schopni tu eskalační rovinu nějakým způsobem, tu inovační linku dorovnat. To znamená, že někdy je možná lepší počkat, než uspěchat tu reakci a než rychle skočit na nějaké řešení, které teď se zdá, že funguje, protože nikdy nevyložíme tolik zdrojů jako Ukrajinci a Rusové a proto bychom v podstatě platili drahé řešení, které za 6 týdnů může být nefunkční.
0: Tomu já rozumím, ale zároveň se ptám, jestli nemůže Evropa zaspat, nebo jestli už nezaspala, protože když jsme zmiňovali útok v Polsku, ten dronový, ruský, vlastně ten nálet té skupiny dronů do Polska, tak sestřelování těch dronů stíhačkami bylo 10x dražší než vypálení těch dronů směrem do Polska. A mluví se tu o evropské protidronové zdi, ta stále, teda nevím, jestli v uvozovkách stojí nebo nestojí, protože jsem od té doby, co jsme o tom naposled mluvili před pár měsíci ve Vinohradské 12, jsem nezaznamenal, jestli to mají být nějaké nové technologie, nové radary, senzory, nové drony, které budou jiné drony ničit.
1: Ano, může to být celá řada těchto opatření, které jste zmínil, plus samozřejmě výcvik a nějaký způsobem integrace těch nových schopností do stávajících schopností. A zároveň ale není dobré úplně poměřovat cenu toho vypáleného projektilu, třeba rakety, která se střelí ten nepřátelský dron, protože ten dron má za cíl zničit nějaký cíl. To znamená, je lepší porovnávat cenu vystřelené rakety k sestřelu dronu s cenou toho cíle, který ten dron měl zničit, a nejenom cenu toho dronu samotného. A my nevíme, jaké ty cíle vlastně chtějí drony zničit. My jenom víme, že Ukrajinci to teď umí dělat u vozovkách levněji, levněji na kus, ale rozhodně musíme započítat ty náklady, které je vlastně tato zkušenost stála, to jsou lidské životy, které neumíme finančně vyčíslit a jsou obrovské jejich ztráty, no a potom samozřejmě finance, které do značné míry pochází právě ze západu. To znamená, nejde říct, že neděláme nic, my děláme strašně moc, jenom se to realizuje v praxi na ukrajinském bojišti a ne u nás.
0: A ta evropská protidronová zeď teda se taky realizuje na ukrajinském bojišti nebo i u nás?
1: No, ty zkušenosti, které Ukrajinci sbírají, se dají sbírat jenom tam a pouze tam a nikde jinde. To znamená, znova platí to, co říkám, někdy je lepší počkat a nespěchat a studovat ty zkušenosti důkladněji, protože nám to umožní ušetřit si spoustu chyb, kterými si ti Ukrajinci také musí procházet a které my bychom nebyli schopni odhalit tak rychle jako oni, protože oni v reálném boji jsou a my ne.
0: A když ministr obrany avizuje, že během příštích 2 let armáda, česká armáda plánuje pořídit 1000 dronů, tak to už je ale reálný krok, ne?
5: Je to téměř 3000 dronů, které se v této fázi pořizují do roku 2028.
0: To už skutečně něco asi děláme pro to, abychom nestratili tempo.
5: Budou následovat další fáze modernizace armády.
1: Jistě, to jsou drony, které se nakoupí centrálně, ale potom samozřejmě celá řada útvarů má možnost nakupovat decentrálně a toto dělá třeba na 3D tiskárnách, takže ten fyzický počet dronů a ten objem bude vyšší a důležité je, aby vojáci s nimi mohli cvičit. To znamená, aby ti vojáci věděli, jak vypadá dron ve vzduchu, jakým způsobem se proti němu krýt, jakou má si rychlost a nějakým způsobem si fyzicky zvykli na to, co ten dron může dělat. A to právě tyto nákupy mají pokrýt a myslím si, že to je správná cesta.
0: Rumunsko, území Severoatlantické aliance, Polsko, loni, území Severoatlantické aliance a dokonce tenkrát ty drony byly jenom pár set kilometrů od Ostravy. Vy nemáte strach, že by k něčemu takovému mohlo dojít i v Česku?
1: Tak jednak sedím v Brně a to je ještě nějaká vzdálenost od Ostravy. Jednak samozřejmě otázka je, proč by se to mělo dít a proč zrovna u nás. To znamená, ano, může se stát zatoulaný dron, tak jako v Rumunsku, který proletí přes Polsko, možná třeba přes Slovensko k nám. Že to spustí velké povzdvižení, což by možná svým způsobem bylo dobře, abychom se probudili, ale jinak si neumím představit, proč zrovna my a konkrétně proč zrovna teď by Rusko mělo něco takového podnikat, protože z mého pohledu opravdu starosti má v současné době někde jinde.
0: Možná dobré se na to ptát teď, než potom.
1: Ano, přesně tak.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste si na nás udělal chvíli a díky za všechny vaše odpovědi.
1: Také děkuji a přeji pěkný den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dneska mluvil s Lukášem Dičkou z Vojenské akademie ve Vyškově a ptal jsem se ho na drony a na obranu východního křídla NATO. Druhý den nového týdne, nového měsíce, čekají nás nové události, ale taky staré známé pořádky, totiž i v sobotu opět vydáme Katy, naši speciální sérii o diktátorech. Současně už chystáme i letní program, opět totiž platí, že Vinohradská 12. bude vycházet bez přestávky celé léto, abyste měli co poslouchat. Naslyšenou zítra.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 21 hodin. Kateřina Causedisová pro vás má zprávy.
2: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Maďarský premiér Maďar nechce blokovat rozhodování v Evropské unii. Tenista Jakub Menčík hraje na Roland Garros o semifinále. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ve 20 minutách Radiožurnálu ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
4: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud jde i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
2: V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj pořád neobjevily. Maďarský premiér Péter Maďar nechce blokovat rozhodování v Evropské unii. Dosavadní veta Budapešti nahradí hledání kompromisu. Řekl to po jednání se spolkovým kancléřem v Berlíně. Friedrich Merz pak mluvil o novém začátku vzájemných vztahů.
5: Nový premiér zavede podle Friedricha Merce Maďarsko znovu do středu Evropy. V tom ho chce Německo podporovat a taky bude doufat, že Budapešť brzy odloží spory s Kyjevem a umožní zahájení unijních přístupových rozhovorů s Ukrajinou. Premiér Maďar se ujal funkce minulý měsíc po 16 letech vlády Viktora Orbána. Po návštěvách Polska a Rakouska jednal minulý pátek v Bruselu o uvolnění dotací v hodnotě víc než 14 miliard eur. K ním se dnes spolkový kancléř Merc přímo nevyjádřil. Zítra navštíví maďarský premiér Paříž. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravy dá radnice 8 milionů korun. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky Stop 09 Tomáš Bouzek.
6: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a tu budeme dělat hned v těch dobách následujících. Protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům.
7: Sport. 20-letý Jakub Menčík usiluje na tenisovém Roland Garros o první postup do semifinále Grand Slamu. Jeho souboj s Brazilcem Joaem Fonsecou sleduje v Paříži reportér David Prouza.
8: Jakub Menšík vstoupil dobře do utkání, vede 4-2, teď už je to 4-3, protože Fonseca si podržel vlastní servis, byť čelil dalším breakballu. Jakub Menšík ale vstoupil lépe do tohoto utkání, po výměně stran za stavu 4-3 půjde servírovat. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.
7: A basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Ten středočeši získali ve 20 z předchozích 22 sezón. Pardubice bojují o trofej poprvé. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na pražském okruhu před Běchovicemi a nehoda u Mladé Boleslavy. Na východní části pražského okruhu se tvoří kolona od sjezdu z Hradecké dálnice až do Běchovic, kde je na 62. kilometru uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Zdržíte se kolem 10 minut. Na pražském okruhu se uklízí po nehodě za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru odpoledne havaroval kamion, stále je zabraný pravý pruh, kolona se netvoří. U Mladé Boleslavy čekejte komplikace na silnici 38 do České Lípy. V Debři na kruhovém objezdu vyprošťují převrácený návěs traktoru. Může to být ještě uzavřené, policie je na místě, řídí dopravu. A na nehodu pozor na silnici 27 z Plzně do Žatce. Za křížením s D6 do Karlových Varů havarovalo nákladní auto, ve Strojeticích narazilo do domu. A průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle počítejte i s bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 15 do 19 stupňů, místy ve Slezsku a taky v západní polovině Čech bude chladněji kolem 20 a na horách většinou okolo 12 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Jak vypadá výuka, která studenty opravdu baví a zároveň posouvá dál? Své o tom ví kladenská učitelka Lada Stuchlá, která dokazuje, že učení může být aktivní, hravé i propojené s reálným životem. Porotu soutěže Global Teacher Prize zaujala natolik, že se stala nejinspirativnější učitelkou letošního roku. No a na radiožurnálu k tomu ještě doplníme víc, tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
3: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Nejinspirativnější učitelkou tohoto roku je Lada Stuchlá ze střední a vyšší odborné zdravotnické školy Kladno. V jubilejním 10. ročníku ceny Global Teacher Prize zaujala porotu nejvíc z 10 finalistů, a to především svým přístupem k výuce. Co ji dělá tak výjimečnou, prozradí reportérka Tereza Hipšerová, která byla u slavnostního vyhlášení ve Valdštejnské zahradě v Praze, ale teď už je tady ve vysílacím studiu Radiožurnálu. Terezo, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak pojďme ze všeho nejdřív našim posluchačům představit vítězku soutěže, tedy Ladu Stuchlou.
1: Lada Stuchlá je vystudovaná porodní asistentka. K učitelství se dostala až později s tím, že studovala učitelství pro zdravotnické školy. Na střední škole učí odborné předměty, tedy latinu, somatologii a psychologii. A do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné a slabé stránky a byli v hodinách aktivní.
2: Pro mě je ve výuce nejdůležitější naladit se na aktuální atmosféru ve třídě. S žáky zpravidla děláme takzvanou emoční inventuru a podle toho, jak vidím, jak se žáci tenden cítí, jak se mají, tak volím vhodné metody pro výuku. Během výuky je pro mě důležité, aby se žáci cítili hlavně dobře.
1: Lada Stuchlá ve výuce klade důraz na to, aby studenti lépe poznali sami sebe a mohli se tak aktivněji učit a rozvíjet.
0: Terezo, a co porota u vítězky nejvíc ocenila?
1: Porotci ocenili, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů a studentek. Lada Stuchlá respektuje jejich individualitu a motivuje je, aby objevili styl učení, který jim vyhovuje nejvíc. Do výuky zapojuje různé metody, například činnostní učení, paměťové příběhy a asociační techniky. Pracuje taky hodně ve skupinách a propojuje jednotlivé předměty, vysvětluje porotkyně Irena Poláková.
3: Učí relativně náročný předmět. Používá u toho celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří si vlastní učební materiály a je nadšená svojí prací a učení nazývá životním stylem, který má ráda.
1: Do ceny se letos přihlásilo nejvíc pedagogů v historii, bylo jich celkem 452.
0: A kdo další z téhle skoro tedy 500 v soutěži Global Teacher Prize uspěl?
1: Druhé místo si převzala prvostupňová učitelka Daniela Harantová-Rumjanová, která učí na základní škole Dolní Dubňany. A třetí místo obsadil učitel matematiky a výtvarné výchovy Tomáš Otisk ze základní školy Třinec Koperníkova. Na závěr dodám, že letošní 10. ročník ceny Global Teacher Prize poprvé pořádala organizace Get the Point, která vznikla loni v rámci osamostatnění projektu. Do té doby cena fungovala pod organizací Eduin, která ji do Česka v roce 2017 přinesla.
0: No a na vyhlášení výsledků Global Teacher Prize byla za Radiožurnál reportérka Tereza Hipšerová. Moc děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

Tenista Jakub Menčík má dobře rozehraný první set čtvrtfinále Roland Garros. Právě teď má druhý setbol proti Joao Fonsecovi a proměnil ho, takže úvodní dějství končí po 43 minutách. Menčík ho nad Brazilcem získal 6-4. Našeho reportéra Davida Prouzu uslyšíte ve sportovním přehledu Radiožurnálu už za malý moment.

0: Dnes večer není třeba hledat sportovní událost číslo 1. 20-letý Jakub Menčík hraje na tenisovém Roland Garros své první kariérní čtvrtfinále na turnaji Velké čtyřky, a to proti Joao Fonsecovi, který je ještě o rok mladší. Oběma jim je vlastně dohromady stejně jako třeba Novaku Djokovičovi. Tak pojďme na sportovní přehled, který nachystal Štěpán Bém. Vítej.
1: Dobrý večer. Sport. Fonseca na turnaji vyřadil Kaspra Ruda nebo nasazenou trojku Novaka Djokoviče. Jaký je stav jeho zápasu proti Menčíkovi, to řekne z Paříže reportér David Prouza.
2: Joao Fonseca právě získal první gem druhého setu, ale první sadu vybojoval Jakub Menčík, vyhrál 6-4, stačil mu k tomu jediný break. Po přestávce bude pokračovat český tenista za stavu 6-4 a 0-1. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Tenistka Kateřina Siňaková prožívá na Roland Garros další povedený turnaj. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupili do semifinále. Navíc se aktuální světové jedničce ozvala Serena Williamsová s nabídkou deblové spolupráce. Bohužel jde o turnaj, který Siňaková neměla přihlášený. Jak se celá situace stala, vysvětluje Češka takto.
3: Ona jakože píše, ahoj, tady Serena, jako mluvila s tebou Taylor, řekla ti to, a já úplně jako, a co, a nic, takže jsem nevěděla, takže jsem vlastně psala Taylor, a ona, jo, já jsem ti zapomněla říct, že ti bude psát, říkám, tak dík. Za mě bych se ani nedokázala představit vlastně, že mi taková hráčka napíše, takže byla to čest.
1: Ve čtvrtfinále antukového Grand Slamu ve Francii neuspěl naopak tenista Petr Nouza. Od postupu dělil českého reprezentanta a Rakušana Oberleitnera dvakrát jediný míč. S italským párem boleli Vavasory, nakonec prohráli v závěrečném super tiebreaku třetího setu 12-14. Ve Spojených státech amerických rozehrají hokejisté Caroliny a Vegas finále playoff NHL. V sérii o Stanley Cup se představí jediný Čech Tomáš Hertl, který zabojuje o pohár pro vítěze zámořské soutěže po druhé v kariéře. Aktuálně útočník Vegas v sezóně 2015-16 prohrál ve finále ještě v dresu San Jose s Pittsburghem, a tak chce tentokrát uspět.
4: Už je to 10 let, to je pořádná doba. Když jste mladší, očekáváte, že si finále znovu zahrajete. V průběhu kariéry vám ale dojde, jak je to každým rokem těžší a těžší. Proto si to chci užít. Nikdy nevíte, kdy budete mít znovu šanci. My ji teď máme a chceme ji využít.
1: Úvodní finálový duel o Stanley Cup začne ve 2 v noci českého času. A nymburští basketbalisté vstoupili do ligového finále vítězně. Pardubice před svými fanoušky porazili na úvod série na 4 výhry 81-73. Kapitán Martin Kříž byl rád, že se Nymburk dobře vypořádal s 12-denní zápasovou přestávkou. Radost mu ale udělali také skalní fanoušci. Ti totiž dorazili a fandili, i když v černém, na protest proti sloučení se Slávií a stěhování do Prahy, o kterém se spekuluje. Žádný z klubů ale nic z toho oficiálně stále nepotvrdil. Pokračuje Kříž.
5: Nebudu asi vyjadřovat tý situaci, která panuje kolem tady těch spekulací. Nebude vyvracet ani potvrzovat. Já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat, podpořit hojným počtu, a je mi úplně jedno, jestli přišli v černým nebo makovým, modrým, prostě cokoliv. Hlavní je, že jsme ten první klíčový zápas domácí zvládli. Máme první bod sérii.
1: Finálová série mezi Nymburkem a Pardubicemi bude pokračovat zítra v 18 hodin. Poté se přesune na východ Čech.
0: Uzavírá ve sportovním přehledu Štěpán Bém. Děkujeme.
1: Naslyšenou. Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Budou prodávat nejvýše za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní oproti dnešku stoupne o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Od konce roku 2032 budou moci silniční nákladní dopravci využít proplacení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy. Záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Sport. Tenista Jakub Menčík hraje na antukovém Grand Slamu Roland Garros o postup do semifinále. V Paříži je u toho reportér David Prouza.
1: Jakub Menčík vyhrál první set 6-4, v tom druhém je to 2-2, servíruje mladý Brazilec Fonseca a má stav 30-0 k dispozici. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na Pražském okruhu a překážky na D1 mezi Prahou a Brnem. Na východní části Pražského okruhu brzdí provoz omezení u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Kolona od sjezdu z dálnice D11 je na necelých 10 minut. Na Pražském okruhu se ještě uklízí po nehodě kamionu. Za sjezdem z D1 ve směru k letišti je na 77. kilometru uzavřený pravý pruh. Čekejte pomalejší provoz. Na D1 z Prahy do Brna pozor na stojící vozidla. Za sjezdem na Sázavu na 39. kilometru stojí dodávka, pozor na pohyb lidí okolo. Na D1 z Prahy do Brna pozor také za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí nouzově kamiony, blokují odstavný pruh místo už označené šipkou a některá vozidla vybočují doleva. A na silnici 27 z Plzně do Žatce vyšetřují nehodu za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích nákladní auto narazilo do domu, jezdí se kyvadlově, zatím zdržení krátké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, postupně od jeho západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, srážky až k ránu a jen ojediněle. A v noci teploty klesnou na 16 až 11 stupňů, na horách naměříme většinou kolem 9. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
4: No, pokud jde o muziku, máme pro vás v příštích minutách opravdové hudební legendy, kapely U2, Queen nebo zpěvačku Tinu Turner, ale začínáme duetem Enriqueho Iglesiase s Nicole Scherzinger. Tak dobrý poslech.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Na Radiožurnálu vás před 22. hodinou ještě jednou vezmeme na tenis do Paříže, ale taky do podzemního bunkru z časů studené války do Šumperka a naší příští zastávkou bude Krouna na Chrudimsku, tedy obec, která marně schání peníze na opravy mostů. Ty jsou v havarijním stavu. Už za moment uslyšíte víc.

0: Opravit most je pro malé obce velký problém. Na náročné stavby za miliony korun nemají peníze. Stát dotuje jen ty, které jsou dopravně významnější. Třeba v Krouně na Chrudimsku se rozpadá hned několik mostů najednou. Na rychlou rekonstrukci to ale nevypadá.
1: No, takže je to v podstatě kamenná podjezdívka, návrh nějaký historický železom, beton, no vidíte sám, jak ten beton vypadá. Statik řekl, že tenhle ten jako je na hraně.
2: Nezávislý starosta Krouny Leoš Chlupáč ukazuje most, který dlouho stát nevydrží. V podobně špatném stavu je jich hned několik.
3: My jsme v té první etapě vytipovali 8, které je potřeba už řešit.
2: Jenže oprava by stála 20 milionů korun a tolik obec najednou zaplatit nezvládne.
3: Se nám nepodařilo objevit žádný dotační program, který by vyhovoval.
2: Stát sice opravy mostů dotuje, ale podpora míří hlavně na dopravně významnější body,
4: které řeší křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, se silnicemi vyšších tříd nebo s železnicí.
2: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl. Na klasické příjezdy k domkům, do lesů nebo na pole se s dotacemi nepočítá.
4: Pro samostatné rekonstrukce menších mostů na místních komunikacích v současnosti samostatný dotační titul ze SFDI k dispozici není. Stejně tak se v nejbližším období neplánuje.
2: Podle Svazu města a obcí České republiky jsou potíže s mosty velmi časté. Chce dosáhnout toho, aby stát přispíval i na opravy strategicky důležitých míst.
5: Pokud by tam měla jezdit nějaká těžší technika, například vojenská, máme teď v plánu jednání s ministerstvem obrany, abychom dosáhli toho, že tyhle ty stavby dvojího užití budou spolufinancovány.
2: Upřesňuje ředitel legislativní sekce svazu Dan Jiránek. Ani na to ale Krouna s jednou řekou a třemi potoky spoléhat nemůže.
3: Pokud budeme schopni udělat dva mosty v jednom roce, tak to bude úspěch.
2: Opravy tak nějakou dobu potrvají. V obci je totiž mostů celkem 35. Z Krouny Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu i dál sledujeme čtvrtfinále grandslamového Roland Garros mezi Jakubem Menčíkem a Joaem Fonsecou. Zatím to totiž pro českého tenistu vůbec nevypadá špatně. Z Paříže pokračuje reportér David Prouza.
1: Jakub Menčík rozehrál skvěle tenhle zápas. Ve čtvrtfinále Roland Garros vyhrál první set 6-4, v tom druhém vede 4-3, ale už je to opět s breakem, proto tedy český tenista v tuhle chvíli podává, a to za stavu 15-15. Je velmi agresivní, velmi často se přibližuje k síti, když musí, když nemusí, jako třeba právě teď, tak získává body přímo z podání, neuvěřitelně zase přesně trefené to téčko, ten střed kurtu. Fonseca tam sáhl jednoručným backendem, ale ten míček skončil kdesi u podavačů balonku úplně v části kurtu, kde rozhodně to nemohl být dobrý balon, takže 30-15, Jakub Menčík vede 6-4, 4-3, ještě jednu výměnu klidně ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Můžeme zůstat přes druhé podání, jí teď rozehraje Jakub Menčík, který zatím procentuální úspěšnost prvních servisů má velmi solidní, tak věřme, že teď bude solidní také druhý servis. No, co se týče rychlosti, byl jako ten první, a co se týče přesnosti, tak byl jako ten první předcházející, takže dvojchyba. A je to 30-30, ale stále platí, že Jakub Menčík to má velmi dobře rozehrané. 6-4, 4-3 po 30 a servis Jakuba Menčíka. Dál můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. Merci.

0: Představitelé minulého režimu nechali v Šumperku tajně při stavbě tělocvičny vybudovat podzemní kryt pro velitelství železnice. Desítky let šlo o utajované místo, teď je ale z bunkru nový turistický cíl. Uvnitř se dochovalo dobové technické vybavení. V provozu je třeba i původní přes 60 let starý dieselový agregát.
1: Já zapnu dekompresor a motor se natočí. Tak, jdeme na to.
2: Bývalý řidič autobusu a znalec motorů František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
1: Tyto motory mě prošly rukama, tak mě poprosil pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit. Tak jsem to zkusil a podařilo se nám to.
2: Kryt má 20 místností a pochází z roku 1962. Nad námi leží tělocvična, která dnes slouží šumperským středoškolákům. A podle místní legendy právě stavba tělocvičny před desítkami let maskovala budování krytu, jak popisuje další z nadšenců Martin Pelnář.
3: Já jsem hledal i plány, už na stavebním úřadě plány od toho neexistují, nebo nenašli jsme je, ale předpokládám, že to bylo tak, že výstavba tělocvičny maskovala výstavbu toho bunkru, protože při hloubení základů pro tu tělocvičnu se samozřejmě udělala vlastně tady ta stavba a už ta tělocvična se pouze a jenom nahoře dostavila.
2: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí Šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
4: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně ty technické vybavení tady toho ukrytu.
2: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Dopoledním hostem radiožurnálu dnes byla Pavla Benetová, zakladatelka iniciativy Stop sečení srnčat, a reprízu jejího povídání s Janem Pokorným pro vás máme hned po zprávách v 10.
1: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Radiožurnál 22 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Armáda bude nabírat víc vojáků. V Kongu stoupl počet obětí nákazy ebolou na 60. Tenista Jakub Menšík hraje na Roland Garros o semifinále. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách radiožurnálu to řekl minister obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně.
3: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
2: Počet obětí v souvislosti s ebolou v Kongu stoupl na 60. Potvrzených případů nákazy je přes 340. S odkazem na nejnovější vládní data o tom informovala agentura Reuters. Spojené státy v souvislosti s epidemií eboly obnoví spolupráci s globální aliancí pro očkování. Prohlásil to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Aliance pomáhá nejchudším zemím světa kupovat vakcíny i rychle reagovat na epidemie. Americká administrativa jí minulý rok financovat přestala. Nižší úrodu obilovin proti minulým rokům očekávají letos zemědělci. Důvodem je podle nich dlouhodobé sucho. Problémy mají už teď například farmáři na Pelhřimovsku. Jejich prognózy aktuálně předpokládají až o třetinu nižší sklizeň. Obilí na mnoha polích vyrostlo jen na poloviční výšku, než je v tomto období běžné. Podobné komplikace řeší farmáři i v jiných oblastech Česka. Pokračuje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin, za které často neexistují adekvátní náhrady. Škůdci se navíc postupně vytváří rezistenci vůči zbývajícím povoleným prostředkům. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevzcházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba, což se může výrazně projevit na výnosech i celkové letošní úrodě.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík hraje poprvé v kariéře čtvrtfinále Grand Slamu. Na Roland Garros hraje proti Brazilci Joao Fonsecovi. V Paříži je u toho reportér David Prouza.
5: 2-0 na sety pro Jakuba Menšíka, 6-4 a 6-3, teď se hraje začátek sady třetí, Jakub Menšík servíruje, stav 15-15, poslouchejte přímý přenos na radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, radiožurnál.
2: Fotbalisty Ajaxu Amsterdam povede od nové sezóny španělský kouč Michel. Nizozemský klub, za který hraje i český brankář Vítězslav Jaroš, o tom informoval na svém webu. 50-letý Michel přišel do Ajaxu Žirony. Tu dovedl v roce 2022 mezi španělskou elitou a o dva roky později i do Ligy mistrů. V uplynulé sezóně ale s týmem z nejvyšší domácí soutěže sestoupil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D46 před Prostějovem a nehoda u Pardubic. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za sjezdem na Vranovice Kelčice. Na 17. kilometru stojí porouchané vozidlo, zasahuje do pravého pruhu a v místě se vybočuje. Na Pražském okruhu za sjezdem z D1 ve směru na letiště stále omezují průjezd následky nehody kamionu. Na 77. kilometru je zabraný pravý pruh, kolona už se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v stavném pruhu. Místo je označené šipkou, hlavně nákladní vozidla vybočují. Na nehodu pozor na příjezdu do Pardubic od Chrudimi, na silnici 37 za odbočkou do Draškovic. V zatáčce narazilo auto do stromu. Na místě záchranáři, projíždí se kyvadlově. A v Praze na magistrále pozor na nehodu v Legerově ulici. Za náměstím IP Pavlova ve směru do Holešovic havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty většinou od 15 do 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Jana Pokorného.
3: U mikrofonu v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu vítám Pavlu Benetovou, historičku umění, profesionální průvodkyni v Českém Krumlově a okolí a také a hlavně pro dnešní rozhovor autorku projektu Stop sečení srnčat. Dobrý den, dobré dopoledne.
8: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
3: My děkujeme, že jste přišla. Poslyšte, když se projdu podél louky, kde je tráva do pasu, těžko si detailně všimnu, jak je teď v těchto dnech ta louka živá. Jak je živá?
8: Přesně tak. Právě v tomhletom období se na loukách rodí spousta živočichů, spousta mláďat, je tam hodně hnízd. A zároveň v tomhletom období se ty louky i sečou pro přípravu senáže, později sen. A ta mláďata samozřejmě všechna jsou tím pádem značně ohrožena.
3: Ta louka pravděpodobně někomu patří, zemědělec se o ní stará, vjede tam, protože potřebuje tu louku posekat. Máte mu to za zlé?
8: No, zemědělské subjekty mají ze zákona povinnost hlásit termíny sečení uživatelům honiteb. A tentýž zákon ukládá uživatelům honiteb zvěř před sečením chránit. Takže legislativně je toto dobře ošetřeno. Jak to funguje v realitě, jaká je realita, to už je trošku jiná otázka, ale myslím, že se to každým rokem zlepšuje, ty preventivní akce na ochranu živočichů.
3: Určitě i díky vašemu projektu Stop sečení srnčat. Jak ten projekt začal, o tom si s Pavlou Benetovou budeme povídat už za chvíli.
9: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Nás poslouchá a my posloucháme ji Pavla Benetová, autorka projektu Stop sečení srnčat. Paní Benetová, kdy jste poprvé viděla mrtvé nebo zmrzačené srnče, jehož utrpení způsobil zemědělský stroj?
1: Ano, tak to je otázka, to jste se trefil přímo do černého. Bylo to v roce 2014, kdy na louce před naším domem sekačka přesekla srnčeti běhy. A to srnče umíralo tak, že na něm začaly hodovat dravci. Poté, když se tráva sbírala, tak tu mrtvolku srnčete někdo z louky odstranil, ale to horší přišlo potom večer, protože matka srna se vracela na tu louku nejenom ten jeden večer, ale i druhé ráno a druhý večer a celkem 5-6 dní se vracela na tu louku a své mládě hledala a naříkala u toho, pískala. A pro mě to byl natolik traumatizující zážitek, že jsem nechtěla nic podobného zažít už příště a proto jsem se tak nějak odhodlala s tím něco udělat. Takže jsem si udělala myslivecký kurz, abych trošku pronikla více do té problematiky a prostřednictvím sociálních sítí jsem se spojila s ostatními lidmi, kterým to nebylo jedno, protože už v té době se toto téma na sociálních sítích trochu probíralo. No a vznikla tato iniciativa, která dneska inspiruje dobrovolníky po celé republice, aby zakládali skupiny terénní, lokální a pomáhali myslivcům a zemědělcům zvěř a živočichy před sečením chránit.
0: Sociální sítě někdy pomáhají, jindy škodí. Tady je to ten první případ. Když se podívám na stránky projektu Stop sečení srnčat, tak tam z posledních dnů můžu číst například první seče Vojtěšek na ploše 300 hektarů skončily a jak to dopadlo s mláďaty volně žijící zvěře. Vyneseno a zachráněno neuvěřitelných 60 kusů srnčat a 3 kolouši. Takových zpráv máte teď asi čím dál tím víc?
1: Ano, rozhodně tím, že jsme začali se soustředit i přes média na to, abychom tuto problematiku dostali více do podvědomí veřejnosti, do povědomí veřejnosti, tak samozřejmě více se o tom hovoří, veřejnost není lhostejná a snaží se zapojit na pomoc myslivcům, protože to, co třeba v dřívějších dobách bylo mnohem jednodušší, protože krajina byla pestřejší, i když byly velké půdní bloky, ale více se toho pěstovalo. Nesklízelo se třeba obilí do bioplynek a nebylo tolik velkých travních porostů. Tak se to dalo víceméně v lidských silách zvládnout ty louky projít se psy, ale přesto myslivci nacházeli vlastně jenom srnčata. Víceméně náhodou narazili na nějaké hnízdo nebo na zajíče, ale dnes tím, že využíváme technologie, používáme drony s termovizí, tak zvládneme těch travních porostů zkontrolovat mnohem více, protože bohužel teď se, když to řeknu v úvozovkách, pěstuje hlavně tráva v určitých oblastech a také pícniny, jetel, vojtěška. A díky dronům s termovizí zvládneme tedy mnohem víc, než by zvládli myslivci vlastními lidskými silami. A samozřejmě lokalizujeme tím pádem nejenom srnčata, ale víceméně všechno živé, protože ty naše drony vidí kolikrát i hraboše, které samozřejmě nechytáme.
0: Tak si uděláme takovou představu. Přijdou dobrovolníci z pravidla v ranních hodinách, protože aby mělo smysl používat dron s termovizí, tak nemůže být ráno třeba víc než 20 stupňů, aby ta termovize detekovala živého tvora. Udělají rojnici a ten operátor dronu s termovizí jim říká, tímhle směrem jděte, tam leží malé srnče nebo malý živočich?
1: Je to trošku jinak. Ty rojnice se používají dodnes tam, kde zatím ty skupiny nebo myslivci drony nemají, tak pak ano, chodí se v rojnici. Ale pokud ten spolek, ať už myslivecký nebo dobrovolnický, disponuje dronem s termovizí, tak není potřeba tolik lidí. Stačí jeden myslivec a dva dobrovolníci plus pilot, který prohledává terén a poté, co najde teplý bodík, který se na tom termu zobrazí, tak akorát ověří, jestli se jedná o dospělý kus, dospělého živočicha nebo o mládě nebo o hnízdo. A pokud je to mládě či hnízdo, tak vysílá, buď pošle QR kód, nebo jsou ve spojení na mobilu nebo na vysílačkách, posílá myslivce a dobrovolníky k tomu bodíku. Pokud se jedná o hnízdo, tak se vedle hnízda zapíchne tyčka s reflexní látkou, informuje se traktorista, aby to místo obsekal. Pokud se najde zajíče nebo srnče nebo kolouch nebo ježek, tak ta zvířata, tito živočichové se samozřejmě vynášejí, dávají se do krabic nebo umísťují se do košů, do kennel a dávají se stranou toho porostu do bezpečného místa na tu krátkou dobu, než ten porost poseká sekačka a poté se opět vypouštějí zpátky.
0: Říká Pavla Benetová, zakladatelka sdružení Stop sečení srnčat.

0: této době, tedy v květnu a červnu, rodí srny mláďata nebo mládě. To období je ovšem kritické, protože narození srnčat koliduje s termínem sečení luk a polí téměř na všech zemědělských plochách. A Pavla Benetová, s kterou si povídáme díky tomu, že je u nás v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu a je autorkou projektu Stop sečení srnčat, o tom ví hodně. Vy jste ten předchozí vstup zakončila tím, že když je potom ta louka posečená, tak to srnče, které ochránci odnesou někam do bezpečí, nebo toho jiného malého živočicha, vrátí zpátky. Ona se k němu v případě srnčete vrátí i ta srna?
1: Samozřejmě, protože ty matky srny mají velice silný mateřský pud, jak jsem tady zmiňovala na začátku ten tragický zážitek, že se srna vracela celý týden a to své srnče hledala. Takže ano, samozřejmě, ty srny víceméně mají povědomí o tom, kam my to srnče vynášíme, protože pokud je trošku starší a píská, tak ta srna na to samozřejmě reaguje. Velice často je ta srna vidět i poblíž té krabice, kenely nebo koše s umístěním jiným srnčetem. A poté jsou to velice dojemné okamžiky, když se po vypuštění, po skončení té zemědělské práce na té dané louce srna se svým srnčetem opět shledává.
0: To znamená, že ti lidé, kteří chodí v rámci projektu Stop sečení srnčat, můžou klidně to srnče vzít holýma rukama? Nezanechají tam potom nějaký člověčí pach, který ta srna nechce?
1: Ptáte se mě dobře, odpovím vám na to tak, že samozřejmě vždycky používáme rukavice, které by měly být nesmradlavé, to znamená necítit novotou, takovou tou chemií z obchodu, a zároveň ještě trháme trsy trávy, takže snažíme se, aby to srnče bylo pořád obalené přírodní vůní samozřejmě.
0: Kolik srnčat tohle kritické období přibližně nepřežije?
1: Podle ankety časopisu Myslivost tuším z roku 2015, kdy asi 200 mysliveckých spolků sledovalo tu situaci, tak se došlo k závěru, že to vychází tak na jedno posečené srnče na 50 hektarů. Nevím, jestli vám mám říct, že to číslo je ve skutečnosti mnohem vyšší, ale samozřejmě netýká se to jenom srnčat. Jak už jsme zmínili, tam toho mladého života je teď spousta na těch lukách a díky dronům vidíme, že se to opravdu netýká jenom zvěře, to znamená srnčat nebo zajíčat, ale že je tam spousta hnízd drobných pěvců a spousta dalších živočichů, takže opravdu ty škody a ty ztráty na tom mladém životě jsou nevyčíslitelné.
0: Vy už jste mluvila o tom, že zemědělci mají povinnost termíny sečení hlásit v předstihu uživatelům hodineb, honiteb, tedy myslivcům. Ti jsou zase povinni zvěř před sečením chránit. Dobrovolníci můžou pomáhat vlastně výlučně ve spolupráci s těmito subjekty, jenomže to sečení, ty zemědělské práce se neřídí úplně zákony, když by měly, ale spíš počasím, které je nevyzpytatelné. Někdy se stane, že zemědělci řekne tak a dneska posekám a už to nestihne ohlásit těm patřičným místům.
1: No, je to tak, máte pravdu. Někdy se to stává, když třeba zemědělec zjistí, že předpověď počasí je příznivá a rozhodne se, že do toho vjede, a bohužel se to stává, ale říkáme si, jak je vůbec jako možné, že se do toho někdo pustí, když ví, že tam je tolik toho života. V lepším případě ten zemědělec vedne telefon a zavolá myslivci a řekne: Franto, za 2 hodiny tam jedu. Ale co má myslivec dělat, když je v práci, že jo? Protože myslivost je zájmová činnost. Takže i z tohoto důvodu my jako dobrovolníci se snažíme maximálně pomoct, že podle toho, kdo má ten čas, kdo má ten prostor, když dostaneme takovéto SOS volání od myslivců, tak se snažíme zorganizovat v rámci možností, a někdy je možné s těmi drony lítat i přes den, protože přeci jenom čím pokročilejší technologie, tím lépe ten dron vidí i přes den, ačkoliv ta letová výška se musí tedy značně snížit a přizpůsobit té teplotě. Takže snažíme se pomoct, jak to jde.
0: Dron s termovizí není ale úplně laciná věc. Kolik to stojí? Kolem 150 tisíc dohromady?
1: Bohužel, ty naše původní drony, kterými jsme lítali od roku 2020, tak ty byly v ceně zhruba 80 tisíc a říkali jsme si, to je dobré, jak se technologie rozšíří, cena půjde dolů, ale naopak cena šla nahoru s tím, jak ty technologie byly stále vylepšenější. Takže drony, které používáme my, stojí 150 tisíc a dnes už ani tyto nejsou na trhu, respektive jenom je do prodej. A ty pokročilejší, které jsou teď k dostání, jsou v cenové relaci okolo 180 tisíc. Takže ano, není to vůbec levná záležitost.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Ruské drony nad územím NATO. Náhoda nebo útok? Nechá si Severoatlantická aliance provokace Moskvy líbit nebo ještě posílí protidronovou obranu východního křídla?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál 10:30. Zprávy pro vás má Pavel Prouza.
5: Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů by při těžké újmě na zdraví mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu u všech stran. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moci jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru i rozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze k

0: vyjde v přepočtu asi na 1 000 000 korun denně. Církev ujistila, že v čase bohoslužeb bude kostel dál přístupný zdarma. Sport. Tenista Jakub Menšík hraje čtvrtfinále na Grand Slamu Roland Garros. Jeho soupeřem na antukovém turnaji je Brazilec João Fonseca. Podrobnosti přidá z Paříže reportér David Prouza.
1: Jakub Menšík vyhrál první set 6-4, ten druhý 6-3, v tom druhém je to 3-3, ale český reprezentant čelí breakballům João Fonseca. Poslouchejte přímý přenos na radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice 27 do Žatce. Na Pražském okruhu se uklízí po nehodě za sjezdem z D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru odpoledne havaroval kamion, stále je zabraný pravý pruh, kolona se netvoří. Na D46 z Vyškova do Olomouce pozor za sjezdem na Vranovice Kelčice. Na 17. kilometru porouchané vozidlo částečně zasahuje do pravého pruhu, projíždí se pomaleji. Silnice 27 z Plzně do Žatce je neprůjezdná po nehodě za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích vyprošťují nákladní auto, které narazilo do domu. A osobním autem to můžete objet po místních cestách přes Kryry. Záchranáři zasahují na příjezdu do Pardubic od Chrudimi. Na silnici 37 za odbočkou do Draškovic auto narazilo do stromu. Místem se projíždí Kyvadlově. A v Praze stále překáží nehoda na magistrále ve směru do Holešovic. V Legerově ulici za náměstím IP Pavlova havarovala dvě osobní auta. Na místě policie, pravý pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20, na horách kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza s dopoledním hostem Jana Pokorného.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál, posloucháte hosta Radiožurnálu a tím je Pavla Benetová, historička umění, profesionální průvodkyně v Českém Krumlově a okolí a zakladatelka projektu Stop sečení srnčat. Je s námi ve spojení díky Českobudějovickému studiu Českého rozhlasu. Paní Benetová, abychom tím předchozím povídáním nevzbudili pocit, že zemědělci jsou necitové, kterým je jedno, jestli při sečení luka polí zahubí mládě, kde funguje podle vašich zkušeností téměř ideální spolupráce?
1: No, odvažuji se říci, že zrovna tady u nás v Jižních Čechách, protože tím, že tady působíme už takhle dlouhou dobu a soustředili jsme se hlavně na to, abychom vytvářeli dobré vztahy mezi námi a myslivci a zemědělci, tak můžu říct, že určitě tak 90% zdejších zemědělských subjektů a zdejších uživatelů honiteb spolupracuje úplně perfektně a ty naše vztahy už jsou tak vyladěné, že jsme se mnohdy stali i přáteli, tykáme si, takže za to obrovská vděčnost, jak tady fungujeme, ale i přesto jsou výjimky, kde to prostě drhne. Ale to je ta biodiverzita.
0: Co si mám představit pod tím souslovím perfektní spolupráce?
1: Perfektní spolupráce je ta, že zemědělec je super uvědomělý, uvědomuje si, kolik je tam toho života na louce a taky nestojí o to, aby měl píci kontaminovanou nějakými posečenými mrtvolkami, takže hlásí zavčasu i třeba týden dopředu, že ten následující týden do toho vjede. A poté zemědělci posílají dokonce i mapky s půdními bloky myslivcům a často i přímo nám, protože tady v Jižních Čechách je toho na nás už docela hodně. My létáme ve dvou okresech s přesahem do tří dalších a pomáháme tak zhruba v 80 honitbách. Tak jsme museli zřídit takzvaný srnčí dispečing, kde se na telefonu střídá 5 velice šikovných komunikativních děvčat, které berou objednávky v uvozovkách od myslivců a od zemědělců. A poté organizují piloty a dobrovolníky na pomoc do toho daného místa.
0: To znamená, vy už jste v těchto měsících květen a červen téměř profesionální agentura?
1: No naprosto, protože kdybyste viděl i, jak jsou vybavená naše auta, máme tam koše, háky na ukotvení těch košů, signální tyčky, heliporty, dokonce kesery na chytání těch běhacích srnčat, takže dostali jsme to na úplně jinou úroveň, než když se před mnoha lety chodilo jenom pěšky v holinkách v rojnici.
0: Profesionální práce, ale zadarmo, to dodejme.
1: Ano, děláme to dobrovolně s tím, že prosíme myslivce a zemědělce, aby nám dle jejich možností přispěli na benzín a na dobíjení baterek, protože přeci jenom, když každý den máme výjezdy, tak při dnešních cenách pohonných hmot jsme za jakoukoliv podporu rádi.
0: S jakým výsledkem se setkávají tyhle vaše žádosti?
1: Z jaké strany myslíte? No, s jakým výsledkem?
0: Jestli mám dát, posílají ty peníze.
1: Většinou ano.
0: Zaplať pánbůh.

0: A znovu se vracíme k Pavle Benetové, zakladatelce projektu Stop sečení srnčat. Ještě jsme neřekli jeden argument, který se často objevuje při probírání tohoto tématu, že spárkatá zvěř je přemnožená a že vlastně není tak úplně důležité, kolik mláďat přežije nebo nepřežije. Souhlasíte s tím? Asi ne.
1: Já jsem čekala, když se tady na tu otázku zeptáte. Sám o sobě výraz přemnožená znamená, že ta zvěř se nemůže uživit na daném prostředí. To znamená, že se tam sežrali všechno a už nemají co jíst. To znamená, že ten výraz není opravdu použitelný. Nehledě na to, že ano, můžeme mluvit o lokálně zvýšených stavech zvěře, na rozdíl od toho srnčí zvěř je teritoriální, to neznamená, respektive to znamená, že jeden srnec obývá jedno teritorium, srna domovský okrsek, a když myslivec střelí srnce, tak to jeho teritorium zabere jiný srnec. To znamená, že tlak toho zvířete na to dané prostředí je pořád stejný. Na rozdíl od třeba tlupní zvěře, dančí nebo jelení. Ale myslím, že ani to není argument pro to, abychom přesekávali mláďatům nožičky.
0: To bezesporu. Pak je tady ještě jedno téma, protože myslivci a ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky, která umožňuje celoroční lov právě spárkaté zvěře do 2 let věku, což můžou být tedy i březí srny nebo laně. V čem a s kým se v tomhle neshodnete?
1: No, Česká republika je v tomto případě víceméně jedinou evropskou zemí, kde je povolen odlov březích samic. Protože samozřejmě na dálku žádný lovec není schopen obeznat, jestli se jedná o jednoroční srnku nebo o 2letou, 3letou. A z 3 let lovit v tom období, dejme tomu od ledna do června, kdy je doba reprodukce a kdy i samičky, které fakticky nedovršily 2 let věku, mohou být z 80% březí, tedy plné. Myslíme si, že toto vůbec z etického hlediska není obhajitelné, protože když je taková samička ulovená, tak je vyvržený plod, který je živý, ponechán samovolnému udušení.
0: Proč tohle někdo nezakáže?
1: Protože jsou tlaky soukromých a státních vlastníků lesů, kteří vnímají především tu produkční funkci lesa a z jejich strany snaží se zkrátka maximálně snížit stavy jakékoliv zvěře, která by tuto produkční funkci lesa mohla narušit.
0: Jaká by měla být taková ideální, ale efektivní spolupráce mezi zemědělci a myslivci, prostě mezi všemi zainteresovanými složkami v tomhle příběhu? Jejich zájmy jdou ale občas i proti sobě.
1: Já si myslím, že v tomhletom období, kdy jsou louky a vůbec příroda plné nového života, že je jednoznačně důležité spolupracovat a spojit všechny síly, abychom té přírodě pomohli, protože člověk svým konáním zasahuje do té přírody ve všech možných směrech. Myslím si, že tohle je zrovna jedna z možností, jakým způsobem my můžeme té přírodě něco dobrého z naší strany vrátit a jaký pomoci.
0: Pavla Benetová je hostem Radiožurnálu.

0: Povídáme si s Pavlou Benetovou, zakladatelkou projektu Stop sečení srnčat, která už mluvila o tom, která se jejich práce téměř profesionalizuje, alespoň co do technického vybavení, jak vypadají koše na mláďata, jak vypadají auta, čím jsou osazena. Na druhou stranu i ty zemědělské stroje prošly obrovskou změnou, jsou zpravidla tiší, pomáhají jim nové technologie. Je to z vašeho pohledu pro to, co děláte, lepší nebo naopak horší?
1: No, nevím, jak na to úplně odpovědět, že by ty technologie byly lepší. Tam by bylo ideální, kdyby každá sekačka byla už od výrobce vybavená čidlem, které by mohlo detekovat jakýkoliv život v trávě, ale na druhou stranu víme, že pokud to řidiči sekačky každou chvíli píská a značí, že by tam něco mělo být a on by měl zastavit a nějakým způsobem to ošetřit, tak si pořád myslíme, že pro ty zemědělce je lepší, když na tu louku přijdeme spolu s myslivci, zmonitorujeme, vyneseme nebo označíme a on potom může se věnovat svojí práci bez jakéhokoliv přerušení. Ale jinak výkonnost žacích strojů a záběry sekaček, to je potom samozřejmě mnohem náročnější pro jakýkoliv život v trávě.
0: A někde to existuje, ty čipy na těch sekacích lištách?
1: Řekla bych, že to je stále ve vývoji, že se to asi nedá úplně prezentovat jako stoprocentní jistota, že to najde vše, co v té louce je.
0: Pokud by chtěl někdo ještě teď pomoct a nahlásit se jako dobrovolník k iniciativě Stop sečení srnčat, už je pozdě pro letošek?
1: Vůbec ne, nejsme ještě ani v polovině sezóny. Ta sezóna trvá tak nějak od počátku května do konce června a tím, že máme dneska druhého, tak teprve najíždíme do té poloviny sezóny jako takové.
0: A jak to má takový zájemce o dobrovolnictví ve Stop sečení srnčat udělat? Přes sociální sítě nebo někam zavolat?
1: Ideálně, když se na našem webu podívá do záložky lokální skupiny a podívá se, zdali v místě jeho bydliště nějaká taková skupina existuje, ke které se může rovnou připojit. Pokud tam skupina není a chtěl by tomu pomoci, může se skontaktovat s místními uživateli honiteb, myslivci, anebo může se pokusit založit také vlastní lokální skupinu a začít pomáhat v daném místě.
0: A ta skupina má nějakou hierarchii nebo rozdělení rolí, jak to říct, že jsou tam specialisté na něco?
1: Ne, určitě ne, ale tak jako každý se najde v něčem jiném. Někdo chce pilotovat dron a někdo zase rád pomůže v tom terénu vynášet srnčata a my podporujeme vznik těch nových skupin tím, že máme zpracované materiály, metodiky, které poskytujeme všem, aby to měli jednodušší a nemuseli sami tu cestu prošlapávat.
0: Jestliže někdo dokáže a má na to i zkoušky pilotovat dron a ovládat termovizi a teď zjistil, že by mohl být užitečný i ve vašem projektu Stop sečení srnčat, tak může jít stejnou cestou jako v případě těch dobrovolníků.
1: Přesně tak, případně nás kontaktovat, protože jsou občas myslivci, kteří z různých míst republiky volají, jestli neznáme piloty v jejich oblasti, které by oni využili na pomoc, protože třeba mají dron, ale nestíhají všechno obstarat.
0: A ten pilot dronu musí mít nějaké speciální povolení, že může do vzduchu právě na tom místě?
1: Zkoušky se skládají online, pokročilejší licence potom v Praze na úřadu civilního letectví, ale pro tu kategorii open, to znamená lítání nad loukami ve volné přírodě, tak stačí ta licence, která se skládá online.
0: Když nebudu členem akce Stop sečení srnčat a půjdu třeba na zdař Bůh nějakou loukou a narazím na srnče, co mám dělat?
1: No hlavně pokud půjdete na zdař Bůh loukou, tak hlavně nechoďte se psem na volno, protože to je teď největší riziko v tomhletom období. Ono vlastně celoročně, oni kolikrát lidé si myslí, že ten jejich miloučký gaučáček nemůže nikomu ublížit, ale...
0: Že vždycky přiběhne na zavolání, na zapísknutí?
1: Nebo, ale ono kolikrát stačí i stres toho mláděte vystavené na chvíli očuchání psem a na ten stres může uhynout. Takže samozřejmě kdokoliv narazí na jakékoliv mládě, nešahat, vzdálit se a už vůbec ne, nenechat volně pobíhat psy v tomto období na volnosti.
0: Ale protože nevím, jestli ta louka bude posečena dnes nebo zítra nebo za nějakou dobu, nikam nevolám, nechám to prostě být a jdu dál.
1: Přesně tak, žádné hurá akce, toto musí být vždycky výlučně koordinováno, tak aby to navazovalo na ty zemědělské práce.
0: historička umění, profesionální průvodkyně v Českém Krumlově a okolí a autorka projektu Stop sečení Strnčat, byla hostem Radiožurnálu, za což děkujeme a přejeme do Budějovic hezký den. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 23 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
6: Poslanci v úvodním kole schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Slovensko řeší spor o prodej části své protivzdušné obrany. Tenista Menšík hraje na Roland Garros o postup do semifinále. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Zvýšení rodičovského příspěvku prošlo ve sněmovně úvodním kolem. Vláda navrhuje, aby rodiče dětí narozených od 1.1.2027 pobírali 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než dosud. Většina opozičních zástupců s návrhem souhlasí, chtějí ho ale rozšířit o automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci chtějí ale i další změny, dodává bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
7: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
6: Návrh teď zamíří na posouzení na sociální výbor. Bývalý slovenský ministr obrany Jaroslav Naď obvinil současného šéfa rezortu Roberta Kaliňáka, že umožnil soukromé firmě získat část raketových zařízení KUB. Ta je pak údajně prodala do zahraničí. Kaliňák to odmítá. Sám v minulosti opakovaně kritizoval Naďa, že daroval části protivzdušné obrany Ukrajině a tím prý poškodil obranu Slovenska.
8: Bývalý šéf obrany Naď zveřejnil fotografie techniky se slovenskými znaky v areálu soukromé společnosti a také dokumenty, podle kterých firma se stroji dál obchodovala.
9: Zo společnosti Robus to za 10 milionů ide k Rumunom a následně to za 11,21 milióna ide do Afriky.
8: Podle současného ministra Kaliňáka šlo o vyřazené kusy určené k likvidaci.
10: Keď jsme přišli, vzdušné síly disponovali 3,5 batériou systémů KUB. A k dnešnému dátumu disponují 3,5 baterie systému KUB.
8: Společnost se k situaci ani stavu techniky nevyjádřila. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: V Měníně na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
11: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Sport.
6: Tenista Jakub Menšík hraje čtvrtfinále na Roland Garros. Jeho soupeřem na antukovém Grand Slamu je Brazilec Fonseca. Přímý přenos komentuje na Radiožurnálu Sport David Prouza.
12: Jakub Menšík vede 6-5, vede 2-0 na sety nad Brazilcem Fonsekou a také teď, chtěl jsem říct, je lepší v téhle výměně, ale není. Nakonec jí Brazilec dohrává u sítě a vybojuje si gambol, může srovnat na 6-6. Přímý přenos dál ladíte na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
6: A Nymburk porazil v úvodním finále Národní basketbalové ligy Pardubice 81-73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu. Série bude pokračovat zítra opět ve středních Čechách.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D1, zachodce Radia, zavřená silnice 27 do Žatce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nebezpečnou situaci za sjezdem na chodce Rady. Na kilometru 29,5 stojí v pravém pruhu nepojízdná vozidla. Kolem se pohybují lidé.
14: V pravém pruhu dvě vozidla na plíkačkách, kolem chodí lidi, velice nebezpečná situace.
13: Dále na D1 z Prahy do Brna za odbočkou na trhový Štěpánov stojí nouzově kamiony. Na 62. kilometru blokují odstavný pruh. Místo je označené šipkou, některá vozidla ale vybočují až do levého pruhu. Na pražském okruhu se stále uklízí po nehodě kamionu. Za sjezdem z D1 ve směru na letiště je na 77. kilometru uzavřený pravý pruh. Čekejte pomalejší provoz. Silnice 27 z Plzně do Žatce je zakřížením s D6 neprůjezdná po nehodě ve Strojeticích. Nákladní auto tam narazilo do domu a objíždět se to dá osobním autem po místních cestách přes Kryry. A na silnici 37 opatrně na příjezdu do Pardubic od Chrudimi. Za odbočkou do Draškovic osobní auto narazilo do stromu. Projíždí se Kyvadlově, teď už bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem.
5: No a dál samozřejmě sledujeme to obrovské tenisové drama z Paříže, kde se tenista Jakub Menčík snaží o postup do semifinále grandslamového Roland Garros a právě teď vybojoval proti Joao Fonsecovi z Brazílie pátý matchball. Menčík vede 6-4, 6-3, 6-5 a má výhodu. Jak to dopadne, anebo nedopadne, to se určitě ještě dozvíte od našeho reportéra Davida Prouzy. Ale Jakub Menčík je skutečně už jen krůček od svého životního výsledku.
15: Večerní radiožurnál a Vojtěch Biderman.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Shine bright like a diamond.
1: Sliboval jsem návrat k pařížskému dramatu, ke koncovce třetí sady čtvrtfinále mezi Jakubem Menšíkem a Joaem Fonsekou a přišel ten čas, abychom znovu přepojili linky do Paříže na reportéra Davida Prouzu.
2: Menšík připraven na returnu, 6-5 a matchball Jakuba Menšíka. Jakub Menšík teď nemusí returnovat, protože to první podání, jak bylo opatrné, tak bylo taky široké. Jakub Menšík si popošel ne o moc, ale o kousek za předzákladní čáru. Druhé podání už je v pořádku, Menšík returnuje skvěle, ale Fonseka tlačí a zase si pomáhá vítězným forehandem. Tak tohle je snad po šesté nebo po sedmé. Jakub Menšík to udělal dobře, zahrál tam, kam chtěl, tam, kam měl, si myslím, kam ta situace si to žádala. A Fonseka si zase pomohl takovým tím probíhaným forehandem, tohle bylo dobře od Menšíka. Fonseka to zkrátka zvládl dobře a zahrál ještě před základní čáru, takže jsme zase v situaci, kdy je to 40-40, zase v situaci, kdy Joao Fonseca musí nebo musel odvracet matchboly, ale dokázal z toho zase udělat schodu. Takže český reprezentant teď zprava bude, nebo napravo, bude returnovat zase úspěšně. Fonseca teď do toho praští, ale ne dost, dostává voli pod nohy a tohle je dobrý balón, nebo je to out? Je to asi dobrý balón? Joao Fonseca tentokrát šel k síti také velmi rychle a pomohl si čím vítězným volejem. Teď potvrzeno i Empireovým sudím, čekal jsem na jestřábí oko, nikde se nezjevilo, takže balon byl dobrý tak jako tak, to by samozřejmě na tom ta grafika nic nezměnila. Ale tedy ten počet matchbolů, který měl Jakub Menšík, je už skoro alarmující. 7, jestli počítám dobře, 6 nebo 7. Opravdu hodně. Teď Fonseca podává zleva, tentokrát má gameball. Menšík opatrně returnuje, tentokrát dostává do protipohybu od Joao Fonseky. Ten si zase obíhá ten forehand tak, aby mohl útočit a Jakub Menšík skončil v pásce jeho úder a je to 6-6. Obrovské drama, které teď nabídl souboj Fonseky s Menšíkem. Český reprezentant nevyužil ani jeden z matchbolů. Jeden měl opravdu na raketě, jeden měl připravený, zasmečoval neúspěšně, ale zbytek si myslím, že Fonseca zkrátka udělal všechno správně. Každopádně Jakub Menšík teď tohle všechno musí vymazat někde ze zadní části své hlavy a musí se připravit na naprosto...
1: Davide, zatím děkujeme do Paříže. 6 matchbolů nevyužil Jakub Menšík na postup do semifinále Roland Garros. Od výsledku třetí sady rozhodne zkrácená hra a samozřejmě, že na její koncovku se zase do francouzské metropole vrátíme.

0: Máte už pro sebe nebo pro své děti dohodnutou letní brigádu? Podnikatelé a firmy schánějí letní brigádníky nejčastěji v odvětvích, jako je gastronomie, cestovní ruch, obchody a zemědělství. A zajímavé nabídky jsou k dispozici i necelý měsíc před začátkem prázdnin. Firmy poptávají hlavně ty brigádníky, kteří jsou ochotní pracovat delší dobu než třeba jen 2 týdny.
1: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně, je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
2: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě. Brigádu hledala aktivně na pracovních portálech, ale nakonec narazila na obě nabídky přes sociální sítě. Právě v gastronomii vzrostl o brigádníky před letní sezónou zájem, potvrzuje předseda sekce gastronomie v Hospodářské komoře Luboš Kastner.
3: Myslím, že ta poptávka bude zejména těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
2: Pomocnou sílu na léto hledají taky třeba obchodní řetězce anebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou taky mezi manuálními profesemi a v administrativě. Nabídek bude ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje například web jobs.cz, nabízí přes 5000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionů, říká analytik pracovní trhu Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský.
4: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5% a méně z celé poptávky.
2: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky brigádníků začínají na 160 až 180 korunách.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
2: Brigádníci pracující na dohodu mají navíc od roku 2024 nárok na dovolenou, pokud mají smlouvu aspoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. Letos se taky zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 tisíc korun. Brigádníci by si měli taky kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim v létě platí status studenta. To se nemusí týkat třeba těch, kteří po střední nebo vyšší odborné škole nepokračují ve studiu. Vít Andrle, Radiožurnál.
0: No a teď už se zase vracíme do Paříže na koncovku třetí sady čtvrtfinále Roland Garros mezi tenisty Jakubem Menšíkem a Joaem Fonsecou. Slovo má znovu náš reportér David Prouza.
6: 6-3 v tiebreaku vede Jakub Menšík. Měl extrémní množství matchbolů v tom předcházejícím gemu, který Fonseca nakonec zvládl. Teď Brazilec podává za stavu 3-6 v tiebreaku, trefuje se přesně do rouhu, ale skvěle Jakub Menšík teď zreturnoval. Zase hraje trochu opatrně přes backhand, zkrácení od Jakuba Menšíka. Fonseca je u sítě, ještě to stihl. Jakub Menšík hraje tak, aby Fonseca nemohl hrát a tohle už je konec. Jednou jsem to odpískal předčasně, ale teď Jakub Menšík s takovým tím výrazem, podívejte, co umím a co dokážu. Porazil ve 3 setech Brazilce Joaa Fonsecu a postupuje do semifinále Roland Garros. Slyšíte správně, na antukovém Grand Slamu, na povrchu, který Jakubovi Menšíkovi podle mě svědčí méně než beton, možná i než tráva, ale Jakub Menšík. Teď to slyšíte i od oznamovatele nebo moderátora tohoto zápasu, komentátora z kurtu, jak chcete, Jakub Menšík teď užívá ovace, které jsou pravda vlažnější, byly by určitě výrazně bouřivější v momentě, kdyby vyhrál Joao Fonseca, ale ten prostě vyhrát dnes nemohl. Jakub Menšík vyhrál 3-0 na sety, 6-4, 6-3 a 7-6, tak to nakonec potřebovalo 8 matchbolů tenhle zápas, ale Jakub Menšík to zvládl, nejenže to zvládl, ale že pošetřil síly, vyhrál ve 3 setech, ve 2 byl jednoznačně lepší, v tom 3. to bylo vyrovnané, ale klíčovou fázi zvládl o rok starší Jakub Menšík lépe než Joao Fonseca, který to teď bude vychutnávat na lavičce, pak si dá rozhovor, pak si dá rekonvalescenci, pak si pravděpodobně dá ledovou lázeň, pak snad přijde také k mikrofonu Radiožurnálu Sport, abychom mohli nabídnout reakce. My se z Paříže teď můžeme rozloučit po 11. hodině večer s vědomím, že Jakub Menšík je semifinalistou singlu Roland Garros, utká se s Alexandrem Zverevem z Německa. Je to asi ten nejtěžší soupeř pro semifinále, ale co může stát v cestě Jakubovi Menšíkovi, když bude hrát takovýhle tenis. Třeba to nebude stačit ani Zverevovi a uvidíme finalistu Jakuba Menšíka. To bych předbíhal. V tuhle chvíli semifinalista Jakub Menšík, semifinalistka v deblu Kateřina Siniaková, český tenis, zase jednou ukazuje, že opravdu je velmi velkým faktorem na okruhu ATP a WTA. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
7: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Zopakujme na Radiožurnálu ty skvělé zprávy z tenisové Paříže, kde Jakub Menšík poprvé v kariéře postoupil do semifinále Grand Slamového turnaje na Roland Garros, přehrál nečekaně snadno ve třech setech Brazilce Fonseku. Tak ještě jednou gratulujeme. Kéž bychom takové úspěchy v příštích týdnech mohli slavit taky na fotbalovém mistrovství světa. Češi už se ve Spojených státech chystají na poslední přípravný zápas. V pátek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Teď se ale projdeme tu strastiplnou cestu kvalifikací, kterou národní tým absolvoval téměř celou pod vedením kouče Ivana Haška.
1: Druhý gól dnešního zápasu dává hráč číslo 10, Patrik!
2: Boj o světový šampionát zahájili Češi domácím zápasem s Faerskými ostrovy a byť se schylovalo k senzaci, díky druhému gólu útočníka Šika ze samotného závěru vydřel národní tým v Hradci Králové těsnou výhru 2-1.
3: Kdybychom na úvod ztratili dva body, tak to příjemný není, ale věřil jsem, že se dokážeme ještě v tom zápase prosadit. Ale příjemná situace to není, ještě to 10 minut před koncem, tak určitě ne. Ale na druhou stranu, kluci nechtějí prohrávat, ty tam jako nechají, co budou moct.
2: Řekl Ivan Hašek po hubeném vítězství s Faeřany. Tři dny poté se čeští fotbalisté utkali s dalším outsiderem a Gibraltar nakonec v jeho portugalském azylu porazili 4-0. Ve vítězné sérii Haškovi svěřenci pokračovali i v úvodu červnového programu světové kvalifikace, kdy doma zdolali 2-0 Černou horu. Následně ale v Chorvatsku přišel tvrdý náraz.
4: Chorvati vedou 5-1, Andrej Kramarič.
5: Kvalita byla na straně soupeře. Chorvati chodili do rychlosti. Práce s prostorem a s práce s míčem soupeře byla o třídu lepší. Soupeř prostě má takovou kvalitu, že vás potrestá při jakýkoliv chybě.
2: Hlesl po debaklu 1-5 v Chorvatsku Ivan Hašek. V září Češi zvládli důležitý duel v Podgorici, kde porazili domácí Černohorce 2-1. Dojem z úspěšně zvládnutého zápasu ale brzy znovu pokazili. V obměněné sestavě v přípravném utkání v Hradci Králové po bídném výkonu jen remizovali 1-1 se Saudskou Arábií a strávníku je fanoušci vyprovázeli pískotem.
6: Je to bohužel smutný, ale asi jsme si to zasloužili.
3: No, bylo to dobrý, nebylo to úplně šlágr na koukání, takže se omlouváme divákům, kteří nás sice pozbuzovali, ale mořské koukání to nebylo díky tomu, že prostě ta Saudská Arábie držela míč a velmi kvalitně kombinovala v rychlosti a technicky nás předčila.
2: Navázal na reprezentačního obránce Václava Jemelku trenér Ivan Hašek. Na úvod říjnové fáze kvalifikace Češi uhráli se silným Chorvatskem bezgólovou remízu, pak ale přišel kolaps na Faerských ostrovech, který Haškovi nakonec zlomil vaz.
7: Obrovská radost domácích fanoušků, společně s nimi také fotbalistů Faerských ostrovů. Na konci utkání svítí tady na stadionu stav 2-1 pro Faerské ostrovy.
3: Asi samozřejmě jako trenér za to nesu největší zodpovědnost. Já nejsem první tým, kdo tady prohrál, ale bohužel je to škoda, protože tyhle ty zápasy se musí uhrát. A musí se uhrát, takže se neudělá chyba v tom, že dostaneme gól.
2: Vedení fotbalové asociace zkušeného kouče tři dny po šokující prohře na Faerech odvolalo.
8: Určitě jsme nekoukali jenom na to, ale jsme ve fázi nebo v momentě, kdy musíme koukat dopředu. Necítím se úplně komfortně, co se týče playoff. Nejsem prostě klidnej a vím, že musíme udělat daleko víc.
6: My jsme věděli, co toto rozhodnutí přináší, jak ekonomicky, tak i řekněme v rámci nějakého časového horizontu, takže tohle to pro nás nehrálo žádnou roli, protože my chceme udělat sportovně správné rozhodnutí, aby nám pomohlo k tomu, abychom splnili ten cíl, a to je dostat se na mistrovství světa.
2: Doplnil generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda šéf České fotbalové asociace David Trunda. Národní tým na závěr kvalifikace pod vedením dočasného kouče Jaroslava Kestla porazil Gibraltar 6-0, uhájil druhé místo ve skupině a loni v prosinci se jeho novým trenérem stal Miroslav Koubek.
9: Je to pro mě samozřejmě obrovský závazek a výzva to dokázat. Uděláme nejenom já, ale jsem přesvědčený, že hráči všechno pro to, aby jsme byli po baráži na mistrovství světa.
2: Dnes už víme, že se to Miroslavu Koubkovi povedlo a právě o úspěšné baráži budeme mluvit v dalším díle našeho seriálu. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je 11:30. A zprávy doplní Pavel Prouza.
1: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýše za 42 korun a 25 haléřů za litr. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste na 39 korun a 44 haléřů za litr. Počet obětí v souvislosti s ebolou v Kongu stoupl na 60. Potvrzených případů nákazy je přes 340. Výrazně klesl počet podezřelých případů. Ještě minulý týden jich bylo přes 1000, teď je jich evidováno 116. Úřady vyřadily například lidi s negativními testy na ebolu nebo ty s jinou nemocí. Jev El Niño letos v létě vznikne na 80%, předpovídá to Světová meteorologická služba. Jev je způsobený periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává vysoké teploty vzduchu, velká sucha nebo

0: Směrem z dálnice D1 na letiště pozor mezi tunely. Na 10. kilometru budou brzy pracovat silničáři v pravém pruhu. Teď mají techniku ve sjezdu ze Strakonické ulice. Je tam zablokovaný pravý pruh, projíždějte opatrně. Pracuje se i na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské. Před odbočkou na Štěrboholi na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh, zpomaluje se za zatáčkou. A v Praze na městském okruhu je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované čištění, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, od západu zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojediněle bouřky. K ránu na severovýchodě přibývání oblačnosti. Teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16. Stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: A ještě doplním jedno upozornění pro naše posluchače v dosahu vysílače Valašské meziříčí Radhošť na frekvenci 92,5 MHz. Tento vysílač bude zítra mezi 10. a 15. hodinou mimo provoz kvůli pravidelné údržbě. Tak vám děkujeme za pochopení.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Státní zámek v Litomyšli dnes otevřel nový prohlídkový okruh. Věnuje se historii tamního divadla, které je druhé nejstarší v Čechách. A taky je to další téma pro večerní vysílání radiožurnálu. Tak dobrý poslech.

0: Historické kulisy, dobové divadelní kostýmy i stroje, které umí napodobit bouřku nebo vichr, to všechno můžete vidět v novém prohlídkovém okruhu státního zámku v Litomyšli. Věnuje se historii tamního divadla, které vzniklo v roce 1797 a je druhé nejstarší v Čechách. Nová expozice je přístupná právě ode dneška.
1: Vážení návštěvníci, nacházíme se na prohlídce našeho zbrusu nového okruhu za příběhem zámeckého divadla.
2: Po úvodní znělce návštěvníky vítá průvodce David Forsam. Co je na téhle výstavě takové asi nejvýraznější, jsou soubory historických kulis uspořádané do zmenšenin divadelních scén. Jak jsou ty kulisy významné, nám poví kastelán Petr Weiss.
3: Jsou to kulisy od významného malíře Josefa Placera, který tvořil jak pro Vídeňské divadlo, tak pro Stavovské divadlo v Praze. Tam se ty kulisy nezachovaly. To, jak ty kulisy byly pojednány, mohou návštěvníci vidět pouze na Litomyšelském zámku.
2: Každá ta scéna má sestavené kulisy, uprostřed jsou figuríny, je k tomu taky zvukový doprovod, ukázky té hry.
4: Halt! Haberwürdig, du halbherziger Tiger!
2: A ke scéně patří i zvukové efekty, o nich je samostatná část výstavy. Jsou tady čtyři stroje, které simulují různé zvuky. Vichr, déšť, hromobití.
3: Tak nejenom rozeznívání plechu, ale k tomu jsou to válce naplněné sypkým materiálem a otáčením kliky, dochází k přesýpání a je z toho déšť.
2: Nový okruh můžou lidé navštívit denně mimo pondělí, a to ve dvou prohlídkových časech. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Radiožurnál.

Tak tohle byl britský zpěvák a skladatel Tom Grennan, který už 27. června vystoupí v Česku, bude totiž speciálním hostem na velkém koncertu kapely One Republic na letišti v Letňanech. No a před půlnocí na Radiožurnálu uslyšíte ještě Milese Smise, Joanne Osborna nebo hned teď Anetu Langerovou. Tak dobrý poslech.

0: Atletika je globálním sportem a výjimečné sportovce tak najdeme v různých koutech světa. Třeba v Jižní Asii ještě nedávno nebyly žádné atletické hvězdy, ale to se postupně mění. Jedna z nejhustěji obydlených oblastí na světě má aktuálně hned několik výjimečných oštěpařů. A tento trend se rozšířil z Indie a Pákistánu i na Srí Lanku.
1: Ono to není jako typologický, protože to jsou země, které má miliardu lidí, že jo, další má, nevím, 350, nebo prostě to je obrovské množství lidí. A nejdominantnější spor je kriket. A ten kriket je fenomén, a takže všichni děti házejí těma míčkama už odmala na ulici a tak dále, takže mají k tomu ty dispozice.
2: Přibližuje světový rekordman Jan Železný, jehož výkon 98 metrů a 48 cm oslavil minulý týden přesně 30 let. Nejlidnatější země světa Indie má už skoro 1,5 miliardy obyvatel a hvězdy kriketu jsou tam slavné jako v západním světě fotbalisté Messi, Ronaldo nebo třeba tenista Federer. A tak pak není divu, že se z tak obrovské základny dětí, které odmala neustále něčím házejí, vyselektuje několik světových oštěpařů.
3: Chopra, big competition, third round throw, the arms go up, oh, he might have done it, 90 meters. 23.
2: Průkopníkem byl Neeraj Chopra, ten jako historicky první indický atlet vybojoval v Tokiu v roce 2021 zlatou olympijskou medaili. V Budapešti pak bral i titul mistra světa, postupně se mezi elitu dostávali i další Indové a také Pákistánec Arshad Nadím.
4: A to je hodně daleko.
5: To je možná medaile.
4: To je možná zlatá medaile.
5: To je za 90.
4: Ten rozběh byl tak pomalý a pak přišla taková rána.
5: Tak to je dálka jako hrom.
6: Arshad Nadím hodil takové číslo, na které téměř reagovat nejde, takže bylo to opravdu boj o druhé místo.
2: To říkal po výjimečně kvalitním olympijském finále v Paříži nakonec čtvrtý Jakub Padlejch o Nadímovi, který dominoval soutěži hodem dlouhým 92 metrů a 97 cm, což je nový rekord her. Tento Pákistánec se svými starty hodně šetří, takže letos ještě neházel, stejně tak jako Chopra, ale v čele světových tabulek 2026 je další muž z Jižní Asie, Rumesh Taranga Patiraj ze Srí Lanky.
1: Takový hubenej kluk má neuvěřitelný kotník, strašnou ránu v ruce a jako ten si myslím, že je taky potenciálně, že už brzo přehodí 90 metrů, o tom jsem přesvědčený, že bude zdravý v letošním roce. Hodil už dvakrát 89 metrů a je to jako velký talent.
2: Uznale mluví o Patirajovi Jan Železný, který minulém roce trénoval právě Inda Chopru, který se pod jeho vedením poprvé v životě dostal za 90 metrů, ale na světovém šampionátu v Tokiu pak skončil osmý. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. Ukrajinská města odklízejí trosky po masivním ruském útoku na obytné čtvrti. Tenista Menšík postoupil na French Open do semifinále, porazil Fonseku z Brazílie. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem má stát postupně vyplácet 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
3: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jednat.
4: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1. 1. 27.
3: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
5: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
3: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Po návratu z mise v Kongu skončil jeden z českých vojáků v izolaci. Informaci deníku N potvrdila Radiožurnálu armáda i ministr obrany. Ve středoafrické zemi se šíří ebola, její příznaky ale hospitalizovaný muž nemá. Ve specializovaném centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku je preventivně.
6: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek, nebyl ani v kontaktu s žádným nakaženým. Podle armády jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země, říká mluvčí Zdeňka Sobarňa Košvancová.
7: První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem, to je důvod, proč tam voják stává trochu déle. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
6: V izolaci v pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky se u něj pořád neobjevily. Doplňuje mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
8: Nadále pokračuje jeho izolace, která bude zhruba trvat ještě týden.
6: Kvůli aktuální epidemii v Kongu podle Světové zdravotnické organizace zemřelo 48 lidí. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Generální stávku vyhlásili na dnešek odbory v Portugalsku. Zavřené zůstanou školy a nemocnice poskytnou jen nezbytnou péči. Nevyjede ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
10: Máme prozatím zrušený a jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
11: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 dnes začne projednávat kauzu údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Státní zastupitelství hnutí obžalovalo z trestného činu podněcování k nenávisti kvůli dvěma billboardům v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024.
12: První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém plakátu byli dva romští chlapci kouřící cigaretu a text Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Státní zastupitelství chtělo trestně stíhat také předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten má ale poslaneckou imunitu a sněmovna ho nevydala. V březnu letošního roku proto soud jeho stíhání pozastavil. Okamura ho od začátku označuje za politické. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Armáda bude nabírat víc vojáků. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD upravil armádní koncepci, jak chtěl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Zuny je reálné, aby česká armáda přijala víc profesionálů. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu.
13: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
1: Podle Jaromíra Zuny letos česká armáda nabere rekordní počet nových vojáků. Celý rozhovor s ministrem obrany uslyšíte v repríze pořadu 20 minut Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. Nejinspirativnější pedagoškou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno zvítězila v soutěži Global Teacher Prize.
14: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdu správným směrem.
15: Lada Stuchlá učí na střední škole latinu, somatologii a psychologii. Do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné stránky a byli v hodinách aktivní. Porota ocenila zejména to, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů, říká její členka Irena Poláková.
16: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří si vlastní učební materiály.
15: Do soutěže se letos přihlásilo přes 450 učitelů, nejvíc v její desetileté historii. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na pařížské Antuce porazil Brazilce Fonseku ve třech setech. V pátek na Roland Garros vyzve světovou trojku Němce Zvereva. A ve Spojených státech rozehrají hokejisté Caroliny a Vegas finále playoff NHL. V sérii o Stanleyův pohár se představí jediný Čech Tomáš Hertl. Útočník Vegas už jednou finále prohrál, teď chce Hertl uspět.
17: Už je to 10 let, to je pořádná doba, když jste mladší, očekáváte, že si finále znovu zahrajete. V průběhu kariéry vám ale dojde, jak je to každým rokem těžší a těžší. Proto si to chci užít. Nikdy nevíte, kdy budete mít znovu šanci. My ji teď máme a chceme ji využít.
1: Úvodní zápas finálové série začne za 2 hodiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D10 za Hlavencem a omezení na Pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně za sjezdem na Hlavenec. Na 15. kilometru zastavil kamion, který částečně zasahuje do pravého pruhu.
19: Odstavený kamion na blikačky jako plynulá, naprosto v pohodě, jenom dávají řidiči pozor.
18: Na D1 z Brna do Kroměříže podobná situace za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 238 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje mezi tunely. Na 10. kilometru silničáři mění směrové sloupky. Zabírají pravý pruh, je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov. A budou tam pracovat údržbáři až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, od západu zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojediněle bouřky. Kránu na severovýchodě přibývání oblačnosti. Teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
20: Jak pokračuje příprava nové armádní koncepce? Jak ovlivní fungování armády debaty o tom, kolik peněz má vydávat Česko na svou obranu? S jakým mandátem pojedou čeští politici na blížící se summit Severoatlantické aliance? A jak silnou pozici má ve vládě ministr obrany? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda vlády a ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
21: Dobrý den vám i posluchačům.
20: Začneme aktuálně. Deník N jako první dnes informoval o tom, že ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Tichonině na Orlicko-Ústecku je v izolaci český voják, který se vrátil z mise OSN v Kongu, kde se šíří virus Ebola. Máte nějaké další informace, nějaké aktuální zprávy? V jakém stavu je, jestli se projevují nebo neprojevují příznaky?
21: Tak v prvé řadě děkuji za otázku, protože si myslím, že posluchači zaslouží vědět, jakým způsobem armáda organizuje vysílání a návrat vojáků do zahraničních misí a operací. Je naprosto standardní, že vojáci před výjezdem prochází komplexní lékařskou prohlídkou, vyšetřením a po návratu je čeká totéž. Pokud se, včetně toho třeba já, když jsem byl na misích zahraničních, tak jsem odevzdával vzorky krevní a další do té sérové banky a podobně před odjezdem a stejně tak po návratu. Právě proto, aby kdyby v případě došlo případně k nějakému zhoršení zdraví v budoucnu nebo v následujících letech, tak aby bylo možné se i dopátrat třeba do jaké míry tam mohl být vliv té služby v zahraničí, v jiných třeba klimatických, geografických a dalších podmínkách. Pokud jde o službu vojáků v rizikových oblastech, tak tam automaticky po návratu z misí, tak odcházejí, ani se nejdou domů, rovnou nastupují do karanténního režimu v Tichoníně a tam projdou těmi běžnými lékařskými procedurami, vyšetřením a následně tam zůstávají na pozorování. Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku a on sloužil na misi OSN jako pozorovatel, což jsou mise dlouhodobé, to jsou v délce jednoho roku, takže po roce se vrátil domů. Teď samozřejmě, protože ta africká oblast je nějakým způsobem riziková, pokud je i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Tichonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem, dělali jsme to v minulosti, budeme to dělat i v budoucnosti.
20: Další dnešní aktualita. Vy jste se sešel s premiérem Andrejem Babišem a s předsedou hnutí ANO. Média už od rána předpovídala, že byste měli a mohli jednat o koncepci armády, o blížícím se summitu Severoatlantické aliance. Vy jste před chvílí po tom jednání v SMS-ce sdělil, a my jsme si o tom povídali před vysíláním, že koncepce nakonec tématem nebyla. Proč jste se ke koncepci nedostali?
21: Protože to nebylo ani tématem toho jednání. To bylo operativní jednání, docela běžné, pravidelné. Šlo spíše o to, že na straně ministerstva, na mé straně, jsem potřeboval k další činnosti některá rozhodnutí, tak jsem měl připravená na jednání a postupně jsme je procházeli a vlastně všechna do jedné byly schváleny, jak jsem potřeboval. Takže určitě pozitivní. Takže koncepce nebyla tématem a ptáte se na mandát. Ano, projednávali jsme celou sadu otázek, které se týkaly nejenom blížícího se summitu NATO v Ankaře, ale týkaly se také nadcházejícímu setkání v rámci NATO na úrovni ministrů obran, takzvané ministeriádě, která nás čeká 18. až 19. června v Bruselu. Takže tohle to byl celý takový soubor otázek, které jsme řešili a které bylo potřeba rozhodnout v rámci toho postupu, té přípravy na tyto dvě významné akce.
20: Vy jste měl za úkol připravit mandát pro českou delegaci na summit NATO v Ankaře. To jste předložil ten návrh a plně jste se shodli s panem premiérem?
21: Ano, ten návrh byl předložen, pan premiér ho přijal, my jsme ho diskutovali.
20: Můžete prozradit, co v něm je? jaký je ten mandát, alespoň ještě v části.
21: Ještě bych vyčkal do rozhodnutí vlády, do jeho oficiálního schválení, které by mělo být, tuším, 22. Na jednání vlády.
20: Ten mandát se připravuje bez ohledu na to, kdo v té delegaci bude?
21: Ano, tam není souvislost. To je vlastně věc technická, to znamená, s čím tam Česká republika bude vystupovat ve svém vystoupení. A my víme, jaké jsou ty hlavní témata nadcházejícího summitu NATO. Jsou to plnění závazků vůči alianci, je to financování obrany ze strany členských států, je to otázka zbrojního průmyslu, je to otázka Ukrajiny a i ty geopolitické souvislosti, ve kterých se dneska aliance jako taková nachází. Takže je to soubor těchto témat a tak to bude koncipován i ten mandát a naše představení, jakým způsobem Česká republika k naplnění svých závazků a vůbec ve vztahu k alianci do toho roku 2035 plánuje postupovat.
20: To znamená, že o obsazení té delegace, jestli pojede nebo nepojede pan prezident, jste dnes s panem premiérem vůbec nemluvili?
21: Ne, to nebylo obsahem jednání.
20: Včera pan premiér na toto téma řekl po jednání vlády, že o složení delegace kabinet nerozhodne v tom termínu, který se očekával, to znamená příští týden, ale pravděpodobně právě až po setkání ministrů obrany členských zemí v Bruselu, tak jak jste o tom mluvil, což má být 18. a 19. června. Co čekáte, že na té schůzce může zaznít tak, aby to ovlivnilo rozhodování o tom, jestli má jet nebo nemá jet pan prezident?
21: Já očekávám a je to tohle, je standardní obsah ministeriády, která předchází summitu NATO. Tam už bude ze strany všech členských států na to budou odevzdána pravidelná hlášení. To jsou ty závazky investic do obrany a v průběhu toho ministerského jednání vlastně my uvidíme, jak na tom je aliance jako celek, uvidíme, jak jsou na tom jednotlivé státy, jakým způsobem se ty věci v rámci aliance řeší. To znamená, i budeme vědět, jakým způsobem budou diskutovány na summitu NATO. Jinými slovy, budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko v pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abych ji mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
20: Média spekulují, že to směřuje k tomu, že pojede nakonec i pan premiér, i pan prezident a rozdělí si role. Máte tenhle ten dojem aktuálně, že to dopadne tímto způsobem?
21: Já v těchto věcech nepředbíhám, protože nejsem účasten těch jednání mezi panem premiérem a panem prezidentem.
20: Místopředseda vlády a ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k tomu, co se čekalo, že dnes budete probírat s panem premiérem a neprobírali jste, tak to je koncepce armády, tak jak se má armáda vyvíjet do roku 2040. Jaký je další harmonogram? Protože vy jste se s panem premiérem na to téma setkali před 2 týdny. Pan premiér potom i směrem k médiím pronesl několik kritických slov, která směřovala k tomu, jak má armáda nabírat nové vojáky, ale zároveň pan premiér řekl, že teď bude trávit spoustu času na ministerstvu obrany, protože je potřeba to dodělat. Co se od té doby stalo? Kam jste se posunuli?
21: Tak samozřejmě otázka té koncepce je velmi komplexní. Zpracování koncepce je vlastně o 2 roky předsunuto. Ona se zpracovává v 5letém cyklu. To znamená, měla být zpracovávaná nebo předkládána ke schválení až za 2 roky. Je tady ale ze strany vlády záměr, aby ta koncepce byla připravená ve stejné době, jako se bude připravovat státní rozpočet na rok 2027 a výhled na rok 2028 a 2029. To znamená, aby tam byla korelace toho obsahu té koncepce s tím vývojem rozpočtu. Což si myslím, že je naprosto správné, protože my máme i v programovém prohlášení vlády napsáno, že vypracujeme novou koncepci armády České republiky a že bude zpracována realisticky, věcně, tak, aby skutečně vedla k tomu, že budeme naplňovat ty kritické závazky, které vůči Alianci máme, což je především ta těžká brigáda, protivzdušná obrana a teď nově po summitu NATO v Hágu v loňském roce i střední brigáda. Takže je tam těch úkolů hodně a musí se to všechno vyladit. My jsme představili, nebo takhle, když byl pan premiér na jednání na ministerstvu obrany, tak já jsem představoval dlouhodobý výhled pro obranu. To je politické zadání pro celý strom koncepcí, které se na ministerstvu obrany vytvářejí, protože koncepce výstavby armády České republiky je koncepce výstavby jednoho prvku, byť toho hlavního a největšího, který v rámci struktury ministerstva obrany je, ale ministerstvo obrany má také vojenské zpravodajství, má vojenskou policii, má vojenské školství, takže my budeme letos také do konce roku připravovat a schvalovat novou koncepci vojenského školství, budeme schvalovat i koncepci přípravy personálu a další věci. To je pro celý ten strom. Tak k tomu slouží ten dlouhodobý výhled do roku 2040, který nastaví zadání, politické zadání. A to musí být v souladu s programem prohlášením vlády, musí být v souladu s našimi národními potřebami a zájmy v oblasti obrany a bezpečnosti a musí také být v souladu s našimi závazky, které máme vůči aliančním spojencům. Takže to je charakter toho dokumentu. Ten dokument už prošel připomínkovým řízením mezirezortním a bude představen v nejbližších dnech na výboru pro obranné plánování Bezpečnostní rady státu a následně 17.6. bude schválen na Bezpečnostní radě státu. Pokud je o koncepci výstavby armády České republiky, tak tu představoval za armádu pan generál Hlaváč na tom jednání s panem premiérem. Myslím si, že to měli připravené dobře a věcně. Já sám jsem se do toho vkládal od počátku těch prací, protože si uvědomuji, jak náročné to je v takto zkráceném termínu koncepci vypracovat. Samozřejmě my nezačínáme na zelené louce. Spousta jiných koncepcí byla mezi tím schválena, jako koncepce protivzdušné obrany.
0: Omlouvám si, že do toho skáču, teď byste v tom monologu určitě mohl pokračovat, ale když se tedy vrátíme k tomu, kam mířila moje otázka, to znamená, k připomínkám pana premiéra, ty už jsou vypořádány.
21: Ano, to se týkalo totiž pouze oblasti personálu, kde pan premiér uložil zvýšit ambici.
0: A to už jste zvýšili?
21: Ano, to se prostě udělalo.
0: O kolik a na kolik?
21: No, tam v podstatě šlo o to, že ta koncepce měla nastavený plánovaný vývoj těch lidských zdrojů až do roku 2040. A bylo to uděláno tak, aby to zabezpečovalo všechny naše potřeby a současně, aby byly vystavěny jednotky, které my vyčleňujeme do kolektivní obrany NATO. To jsou ty slavné závazky nebo cíle výstavby schopností, jak se říká. Takže to uděláno bylo, ale pan premiér pouze uložil předsunout je v čase, to znamená urychlit dosahování těch cílových počtů, což znamená, že musíte zvýšit tempo rekrutace v letech. Takže to jsme provedli.
0: A to můžete říci, o kolik se to zvýší? Protože pan premiér ve videu na sociálních sítích mluvil o tom, že by armáda měla nabírat 2000 nebo 2500 vojáků ročně, tak je tam těch 2500 ročně?
21: No, dokonce víc, protože...
0: A kolik tedy?
21: No, to vám řeknu, v té koncepci, jestli si pamatuju ty čísla dobře, tak byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600. Ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně. Jenom pro zajímavost, v současné době podle stávající koncepce je rekrutační cíl profesionálů 2250 ročně. To je šlo tam navýšení k těm 3000
0: profesionálům. Je reálné dosáhnout těch 3000?
21: No, řeknu vám to tak. K dnešnímu dni, dneska je 2.6., tak máme splněný ten rekrutační cíl na letošní rok na 98%.
0: Ale to je ten nižší.
21: Pozor, ano, 98%, to což znamená, že jsme vlastně téměř na těch 2250 a to číslo ono také není, jak se říká lidově, vycucané z prstů, ale ono vychází ze závazných ukazatelů zaměstnanosti. To znamená, bavíme se tady o finančních prostředcích na platy, na personál. Takže my provedeme potřebná změnová řízení v rámci naší působnosti a budeme pokračovat za tento cíl, až kam se dostaneme, a v každém případě, to už je dneska jakoby jisté, tak dosáhneme rekordů, pokud jde o nábor nových vojáků.
20: A tím tedy chcete říci, že je reálné, aby i v dalších letech se nabírali 3000 profesionálních vojáků ročně?
21: Ono to souvisí, to předsunutí souvisí i s jednou realitou, ve které naše země je, a to je demografický vývoj. A my samozřejmě víme, že to okno příležitostí pro armádu je někde v těch následujících 5 letech. A proto i já jsem od začátku tvrdil, že priorita jsou lidé. Je to napsáno i v programu prohlášení vlády. Je to napsáno i v té připravované koncepci výstavby armády České republiky a o tom hovořím pořád. A říkám, ti lidé jsou dneska pro nás důležitější než ta procenta, protože to, co neuděláme v té personální oblasti v následujících 5 letech, tak to už potom nedoženeme. Protože potom už nás bude dohánět demografický vývoj v naší společnosti a samozřejmě je tady i tlak ostatních bezpečnostních složek, také potřebují nové lidi, je tady potřeba ekonomiky, firem a podobně. Takže my opravdu teď dáváme veškeré úsilí na personál a proto jsem také i při přípravě rozpočtu na letošní rok a i v těch našich záměrech na další roky posilujeme tu část kapitoly, kde posilujeme ty personální výdaje a současně i výdaje na zkvalitnění života a služby našich vojáků.
20: Říká místopředseda vlády, ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna, který zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Když jsme u rozpočtu, minulý týden řekl premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Financial Times, že Česko letos nesplní závazek dát na obranu 2% hrubého domácího produktu. Před 3 týdny v souvislosti se jmenováním Jakuba Landovského zmocněncem pro plnění závazku směrem k NATO řekl, že se vláda bude snažit ten závazek splnit. Tak naznačuje to, že už je definitivně rozhodnuto, že už se o to ani nebudete pokoušet? Nebo vidíte ještě nějakou reálnou šanci, že by letos ty výdaje byly na úrovni nebo nad úrovni 2% HDP?
21: To je, tam se bavíme o těch výdajích přímo do kapitoly obrana. Bez toho, že bychom započítávali ty výdaje na obranu a bezpečnost, které jsou umístěné v jiných rezortech, v jiných rozpočtech, jiných ministerstvech. Tak samozřejmě my budeme dělat všechno pro to, aby jsme se přiblížili, případně dosáhli těch 2%. Ale
20: takže je pořád reálné, že dosáhnete 2%?
21: My se budeme snažit dostat se samozřejmě co nejblíže. Samozřejmě v tuto chvíli to nevypadá. Ale ještě jsou stále před námi je celá řada měsíců, ve kterých mohou přijít některá rozhodnutí týkajících se akvizic a také by to mohlo posunout to procento těch tvrdých výdajů na obranu někam dál. Takže ještě všechno je to v pohybu.
20: Může v tom hrát roli už zmiňovaný summit Severoatlantické aliance? Když to řeknu jednoduše, pokud tam Donald Trump přijede v náladě, kdy bude opravdu hodně trvat na tom a hodně kritizovat ty, kteří to neplní, pokud tam takový tlak bude i od dalších členských států na to, může třeba tohle přimět vaší vládu, abyste už letos ten závazek splnili?
21: Já si myslím, že tohle není v moci žádné vlády, žádného členského státu na to, aby v tuto chvíli dokázal v daném fiskálním roce tak nějakým zásadním způsobem překlopit vývoj státního rozpočtu. Ale tam se jedná spíš o ty roky další. Nezapomeňme na jednu věc. Ty výdaje na obranu, těch plánovaných 3,5%, se má dosáhnout do roku 2035. A všechny členské státy rozkládají dosažení tohoto cíle v letech.
20: Rozumím, pardon, ale já se ptám na závazek 2%, který už platí v tuto chvíli a dokonce je součástí českého právního řádu.
21: No, to je to, co říkám, že samozřejmě budeme dělat všechno pro to, aby jsme se k tomu přibližovali. Ale ještě na cestě je několik rozhodnutí. Pokud by dopadla pozitivně, můžeme se k tomu více přiblížit, než je ten prvotní výpočet.
20: Jak moc komplikuje zpracovávání těch koncepčních materiálů, pokud nemáte jistotu a nevíte, kolik peněz budete mít v letošním roce?
21: Proto my jsme zpracovali tu koncepci poprvé po dlouhé době. Protože my jsme ji takhle zpracovávali třeba i před 20 lety. Nebo když se dělali ty první koncepce týkající se profesionalizace v roce 2002. To byla koncepce výstavby profesionální armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil. My jsme to zpracovali v hladinách, ve variantách. 2% trajektorie na 3,5% a ta potřeba, která by vedla k tomu, že naplníme 100% úplně všechno, teda ten optimální
20: stav. Takže jestli tomu dobře rozumím, jste připraveni na všechno a vlastně ano, to nekomplikuje přípravu.
21: Ano, to nekomplikuje, protože pokud je o letošní rok, ten je zcela naplánován a my těch finančních prostředků na letošní rok máme více, než bylo v loňském roce. Tam bylo nominálně čerpání 155 miliard korun. My i s nároky nespotřebovaných výdajů máme na letošní rok 158 miliard korun. A s těmi hospodaříme. A i ten rozpočet na letošní rok je velmi proinvestiční a má posílenou oblast jak personálu, tak má posílenou oblast těch běžných výdajů. To znamená to, co zajišťuje připravenost armády, výcvik, přípravu lidí, materiál osobního použití, jiným slovy výstroj a tak dál. Takže tyhle ty dvě jsme posilovali také. Takže letošní rok vlastně není ani přípravu summitu, ani přípravu koncepce žádným způsobem ovlivňován. A ta koncepce jako taková je navržená variantně a v tom se budeme pohybovat v závislosti na tom, jak se do budoucna bude vyvíjet financování obrany, protože ta armáda je jenom tak silná, jak silná je ekonomika.
20: Jak silný je ministr obrany?
21: To je taková otázka, kterou dostávám.

0: si premiér zvolí zmocněnce pro plnění závazku směrem k NATO, tak nenaznačuje to, že ta pozice přece jenom tak silná není?
1: Ne, pokud jde o to vyjádření pana premiéra, že se bude více věnovat o obraně, to je vlastně odraz společenské poptávky, protože téma obrany a bezpečnosti v naší společnosti rezonuje velmi silně. To znamená, každý politik se musí vůči tomu, jak to vnímá veřejnost, to dané téma, musí se vůči tomu postavit a vymezit. Pan premiér si uvědomuje, že ta obrana je velmi důležitá a že lidé skutečně se o ten stav a tu úroveň zajištění vlastní bezpečnosti a obrany, to znamená vnitřní i vnější, tak se o to velmi zajímají. Pokud jde o otázku zmocněnce, tak pan Jakub Landovský, my se známe dlouhá léta, spolupracovali jsme, on má zájem nastoupit na funkci ředitele sekce
0: obranné politiky.
1: No je tam vyhlášeno výběrové řízení.
0: A kde bude výsledek?
1: No tak uvidíme, jaký bude výsledek výběrového řízení. Tak, to probíhá. Takže
0: já vás budu muset přerušit, protože se blíží další zprávy, čas dnešních 20 minut Radiožurnálu je u konce. Místopředseda vlády, ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna byl naším hostem. Díky, nashledanou.
1: Tak, děkuji taky a přeji pěkný den vám i posluchačům.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Pavel Prouza a krátké zprávy.
4: Od roku 2032 nebudou řidiči potřebovat proplacení mýtného speciální palubní jednotky, nahradí je mobilní aplikace. Změnu chystá ministerstvo dopravy a záměr podpořila vláda. Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince 2029. Resort teď hledá nového, který se stávajícím systémem překlene období do roku 2032. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému Drost, řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů, s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech.
2: Sport.
4: Tenista Jakub Menčík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi čtyři nejlepší hráče Grand Slamu se Menčík dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev, který vyřadil Chodara ze Španělska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Souticemi a omezení na D52 u Pohořelic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou, některá vozidla vybočují. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona se netvoří, ale zpomaluje se za zatáčkou. Na D52 z Mikulova do Brna se pracuje za Pohořelicemi. Na kilometru 21,5 silničáři provádějí údržbu vodorovného značení. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli nočnímu čištění neprojedete ve směru z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Přeji příjemnou středeční noc, hodiny ukazují 7,5 minuty po půl jedné a právě začíná noční Radiožurnál s datem 3. června. A už jste to slyšeli i ve zprávách letošní.

0: Jaro bylo extrémně suché, proto teď některé obce začaly omezovat využívání pitné vody z veřejného vodovodu. Lidé si nesmějí například napouštět bazény nebo zalévat zahrady. A to právě kvůli dlouhodobému suchu a také vysoké spotřebě vody. V reportáži se za chvíli vypravíme na Břeclavsko.
1: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Andrew Donald z písní All Out of Love zazněl v nočním radiožurnálu a teď slíbené téma. Napouštět bazény, zalévat zahrady nebo mít auta z veřejného vodovodu teď nesmí lidé v části Břeclavska. Vodárny kvůli dlouhodobému suchu zavedly omezení odběru pitné vody, ale to se výrazně dřív než v minulých letech.
1: Kvůli zalévání určitě je to špatně, ale chápu to.
2: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice znamená omezení odběru pitné vody komplikaci. Na zalévání zahrady totiž nemá vlastní studnu.
1: Když neprší, tak jako my máme, jako sbíráme si vodu, jako jo, ale jako když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
2: Na možné problémy se připravila i Věra Michalicová z Lednice.
3: Bazén jsem si napustila už před 14 dny a zahrádku zalévám, chytám si dešťovou vodu.
2: A ten bazén jste napustili z toho veřejného vodovodu?
3: Ano.
2: Od začátku června už ale lidé v části Břeclavska nesmějí používat pitnou vodu z veřejného vodovodu na napouštění bazénů, zalévání zahrad ani mytí aut.
4: Důvodem je samozřejmě hydrologické sucho, které panuje dlouhodobě v našem regionu. V těchto dnech sice začalo pršet, nicméně na ty naše vodní zdroje to nemá žádný velký vliv. A my máme všechny zdroje podzemní.
2: Vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta. Podle něj se k dlouhodobému suchu přidala po prvních teplých dnech i výrazně vyšší spotřeba vody. Lednická úpravna vody už přitom pracuje na hranici svých možností.
4: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu. Zásobujeme tím opravdu ale velký region, který obsahuje nejen Lednici, ale taky třeba město Valtice, město Mikulov a jejich region celý širší. Takže zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
2: Doplnil Milan Vojta s tím, že od poloviny června by měli začít platit omezení i na Mikulovsku. Podobná omezení teď platí taky v některých obcích na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: A v nočním radiožurnálu teď pokračujeme. Do zpráv v celou tu budou ještě Sunrise Avenue, taky Eric Carmen, anebo právě teď Spiller a Sophie Ellis Baxter s písní Groove Jet. Přeji i nadále příjemný noční poslech.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po půl jedenácté.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Pavel Prouza doplní zpravodajský přehled.
3: Přidání omamné látky do pití má být nově trestným činem. Evropská komise oznámila nasazení dodatečných hasičů a techniky na boj proti možným lesním požárům. Tenista Menšík postoupil do semifinále Roland Garros, na pařížské Antuce vyřadil Fonseku. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem.
4: Vznikne skutková podstata zcela nová, která jednoznačně dá policii a soudům jasný nástroj a vyšle veřejnosti signál, že takovéto jednání a chování nebudeme tolerovat.
3: Přesné statistiky k takzvanému drink spikingu neexistují. Podle odhadů jen v Praze jsou takových incidentů ročně stovky. Evropská komise zajistí před letní sezónou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako je Řecko, Itálie, Španělsko či Francie. Pomáhat budou tamním sborům v boji proti lesním požárům, které Evropu postihují stále častěji. Podle eurokomisařky pro připravenost na krizi Hadži Lahbíbové zajistí unijní exekutiva také nasazení dodatečné hasičské techniky.
5: Sezóna lesních požárů v Evropě začíná čím dál dříve, trvá déle a bývá ničivější, uvedla Lahbibová. Dodala, že jen v loňském roce v Evropské unii schořelo více než 1 000 000 hektarů území. Evropská komise proto zajistí na období od června do září nasazení 22 hasičských letadel a 5 vrtulníků. Odborníci z Centra pro koordinaci reakcí na mimořádné události budou vyhodnocovat rizika a pomocí meteorologické analýzy podporovat záchranné akce. A Evropská komise zřídí na Kypru novou evropskou hasičskou stanici. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: V Brně na výstavišti začal veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je program zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci můžou vytipovat pilotní projekt, na který pak dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ředitele veletrhu Petra Maliňáka má být Urbis inspirací pro každou obec bez ohledu na její velikost.
6: To není jenom o těch úplně high-tech řešeních. Bavíme se tady o autonomním vozítku na zametání chodníků, o dronech a tak dále, ale ty inovace a ty chytrá řešení, to v podstatě třeba pro nějakou menší obec může být chytré řešení to, že místo klasické křižovatky zřídí kruhový objezd.
0: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje semifinále. Brazilce Fonseku porazil 3-0 na sety. V zápase českého reprezentanta zdobil vynikající return a také agresivní pojetí hry, díky kterému řadu výměn, včetně té poslední, ukončil na síti. Že šlo o záměr, vysvětloval Menšík po utkání.
7: Jo, určitě ano. Tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší. Vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně. Takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si proto, že to vyšlo.
3: V pátečním semifinále Menšík vyzve světovou trojku Němce Zvereva.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 na Novojičínsku a omezení na D52 u Pohořelic. Na D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu mezi sjezdy na Novojičín a Odry. Na kilometru 322,5 auto srazilo srnu. Na místě už je policie, zasahují do pravého pruhu. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor na omezení mezi tunely. Na 10. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. Na D52 opatrně za Pohořelicemi ve směru do Brna. Na kilometru 21,5 silničáři opravují vodorovné značení. Pracují v pruhu pro pomalá vozidla. A v Praze na městském okruhu je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované čištění, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, od západu zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojediněle bouřky. K ránu na severovýchodě přibývání oblačnosti, teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: Posloucháte noční radiožurnál 5,5 minuty po jedné a vypravíme se na sever Čech. Chtěli lokální, čistou elektřinu, nezávislou na velkých dodavatelích, ale na fotovoltaiku neměli vhodnou střechu. A tak teď lidé z vily Diana v Děčíně budují energetické společenství s partou dalších nadšenců. Praktický návod, jak nastartovat komunitní energetiku, uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: V Česku vzniklo už víc než 100 takzvaných energetických společenství. Jejich členové si mohou na základě nedávno přijatých zákonů navzájem sdílet vyrobenou elektřinu ve velkém. Zapojit se může až 1000 odběrných nebo výrobních míst. Jde ale už o složitější byrokratický proces, a tak společenství zakládají hlavně obce, které pak případně přibírají i podniky a jednotlivce. V Děčíně se ale rozhodla na vlastní pěst vybudovat energetické společenství skupina nadšenců s pomocí platformy Reset.
1: Stojíme v Děčíně s Kateřinou Holou a Jakubem Šmídem na zahradě Vili Diana. Je důležitou součástí vznikajícího energetického společenství. A je to německá secese.
2: Je to tak. Bydlí se tady skvěle. Máme třeba slepice, záhony na zahradě a pěstujeme si zeleninu.
1: Viděl jsem, že už něco raší.
2: Něco už raší, nějaký saláty, řetkvičky se nám letos fakt daří. My jsme pak zvažovali i tu vlastní fotovoltaiku. Ale když jsme se podívali na naši střechu, ta je velmi členitá a navíc máme památný platany na našem pozemku.
3: A tak se 11 obyvatel vily spojilo s dalšími místními lidmi a rodinami, aby si lokální nízkoemisní elektřinu mohli vyrábět jinde a potom ji společně sdílet. Vzniklo energetické společenství SK Žárovka, které teď schání peníze na první fotovoltaiku. Tu pak nechá nainstalovat na střechu domu Jakuba Šmída, jednoho z členů spolku.
4: Já žádný památný platany nemám na zahradě, to je moje velká výhoda. My jsme se dali dohromady někdy před 2 lety, protože i nás na Lesný zajímalo nějaké ekologické možnosti získávání energie. V tom energetickém spolku je 6 domácností.
2: Pro mě třeba v tom je fakt hodně důležitý, aby jsme všichni ušetřili nějaký peníze, měli vlastně nějakou stabilní energii, na kterou se můžeme spolehnout. To bylo taky za té energetické krize, že ty velké firmy, od kterých teď tu energii dostáváme, tak vlastně jejich výdělky se strojnásobily, zatímco prostě počet lidí v energetické chudobě se zdvojnásobil, a to podle mě rozhodně není fér a tak by to nemělo vypadat.
1: Jakub Šmíd a Kateřina Hola a další členové komunity energetické směřují tedy k cíli. Vy, Jakub Šmíd, tady máte dům kousek za Děčínem, kde ta fotovoltaika jde udělat. Spolek ještě žádnou nemá, u vás bude ta první.
4: A potom se začneme rozšiřovat a začneme do toho spolku přijímat další lidi s fotovoltaikama i bez.
2: Náš cíl byl vlastně přiblížit komunitní energetiku i lidem, kteří v ní normálně nejsou zahrnutí. My jsme chtěli, aby v ní mohli být lidi, kteří nemají technické vzdělání, mladí rodiny s dětma, ženy samoživitelky.
1: Říkají Kateřina Hola a Jakub Šmíd, členové společenství asi 40 lidí, kteří se snaží vybudovat komunitní energetiku skutečně od spodu a dát návod i ostatním. Z Děčína Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a zatímco většina filmařů, zejména producentů, počítá každý natáčecí den, u Heleny Třeštíkové by se plán dal počítat na roky. Dlouhá léta sledovala také zpěvačku Báru Basikovou, o které natočila časozběrný dokument a ten bude mít premiéru na letošním Karlovarském festivalu.
1: Od rokových začátků 70. let přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Celkem 50 let sledovala režisérka Helena Třeštíková zpěvačku Báru Basikovou.
2: Všechny ty manželství jsou jak přes kopíra.
1: Do hlavní soutěže Karlovarského festivalu pak vybrali pořadatelé dva snímky s českou koprodukcí. Jedním z nich je Čika Čeka.
3: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
1: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
4: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec.
1: O hlavní cenu v podobě křišťálového globu bude usilovat také slovenský snímek Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ten obsadil do hlavní role ambiciózní lékařky, která musí nuceně sterilizovat romské ženy, Aňu Geislerovou. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Napříč hlavním programem máme 37 snímků, z nich hned 15 jsou první filmy, tedy filmy debutantů. To nám činí samozřejmě velkou radost, protože rozmyslet si, kde daný filmař či daná filmařka od premiéry svůj první film, je úkol velmi závažný, je to rozhodnutí velmi těžké. My samozřejmě v této souvislosti velmi rádi, že zmiňujeme dnes už slavného norského filmaře Joachima Triera, držitele Oscara za Citovou hodnotu, který se rozhodl před 20 lety, že svůj debut repríza dá právě Karlovarskému festivalu a nelitoval toho.
1: Sestra Ani Geislerové Ester uvede na karlovarské přehlídce svůj nový dokument Dvě deci tuše o jejich otci Petru Geislerovi. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Je 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ve 20 minutách Radiožurnálu ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Posuzování konfliktních rozvodů a opatrovnické řízení mají soudcům usnadnit nové materiály. Připravili je úředníci Ministerstva spravedlnosti. Jmenují se checklist a risk mapa. Testuje je 7 okresních soudů v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Podle nich by mohl soudce poznat, jestli v rodině dochází k násilí a taky jaká přijmout opatření. Valné shromáždění Organizace spojených národů si zvolilo nového předsedu. Bangladéšský minister zahraničí Khalilur Rahman se úřadu ujme 10. září na pravidelném zasedání v New Yorku. Ve funkci vystřídá bývalou německou ministryni zahraničí Annalenu Baerbockovou. Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá. Je učitelkou somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. Porotu zaujala tím, že se zabývá taky duševním zdravím studentů. Sport. Hokejisti Caroliny a Vegas rozehrají za půl hodiny finálovou sérii playoff NHL. O Stanleyův pohár bude za Golden Knights bojovat i český útočník Tomáš Hertl. O průběhu zápasu vás ve vysílání budeme pravidelně informovat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Souticemi a omezení na D52 u Pohořelic. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou. Na D52 opatrně za Pohořelicemi ve směru do Brna. Na kilometru 21,5 silničáři opravují vodorovné značení a pracují v pruhu pro pomalá vozidla. A pracuje se také na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu k Štěrboholské spojce. Před odbočkou na Štěrboholi na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh, zpomaluje se za zatáčkou. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov. A budou tam pracovat údržbáři až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, od západu zataženo až oblačno.

0: zpěvák Alex Warren v nočním radiožurnálu. A tenista Jakub Menšík si na Roland Garros opět posunul kariérní maximum a postoupil do semifinále. Brazilce Fonseku porazil 3-0 na sety. Jeho dalším soupeřem bude nasazená dvojka Němec Zverev. Po utkání mluvil s Menšíkem přímo v dějišti Grand Slamu reportér David Prouza.
1: Obrovská gratulace, člověk by mohl chválit vlastně všechno, co jste dělal na tom kurtu. A já s dovolením vaším začnu returnem, protože co jste předváděl na příjmu v celém zápase, to muselo Fonseku deprimovat úplně.
2: Jo, tak jo, určitě ano, return jedna z hlavních vlastně zbraní nebo nějakých receptů pro dnešek. Já jsem strašně moc rád, že vlastně v těch úvodech, jak na servisu, tak na returnu, že to dneska padalo. A myslím si, že to byl jeden vlastně z rozhodujících momentů a jsem za to moc rád.
1: Já jsem mluvil tady to pár dní zpátky s Matcem Vilanderem, ten vám neskutečně chválil váš mentální přístup, vaši mentální sílu, vy jste to ukázal už samozřejmě s Navonem, pak s dalšími soupeři, ať už Deminorem nebo s Rublevem. Teď tady ten třetí set, dvě otočky, de facto dvakrát minus break a nakonec vítězství. Jak moc si vážíte toho, že máte tuhletu mentální sílu v sobě?
2: Jo, tak je to něco, co je určitě jedna z mých vlastně výhod a jsem za to strašně moc rád. S Draganem Vujovičem vlastně děláme skvělou práci už pár let, takže myslím si, že ta vlastně jako mentální stránka, že je pořád lepší a lepší a tam je prostě fajn strašně na tom, že se to dá pořád zlepšovat, takže jsem za to rád, že i když někdy to není prostě těžký a vypadá to lehce, tak v těch daných a určitých momentech jsem rád, že to jsem schopen překroutit na svou stranu.
1: Jakub Menšík, semifinalista Roland Garros v singlu v roce 2026. Jak vás ten zápas bavil na síti? Protože zase chodil jste asi trochu častěji, byl to plán?
2: Jo, určitě ano. Tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší. Vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně. Takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, že to vyšlo.
1: Pauza, přestávka, vlastně konec druhého týdne vás zastihne pořád tady, což prostě musí být strašně příjemné v hlavě. Příprava na Zvereva, jak bude vypadat, protože to zápas, který jste nedávno hráli, bylo to vyrovnané, měl jste vlastně docela, jestli se pamatuju, ten zápas dobře rozehraný v tom třetím setu, tak kdybyste popsal pár stov, jaký to je tenista, protože je to asi ta poslední velká překážka, ne? Nebo samozřejmě byly by dva soupeři, ale Zverev je prostě výkonnostně mi přijde tady extrémně ustřelený.
2: Jo, určitě jsem rád, že ty dva dny volna teďka určitě bodnou, jak mentálně, tak určitě fyzicky, takže odpočinu se, připravím se co nejlépe, jak to jde a jasně Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale přesně tak, měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu, je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde, jak doposud a předvedu to svoje maximum.
1: Kubo, moc gratuluju a přeju, abyste minimálně stejně jako Fonsekovi znechutilo Zverevovi servis.
2: Díky moc.
0: S tenistou Jakubem Menšíkem, který postoupil do semifinále Roland Garros, mluvil v Paříži reportér David Prouza.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Začala demolice velké části areálu Ostravské Nové Huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna i jedna z dominant Ostravy, obří plynojem.
1: Malý výtah, kterým jedeme do výšky přes 80 metrů na bývalý plynojem Ostravské Huti.
2: Objem je 100% kubíků plynu.
1: A výška?
2: A výška 83 metrů.
1: Potvrzuje jeden ze zaměstnanců, že výhled odtud je výjimečný, ale už v létě bude minulostí.
3: Tady ta budova nemá žádné využití a budeme ji muset demolovat.
1: Dodává generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal. Bourají se už menší stavby v okolí a cílem je tady nový průmysl.
3: Je to území, které je určené vlastně pro budoucí rozvoj, to znamená, nabízíme ho nějakým partnerům, kteří by tady chtěli investovat a chtěli by se vlastně rozvíjet v těžkém průmyslu. Bavíme se o nějakých 250 hektarech, které se tady uvolní vlastně pro nějaký další rozvoj.
1: Současně se taky chystá stavba elektrické obloukové pece za odhadovaných 17 miliard korun, aby se v Ostravě po zastavení vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel Huti Ivo Chmelík.
4: Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, aby jsme to postavili.
1: Nová Huť řeší i zajištění dodávek elektřiny pro novou pec, jedná z majiteli pozemků, co se podle Radka Strouhala vyřešit už podařilo, jsou zaměstnanci po vlnách výpovědí a odchodů v minulosti.
3: Postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 19.
1: V Nové Huti, která se vrátila ke svému původnímu názvu, fungují v současné době 3 závody. Vstupní polotovary se musí ale dovážet. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Pavel Prouza, zazní zprávy.
1: Poslanci schválili v prvním čtení navýšení rodičovského příspěvku. Ministerstvo zahraničí kvůli mistrovství světa ve fotbale posílí ambasády ve Spojených státech a Mexiku. Tenista Menšík se poprvé v kariéře dostal do semifinále Grand Slamu, zahraje si ho na Roland Garros. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale pravděpodobně nebude možné.
3: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
1: Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh, který by to do návrhu zapracoval. V době fotbalového mistrovství světa posílí české ministerstvo zahraniční kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a Mexiku. Česká reprezentace tam odehraje skupinové zápasy světového šampionátu. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád připraveni pomoct v krizových situacích, třeba v případě ztráty dokladů.
4: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
5: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexico City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
6: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
5: Fačr ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Krajský soud po 12 letech rozhodl ve sporu o výměně svítidel na Horním náměstí v Olomouci. Ty byly součástí architektonického návrhu. Zástupci města je ale nechali vyměnit za běžné lampy. Podle nepravomocného rozsudku má město povinnost uvést náměstí do původního stavu.
7: Pro mě bylo opravdu za těch 12 let nejvíce nepochopitelné, že město nedokázalo vysvětlit, proč ty lampy z náměstí odstranilo a následně i tedy sešrotovalo.
8: Říká jeden z autorů návrhu proměny Horního náměstí, včetně lamp, architekt Jan Šépka. Zástupci města odmítli rozsudek komentovat. Jan Šépka je spoluautorem podoby Horního náměstí z roku 2001, kdy se zrekonstruovalo dláždění, mobiliář i osvětlení.